0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Je tu pátek a na vlnách Českého rozhlasu posloucháte další díl mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. I dnes na vás čeká pořádná nálož krásné domácí a zahraniční hudby a pochopitelně i moje vzpomínky. Miluji Londýn, ve kterém jsem byl 8krát nebo 9krát. Jezdíval jsem tam s textařem a muzikálovým libretistou Michaelem Prostějovským, který je mým velkým, doslova životním kamarádem. Navštěvovali jsme v londýnském West Endu muzikály, za týden jsme jich viděli klidně 10. Jeden odpoledne a další večer. Přiznávám, že když jsme z Londýna odjížděli, byl jsem už z muzikálu zmaten a nevěděl kolikrát, kolik na Big Benu bije. Ale stálo to za to. Do Londýna zahaleného mlhou vás pozvu prostřednictvím písničky A Foggy Day in London Town, kterou vám zaspívají Frank Sinatra a country bard Willie Nelson. Tady je.

Dneska budu vzpomínat na to, co jsem v Londýně zažil v roce 2011. Byl jsem tam tenkrát s německou fotografkou Ingrid Kernbach, která bývala předsedkyní jednoho z německých fanklubů Karla Gotta. Důvodu k návštěvě Londýna jsme měli hned několik. Viděli jsme americký muzikál Čaroděj ze země Oz v produkci samotného Andrewa Lloyda Webbera a v divadle Palladium koncert skutečné legendy amerického zpěváka Tonyho Bennetta. Frank Sinatra o Tony Bennettovi vždy mluvil jako o svém jediném možném nástupci. Panu Bennettovi bylo v roce 2011 85 let a jeho koncert nás nadchnul a okouzil. Zaspíval během něho pochopitelně i svůj největší hit I Left My Heart in San Francisco, který si teď poslechneme.

V roce 2011 jsem netušil, že koncert Tonyho Bennetta jednou zažiji i v pražském kongresovém centru. Vstupenky na jeho koncert jsem tenkrát jako dárek koupil i mým přátelům a spolupracovníkům Jitce Zelenkové a Karlu Gottovi. Bennettův koncert jsme si v roce 2014 užili na 100%. A to jsme ani v nejmenším nevěděli, že muzikanti Tonyho Bennetta doprovodí jednou Jana Smigmátora během jeho prvního koncertu v newyorské Carnegie Hall a že se Tony Bennett jednou spojí s americkou zpěvačkou Lady Gaga a že spolu s ní zpřístupní velký americký zpěvník i té nejmladší posluchačské generaci. V roce 2015 Lady Gaga a Tony Bennett získali za jejich první album Cheek to Cheek v kategorii nejlepší tradiční popové album prestižní cenu Grammy. My si teď poslechneme z jejich druhého alba Love for Sale píseň Night and Day, kterou u nás proslavila pod názvem Noc a den Eva Pilarová. Tony Bennett své druhé a poslední album vydal v roce 2021, dva roky před svou smrtí. Do muzikantského nebe odešel ve věku 96 let.

Hlavním důvodem naší návštěvy Londýna v roce 2011 byly ovšem oslavy 25 let uvádění muzikálu Phantom Opery, které se konaly v Royal Albert Hall. Jeden lístek však stál okolo 250 britských liber, což bylo nad mé finanční možnosti. A tak jsem si řekl jako mnohokrát předtím i potom, že líná huba holé neštěstí. A napsal jsem Davidovi Robinsonovi z managementu nejslavnějšího muzikálového skladatele všech dob, Andrewa Lloyda Webera, se kterým jsem si často psal, a zdvořile se ho otázal, zda by mi nemohl poobstarat novinářský lístek. O Davida mi za dva dny přišla odpověď s tím, že lístek na odpolední představení Fantoma opery si budu moci vyzvednout v pokladně Royal Albert Hall. Když jsem si 2. října roku 2011 pro lístek přišel a otevřel obálku s ním, našel jsem v ní i pozvánku na číši vína s tvůrci Fantoma opery. Štěstí při mě ten den stálo. V hledišti Royal Albert Hall jsem krátce před představením zcela náhodou potkal Davida Robinsona, který mi lístek zařídil. Poděkoval jsem mu a zeptal se ho, jak jsem si to všechno zasloužil. Jeho odpověď mi doslova vyrazila dech. Řekl mi, že je to poděkování managementu Andrew Lloyd Webera za mou propagaci jeho muzikálů v České a Slovenské republice. Co mě na setkání po představení čekalo, se dozvíte po neskutečném přídavku muzikálu, kterého se ujala nejprodávanější sopranistka všech dob Sarah Brightman spolu se 4 slavnými představiteli Fantoma opery Coleman Wilkinsonem, Johnem Owenem Johnsonem, Anthony Warlowem a Petrem Jobekem. Takhle jste titulní píseň Fantoma opery určitě ještě nikdy neslyšeli.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Věřím, že se vám tahle verze titulní melodie muzikálu Phantom opery líbila. Po jeho koncertním provedení jsem šel do jednoho ze salonků Royal Albert Hall, kde na asi 50 novinářů z celého světa čekalo setkání s tvůrci Phantoma opery. Splnil se mi tam sen. Stál jsem v tváří tvář autorovi muzikálu Jesus Christ Superstar, Evita, Kočky a Phantom opery, Andrewovi Lloydovi Webrovi a taky nejslavnějšímu producentovi muzikálu na světě, Cameronovi McIntoshovi. S oběma jsem prohodil několik zdvořilostních frází a podal si s nimi ruce. Klepal jsem se jak drahý pes a měl jsem úplně vyschlo v krku. Není možné, abych vám během našich každotýdenních setkání nepustil alespoň jednu písničku Karla Gotta. Dneska vás čeká doslova kultovní hit. Škoda, že se Karel úspěchu téhle písně nedožil. V roce 1984 se rozhodl obohatit svůj zpěvník o tehdejší velký hit Eltona Johna I'm Still Standing a nechal si k němu napsat Michalem Bukovičem český text, který Michal nazval Mám styl Čendy. Láďa Štajdl byl tenkrát zásadně proti tomu, aby Karel tuhletu písničku zpíval s tím, že je Karel kantilení zpěvák a nespěvák hitu Eltona Johna. Karel si ale prosadil svou. Písničku na svých koncertech zpíval asi rok a pak se zdálo, že Čenda zmizí v propadlišti dějin. Až do roku 2014, kdy jsme s Karlem chystali na turné nový koncertní program. Pořád jsem tehdy od Karla slyšel. Honzo, máme samé pomalé věci, samé balady a kantilény. Chybí nám rychlé písničky. Vzpomněl jsem si na Čendu a Karlovi ji připomněl. Zajásal. To je ono. A Karel pak s písní Mám styl Čendy boural sportovní haly. Když ji zpíval v O2 aréně, v první řadě seděl Láďa Štajdl a nevěřícně kroutil hlavou, jaký úspěch s ním nenáviděnou písní má. Karel chtěl Čendu i nahrát, ale v zahraničí se mi nepodařilo zajistit autorizaci českého textu. Tudíž Karel mohl tuhletu písničku zpívat jen na koncertech, ale v televizi se nemohla vysílat. Během turné 2014 jsem se Karla jednou zeptal, zda si Čendu nemohu nahrát během koncertu přímo ze zvukařského pultu. Karel odpověděl, klidně můžeš, ale nevím, k čemu ti to bude. Po Karlově smrti se díky několika youtuberům z písničky Mám styl Čendy stal doslova kultovní hit. A je úplně jedno, že si mnozí dělají z textu téhle písně legraci. Podstatné je, že Karel Gott i díky této písni žije dál. No už vás nebudu dlouho napínat, protože Karel vám právě teď písničku Mám styl Čendy zaspívá.

Karel Gott dospíval písničku, kterou si našel v repertoáru britského zpěváka a skladatele Eltona Johna. A my u tohoto úžasného zpěváka chvíli zůstaneme. V roce 1973 vyšla na albu Eltona Johna Goodbye Yellow Brick Road píseň Candle in the Wind, kterou Elton John původně věnoval památce světového sexsymbolu herečce Marilyn Monroe. Tuto píseň otevírá verš Goodbye, Norma Jean, kterým se Elton John odvolává na původní jméno Marilyn Monroe. V roce 1997 po tragické smrti princezny Diany nahrál Elton John novou verzi této písně s podtitulem Sbohem anglická růže, kterou Guinnessova kniha rekordů zmiňuje nejen jako nejprodávanější, ale i nejrychleji prodávaný single všech dob. Na přání synů princezny Diany, Williama a Harryho, zaspíval Elton John novou verzi této písně na Dianině pohřbu v londýnském Westminsterském opatství a zavázal se s ohledem na památku princezny Diany, že ji v téhle verzi už nikdy zpívat nebude. Uvádí ji pouze s původním textem o Marilyn Monroe. Na koncertě Eltona Johna jsem několikrát byl a vždycky to byl neopakovatelný zážitek. Jednou se mu i aplaudoval z první řady v O2 aréně, vedle mě tenkrát seděla Leona Machálková, ale to jsme se ještě neznali. Elton John tenkrát pochopitelně zpíval i písničku Candle in the Wind, kterou si teď poslechneme. Takhle ji Elton John zpíval v roce 1986 během svého australského turné za doprovodu Melbourneského symfonického orchestru.

Posloucháte pořad Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Honza Adam. Když jsme před dvěma lety chystali s Honzou Fialou dvojce CD Helena Vondráčková Evergreen 60 let na scéně, ukázalo se, že je to tak nákladný projekt, že bez pořádné finanční injekce ho nelze realizovat. A tak jsem se začal obracet na movité přátele a kamarády, zda by nám s tímhle projektem nemohli pomoci. Ozval se jediný. Jmenuje se Milan Křesina, je to známý kladenský podnikatel a velký kamarád hokejisty Jaromíra Jágra. S Milanem Křesinou nás spojil obdiv ke Karlu Gottovi. Milan ho jednu dobu vozil svým autem, protože Karlův řidič Olda Havránek měl v té době bouračku a dost se pohmoždil. A Karel jezdil i k Milanově mamince do Kladna na Svíčkovou, kterou jí tehdy pochválil a vysekl jí pochvalu. Tak dobrou Svíčkovou jsem naposledy jedl od své maminky. Když jsem Milana Křesinu požádal o pomoc, netušil jsem, že byl v 80. letech známým zpěvákem a že ho v pořadu Sejdeme se na výsluní jako zpívajícího automechanika z Kladna uvedla Helena Vondráčková. Helenu jsme s Milanem Křesinou loni navštívili v Řice, kde mu Helena osobně poděkovala za pomoc při realizaci jejího dvojce CD Evergreeny. Milan Křesina studoval zpěv u profesora Josefa Rybičky a zpíval s armádním orchestrem Rudly Koudelky. Byl v angažmá v hudebním divadle Karlín, zpíval v muzikálech, kde si ho všiml při zkoušce muzikálu Zvonokosy hudební skladatel Jindřich Brabec a nabídl mu natočit ve studiu A Karlín single. A tím všechno začalo, ale skončilo po sametové revoluci. Milan mi vyprávěl, že byl najednou bez práce a nechtěl jezdit po klubech. A tak jsem se ze dne na den vrátil k řemeslu a už jsem u toho zůstal. Přesně cituju Milana Křesinu. S Milanem nás spojuje i láska k Elvisovi Preslimu a k orchestru Jamesa Lasta. Milan Křesina vám teď zaspívá písničku Ďábel v krvi.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Musím se přiznat, že mě v naší a zahraniční populární hudbě už jen málo co zasáhne, osloví, dojme. Přesto se to letos povedlo mladému českému zpěvákovi Janovi Bendíkovi. Když naspíval písničku Když jsem já byl tenkrát kluk, doslova se mi srolovaly ponožky. Poté, co Honza Bendík zveřejnil svůj videoklip k písni Karla Gotta Když jsem já byl tenkrát kluk, se na sociálních sítích začaly objevovat komentáře a výtky. Karel Gott říkal, že na interpretaci této písně je potřeba určitý věk. Musel jsem na to reagovat a zveřejnil jsem následující stanovisko. Ano, Karel v posledních 15 letech svého života často říkal, že aby člověk mohl tuto píseň s nádherným textem Zdeňka Borovce věrohodně zpívat, musí mít určité životní zkušenosti a nadhled. Trošku zapomněl na to, že sám tuhletu písničku naspíval v roce 1971, kdy mu bylo 31. A Honzovi Bendíkovi bylo 32 letos. Honza Bendík vzdal svou interpretací písně Když jsem já byl tenkrát kluk největší hold Karlu Gottovi a Zdeňkovi Borovcovi, jaký mohl vzdát.

Tak jak se vám písnička Když jsem já byl tenkrát kluk v podání Jana Bendíka líbila? Mně moc. Jan Bendík se v roce 2009 zúčastnil první řady pěvecké soutěže Československá Superstar, v níž postoupil do 7. finálového kola a obsadil tak celkově 4. místo. Karlu Gottovi se Honza Bendík od samotného začátku moc líbil a několikrát mi řekl: Honzo, z tohohle kluka jednou něco bude. Jak se ukázalo a ukazuje, Karel Gott měl opět pravdu. Honza krásně naspíval písničky z repertoáru Hanky Zagorové, Černý páv a Gwendolina, nahrál duety s Lucí Bílou, Evou Farnou, Heidi Janků a s Michalem Davidem. Písničku Černá perla mu pak na tělo napsal český slavík Václav Neubarta se svou manželkou Eliškou. Honza Bendík o téhle písnice říká: Není to jen obyčejná písnička, tohle je můj životní příběh. Honza si skutečně jde z paneláku za svým snem a tak už 17. října letošního roku bude podruhé koncertovat v pražské hale O2 Univerzum. Diváci se mohou těšit na jeho největší hity, originální výpravnou scénu, hvězdné hudební hosty a mnoho skvělých momentů i překvapení. A písničku Černá perla Honza Bendík na tomhle koncertě určitě zaspívá. Na to vemte jet.

Na koncertě kanadského zpěváka a skladatele Michaela Bublého jsem byl v pražské O2 aréně dvakrát a pokaždé to byla bomba. Michaela Bublého pro svět populární hudby objevil v roce 2000 slavný kanadský producent David Foster na svatbě dcery bývalého kanadského premiéra Briana Mulroneyho. Lepšího producenta, než je David Foster, si nemohl Michael Bublé přát, protože Foster má za sebou spolupráci s Madonou, Whitney Houston, Celine Dion, Barbrou Streisand a Andreou Bocellim a na co sáhne, mění ve zlato. David Foster dal Michaela Bublého na rok do učení ke slavnému kanadskému zpěvákovi a skladateli Paulu Ankovi a to určitě pomohlo k tomu, že se zakrátko Michael Bublé celosvětově prosadil. Michaelovi Bublému bude zakrátko 51 let a prodal přes 75 milionů desek. Frank Sinatra a Tony Bennett v něm mají skvělého pokračovatele. Přesvědčte se o tom sami.

Koncert Michaela Bubleho v pražské O2 aréně roku 2014 je pro mě nezapomenutelný i z toho důvodu, že jsem na něj šel v té nejlepší společnosti. V jedné řadě jsem usedl s Hankou Zagorovou, Štefanem Margitou, Jitkou Zelenkovou, Karlem Gottem a jeho řidičem Oldou Havránkem, s mamkou a s mým přítelem Lukášem. Na koncertě jsme řádili jak malé děti a mnohokrát jsme i slzeli dojetím. A tak jsme dospěli do finále. Nevím jak vám, ale mě hodinka s vámi krásně utekla. Rozloučíme se pro dnešek písničkou Michaela Bublého It's a Beautiful Day a já bych v souladu s ní nám všem přál, aby všechny naše dny byly nádherné. Nejen ten dnešní. Přeji vám, abyste byli zdraví a šťastní, abyste milovali a byli milováni. A abyste kráčeli jen za štěstím. Za týden se s vámi těším na slyšenou. Váš Honza Adam.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Josef Dvořák. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Ahoj, Pavle. A je tady Josef Dvořák šťastný, protože já jsem se teď dozvěděl, přátelé, jednu věc, že zítra má být blbě, má pršet a my hrajeme s Pidlou v zádech někde na Mlejně u Plzně. Copak, já to hraju v dlouhým hábitu, mně bude ještě jakž tak dobře, ale strachoval jsem se, že promokneme. A to už jsem tady dostal zprávu v rozhlase. Přátelé, diváci, klidně přijďte, ono totiž před začátkem představení přestane pršet.
1: On to ví, prý. Není nad naše dovádění, kde se všichni vesmíšky změní.
0: Humoriáda.

0: Pátek jedeme do Brna, se bude odevírat nějak v rámci návštěvníků, jako připomínka na návštěvníky, se bude odevírat most. Je pojmenovaný most podle Adama Bernaua, ten má přiletět z Nového Zélandu a my si spolu čas od času telefonujeme a on se mě ptal, jestli, a slibujeme si, že se navštívíme. Já tam nepojedu, to je strašně daleko. Ale když on bude tady, jo, tak už se informoval, přijedeš, taky jsem říkal, jasně, samozřejmě. Takže se těším, ale já bych zase v sobotu měl být na chalupě a sekat trávu.
1: Takže expedice Adam 84 s tebou a s Adamem Bernauem bude pokračovat? Částečně. Jo.
0: Částečně, ano. Budeme se držet za ruku a budeme se držet za ruku a držet palec tomu, kdo to bude odevírat ten most, aby to nepoplet nějak.
1: No a hlavně nenastupujte do žádného vozidla, které vypadá jako Lada Niva. To bylo to vaše přemisťovadlo, že jo?
0: No, to tam
1: aby se něco nestalo,
0: taky.
1: Aby někdo nezmáčk čudlíka a nebyli jste zase někde úplně jinde v minulosti, v budoucnosti, co já vím. Ale každopádně krásná akce, nevěděli jsme o ní, díky tobě víme.
0: Jo.
1: A teď se dozvíme, koho nám vybereš.
0: No ale to já mám samý milý povinnosti. Pavlíku, kamarádi, přátelé, poslouchejte. Pan Jiří Sovák, chalupáři. Mám něco dodávat?
1: Nemusíš. Režie František Filip, ale to všichni vědí.
2: Ne, stydně hlava, to mi zakázal. Já musím jít pořád nějakou pokrývku.
3: Co to tak zdůraznit, já jsem úplně klidný, co na mě koukáte, jako bych byl nějaký cvok, nějaký dědek, prostě potrhlej. Že mám tu rádiovku na hlavě, to se nezlobte, ale to je prostě, to mi doporučili, ponáš mi stydne hlava. A jak nemám pokrývku na hlavě, tak mám šílený bolesti.
4: Tomu říkáš teplá večeře? To je pohřívaná večeře, taková teplá večeře.
5: To jste to samý, já už jsem sytej. Pomoc mám mě nějak, sakra.
6: Dobrý, jo,
5: počkejte, neuklidněte se, nebuďte tak nervózní, sakra.
7: Klid.
5: Tak to je na postě, pane císař. Já jsem v invalidním důchodu.
7: Klid.
5: Tady to mám černý na bílým, já se nesmím rozčilovat, já myslím, prožívat žádný konfliktní situace.
7: Ježišmarja. Pane Huma, jaká pak konfliktní situace, no, spadli skory, protože byli snilí, no.
5: Klid. Já se nebudu rozčilovat, já jsem. Prášek, já si mám prášek, kruty, tu na ryby. Já nejsem se vrah!
8: To je můj dům! Moje pastel! A vy jste mě číhal z mýho záchoda!
5: Ale já se s váma zlobit nebudu, já mám jedny nervy a jedno zdraví! Tady mám na to papír, barákoval na to papír! Ano, Evžen Huml, pacient, potřebuje klid! A ten klid tady bude! Nebo to rozsekám všecko na tříčky!
7: Všechny geniální myšlenky jsou jednoduchý.
9: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik chalupář Jiří Sovák, jsme zase na chalupě, Pepo.
0: No.
1: Už jsme probrali, co ti dělá starosti a teď co ti tam dělá největší radosti.
0: No největší radost mi dělá to, jak kolem chalupy proudějí ty nekoneční davy lidí.
1: Průvody smávátky, zdravíme Pepu.
0: No. Hele, my jsme to kupovali, to už jsem mnohokrát řekl, jako samotu. To byl důvod, proč já jsem přistoupil na to, aby jsme měli chalupu, ale jedině na samotě. A ten majitel, když nám ji prodával, my jsme to kupovali nějak dávno zpátky a bylo blátivo, pršelo a já už nevím, na co bych se vás tak zeptal. Seděli jsme u stolu a uzavírali jsme ten obchod a na co bych se tak zeptal. Jsou tady lidi, okolo chodí lidi a on se mě podíval, říká, vy někoho vidíte? Já jsem říkal, nevidím nikoho. To byla taková hloupá otázka. Tak to byla asi podle mě poslední chvíle, kdy tam lidi nechodili. Ne, že by začali kvůli nám. Takhle domýšlivej nejsem. No jo, ale on je to český ráj, člověče. To jsou davy lidí. Asi s kolika lidma já se seznámím, s kolika se vyfotím, kolika se podepíšu.
1: Jsi součást krás českého ráje.
0: No, dokonce můj bývalej tchán, ten chtěl, abych tam vyvodnickým vylez na vrbu a dělal každou celou hodinu dětem vystoupení.
1: Co ti za to nabídnul?
0: Co?
1: Co ti za to nabídnu?
0: Nic,
1: za takový výkon?
0: Nic, jenom že lidi budou spokojení. Já říkám,
1: takhle,
0: myslíš to dobře, člověče, já si sem jezdím odpočinout, takže každou hodinu vlezu na vrbu.

0: Jo?
1: No, ne.
0: Tak ne? Tak
1: rozmluvil jsem mu to.
0: Jo, dobře, takže neuvidíte Pepu na vrbě, ale možná ho zahlédnete v zahradě s kosou.
1: Jo, to určitě. A já už jsem se naučil, hele, já už před lidma, ze začátku jsem prchal, ale pak jsem pochopil.
0: Pak jsi na ně zvyk.
1: Zvyk jsem si, nemá to smysl. A teď můžeš někomu udělat radost třeba, fakt.
0: Pochopil jsi to úplně správně.
1: Ano.
0: Já myslím, že posluchači a návštěvníci Českého ráje už vědí, kam zamíří. Teď se naplno inspiroval, takže ať jste všichni spokojení. Tak s kým budeme spokojeni dál v naší humoriádě?
1: Nejsem já blbý.
0: S Jiřím Sovákem nebo Petrem Martinákem, známým to bavičem a imitátorem. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A, Humor mezera B na číslo 90 011 04 je posílejte nebo zavolejte na 731 800 900.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Humoriáda právě teď probíhá. Josef Dvořák, Pavel Kučera ve studiu. Vy možná na našem telefonu právě teď přidáváte své hlasy. Jiří Sovák nebo Petr Martinák. Dobrý den.
3: Dobrý den, Karel Bojkovic. Zdravím vás, Pavle, i pana Dvořáka.
4: Dobrý den.
3: A já bych si přál Bčko.
2: Máme zapsáno. Díky moc.
3: Děkuju.
2: Hezký den. Naslyšenou. Dobré odpoledne.
5: Haló.
2: Haló.
5: Tady Pepa z Kopřivnice. Zdravím vás, pánové. Hlavně Pepička.
4: Díky.
5: No a Pepička řadím já osobně mezi tři krále. Je to Vlasta Burian, Ladík Menšík a Pepíček Dvořák.
4: Já to opakovat nemůžu, vy to opakujte.
2: To je tedy svatá trojice skoro.
5: Tak jo. Marie Formáčková nedávno v nedělní pořadu hovořila o Pepičkovi, že je dokonalej a že je pořád lepší. Já bych to podepsal 10x.
4: Musím Maruši se poděkovat.
2: Pepa, děkuje.
4: Díky.
5: Jinak já jsem pro Ačko, jo?
2: Děkujeme pěkně. Mějte se hezky, Pepo. Naslyšenou. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne. Tady je Jirka Štěrčan. Já vás zdravím do studia. Oba dva, i Pepíka Dvořáka. I
4: dobrý
6: vás.
4: Den.
6: Dobrý den. Hodně zdraví vám přeju.
4: Díky.
6: Jste nějaký smutný, že to je ten váš vlastně.
4: Ne. Já vám nechci skákat do řeči, pro Bůh.
6: Ale klidně, já už jsem starý dědek a mě to nevadí.
2: Tak, Jirko.
4: Tak já jsem mladý dědek, já budu čekat jenom, co řeknete.
2: Tak paní dědkové.
6: Já nevím, já bych řekl Ačko. Já
2: Ačko,
6: řekl,
2: no super.
6: Jo.
2: Už víme, co
6: jo,
2: jsme potřebovali.
6: Jo, hodně zdraví vám oběma přeju. Jo?
2: No podobně, děkujeme pěkně.
6: Děkuju a hodně zdraví ještě jednou, nashledanou.
2: Tak, dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne. Tady David Prostějová, zdravím pana Kuřátka.
4: Díky.
7: A chtěl bych pana Sováka.
2: Děkujeme za váš hlas, zdravíme do Prostějova.
4: Sovča vyhrává.
2: Naslyšenou, zatím se to tak dá možná i říct, ale nechci prozradit výsledek. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne.
4: Dobrý den.
8: Zemník, zdraví Pavlíčka a Pepíčka, jak jste se krásně představili.
4: Jo.
8: A Pepiček vybral dobře, tak bych chtěl pana Sováka.
2: Máme to tam a děkujeme.
8: Nazdar, kluci.
2: Naslyšenou, kluku jeden. Ahoj. Ušatý. Tak Jiří Sovák může pokračovat a podívejme se na to. Už to tu bylo zmíněno v telefonátech. Téma je dědkové.
4: No to je dobrý.
9: Oni, některý dědkové, jsou choulostivější na svůj zemníček než mladí kluci. A já to nemám rád, když někdo v 60. dělá ze sebe 30. A nebo ve 30. 60. Jsou taky takový případy, ale už nejhůř dopadnou a nejhorší jsou ty, co si to šetří na potom. Špekulanti, víte, ty, co jako říkají, napřed kariéra, pozor, a potom ženský, tak opatrně. Ona je láska něco jako kalamář s ingoustem. Po čase vyschne, ať píšete nebo ne. My tam máme partu takových špekulantů na Letný, tam chodějí, babi jim říkají nevybrkovaný dědkové. To je nějaký přirovnání ze Šumavy, tam se rodí takovýhle přirovnávky. Jo. Oni po mně říkají, že jsem hypochondr. A to není pravda. Já jsem upřímný dědek. Žil jsem naplno mládí, teď žiju naplno stáří. Jak mě něco píchne, hned to hlásím. Žádný hrdinství já nepěstuju. Ale tyhle dědkové, co tam chodí v tom parku, ty, tam chodí mezi těma holkama z kuchařské školy, modrý krky jako krocaní, vytřeštěný furt, jako kdy to začne, a vůbec se nenapadne, že už to bylo. Abych to vysvětlil, oni tam děvčátka chodí přes most, mají školu za mostem, kuchařskou a zkracují si to po schodech přes park do Davis, tam chodí a dětkové to vědí, tak tam chodí. Tam se popelej a ukazují tam svoje peří prostě, no, mezi holkama. Já tam taky občas zajdu. A já tam chodím spíš kvůli těm dětkům, až to je tutovka. Nedávno jsem tam byl a to ani kvůli dětkům, ani kvůli holkám bylo po dešti. Tak jsem se šel nadejkat čerstvýho vzduchu. Páč, to je v Praze vždycky 2 hodiny vzduch po dešti. Pak se to zase ty plyny zavřou. No a nikdo tam nebyl, akorát jeden nevybrkovaný dědek si to tam hasil po cestičce. Cestičky tam takový asfaltový s loužem a vody, kaluže vody tam byly veliký. A co čert nechce, pač nikdo tam nešel, tak dědek šel uvolněně, téměř po 4 si to hasil. A přesto najednou střebíčky zacupitela dívenka jako malovaná. Dědek okamžitě vystartoval do pozice, teďka před ním louže z pravý strany holka, pan Ježišmarja, jak tohle dopadne. On vám ten dědek tu louži neobešel, on jí přeskočil s nasazením života. Ovšem zapích se tam hubou do keře. Vysel tam ze stráně, já ho tahal nahoru, teď to vypadalo, jako když zápasíme, páč, já už taky nejsem žádný velký frajer. A domlouval jsem, ale tam jsem pochopil, že je možný ještě těsně před smrtí za sebe udělat blbce. Humoriáda.

0: Tak na viděnou nám zpívali Krištof, tak těšíme se i s nimi naslyšenou a v tuto chvíli se rádi uslyšíme s někým z vás, kdo bude soutěžit v naší humoriádnické červnové hře. Hrajeme o knihu z edice Humoriády plus ještě šance každý týden v pátek získat v losování digitální rádio. 731 800 900 je náš telefon a počkáme si, kdo pak se nám tam umístí. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak stlumíme rádio, prosím, to je první věc.
1: Ano.
0: Druhá věc, kdo a odkud volá?
1: Jenda Orlické hory.
0: Dobře.
1: Já vás zdravím, pana Dvořáka.
2: Díky.
0: To je dobře, si ho předcházíte. Otázka se týká samozřejmě jeho, vždy je to o našem hostu konkrétním, který sedí ve studiu, takže já se ptám. Josef Dvořák uváděl velkou hudebně soutěžní reví Československé televize s názvem za A. Dva z jednoho města, za B. Dva z jednoho těsta.
1: Dva z jednoho města.
0: No jo, to je jasný. Tak knížka je vaše.
1: No.
0: Tím pádem ještě prozraďte, kterou jste si vybral. Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny
1: Jiřího. No samozřejmě Kulišárny.
0: Jo, nemusím to říkat všechno.
2: Správně, no, správně.
0: To je muž na správném místě, ten pan posluchač.
1: Jo, jako,
0: no.
1: Když je tam pan Dvořák, tak no. Určitě.
0: Tak jo, tak my vám gratulujeme v tuto chvíli a držíme no. Palce v pátek v losování.
1: Jméno.
0: Jméno.
1: Kolednice.
0: Ještě jedno.
1: FL.
0: Jo, takhle.
1: Nejsem dítě.
2: To je kytice, no.
0: Pán cituje z umění našeho no jo, hosta. Jo. Výborně, tak jo. Tak vy jste fanoušek tělem i duší toho Pepi, vy tu knížku musíte mít prostě.
2: A vy jste viděl nějaký pořad dva z jednoho města?
0: No.
2: To ne.
1: Chtěl jsem říct, když to dávali tamhle někde v tom, to bylo ze Sichrova. Hradce Králové to bylo.
2: Na Sichrově jsem zrovna nebyl teda, to byl jediný, který jsem neuváděl, ale no. To bylo na Spartě, bylo to v Plzni, v Budějicích, no, v Ústí.
0: Pardubicích, České Budějovice, Karlovy Vary, no. Bratislava, Zlín, Trnava, no, Praha, Liberec, Kladno, Žilina, Brno.
1: To, ten
2: ano.
1: Sváťa Kuřátko, tak to vždycky vyhořeli trafačky, a protože všichni zapli něco, tak to šlo do háje normálně ty trafela.
0: No, to se blikalo žárovkami, jak
1: no,
0: se má pokračovat.
1: Oni to stejně podle toho, to na to nemělo vůbec vliv, protože to ani nešlo tak ani udělat.
0: Ale tak optický ale je pocit a dojem byl, čeho
1: a
0: je více.
1: A měli lidi radost, tak
2: no.
1: To tak... tak
2: no, byla to hra. Byla to hra, hrálo se, jo.
0: Uh-huh. Tak jo. Tak Jendo, ať to všechno nepropovídáme, ten dnešní určitě, celý pořad.
1: Určitě. Ať mi to tam pan Dvořák podepíše, napíše mi tam Jendovi.
2: Jasná zpráva, nějak to dáme dohromady
0: tak
2: tohle.
0: Tak ještě jednou gratulujem, mějte se hezky, děkuju, naslyšenou. Děkuju.
2: Ano, naschle.
3: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: Tak a my se teď od pořadu a z doby let 83 až 86 od dvou z jednoho města přesuneme do současné humoriády. Yeah. Tady nemusíte blikat žárovkami, tady stačí hlasování SMS-kou nebo telefonátem.
2: No.
0: No a aby bylo o čem hlasovat, tak rozehrajeme další kolo. Koho vybereš?
2: No, koho vyberu? Já ho mám tady napsanýho, já jsem šťastný, že jste ho sem napsali. Teď jsme měli před chviličkou pana Sováka a kdo myslíte, že je teď? Pan Horníček.
0: Z kabaretu U dobré pohody.
2: No.
0: Tak to bude pohoda.
2: Je, minko.
0: Prohlídka Prahy.
2: Dva písaři, vzpomínáte?
4: A taky si všimněte, jsou sochy v Praze, které jsou spojeny třeba s určitými nápisy. Já jsem objevil tady takovou sochu, tam je to socha, je taky spíš relief, bych řekl. Pod kvetoucím kaštanem to všechno je vytesaný. Takový obézní člověk vyvalil sud, zrovna, jestli to je mládek nebo stárek, nevím. Vyvalil sud a pod ní nádherný nápis dieta žaludeční žlučníková diabetická. Co říkám, s tím sudem je to nádherná reklama. A na tom též sousoší v okousek dál je paní, která nese tři korbele, talíř buchet a zase dieta srdeční výživná. A mezi tím krásný nápis dietní jídelna. Nádherná reklama. Člověk to vidí, dostane chuť, jde dovnitř a tam dostane plátek se zeleninou. Taky to je umístěno, bych řekl, nesprávně. Já bych to dal třeba do Mariánských lázní, jako léčebný ústav Svoboda, třeba by vítal své pacienty, nebo v Karlových Varech ústav Thomayer, zase, že byl vyzdoben pán ze sudem a paní s buchtem a pak vejte dovnitř, bum, redukční dieta. Žádný takovýhle ty sudy a buchty. Tak to je taky zase takový příklad krásného sousoší, které bych řekl, znamená něco jiného, než v podstatě by mělo. Ale to jsou sochy takové jenom ozdobné. Pak jsou sochy přímo konající. Sochy konají různé úkony na domech, například drží balkony. Zná to po Praze řadu případů, kdy socha drží balkon, třeba Kalamgalasův palác, obři takový, a vždycky jsou to takový svalnatí chlapi. Ten sochař ví, co je asi síly zapotřebí k tomu udržet balkon. Tak vždycky vytěsne svalnatýho chlapa. Přitom je to blbost mezi náma, protože i kdyby vytěsal štílýho člověka, třeba mě, jak ten balkon drží na ukazováčku, jak se taky nic nestane. To je jenom taková představa, že to musí být svalovec. A tahle důslednost, řekl bych, realistická, už je neposedne v případě žen. Všimněte si ženy, které nesou balkon. To jsou usměvavý štíhlý bytosti, takhle stojí paní, usmívá se a na hlavě má balkon. A ona vypadá, jako kdyby tam měla závojíček nebo kytku do vlasu. Nic. Ta ženská neví, co to obnáší nést balkon. Jenom jednou jsem viděl změnu výrazu takový sochy, kdy na ten balkon vyšla jiná paní, daleko silnější než ta dole. A ta, co tam držela, tak jenom tak zaťala zuby, ale jinak se nic nestane. A tak jsem chodil po Praze, já nevím, možná 2 nebo 3 roky a fotil jsem tyhle sochy, bavilo mě to si s nima povídat a ty hovory jsem zapisoval, oni odpovídali. A chtěl bych to ne jako průvodce, já vám taky neříkám, kde to je. Já vám jenom říkám toto, zkuste jednou jdouce Prahou zvednout oči a objevíte další, novou Prahu. Prahu těchto bytostí, které tam, jak říkám, sedí, klečí, něco prožívají a které si zasluhují tu vaši pozornost, objevíte nové město. Já vám přeju na této objevné pouti šťastnou cestu.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Miroslav Horníček. Poprvé bude dál, to už je otázka na naše posluchače a posluchačky a posluchačata u rádia. Pište SMS-kou Humor Mezera A, Humor Mezera B je SMS-ka pro Ivana Mládka v tuto chvíli na 90 011 04, tam jsou SMS schromažďovány a spočteny v zápětí po písni a po našem dalším vstupu 731 800 900 je náš telefon. Pepa Dvořák se těší.

0: se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: A kdo bude mít v našem vysílání teď zelenou, bude to v Humoriádě dál vystupující z našeho archivu. Miroslav Horníček nebo Ivan Mládek, Josef Dvořák i Pavel Kučera se těší na vaše hlasy. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Věra od Budějc. A chtěla jsem se zeptat Pepička, kdy jestli budou toho pidlu v zádech, který ho toužím vidět, hrát někde tady v okolí těch Budějc.
3: Je, Minko, na to já vám nejsem schopný odpovědět, protože veškerou produkci řídí moje žena. Já do mě strčí jenom, ukáže rukou směr a já jedu.
1: Jestli máte někoho s internetem nebo vy vládnete, tak koukněte na Josefovi stránky, určitě najdete hravě tam všechny termíny potom.
3: A vy jste z Budějic?
1: Od Budějic, říkala.
3: Od Budějic,
2: ano. No. Dobře, takže děkuju a ano. Já to zkusím a volím znovu pana Horníčka.
1: Děkujeme pěkně.
3: Děkujeme.
1: A mějte se a držíme palce, ať najdete představení zábavné. Viděl jsem taky, chválím a jdeme dál.
3: No a 40 let na světě.
1: Dokonce, Pepa, s představením. Tak, to máme velkou ozvěnu, takže hodně slumíme rádio. Tak ne. To je jak na náměstí nebo na návsi u kolotočů, tak to nebudeme poslouchat. Dobrý den. Haló?
4: Dobrý den. Zdravím Pavla, zdravím i pana Vozáka.
3: Mm-hmm. Milej, dobrý den.
4: A já bych prosil Bečko pana Vládka.
1: A kdo pak volá?
4: Volá Jarda, volá z auta, volá od Pálavy.
1: Dobře. Tak se mějte, dobře dojďte, nashledanou. Tak jo, poslechneme si dalšího, odkud je a kdo? Dobrý den.
5: Miroslav Karviné.
1: Výborně.
5: Dobrý den, pane Dvořáku, dobrý den i vám, Pavle.
3: Dobrý den.
5: Dávám hlas Ivanovi Mládkovi.
1: Děkujeme.
3: Ano.
1: Miroslave, mějte se hezky, naslyšenou. A poslechneme si rozhodující hlas, protože teď je vyrovnáno, teď v tuto chvíli.
3: Dobrý.
1: Že jo? No.
6: Dobrý den, já vám zdravím. Uh-huh. I pane Dvořáka.
3: Děkuju.
6: Já jsem chtěla jenom poprosit, jestli by pan Dvořák mohl zaspomínat na natáčení pana Tau a s tím slonem, s Bimbou. Nebo na malý televizní kabaret, něco zajímavého. A jinak dávám pana Horníčka.
1: Děkujeme.
3: Hlejte, rád bych, ale ono je to delší vyprávění a my se nemůžeme teď zaseknout na jednom vyprávění.
1: No, mě by to taky zajímalo, já jsem to jako dítě obojí zažil.
3: Jo, to by, no, tebe to zajímá
1: já
3: taky.
1: Já jsem bylo dítě tehdy.
3: To znamená, tvůj pohled znamená teď, že to můžu vyprávět.
1: Můžeš něco, aspoň ať posluchačka je uspokojená.
3: Hlejte, tak já vám řeknu jednu věc, teda maličkou. Tam tenkrát, jestli si vzpomínáte, vystupovalo jedno sluně. Mm-hmm. Tenkrát nám ho koupili na filmování, to sluně se jmenovalo Šanty a říká se, že slon má obrovskou paměť. Tak ta Šanty, to byla slonice, má obrovskou paměť. Představ si, že já jsem měl monolog, držel jsem jí za špagát, který ona měla kolem krku a vždycky, když jsem ten monolog končil, tak ona mi svojí nohou šlápla na moji nohu, než se ozvalo stop. Vždycky, já nevím, co jí to napadlo.
1: No, taková režisérka.
3: Taková režisérka.
1: No, asistentka režie.
3: Pozor, tak jsme to jeli ještě jednou a ona to zopakovala.
1: Aha.
3: No a nic, já jsem vysadil svoji dceru, která tam byla, kterou jsem tam měl sebou na slonici, vyfotil jí. Ale představte si, přátelé, že po mnoha letech, my jsme byli v zoologické zahradě a šli jsme se podívat na slony, tam je velikánský výběh a všichni ty sloni byli na druhé straně toho výběhu. Já nevím, co mě to napadlo, jsem zavolal Šanty a z toho z té schrumáže těch slonů jeden začal couvat, vycouval, otočil se, přišel k nám, my jsme stáli nad ním, tam je to takhle udělaný, a já jsem na ní volal Šanty, a ona mávala chobotem a dívám, opravdu. Ale mě ještě teď naskakuje husí kůže, no. Takhle. Mají krásně, obrovskou paměť.
1: Slovo. Krásně, krásně. Tak to je Šanty, která hrála bimba.
3: Ano.
1: Panu Tau,
3: ano,
1: abychom
3: ano,
1: věděli.
3: Ano.
1: A to bylo v Zoo Praha nebo ve dvoře?
3: V Zoo Praha.
1: V Zoo Praha, tak. Tak jo, tak už to víme všechno o sluněti.
3: No.
1: Tak můžeme pokračovat v tuto chvíli s Miroslavem Horníčkem, jak nám zvídavá posluchačka rozhodla tento souboj.
3: A to se máme, to se máme, děkujeme.
7: Já jsem vás upozornit, že tady na okrajích jeviště jsou nachystány pro případ potřeby papíry. To je... Ne, to je na písemné dotazy, které je možno o přestávce napsat a položit, protože já teď zjišťuju, že jak zajímavé, jak některé slova nabývají váhy v určité konstelaci, že jo? Já vždycky, když řeknu slovo papíry, tak se ozve smích. Ne, dokonce potom. Ty předkové neuměli nic udělat, opravdu. A je to zajímavé, já jsem, mě to napřed jsem ani nevěřil, že je to tak vážný tenhle problém s tím papírem, protože my jsme tam spíš měli trápení vybrat si barvu. Mezi těmi 8 barvama, tak si vybrat, kterou barvu chceme pro barvu té, které koupelny, ale nedávno jsem zjistil, že je to problém, protože jsem poprvé v životě vešel koupit tento sortiment, tedy koupit, kupovat, a říkám té dámě za pultem, že chci toaletní papír, a ona říká, nemáme. A pak se na mě podívala a buď mě poznala, nebo co, protože najednou se prudce naklonila přes ten pult a zašeptala mi, počkejte okamžik. Tak jsem počkal a ona za chvilku, když lidi opustili krám, přišla a nesla zabalený 4 svazky, že jo, který mě opatrně předala jako špionážní materiál. Takže jsem první, kdo vyfasoval toaletní papír na obličej.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak máme dokončenou sérii s Miroslavem Horníčkem, takže můžeme do závěrečného souboje. Kam vracíme ty, co vás ještě nestihli pobavit v dnešní humoriádě? Je to Petr Martinák, tentokrát se utká s Ivanem Mládkem. Tak co vy na to? Hlasujte Humor mezera A nebo B na 90 01 04. Telefon 731 800 900. Koho by si dal Pepa ve finále?
3: Je, smím napovídat, já mám rád Ivana Mládka, rozumím.
1: No jasně, čekal jsem to, byla by to pohádka o Sněhurce, no uvidíme, co si posluchači zvolí. Petr Martinák je taky šikovný, určitě by nám pověděl nějaké veselé vtipy i se svým společníkem. Teď Věra Špinarová a vzpomínka na Fernando od Aby.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak, my už známe výsledek hlasování s Josefem Dvořákem. Pepa je zklamán trošku, no, že ten Ivan Mládek nebude.
2: Já jsem byl odehnaný od toho, abych se do toho nehrabal a nepočítal to znova. Řekni to, jak to bylo.
1: No, já jsem to objektivně všechno tady přijal. Všechny hlasy SMS i během písničky hlasující po telefonu. A výsledek je, že Petr Martinák s Mojmírem Maděričem v našem archivu mají vtipy a my je teď nabídneme.
2: A já se těším.
1: Tak jo, tak jdem se smát.
3: Pilot malého dopravního letadla sedí takhle v tom kokpitu a koukne za sebe a teď si všiml, jak všichni parašutisti najednou z ničeho nic začali nasazovat na záda padáky a vyskakovat ze dveří ven. A ten pilot říká tomu svému navigátorovi: prosím tě, Karle, řekni mě jak opatrně, že jsme ještě nevzlítli.
4: Letí letadlo, které je plné začínajících parašutistů. Nad nimi stojí instruktor se svým zástupcem a huláká na ně. Tak co je, chlapi, co je, sakra, mám vám pomoct, skáčeme. Co je? Nikomu se nechce, všichni se klepou, tak veme toho prvního, vykopného z toho letadla, se mu to docela zalíbí, veme druhýho, bum, třetího, prostě takhle vykope všechny ven, až je letadlo prázdný a říká svému zástupcovi: tak a teď říct pilotovi, že už můžeme konečně přistát. A on říká: to, šéfe, nepůjde. Pilota jste vykop jako posledního.
3: Policajt se takhle ráno probudí, vystoupí na balkón, prohlíží si nádhernou modrou oblohu a teď vidí, jak na té obloze se blíží k tomu paneláku obrovský pták a drží nějakýho chlapa. A říká to tomu kamarádovi, říká: člověče, představ si to, ráno takhle vstanu, že jo, najednou na balkóně koukám takhle z okna, modrá obloha, najednou obrovský pták drží chlapa. Takový divný jméno měl ten pták, jak on se Rogalo se nějak jmenoval. No to bylo něco neuvěřitelně nebezpečného. A ten kolega mu říká: no a co jsi udělal, jak jsi vůbec zareagoval? No člověče, vypálil jsem na něj celý zásobník, než toho chlapa pustil.
4: Baví se takhle tři muži o svých manželkách, která z nich je nejhloupější. Jeden říká: chlapi, já mám tak hloupou manželku. Představte si, ona neumí plavat a přitom si koupila celé potápěčské vybavení. Ten druhý říká: to nic není, chlapi. Moje stará je tak blbá, že normálně ona, jenom když se dívá z prvního patra z balkónu, tak má závrať a přitom si koupila Rogalo. A ten třetí říká: to vůbec nic není, chlapi. Moje stará je tak blbá, že představte si, ona jede teďka na 14 dnů do lázní, jo. Koupila si 50 prezervativů a já s ní nejedu.
1: Tak to byla tečka ze dnešní humoriádou, co se týká scének. Hudební tečku udělá Martin Maxa písní Je to prostý. Čili je to prosté, je třeba se rozloučit, Josefe, Pepo, Dvořáku.
2: Ne.
1: Bylo to krásné, děkujeme.
2: No, ale prostě, já se neumím loučit. Pro mě je to vždycky, pro mě je to trauma. Já ti děkuju, Pavlíku, za tohle odpoledne. A chci
1: já bych
2: říct
1: tě
2: vám...
1: traumatizoval, tak ale
2: ne, to ne,
1: děkujeme,
2: to ne.
1: Nashledanou.
2: Mějte se moc krásně a ujišťuji vás, že se na vás těšíme.
1: No, tak aspoň to máme potvrzeno. Loučí se i Pavel Kučera, krásný den, krásné léto.
2: Já taky.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Pěstitelé zelí na Českobudějovicku i letos bojují se škůdci. Boreliózou se letos na jihu Čech nakazilo dvakrát víc lidí než loni za stejné období. Aleš Svoboda by měl příští léto letět jako první Čech na mezinárodní vesmírnou stanici. Na jihu Čech bude dneska deštivo s teplotami do 22 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Seté zelí odolalo na jihu Čech mrazům a suchu. Největší pěstitel zelí na jihu Čech, zemědělský podnik Malše Roudné na Českobudějovicku, proto zatím počítá jen s minimálními ztrátami. I letos ale zemědělci bojují se škůdci. Kromě dřepčíků a květilek se na polích objevil taky krytonosec. To podle vedoucí krouhárny Ivety Hlaváčové není úplně běžné.
3: Letos se nám objevil v zelí krytonosec řepkový, nalítá ze zhora na tu rostlinku a užere srdíčko zelí. Letos řepka není v takové kondici, proto hledá potravu jinde.
2: Jihočeští hygienici evidují od začátku roku 228 případů nákazy boreliózou. Je to skoro dvakrát víc ve srovnání se stejným obdobím loni. Nejvíc nakažených je na Jindřichohradecku a na Českobudějovicku. Oproti Loňsku naopak ubylo nakažených klišťovou encefalitidou.
4: Od začátku roku bylo podle dat hygieniků v Jihočeském kraji potvrzeno 9 nových případů klíšťové encefalitidy. Je to o 5 případů méně než loni za stejnou dobu. Nejvíc nových nákaz je momentálně na Českobudějovicku. Michal Bělský, Český rozhlas.
2: Český armádní pilot a záložní astronaut Aleš Svoboda by měl příští rok v létě zamířit na mezinárodní vesmírnou stanici ISS. Evropská kosmická agentura podepsala dohodu, která Česku zajišťuje místo pilota na připravované komerční misi.
5: Posádku musí ještě schválit panel všech 5 mezinárodních partnerů ISS, popisuje budoucí český astronaut Aleš Svoboda.
6: Ta posádka je 4členná. Minulý týden Francie oznámila podobný krok ze společností VAST, takže ještě je potřeba tu posádku doplnit na ten finální počet a pak celá ta posádka půjde na mezinárodní panel vedený NASA, který by tu posádku v ideálním případě měl schválit.
5: Aleš Svoboda by se měl stát naším druhým astronautem v historii po Vladimíru Remkovi a zároveň prvním Čechem, který zamíří na Národní kosmickou stanici ISS. Pokud vše půjde podle plánu, posádka odstartuje příští rok v létě na raketě Falcon 9 společnosti SpaceX. Karolína Burdová, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Jih Čech bude dneska zatažený až oblačný s deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i s bouřkami. Večer budou srážky od severozápadu přechodně ubývat. Maximální teploty vystoupí dneska na 19 až 22 stupňů a na horách naměří od 16 do 19 stupňů. Vítr je mírný západních směrů, v bouřkách a během intenzivních přeháněk zesílí. V nárazech bude dosahovat rychlosti kolem 55 km v hodině. Večer pak vítr opět zeslábne. Biozátěž je na prvním nejnižším stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Kvůli vážné nehodě osobního auta s chodcem je aktuálně uzavřená silnice 34 mezi Českými Budějovicemi a Třeboní. Nehoda se stala na 6,5 kilometru ve směru na Třeboň u obce Hůry. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: A po tom letním včerejším dni je tady dnes poněkud zamračené ráno, ale myslím, že se nezlobíme. Ani příroda se nezlobí, naopak určitě to ocení, že dnes kapku zaprší, když to nevyšlo včera na Medarda. Adéla Jirkalová vás všechny zdraví, začíná krátce po 5. hodině dnešní jihočeské ráno, tentokrát s datem 9. června. Kdo slaví svátek, kdo slaví a jaká zajímavá historická výročí, jaké milníky si připomínáme, tak to prozradíme už za chvíli v dnešním kalendáriu a také pro vás chystám písničky, které nestárnou. Těšit se můžete na Václava Neckáře, kapelu Beatles a zazní také Palo Habera a kapela Team. Lietam v tom těž. Dobré jitro.

Dnes je úterý 9. června. V pražském Klementinu byla v tento den, v roce 2014, naměřena nejvyšší teplota rovných 34 stupňů Celsia. Naopak

0: Připomíná narození amerického herce Johnnyho Deppa, ročník 1963. Do českých dějin si připomínáme například to, že v roce 1848 přijal Moravský zemský sněm rozhodnutí o zrušení roboty, a to s platností od 1. července téhož roku. V roce 1942 začala tragická nacistická akce likvidace obce Lidice. Z kulturního světa připomeňme, že 9. června roku 1958 zahájilo svou činnost otáčivé hlediště v zámecké zahradě v Českém Krumlově. Ve světových dějinách stojí za zmínku, že právě 9. června roku 68 našeho letopočtu spáchal sebevraždu římský císař Nero. Neronova vláda je často spojována s tyranií a extravagancí. Neblaze proslul zločiny spáchanými na svých příbuzných nebo blízkých, především vraždou vlastní matky Agrippiny, manželky Oktávie, adoptivního syna Britannica a vychovatele Seneky. Rok 1934 se na amerických filmových plátnech poprvé objevil kačer Donald. A v roce 1999 byla podepsána mírová dohoda mezi Jugoslávií a NATO, čímž skončila válka v Kosovu. Tolik kalendárium, které se vztahuje k dnešku, tedy k 9. červnu. A za chvíli už nás čeká také dnešní počasí. A vy můžete přispět tím, jak je právě tam, kde posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Napište CB Mezera Počasí Mezera text SMSku na číslo 90 011 03. Předem děkuji a za chvíli už se tomu pověnujeme. Dobré jitro.
1: Český rozhlas České Budějovice.

nejde cíl. Když jdou na mužskýho léta, teprv je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous až kráp. Místo kouzla tichých večerů zas tahá lidi z maléru a vůbec neuznává.

0: První SMSky od vás už dorazily. Krásné ráno, Adélko. Ve Strakonicích je oblačno, 16 stupňů. Přeji všem stále zdraví a pohodu. Jindra. Kamenice nad Lipou zataženo, 16 stupňů, zatím bez deště, pohodové úterý přeje Věra. Moc děkuju, naši SMS bránu s číslem 90 011 03. Bedlivě střežím a i vy můžete, i vy ostatní, napsat o tom, jak je právě u vás CB mezera, podsasí, mezera text. Co říká Český hydrometeorologický ústav? Dnes bude zataženo až oblačno s deštěm nebo s přeháňkami. Ojediněle se můžou vytvořit také bouřky. Nejvyšší odpolední maxima 19 až 22, na horách naměříte 16 až 19 stupňů, tak to bude příjemný odpočinek po tom včerejším horku. Jinak, co se týče předpokládaného množství srážek, tak prosím pěkně 3 až 8 mm v intenzivnějších přeháňkách nebo bouřkách kolem 25 mm. A rozptylové podmínky velmi dobré.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Fanoušky z Íránu americké úřady na mistrovství světa ve fotbale nepustí a komplikované je to i se vstupem samotných hráčů. Ale Íránci ve Spojených státech fotbal běžně hrají a fandí mu. Náš zvláštní zpravodaj si zahrál s týmem íránských Američanů a mluvil s nimi také o konfliktu mezi oběma zeměmi. Uslyšíte to v prvním díle našeho seriálu ke startu fotbalového šampionátu. Už za chvíli tady na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. A teď, ať už nás posloucháte kdekoliv, tady na jihu Čech, anebo i jinde, třeba v Americe, přejeme dobré ráno.
1: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: Poprvé v historii se mistrovství světa ve fotbale koná v zemi, která je ve válce s jedním z účastnických států. Iránci kvůli tomu mají nakonec tréninkovou základnu v Mexiku, ale zápasy musí odehrát na americké půdě. Je kolem toho stále mnoho otazníků a také emocí. Jisté je, že fanoušci z Iránu mají do USA vstup zakázaný. Ovšem ve Spojených státech žije 3/4 milionu emigrantů z Iránu a velmi aktivně sledují nejen současný konflikt, ale také fotbal a sami ho vášnivě hrají. Vyzkoušel si to s nimi náš zvláštní zpravodaj a otevírá tím náš seriál ke čtvrtečnímu startu světového šampionátu.
1: Jan, who is in the Shaheen Hall of Fame. He is here from Czechoslovakia, Czech Republic.
2: Hráči ve žlutých a červených dresech vytvořili hlouček ve středovém kruhu. Slovo si bere nejdřív Američan Justin a představuje mě těm, se kterými se neznám.
3: So have fun, enjoy. This is 2-3 hours, you get away from all problems in life.
2: Pak ještě promlouvá Farud, který zápasy této skupiny rekreačních fotbalistů tady v Bethesdě u Washingtonu už 20 let organizuje. Do Ameriky kdysi přišel z rodného Iránu a tým, kde najdete plno iránských Američanů a který se tu schází každou sobotu ráno k zápasům 11 na 11, pojmenoval Shaheen AC.
4: Shaheen znamená v perštině sokol a je to i název klubu, který před více než 80 lety vznikl v Teheránu. Měl představovat přátelství, vzdělání a disciplinovaný sport. Dnes se jmenuje Persepolis. Desítky let patřil k nejlepším v Asii a dodává hráče národnímu týmu. Existuje hodně týmů s názvem Shaheen i tady v Americe. V tom našem, tady v Bethesdě v Marylandu, se potkává spousta různých kultur.
2: V té iránské má vášeň pro fotbal své pevné místo a i díky Shaheenu si Farud přinesl do Ameriky kus Iránu sebou.
3: Football is basically for me and a lot of people here is a game of life.
4: Pro mě a spoustu lidí tady fotbal znamená život, spojuje generace, pomáhá prolamovat bariéry mezi kulturami, vznikají díky němu kamarádství na spoustu let. Dneska si přišli zahrát lidi z 15 různých zemí a za ty roky naším Shaheenem prošlo více než 900 hráčů, skoro ze 40 zemí světa. Fotbal nám pomáhá žít lepší život. Jsme díky němu zdravější a obklopení spoustou přátel.
2: Totéž slyším i od jiných. Další hráč původem z Iránu se jmenuje Ašk.
5: Hraju s touhle partou 20 let a fotbal je život. Je to radost, štěstí, vzrušení, kamarád, všechno.
6: Nedaleko hřiště najdeme hospodu, nebo možná spíš bar, kam hráči Shaheenu chodí třeba sledovat zápasy mistrovství světa.
5: Letos bych byl radši, kdyby Irán zůstal doma. Lidi v Iránu obrovsky trpí a pokud se iránské reprezentaci bude dařit, pomůže to tamnímu režimu. Ovšem, když se jí dařit nebude, bude to ostuda. A lidi v Iránu potřebují dobré zprávy. V poslední době zažívají jen krveprolití, válku, chudobu a hlad. Nevíme taky, jak se budou hráči chovat. Při minulém šampionátu to bylo celkem dobré, ale jsou pod obrovským tlakem.
2: Vypráví mi Ašk, který má v Iránu stále kamarády. Mluvíme i o zprávě, že Irán nechal doma svého elitního útočníka Sardara Azmuna kvůli možné nedostatečné loajalitě vůči vládě.
5: Čím jsem si 100% jistý, že lidi z iránské diaspory, kteří žijí v Los Angeles, tam půjdou na zápas Iránu a budou zpívat protirežimní písně. Hodně mladých lidí v Iránu to potěší.
2: První zápas odehraje Irán právě v Kalifornii příští týden v pondělí. Americká víza už výprava má, ale stále není jisté, jestli se na zápas dostane přes hranici do USA bez problémů.
4: Tahle situace neměla vůbec nastat. Pokud jako země chcete hostit akci jako mistrovství světa, musíte přijmout, že přijede 40-50 lidí ze zemí, které se kvalifikovaly. Můžete se pídit potom, kdo přesně s výpravou cestuje. To je legitimní, ale nedělat z toho takový problém. Tohle je chvíle, kdy se celý svět schází na jedné akci. Tak bychom měli zkusit přestat s chováním, které lidi, země a komunity rozděluje.
7: people and countries and communities.
2: Říká Farud, jeden z mnoha iránských Američanů s vášní pro fotbal. Fandit prý bude oběma reprezentacím. Z Bethesdy u Washingtonu, Jan Kaliba, Český rozhlas.

0: A tě vám také do zpěvu jako Václavu Neckářovi. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. K mikrofonu už usedla Petra Pitra a přináší nám čerstvé zprávy. Hezké úterní ráno všem.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Otáčivé hlediště zůstane v Českokrumlovské zámecké zahradě minimálně do roku 2029. Jihočeské divadlo se dohodlo s Národním památkovým ústavem na prodloužení smlouvy o 3 roky. Točnu v prostorách zámeckého areálu dlouhodobě kritizují památkáři a UNESCO. Na středních školách začalo druhé kolo přijímacích zkoušek, které potrvá do konce týdne. Neúspěšní uchazeči z prvního kola si mohli v systému DIPSY podat až 5 přihlášek. 2 na obory s talentovou zkouškou a 3 na ostatní obory. Výsledky mají být zveřejněné 23. června. Řidiči do 28. června neprojedou silnicí mezi Koberovicemi a Hojanovicemi na Pelhřimovsku. Jde o úsek na hlavním tahu mezi Letčí nad Sázavou a Humpolcem. Dělníci tam opravují povrch vozovky. Objízdná trasa pro veškerou dopravu je dlouhá asi 35 kilometrů. Tenistka Karolína Plíšková vstoupila do travnaté sezóny úspěšně. V prvním kole turnaje v londýnském Queen's Clubu zdolala Američanku Kesslerovou 2-1 na sety. V tom dalším čeká českou reprezentantku světová devítka Kanaďanka Mboková. Na jihu Čech bude dneska zataženo až oblačno s deštěm nebo s přeháňkami, ojediněle s bouřkami. Teploty se budou pohybovat mezi 19 a 22 stupni, na horách kolem 17. Fouká mírný vítr, který bude při bouřkách a intenzivních přeháňkách zesilovat. V nárazech může dosahovat rychlosti kolem 55 km v hodině. Biozátěž je nízká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: S komplikací stále počítejte na silnici 34 mezi Českými Budějovicemi a Třeboní na 6,5 kilometru u obce Hůry ve směru na Třeboň. Policie řeší vážnou dopravní nehodu. Osobní auto tam srazilo chodce. Buďte opatrní, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Konec kombinované výuky, tedy střídání školy a domácí online výuky, se dotkl některých dětí a jejich rodičů, kteří teď řeší, jak bude jejich školní docházka od září vypadat. Do věci se vložil i dětský ombudsman. Proč chce rozhodnutí ministerstva školství prošetřit, řekneme ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice už za pár minut. Dobré ráno všem.

0: Dětský ombudsman se začal zabývat rozhodnutím ministerstva školství ukončit pokusné ověřování kombinované výuky. Někteří studenti se učí střídavě doma online a ve škole, nebo i mimo ni, například při projektech v terénu. Teď ale rodiny řeší, co bude od září dál, jak bude jejich vzdělávání od září vypadat a kam budou děti případně přestupovat.
1: Ta škola je pro mě strašně moc. Mám tam svoji komunitu, mám tam jako prostor projevovat se tak, jak se projevovat potřebuju.
2: Říká osmačka Anna z expediční základní SCIO školy. Doteď se učila kombinovaně, takže částečně doma online a částečně prezenčně na školních expedicích a výletech. Od září už to ale nepůjde.
1: Mě to ještě těžší tím, že já přejíždím mezi Prahou a Zlínem, protože mám rodiče rozvedené.
2: Kombinovaná výuka vznikla v době covidu v roce 2021 v rámci pokusného ověřování. A i když mělo podle letošní aktualizace pokračovat ještě další dva roky u základních a základních uměleckých škol, ministerstvo školství ho v květnu ukončilo. Pokračuje členka vedení školy Martina Lichtenbergová.
3: Mrzí mě vlastně na tom to, že se nikdo moc jako nezajímal o to, jaké to má opravdu dopady a jestli to těm dětem prospívá, že vlastně my jsme akorát odevzdávali často jenom takové jako technické jako údaje, vyplňovali jsme tabulky, ale vlastně nikdo se moc nezajímal o to, jestli to jako prospěchu.
2: Škola o tom, že funguje v testovacím režimu, žáky a jejich rodiče informovala. Nicméně nepředpokládala, že ukončení způsobu výuky přijde tak náhle. Podala tedy správní žalobu k městskému soudu v Praze.
3: Chápu, že třeba by to chtěli ukončit, kdyby proto mě teda ty podklady, ale tak proč se s náma nedomluvili? Byly prostě na nějakém tom přechodovém období.
2: Ministerstvo školství zrušilo pokusné ověřování, protože je do něj zapojený jen omezený počet škol, takže vzorek není dostatečně reprezentativní pro systémové závěry. K letošnímu únoru kombinovanou výuku testovalo 21 škol, z toho 16 základních, ve kterých se učí 418 žáků, vysvětluje ministr Robert Plaga za hnutí ANO.
4: Pravda je taková, že ministerstvo vyhodnotilo pokusné ověřování a poté, co ho vyhodnotilo, se rozhodlo, že v něm dál nebude pokračovat. To je zákonný nástroj.
2: Podle Plagy nejde o náhlý krok a oznámení přišlo včas.
4: Já samozřejmě vnímám tu situaci těch dětí, ale jestli někdo vyvolal v těch rodičích a dětech pocit, že to není pokusné ověřování a přistupoval k tomu jako řádné škole s tím, že to vlastně nemůže být nikdy přerušeno, tak to byla SCIO škola.
2: Žáci a rodiče, kterých se ukončení kombinované výuky dotklo, se obrátili i na dětského ombudsmana Martina Beneše. Ten postup ministerstva prověří.
5: Ukazuje se totiž, že děti řešily právě prostřednictvím kombinované školní výuky někdy třeba složitou životní situaci, například situaci rozvedených rodičů a střídavé péče na nějaké vzdálenější ose dvou bydlišť a vlastně ta kombinovaná výuka pro ně představovala jediný reálný nástroj k řešení.
2: Podle Beneše si rodiny zvolily tento způsob výuky s tím, že děti měly dokončit povinnou školní docházku v rámci pokusného ověřování. Postup ministerstva školství zatím nechce hodnotit. Nicméně bych chtěl, aby krok ještě zvážilo a lépe a srozumitelněji ho komunikovalo.
5: Zároveň by mě zajímalo, jakým způsobem ministerstvo toto své rozhodnutí komunikovalo s dotčenými školami a zda nebylo možné nějakým vhodnějším způsobem naplánovat časově tak, aby děti a jejich rodiče měli lepší možnost hledání nějakého vhodného řešení.
2: Kombinovaně se můžou podle novely školského zákona učit studenti středních, vyšších odborných škol a konzervatoří, ale jen omezeně. Distanční výuka nesmí přesáhnout 40% hodin za školní rok. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: Už za chvíli ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice písničky jako Daniela anebo Josephine, a to navzdory tomu, že svátek dnes slaví Stanislavy. Samozřejmě jim přejeme jen to nejlepší. Počasí. Co říká Český hydrometeorologický ústav? Dnešek bude o ochlazení a taky o dešti. Ojediněle dorazí nějaká ta bouřka, tak se na to pojďme podívat. Čeká nás zatažené úterý až oblačné, s deštěm nebo s přeháňkami. Ojediněle se tedy budou tvořit také bouřky, a to zejména v časném odpoledni. Večer budou srážky od severozápadu přechodně ubývat. Odpolední maxima oproti včerejšku budou taková odpočinková, 19 až 22 stupňů, na horách naměříte 16 až 19 stupňů Celsia. Vítr mírný, jihozápadní až západní. Během dne severozápadní o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Co se týče nárazů v bouřkách, tak ty budou kolem 55 km v hodině. Předpokládané množství srážek 3 až 8 mm, v intenzivnějších přeháňkách nebo bouřkách kolem 25 mm a rozptylové podmínky velmi dobré.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
0: A ještě jednu dámu tedy přidáme. Před chvílí jsem zmiňovala Josephine, Danielu, a tohle je samozřejmě tedy písnička Daniela a kapela Lucie. Právě teď si hrajeme na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice a za chvíli si prozradíme, co se dnes bude dít v Jistebnici, v Prachaticích anebo Českém Krumlově. Čekají nás tipy pro volný čas.

0: 5 hodin 50 minut. Ladíte jeho české ráno na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Tipy pro volný čas.
0: Dnešní den v jižních Čechách nabídne pár příjemných zastavení pro milovníky historie, umění, hudby i divadla. Pokud vás láká objevování příběhů ukrytých pod zemí, zaměřte v 7:30 večer do Vildova mlýna v Jestebnici na Táborsku. Archeoložka Gabriela Blašková tam připomene 100 let archeologického výzkumu a ukáže, jaké stopy po minulosti zůstávají v krajině okolo nás. Další pozvánka míří do Prachatic. V 16 hodin začíná v krovu kostela svatého Jakuba vernisáž výstavy Gotická malba v Čechách. Návštěvníci si prohlédnou kopie nejkrásnějších děl české gotiky, včetně obrazů mistra Teodorika nebo mistra Třeboňského oltáře. A už samotný prostor krovu dodává takovému setkání s uměním zvláštní atmosféru. Milovníky kytary přivítá večer České Budějovice v Dominikánském klášteře na piaristickém náměstí. Začne ve 20 hodin a 15 minut další koncert festivalu na 12 strunách. Tentokrát zahraje duo Manera, tedy Soňa Vimrová a Miroslav Žára, dvojice, která patří ke špičce české kytarové scény. Za divadelní zábavou můžete vyrazit do Českého Krumlova. V Městském divadle se od 7:30 večer rozjede komedie Malé chytré lži. Petra Špalková, Robert Jaškov a další herci z divadla Kalich nabídnou svižný příběh o tom, jak několik dobře míněných drobných nepravd dokáže převrátit rodinný život doslova vzhůru nohama. Dnešek patří také archivům. Právě 9. června slaví svůj mezinárodní den a v Jindřichově Hradci při té příležitosti láká výstava Příběh Jáchyma z Hradce. Nahlédnete do vzácných dokumentů ze 16. století a poznáte osudy jednoho z nejvýznamnějších šlechticů své doby. Do historie se můžete ponořit také v Třeboni. V zámecké lékárně vás čeká výstava Zlatem protkáno, láskou tvořeno. Luxusní brokáty, originální šperky a tisíce látkových květin vytvářejí neobvyklý svět plný detailů a řemeslného umu. A pokud dáváte přednost živé hudbě, zastavte se v 18 hodin v divadle Fráni Šrámka v Písku. Svůj koncert tam nabídnou žáci místní základní umělecké školy a připomenou, kolik talentů v našem regionu vyrůstá.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 6 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Prezident Pavel pojede na valné shromáždění OSN. O jeho účasti na summitu NATO vláda nerozhodla. Firmy na jihu Čech v květnu scháněly hlavně řidiče v dálkové dopravě nebo dělníky. Veřechov na Horažďovicku je kvůli stavbě kanalizace pro dopravu uzavřený. Na jihu Čech bude dneska pršet, přijít můžou i bouřky. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Vláda nerozhodla, jestli na letní summit NATO pojede i prezident Petr Pavel. Oznámil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Prezident s vládou se o tuto cestu dlouhodobě přou. Kabinet naopak schválil, že prezident povede delegaci na zářijové valné shromáždění OSN.
5: Prezident při odchodu ze Strakovy akademie řekl, že už 2 měsíce čeká na odpověď vlády na svou kompromisní nabídku, že by se účastnil neformální části summitu.
6: Pan premiér mě ujistil, že výkon prezidentských pravomocí omezovat nehodlá.
5: Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO bude o složení delegace rozhodovat kabinet ve sboru.
7: Předtím ještě zasedne Bezpečnostní rada státu, aby jsme představili ten plán, jakým způsobem budeme posilovat naši obrany schopnost.
5: Vláda jednala taky o zvýšení platby za státní pojištěnce v příštím roce o 24 miliard korun. Platby státu tvoří třetinu příjmů zdravotních pojišťoven. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
4: Firmy na jihu Čech na konci května poptávaly skoro 6 tisíc pracovníků, vyplývá to z dat úřadu práce. Volných míst oproti loňskému květnu přibylo o víc než 300. Téměř třetinu pracovních pozic nabízely firmy na Českobudějovicku. Nabídka profesí se podle ředitele jihočeského úřadu práce Ivana Loukoty dlouhodobě příliš nemění.
8: Mezi čtvrtečně nejvíce poptávanými volnými místy pro řidiče nákladní dopravy a dělníky oblasti zpracového průmyslu se objevilo ve zvýšené míře i místa související s nadcházejícím letním obdobím a nárůstem turismu. Jednalo se zejména kuchaře, uklízeče a číšníky a servírky.
4: Horažďovice zahájily stavbu kanalizace a čistírny odpadních vod ve Veřechově. Náklady jsou zhruba 50 milionů korun a stavba si vyžádala úplnou uzavírku průjezdu obcí, říká starosta Michal Forman ze sdružení Občané HD.
9: Bude to třeba omezení možná na půl roku, kde je tam úplná uzavírka, protože se ta kanalizace splašková, dešťová a nový veřejný osvětlení, všechno se dělá vlastně v rámci současné komunikace. Že? Komunikace je majetku správy údržby silnic Plzeňského kraje a budeme se na tom nějak společně finančně podílet. Oni menší části na tom povrchu a my na komplet té infrastruktuře.
4: Horažďovice chtějí postupně vybudovat kanalizaci i ve svých dalších 6 obcích.
3: Počasí.
4: Jih Čech bude dneska zatažený až oblačný s deštěm nebo s přeháňkami, ojediněle i s bouřkami. Večer pak budou srážky od severozápadu přechodně ubývat. Maximální teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách naměří od 16 do 19 stupňů. Vítr je mírný západních směrů a v bouřkách nebo během intenzivních přeháněk ještě zesílí. V nárazech bude dosahovat rychlosti kolem 55 km v hodině. Večer vítr zeslábne. Biozátěž je na prvním, tedy nejnižším stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Policie stále řeší vážnou nehodu osobního auta a chodce na silnici 34. Je to hlavní tah mezi Českými Budějovicemi a Třeboní. Na 6,5 kilometru u obce Hůry je komunikace uzavřená. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: A druhá hodina dnešního jihočeského rána startuje krátce po 6. hodině. Adéla Jirkalová u mikrofonu stále s vámi a také už mám před sebou písničky, které nestárnou, tak se s vámi o ně podělím, abyste se měli na co těšit, milí posluchači. Zazní Miraj, Pavel Bobek a už za chvíli František v podání kapely Buty. A tematicky z výstavby větrných elektráren se stává horké politické téma. Je vidět i na počtu připomínek, které poslali lidé Ministerstvu pro místní rozvoj kvůli navrhovaným akceleračním zónám. Právě v nich by měly větrné elektrárny stát. Podrobně o tom už za pár minut.

0: 8000 připomínek poslali lidé, ale třeba i samosprávy na Ministerstvo pro místní rozvoj k akceleračním zónám. Ty mají na necelé stovce míst po celém Česku umožnit jednodušší výstavbu větrných a solárních elektráren. Pravidla pro jejich vymezování platí necelý rok a právě o to přesné určení akceleračních zón se vedou stále ostřejší spory. Střetávají se v nich energetické cíle státu s obavami části obcí a místních obyvatel.
1: Udělala jsem to z vlastního osobního přesvědčení, protože tady nechci větrné elektrárny ze svých zdravotních důvodů. Pro mě to nemá žádný kladný benefity. A poslala jsem na krajský úřad a poslala jsem na Ministerstvo místního rozvoje.
2: Libuše Živná prodává zdravou výživu na Plzeňsku v malém obchůdku. Právě v něm sbírala podpisy na petici proti výstavbě větrného parku na jižním Plzeňsku a shromažďovala připomínky k akceleračním zónám.
1: Mně leží na srdci Hadovka, les nad Řenčema, a tam, aby stálo 10 větrníků čtvrt kilometru vysokých, mně přijde absolutní nesmysl, protože ten les by vlastně padnul celý.
2: Svoje připomínky poslal i Josef Mašek, nezávislý starosta obce.

0: rozvojem zdrojů obnovitelné energie obecně, přes zásahy do krajinného rázu, nesouhlas s blízkostí navrhované akcelerační oblasti do bydliště daného občana, až po obavy ze zdravotních rizik vyvolaných případnou výstavbou zdrojů v akcelerační oblasti.
1: Připomínky podle mluvčí Lukášové ministerstvo zpracuje a odešle příslušným úřadům a samosprávám k vyřízení.
0: V průběhu července pak tento návrh případně upravíme na základě obdržených vyjádření.
1: O vymezení akceleračních zón v různých oblastech rozhodne s konečnou platností vláda. Lubomír Smatana, Český rozhlas.
2: Český rozhlas České Budějovice, písnička.

0: Britská písničkářka, narozená v Německu, Tanita Tikaram ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. 7:15.
1: Počasí.
0: SMSky od vás. Dobré ráno, Střeboně, zataženo, plus 17 stupňů, zdraví Ruda. Deštivé ráno, plus 13, Trhové Sviny, pěkný den všem i ve studiu přeje a zdraví Boža. Díky za to, že vysíláte s námi, vážím si toho. Co říkají rosničky, dnešek bude zataženým až oblačným dnem s deštěm nebo s přeháňkami a ojediněle v odpoledních hodinách také s bouřkami. Odpolední maxima oproti včerejšku taková odpočinková, 19 až 22 stupňů Celsia, vyšší teploty na horách 16 až 19, vítr 2 až 6 metrů za sekundu, v bouřkách zesílí až na 15 metrů za sekundu. Předpokládané množství srážek 3 až 8 mm a právě při bouřkách až 25 mm. A rozptylové podmínky dobré, respektive velmi dobré.
1: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: život je fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Rodák z Tábora herec Jiří Hrzán se nebál riskovat jak ve své profesi, tak i v životě. Nová inscenace Kabaret Hrzán, kterou můžete vidět v Táborském divadle Oskara Nedbala, bude jedním z témat dnešního jihočeského dopoledne. Tak ani po 9. hodině nezapomeňte ladit. A dnes po 13. hodině také vysíláme pořad Alex a host. Koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát?
2: Do Alex a host zavítá operní pěvkyně Kateřina Kněžíková. Hostuje na světových operních scénách a nezapomíná ani na české publikum. Co jí v nejbližší době čeká? Jak bude trávit léto? Jak pečuje o hlas a už jí někdy vypověděl službu? A jak zvládá kloubit kariéru s rodinnými povinnostmi? Dozvíte se po 13. hodině v Alex a host.
1: Teď máme ale teprve 6 hodin, k tomu 20 minut. Ladíte Český rozhlas České Budějovice, pokračuje jeho české ráno. A jeho nedílnou součástí budou v nejbližší době Erasure a teď už také Jitka Zelenková.

Je tady úterý s datem 9. června, vy posloucháte Český rozhlas České Budějovice, svátek dnes slaví Stanislava, což je jméno slovanského původu, ženská podoba mužského jména Stanislav, které se nejčastěji vykládá jako upevni nebo ústav slávu a také staniš se slavným nebo slavnou. Tak Stanislavám přejeme jen to nejlepší k svátku. Co se týče narozeninových oslavenců, tak jich tady také pár máme. Jedním z nich je herec Zdeněk Žák, ten má dneska 74 let. Jeho herecký kolega Jan Hrušinský slaví právě dnes 71. narozeniny. Oslavencem je i americký herec Johnny Depp, ten má 63. Německý fotbalista Miroslav Klose slaví 58. narozeniny. Narozeniny má také americká herečka Natalie Portman, které je 45, takže jedny půlku latiny. A biatlonista Ondřej Moravec má dnes 42. narozeniny. Pokud i vy se řadíte mezi oslavence, tak přijměte naši srdečnou gratulaci a právě teď už také další z písniček, které nestárnou. Dobré úterní ráno.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Je 6:30.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Kvalita vody v jihočeských rybnících a nádržích je podle jihočeských hygieniků dobrá. Nejlepší známku dostali rybníky Hejtman a Staňkovský u Třeboně, voda u autokempu Radava na Orlíku nebo Lipno u Černé v Pošumaví. Dvojku dostala voda u pláže v Horní Plané a v Lipně nad Vltavou. Voda je tam vhodná ke koupání jen s mírně zhoršenými vlastnostmi. Prezident Petr Pavel přijme dneska na Hradě ministra zemědělství Martina Šebestiána za SPD. Jednat mají o evropských zemědělských dotacích, změnách předkupního práva k zemědělské půdě a taky o dopadech sucha. Informovala o tom prezidentská kancelář. Výstava na zámku v Jindřichově Hradci ode dneška do neděle připomene příběh významného renesančního šlechtice. Expozice Příběh Jáchyma z Hradce představí vzácné archivní dokumenty spojené s majitelem jindřichohradeckého panství a připomene 500 let od jeho narození. Staronovým trenérem fotbalistů Táborska se stal Miloslav Brožek, který naposledy působil v Lotyšsku. U jeho českého týmu, který neuspěl v baráži s Baníkem Ostrava a zůstal ve druhé lize, nahradí Radka Kronďáka. Táborsko to uvedlo na svém webu. Na jihu Čech bude dneska zataženo až oblačno s deštěm nebo s přeháňkami, výjimečně s bouřkami. Nejvyšší teploty budou kolem 20 a na horách kolem 17 stupňů. Odpoledne se ale začne ochlazovat. Vítr je mírný a biozátěž nízká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Komplikace jsou stále na silnici 34 mezi Českými Budějovicemi a Třeboní na 6,5 kilometru ve směru na Třeboň u obce Hůry. Řeší policie vážnou nehodu osobního auta s chodcem. Silnice je uzavřená. Přejeme všem šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Dnes už si to asi jen těžko představíme, ale byly doby, kdy založené nové vesnice nebylo nic tak výjimečného, včetně názvu Nová Ves. Proto máme v republice tolik vesniček podobného jména. V jihočeské Vlastivědě si ale připomeneme, jak je možné, že se z takové nové vsi mohl v jižních Čechách stát z ničeho nic Temešvár. Dnešní díl jihočeské Vlastivědy připravili archivář Daniel Kovář a redaktor Zdeněk Zajíček. A v jihočeském ránu se ho dočkáte už za pár minut. Do té doby pan Chopin, zpívat bude Helena Vondráčková a Jiří Korn. Dobré ráno.

0: Na jihu Čech toho máme opravdu hodně. Třeba Temešvár. Přesněji dva Temešváry. Jak k tomu došlo, to si řekneme v jihočeské vlastivědě. Při cestě z Písku do Tábora můžeme mít na chvíli pocit, že jsme se ocitli v Rumunsku. Nedaleko Podolského mostu nás totiž přivítá obec Temešvár, která se jmenuje stejně jako významné město v rumunském Banátu. Kde se ale takový název vzal v srdci jižních Čech? Odpověď se skrývá v datu vzniku vesnice. Patří totiž k novějším osadám. Vznikla v letech 1716 až 1717 na panství Chřešťovice v místě dřívějšího panského dvora. Vrchnost si spočítala, že se jí dvůr nevyplácí a že je málo robotníků, kteří by na něm pracovali. Proto nechala jeho pozemky rozdělit mezi 11 poddaných. První chalupa vyrostla opodál už v roce 1716, ale hlavní parcelace nastala o rok později. Jedno nové obydlí bylo zřízeno z dřívějších obytných místností dvora, druhé z volské maštale, další dva byty vznikly přepůlením stáje pro jalovice. Šest chlup pak nechala vrchnost postavit zcela nově. Na pomyslné mapě jižních Čech se tedy zrodila nová osada, která zprvu dostala název Nová Ves. Ale takových se tehdy rodilo víc, jméno nebylo originální. Habsburská monarchie navíc tehdy oslavovala dobytí města a pevnosti Temešváru, které bylo roku 1716 po 164 letech osvobozeno od turecké nadvlády a znovu připojeno k Uhrám. Název se stal malou jihočeskou oslavou tohoto důležitého vítězství. A abychom byli přesní, nebyl jediný. Druhá vesnička jménem Temešvár byla tehdy založena mezi Táborem a Mladou Vožicí.
1: Český rozhlas České Budějovice, písnička.

Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrý dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan,

0: Aby to bylo aktuální, tak přesně 2 minuty nazpět dorazila další SMS-ka k počasí od vás. Z Prachatic 18+, zataženo, pofukuje, pohodu přeje Helča. Děkuju za vaše zprávy.
1: Počasí.
0: Máme 6:45 a proto už ve vysílání vítám meteorologa Tadeáše Gregora. Dobré jitro.
2: Dobré ráno.
0: Prozraďte, jak máme právě teď na jihu Čech?
2: Na jihu Čech máme zataženo až oblačno, místy se vyskytují přehánky a teploty se pohybují mezi 16 a 18 stupni Celsia. V Českých Budějovicích máme skoro zataženou oblohu, na slabounké přehánce se nám před chvílí vytvořila duha, je 17,5 stupně, slabý jižní vítr 2 metry za sekundu, tlak je 1014 hektopaskalů, tlaková tendence slabý pokles. Churáňov hlásí 13 stupňů a mírný jihozápadní vítr 4 metry za sekundu.
0: Tak z duhy mají jistě radost školáci, kteří třeba právě míří do školy. Zeptám se, jak bude dnes odpoledne?
2: Počasí u nás bude ovlivňovat zvlněná studená fronta, která na naše území postupuje. Bude zataženo až oblačno s deštěm nebo přehánkami a večer budou ty srážky od severozápadu přechodně ubývat. Dnešní maximální teploty 19 až 22 stupňů na horách 16 až 19, ale to již v poledních hodinách a během odpoledne se bude postupně ochlazovat. Bude vát mírný jihozápadní až západní vítr, během dne pak přechodně až severozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, který večer zeslábne. Biozátěž dnes na jedničce.
0: V kolik vyšlo a v kolik zapadne sluníčko?
2: Slunce vyšlo v 4 hodiny a 58 minut a zapadne pak 5 minut po 9 hodině večerní. Dnešní teplotní rekordy na stanici v Českých Budějovicích. Maximální hodnota z roku 2014 33,5 stupně Celsia, ta minimální 4 stupně Celsia z roku 1933. Průměr pro dnešní den 17,4 stupně.
0: A ještě poprosím o předpověď na dnešní noc a zítřejší, tedy středeční den.
2: I v noci bude zataženo až oblačno a zejména v jihovýchodní polovině kraje se občas setkáme s deštěm. Teploty klesnou na 13 až 10 stupňů, na horách na 10 až 7 a bude vát slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. No a zítra bude převažovat zatažená obloha a bude se vyskytovat déšť nebo přehánky. Zítřejší maximální teploty 13 až 16 stupňů, na horách 9 až 12, takže zítra poměrně chladný den a bude vát slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. Biozátěž zítra na jedničce.
0: Tolik pro tuto chvíli povídání s meteorologem Tadeášem Gregorem. Prozatím děkuji a za hodinu opět naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.
0: Povídková kniha Milana Koželuha Tenkrát na jihu se odehrává v Novohradských horách a podrobně o tom už za chvíli ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice 6:49.
1: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.
3: Rád bych si koupil cukrovou.

0: zabýváš?
1: Tenkrát na jihu je souborné knižní vydání povídek Milana Koželuha, znalce a milovníka Novohradských hor. A tak si ho Filip Černý pozval do knižní hlídky, kterou budeme vysílat dnes od 9.20. V jejich knižním povídání mimo jiné zazní otázka, jestli má z knihy Tenkrát na jihu radost.
2: Mám. Chtěl jsem snadnou otázku, ta snadná je. Mám z ní radost, ale protože ta knížka vyšla už teda vlastně loni, tak by bylo chyba už po půl roce mít stále jenom radost. Vidí pořád teda mám radost reakcí lidí a z toho, že se potkávám s lidmi, které jsem neznal předtím, jak poznám, o mám je dneska díky knížce, a kteří v té knížce čtou to, co jsem chtěl doufat, že tam někdy někdo bude číst.
3: Právě, ta knížka to je vlastně sborník de facto vašich povídek, které vznikly za různých okolností v různé době, ale jejich pojivem jsou Novohradské hory a vy po Novohradských horách také provádíte. Provádíte i po místech, o kterých se můžeme dočíst právě v knížce Tenkrát na jihu.
2: No, to už je horší otázka než ta první. Ano, provádím, jsem trochu občas limitován už tím, že ne vždycky to tělo slouží tak, abych se mohl zavázat s tím, že udělám teda 30-kilometrový okruh někde. Ale ano a rád, tak abych řekl.
3: Máte některá místa radši, protože vy jste velký milovník Novohradských hor.
2: Mám rád místa návratů a místa, kde ten návrat musí být v určité chvíli, teď a tady. A to je třeba, když kvetou narcisy. Narcisy jsou fenoménem Novohradských hor a moc se mi líbí, že člověk nemůže odkládat svoje pohodlí, nemůže úplně čekat na nějaké jiné rozpoložení. A oni ještě ke všemu jsou troje, ty narcisy, žlutý, hvězdicový a bílý. A já díky tomu, že po nich chodím asi 20 let a 20 let fotím, tak vím, že před těmi 20 lety všechny tři rostly najednou a kvety najednou. A bylo to snadný, 25. přibližně dubna byly narcisy. Teď je to teda tak, že teď v sobotu půjdu znova teda do hor, protože ještě pořád nevykvetly všechny bílý narcisy. Takže to je důvod, já jsem tam takom byl asi 10krát na ty narcisy a musím říct, že jestli to je mým věkem taky trochu, ale i reakcemi lidí, kteří chodí se mnou teda, tak je to radost jít tou jako by opuštěnou, ale krásnou krajinou a když najednou tam přijdete a ještě ke všemu ten narcis je samozřejmě pozůstatkem po lidech, kteří tam žili a on tam 70 let je sám a pořád kvete znova a znova, tak to je pro mě radost třeba tohleto.

0: Je 7 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Vláda chce příští rok poslat do zdravotnictví 24 miliard korun navíc. Peníze mají směřovat hlavně na státní pojištěnce. Strakonice dokončili novou cyklostezku do Pracejovic. Silnice mezi Humpolcem a Letčí nad Sázavou je u Koberovic uzavřená. Maximální teploty budou dneska kolem 20 stupňů. Odpoledne se začne ochlazovat. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Vláda schválila na příští rok navýšení plateb za státní pojištěnce o 24 miliard korun. Po jednání kabinetu to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Vyšší platby mají podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za ANO pomoct pokrýt rostoucí náklady ve zdravotnictví a doplnit peníze, které chybí v systému. Podle Babiše ale vláda zároveň požaduje po ministerstvu zdravotnictví větší úspory.
3: Zdravotnictví určitě má rezervy z hlediska úspor a stejné je to u pojišťoven, kde by se mělo ušetřit aspoň 1% z jejich provozu.
2: Veřejné zdravotní pojištění letos hospodaří s víc než 570 miliardami korun. Z toho stát do systému posílá za děti, seniory nebo nezaměstnané asi 160 miliard. Nová cyklostezka propojila Strakonice, Nový Dražejov a Pracejovice. Od včerejška je přístupná veřejnosti. Stavba vyšla na víc než 23 milionů korun, včetně lávky přes řeku Otavu. Do budoucna by stezka mohla pokračovat až do Katovic, dodává místostarosta Jindřich Zdráhal z KDU-ČSL.
4: O spojení Katovic a Strakonic s naším okresním městem dlouho jednáme a řešíme. A je to první část vlastně toho spojení, které překonává řeku Otavu. V současné době žádáme o stavební povolení na druhou část cyklostezky, která povede z Pracejovic do Katovic.
2: Řidiči neprojedou po silnici mezi Koberovicemi a Hojanovicemi na Pelhřimovsku. Jde o úsek na hlavním tahu mezi Letčí nad Sázavou a Humpolcem. Skoro 3-kilometrová část trasy bude uzavřená do 28. června. Dělníci tam opravují povrch vozovky.
5: Objízdná trasa pro veškerou dopravu je dlouhá asi 35 kilometrů. Řidiči budou muset uzavřený úsek objet přes Humpolec, Světlou nad Sázavou a následně Ledeč nad Sázavou. Linkové autobusy využijí kratší trasu přes okolní obce Speřice, Holušice a Kaliště. V termínu od 15. do 28. června ale neobslouží zastávky v Hojanovicích. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Tlak vzduchu byl v 6 hodin ráno v Českých Budějovicích 1014 hektopaskalů. Jih Čech bude dneska zatažený až oblačný s deštěm nebo přeháňkami, jen výjimečně se může vyskytnout i bouřka. Večer budou srážky od severozápadu přechodně ubývat. Maximální teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách naměří od 16 do 19 stupňů. Během odpoledne se bude ochlazovat. Vítr je mírný západních směrů, večer zeslábne a biozátěž je na prvním nejnižším stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Pro řidiče mám tentokrát dobré zprávy. Na jihu Čech nemáme hlášené žádné komplikace ani nehody. Přejeme všem šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: A dnešní jihočeské ráno s datem 9. června dosáhlo právě teď své poloviny. Máme 7 hodin, k tomu 4 minuty. U mikrofonu s vámi zůstává Adéla Jirgalová a hudebně vás v úterý po ránu potěší například No Name, Marcela Holanová a nebo Karel Zich a jeho Paráda. Kdy jste naposledy nad něčím vyzráli? Právě tuto otázku se v mnoha ohledech bude snažit za chvíli zodpovědět dnešní rozhlasový sloupek. Průvodcem vám bude Jan Flaška, tak si na něj počkejte. Dobré ráno.

0: Možná jste právě teď na cestě do práce, do školy, tak aby ten den stál za to. Mimochodem úterý s datem 9. června máme pro vás něco pro možná rozveselení, možná zamyšlení, zkrátka něco, co rozproudí krev ve vašich žilách. Připraven je rozhlasový sloupek, jeho titulek zní Přelepeno páskou. Slovo dostává Jan Flaška.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Málo co dokáže v člověku probudit takový pocit vítězství, jako když se mu podaří nad něčím vyzrát. V době, kdy svět ještě dával smysl, to byl souboj mozků, kdo z koho. Dnešní svět je ale příliš složitý na to, abychom ztráceli čas snahou ho pochopit. Ovšem snažíme se nad ním vyzrát i tak. Například, když v ovladači k televizi docházejí baterie, tiskneme tlačítka vší silou, abychom z ovladače ještě vymáčkli poslední zbytky energie. Je to sice čirý nesmysl, ovladač není zubní pasta, ale občas se zdá, že to funguje. Taky používáme nejmodernější technologie k tomu, abychom se vzepřeli technologické lobby. Například si na internetu pod receptem na bábovku jednou provždy můžeme ujasnit, že zeměkoule je placatá. Nám nikdo nic nenakecá. Jeden můj známý si zase z odpadu ve spruchovém koutě vyndal sítko, protože se mu v něm zachytávaly vlasy. Nenechal si vysvětlit, že tím problém nezanikl, pouze se přesunul o metr hlouběji do temnot. Odpad odtéká, problém vyřešen. Průměrný homo sapiens zkrátka svět kolem sebe ovládá kouzelnou kombinací ignorance a arogance. Sice netušíme, jak to funguje, ale to nám nebrání v tom, abychom nad tím nějak nevyzráli. Bolí nás záda z věčného sezení.

0: Máme přesně 7:45, ladíte Český rozhlas České Budějovice, kde nás už za chvíli čeká písnička Substitute, zazní Cloud a také No Name, tak se máte nač těšit. Teď míříme za počasím.
1: Počasí.
0: V Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je zataženo, klidno 17 stupňů. Hezký den přeje Marie. Dobré ráno z Brloha, kde je oblačno až zataženo, mírný vítr a teplota je plus 17 stupňů. Zdraví a hezký den přeje taktéž Marie. Milé Marušky i vy ostatní, kteří jste již napsali a kteří ještě napíšete, velmi vám děkuji za spolupráci. Co říká Český hydrometeorologický ústav? Dnešek bude zataženým až oblačným dnem s deštěm nebo s přehánkami. Jen s malou pravděpodobností se můžou vytvořit také výjimečné bouřky, zejména v poledních hodinách. Večer budou srážky od severozápadu přechodně ubývat. Dnešní

0: Maxima na rozdíl od těch včerejších již nebudou tak letní, budou příjemná 19 až 22 stupňů, na horách naměříte 16 až 19, vítr povane o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, večer zeslábne, předpokládané úhrny srážek 3 až 10 mm, v bouřkách kolem 15 mm a rozptylové podmínky dobré nebo velmi dobré.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
0: Záchranná stanice v Hrachově má nové obyvatele, dvě mláďata orla mořského. Jejich hnízdo se i s nimi zřítilo minulý týden ze stromu v Plané nad Lužnicí na Táborsku. Jak se jim daří, tak i to vám za chvíli prozradíme.
1: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: V záchranné stanici Hrachov mají dvě mláďata orla mořského. Mláďata se zřítila ze stromu i se svým hnízdem minulý týden při silné bouřce uplané nad Lužnicí na Táborsku. V České republice se vyskytuje přibližně 100 až 150 párů orla mořského a je to největší dravec, který u nás žije.
1: Jsme v záchranné stanici ochrany fauny Hrachov. Ředitel Pavel Křížek mě bere, řekla bych, za velmi netypickými pacienty mláďaty.
2: Ano, přivezli jsme dvě mláďata orlů mořských, kdy v minulém týdne, jak byly ty bouřky, tak se zřítilo hnízdo i s mladýma. A náhodně jedno z těch mláďat našel cyklista, takže nám to nahlásil. My jsme požádali lesáky, že bychom se tam potřebovali dostat, protože tam jsou závody všude. A než jsme přijeli, tak dohledali ještě druhý mládě.
1: Tak, velmi opatrně otevíráme dveře voliéry. Já jsem překvapená, že jsem čekala malá mláďata, ale oni už mají tak určitě přes půl metru na výšku.
2: Tak to jsou vlastně přepeřený mláďata, mají už více peří dospělce, ale ještě jim vlastně chyběl nějaký čas vlastně do vylítnutí a ta vichřice vlastně schodila i s tím hnízdem dolů.
1: Tak jeden orel se tady odpočívá na zemi, druhý sedí na takovém bedýlku, mají takový ten výrazný orlí zobák, takové popelavé peří bych řekla. Za orly právě přišla taky jejich ošetřovatelka s krmením, Lucie Hodíková. V jaké jsou kondici?
3: Žádná zranění jsme neshledali, takže zranění teda nejsou, ale viděli jsme, že jsou podvyživený. Takže teďkon je u nás máme ve stanici, je potřeba je dokrmit, aby nebyli podvyživený, aby se naučili sami lovit a jakmile se jim to podaří, tak je budeme snad moc vypouštět do přírody.
2: Když to vyjde a sežijeme na to dostatek finančních prostředků, tak bychom chtěli dát vysílačky, aby jsme měli povědomí, kam se ty orlata zatuly.
1: Tak a my se tady jdeme potichu z té voliéry zase vytratit. Zrachová Věra Hájíková, Český rozhlas.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: A Petra už usedla k mikrofonu. Před námi jsou zprávy. Je půl osmé.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Na středních školách začalo druhé kolo přijímacích zkoušek, které potrvá do konce týdne. Neúspěšní uchazeči z prvního kola si mohli v systému DIPSY podat až 5 přihlášek, 2 na obory s talentovou zkouškou a 3 na ostatní obory. Výsledky mají být zveřejněné 23. června. Firmy na jihu Čech na konci května poptávaly skoro 6 000 pracovníků. Vyplývá to z dat úřadu práce. Téměř třetinu pracovních pozic nabízely firmy na Českobudějovicku. Hledají hlavně řidiče nákladních aut, dělníky, kuchaře, uklízeče, číšníky a servírky. Městská galerie ve Vodňanech ode dneška připomene osobnost dramatika a herce Josefa Kajetána Tyla. Expozice nabízí dochovanou korespondenci, kterou si Tyl vyměňoval s vodňanskými přáteli Janem Karlem Heringem a Janem Řeřichou. Návštěvníci si budou moct prohlédnout i originály dopisů připomínající 2 Tylovy návštěvy města. Výstava potrvá do 30. srpna. Tenistka Karolína Plíšková vstoupila do travnaté sezóny úspěšně. V prvním kole turnaje v londýnském Queen's Clubu zdolala Američanku Kesslerovou 2-1 na sety. V tom dalším čeká českou reprezentantku světová devítka Kanaďanka Mboková. Na jihu Čech bude dneska zataženo až oblačno, s deštěm nebo s přeháňkami, jen výjimečně s bouřkami. Nejvyšší teploty budou kolem 20 a na horách kolem 17 stupňů. Odpoledne se začne ochlazovat. Vítr je mírný a biozátěž nízká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Aktuálně nemáme na jihu Čech hlášené žádné nehody, které by bránily provozu. Všem řidičům přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A pokračuje Jihočeské ráno 7 hodin k tomu 32 minut. Kvůli výbuchu plynu přišla rodina Vlašánkových z Kamenného újezdu na Českobudějovicku o dům. Událost před 2,5 lety semkla jejich sousedy, společně s obcí dali dohromady veřejnou sbírku. Vedení Kamenného újezda teď rodině postupně vybrané peníze uvolňuje na obnovu domu. Celý příběh si ve vysílání připomeneme už za chvilku. Teď Village People.

0: Výbuch plynu před 2,5 lety kompletně zničil dům rodiny Vlašánkových v Kamenném újezdu na Českobudějovicku. Jen několik dnů po události vypsala obec veřejnou sbírku na pomoc rodině. Do ní se zapojily stovky lidí a celkový výtěžek přesáhl 4 miliony korun. Zastupitelé postupně uvolňují vybrané peníze na obnovu domu. O další částce rozhodli naposledy včera na svém jednání. Jak konkrétně sbírka rodině Vlašánků pomáhá, nám už teď ve vysílání prozradí nezávislý starosta Kamenného újezda Jiří Heisman, kterého vítám ve vysílání. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Pane starosto, kolik peněz ze sbírky už mohli členové rodiny využít?
1: Postižená rodina prozatím čerpala třikrát, a to částku 200 tisíc korun na vybavení dočasného bydlení. To bylo bezprostředně po výbuchu, kdy jsme jim poskytli bydlení náhradní, ale bylo třeba byt vybavit. Dále požádali o částku 250 tisíc. A to byla zbývající částka na pořízení nového automobilu, protože starý byl zničen také při výbuchu. Myslím si, že v dnešní době to není žádný standard, ale pro 5členou velmi aktivní rodinu je to v dnešní době, myslím si, nutnost. Dalších 200 tisíc korun pak čerpali v roce letošním, kdy připravovali podmínky pro stavbu. A jak jste zmínila, tak včerejškem jsme uvolnili celý zbytek financí ze sbírky, a to na stavbu domu, která teda začala už letošní rok v březnu.
0: Prozraďte, jak daleko jsou Vlašánkovi s obnovou svého domu?
1: Tak jak jsem zmínil, letošního roku v březnu stavba začala. Momentálně je hotová základová deska a myslím si, že každým dnem začne stavba samotného domu.
0: A kdo všechno se zapojil do té veřejné sbírky?
1: Do té veřejné sbírky se zapojilo lidí, dá se říct, stovky. My evidujeme na účtu 1332 plateb celkem. Myslím si, že stojí za zmínku částka přijatá, která je nejvyšší na účet. A to je od pana Leoše Mareše, to byla částka 1 210 839 korun.
0: O sbírce pro rodinu Vlašánku, kterou postihl výbuch plynu v Kamenném újezdě, jsem si povídala s nezávislým starostou Kamenného újezda, panem Jiřím Heismanem. Děkuji za váš čas a rodině Vlašánku vyřiďte naše srdečné pozdravy. Naslyšenou.
1: Děkuji, naschledanou.
2: Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz.

0: 8:15, máme tady úterý s datem 9. června. Pokud se nepletu, tak už jsme si v našem vysílání hráli písně nazvané Daniela, taky Josephine. Za chvíli zazní Natalie, ale svátek má Stanislava a právě Stanislavy srdečně zdravíme a přejeme jen to nejlepší k jejich svátku.
1: Počasí.
0: Teď už míříme za počasím s Tadeášem Gregorem. Otázka na něj je na snadě. Jak máme právě teď na jihu Čech? Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Na jihu Čech máme zataženou až oblačnou oblohu a místy se vyskytují přeháňky. Teploty mezi 17 a 19 stupni Celsia. V Českých Budějovicích skoro zatažená obloha 19 stupňů, vane jihovýchodní vánek 1 metr za sekundu, tlak je 1014 hektopaskalů, tlaková tendence slabý pokles. Churáňov hlásí oblačnou oblohu a 13 stupňů Celsia.
0: Jak to jsou oblačností, potažmo s deštěm, bude vypadat v odpoledních hodinách?
2: Dnes bude zatažená až oblačno, s přeháňkami postupně i s deštěm. Večer pak budou srážky od severozápadu přechodně ustávat. Dnešní maximální teploty mezi 19 a 22 stupni, ale to již v poledních hodinách. Na horách to bude 16 až 19 a odpoledne se bude postupně ochlazovat. Bude vát mírný jihozápadní až západní vítr, postupně až severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu, který večer zeslábne a biozátěž dnes na jedničce.
0: Jaký je stav vody v korytech jihočeských řek?
2: Vody stále není mnoho. Na Vltavě na Soumarském mostě 43 cm je zakázáno splouvání. Vyšší Brod 58 cm, což je tak na limitu pro splutí. Lužnice Pilař 118 cm, také na limitu. Bechyně 82 cm, tam je nesízná řeka. Otava v Katovicích také spíše nesízná 39 cm, což je 8 cm pod limitem. Teplota vody na Lipně včera 19,5 stupně.
0: Povídal jste o tom, že se začne ochlazovat, tak jaká bude dnešní noc a zítřejší den?
2: Noci bude zatažená až oblačno, zejména v jihovýchodní polovině kraje se občas vyskytne déšť. Teploty klesnou na 13 až 10 stupňů, na horách na 10 až 7 a bude vát slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. No a zítra pak převážně zataženo, občas s deštěm nebo přeháňkami a zítřejší maximální teploty 13 až 16 stupňů, na horách 9 až 12 a bude vát slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. Biozátěž i zítra na jedničce.
0: A ještě vás poprosím pro tuto chvíli pro předpověď na čtvrtek.
2: Ve čtvrtek bude převažovat oblačná obloha, ráno a dopoledne se budou vyskytovat jen lokálně, odpoledne pak na většině území přeháňky a odpoledne se místy vyskytnou i bouřky. Čtvrteční minima 11 až 7 stupňů, maxima pak mezi 14 a 18 a bude vát slabý během dne. Přechodně mírný severozápadní až západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Prozatím děkuji, s námi byl Tadeáš Gregor a společně se uslyšíme opět za hodinu, tak naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
0: Máte rádi křížovky? Historii jejich vzniku nám už za chvíli ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice přiblíží Martin Písařík, a to v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.
1: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že křížovka fascinuje lidstvo už od antiky? Její novodobá historie je ale opředena několika legendami. Jedna z nich vypráví o vězni Viktoru Orvilovi, který si z nudy čmáral písmena na čtvercovou podlahu cely v Kapském městě. Oficiální verze však za vynálezce považuje novináře Artura Vina, který v prosinci 1913 v New Yorku vytvořil mřížku ve tvaru kosočtverce, zvanou World Cross. Existuje však i česká stopa. Učitelka Mlada Antošová z Modřan publikovala svou první křížovku ve tvaru čepice, nazvanou Čapka z písmen, již v roce 1899. Luštění se stalo vášní pro miliony lidí, včetně osobností jako Jan Werich, Emma Destinová či Miroslav Horníček. Své o tom věděl i Karel Čapek, který v jednom z dopisů přiznával divý zápas s tajenkou, jenž ho zničil na duchu i na těle. Zatímco běžní luštitelé nad políčky tráví hodiny, tvůrci jako Roger F. Squires zasvětili křížovkám celý život. Do Guinnessovy knihy rekordů se zapsal neuvěřitelnými 77 tisíci uveřejněnými úlohami. Křížovka tak zůstává nadčasovým soubojem s vlastní slovní zásobou, který baví svět už dlouhá léta.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

Porsche. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 8 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Do centrální evidence psů budou zvířata registrovat místo úředníků veterináři. Na jihu Čech začnou v létě opravy silnic za 800 milionů korun. Jindřichohradecký státní okresní archiv připravil výstavu s názvem Příběh Jáchyma z Hradce. Dnešek bude na jihu Čech deštivý s teplotami do 22 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Ministerstvo zemědělství plánuje spuštění centrální evidence psů. Registrace zvířat by měla být možná od 1. července. Databáze bude obsahovat identifikační údaje zvířete a informace o majiteli. Ministerstvo zemědělství tak chce předejít nelegálnímu obchodování se psy a efektivněji řešit vrácení ztracených zvířat majitelům. Registrace bude placená a provádět ji budou veterináři. Pokračuje prezidentka Komory veterinárních lékařů České republiky Petra Šinová.
4: Pro veterinární lékaře to bude znamenat velkou časovou zátěž. Už nyní se setkáváme s poměrně vysokou agresivitou chovatelů, ale veterinární lékař byla alternativa vůči zápisům na krajské veterinární správě nebo na obci. A je to za mě varianta, která nejvíce pomůže chovatelům samotným.
2: Lidi budou muset registrovat zvíře při přeočkování na vzteklinu, které je povinné jednou za 3 roky, nebo při čipování štěněte. Na jihu Čech začnou v létě opravy silnic zhruba za 800 milionů korun. Po létě plánuje Jihočeský kraj zahájení stavby obchvatu, který odvede dopravu z centra Tábora. Přeložka silnice 137 na Slapy bude stát zhruba 1 miliardu korun a její výstavba potrvá 4 roky. Ředitelství silnic a dálnic chystá od července opravu silnice první třídy číslo 4 mezi Solnou Lhotou a Korkusovou Hutí na Prachaticku. Od srpna plánuje rekonstrukci úseku silnice 20 mezi Blatnou a Pacelicemi na Strakonicku, v Majdaleně na Jindřichohradecku na silnici 24 opraví průtah obcí a na silnici číslo 3 mezi Planou a Štylcem na Českobudějovicku vymění asfalt, včetně mimoúrovňové křižovatky Kamenný Újezd. Výstava v Královském sále hradu a zámku Jindřichův Hradec ode dneška do neděle připomene 500. výročí od narození Jáchyma z Hradce. Pro návštěvníky ji připravil státní okresní archiv Jindřichův Hradec. Akce je součástí programu Mezinárodního dne archivů. Víc doplní vedoucí oddělení Jindřichohradeckého archivu Pavel Holub.
5: Uvidí návštěvníci například i dopisy jeho příbuzných. Bude zde ukázána i listina císaře Ferdinanda I., s kterým měl velmi blízký vztah, a další dokumenty reflektující jeho život.
3: Počasí.
2: Jih Čech bude dneska zatažený až oblačný s deštěm nebo přeháňkami, jen výjimečně se může vyskytnout i bouřka. Večer budou srážky od severozápadu přechodně ubývat. Maximální teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách naměří od 16 do 19 stupňů. Během odpoledne se bude ochlazovat. Vítr je mírný západních směrů, večer bude slábnout a biozátěž je na prvním nejnižším stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Provoz na jihočeských silnicích je aktuálně bezproblémový, nemáme hlášené žádné nehody. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Jeho České ráno pokračuje i 4 minuty po 8 hodině. I nadále posloucháte Český rozhlas České Budějovice, za což vám patří upřímný dík. Adéla Jirkalová zdraví od mikrofonu a také už pro vás chystám písničky, které nestárnou. Těšit se můžete na Lenku Filipovou Bee Gees a hned na úvod této hodiny na Karla Gotta. Frekventovanou silnici vymění za poklidnou cestu kolem Lužních lesů. Cyklistům i pěším bude na cestě ze Strakonic do Pracejovic sloužit nová cyklostezka. Na místo vás vezmeme už za malou chvíli.

0: Bezpečnější cesta do práce, na výlet i na procházku. Strakonice včera otevřeli novou cyklostezku přes Nový Dražejov do Pracejovic. Lidem nabídne alternativu Krušné silnici 1/22.
1: Teď budu jezdit častěji, když se to otevřelo, že jo, nebudu muset tam kolem vojáku, kde je provoz a nákladní auta, že jo, takže tady je to perfektní, úplně krásný.
2: Paní Božena chce cyklostezku využívat na výšťky, na kole i na procházky.
1: Jsem ráda a my sem budeme chodit i na procházky, že jo, takže úplně krásný. Tady řeka, posadíte se, v restauraci si dáte kávičku, pivíčko, super.
2: Na cyklostezku se přijel podívat na kole i editor deníku Petr Škotko.
3: No já osobně jsem hodně nadšený a spokojený. Myslím si, že s tou frekvencí cyklistů, která je a neustále roste, jsou takovéhle věci jenom k dobru.
2: Cyklostezka pomůže hlavně zvýšit bezpečnost. Lidi se vyhnou frekventované silnici 1/22, vysvětluje místostarosta města Rudolf Oberfalzer z hnutí Otevřené Strakonice.
4: Tím, že jsme převedli cyklostezku vlastně na pravý břeh, tím jsme se vyhli nebezpečnému úseku, kde prostě byl ostrach jezdit na kole. Myslím si, že tudy ani nikdo normálně nejezdil. Takže z hlediska nějaké bezpečnosti jsme významně tou cyklostezkou otevřeli brány jak směrem do Katovic, tak Katovičákům směrem do Strakonic.
2: Součástí stavby byla i 40-metrová lávka přes řeku Otavu, dodává starosta Strakonic Břetislav Hrdlička z hnutí Strakonická veřejnost.
5: A tohle je úplně v klidu v přírodě okolo řeky, dá se tady i koupat, když je dost vody. A ta stará cesta, co vedla po levém břehu, vlastně asi v podstatě zaroste, protože to bylo spíš pro horský kola a takhle. A pokud se to povede, tak po pravým břehu by se časem dalo dojet až do Katovic a vyhnout se silnici úplně, což by spojilo všechny tyhle ty tři obce a dosáhlo by to vlastně toho svého cíle.
2: Jindřich Zdráhal je místostarosta Katovic za KDU-ČSL. Vy jste sem dneska taky přijel na kole.
6: Spojení Katovic a Strakonic s naším okresním městem dlouho jednáme a řešíme. A je to první část vlastně toho spojení, které překonává řeku Otavu. V současné době žádáme o stavební povolení na druhou část cyklostezky, která povede z Pracejovic do Katovic.
2: Vybudování cyklostezky stálo víc než 23 milionů korun. Ze Strakonic Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
7: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: počasí.
1: Za pár vteřin čtvrt na devět a jakýže bude ten úterní den s datem 9. června. Zatažený až oblačný s deštěm nebo s přeháňkami. Jen s malou pravděpodobností se můžou vytvořit také bouřky, zejména v poledních hodinách. Večer budou srážky od severozápadu přechodně ubývat. 19 až 22 stupňů, tak to jsou dnešní nejvyšší maxima. Na horách naměříte 16 až 19. Vítr povane o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, večer zeslábne. Co se týče úhrnu srážek předpokládaného, tak 3 až 10 mm v intenzivnějších přehaňkách nebo v bouřkách kolem 15 mm. A rozptylové podmínky dobré nebo velmi dobré.
0: Jak se mění podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám? Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry a jak bude možné o podporu žádat? Chystáme pro vás další velkou radioporadnu. Ve studiu usednou odborníci a budou 2 hodiny odpovídat na vaše otázky. Už teď můžete pro své dotazy využít web radioporadna.cz nebo telefonní záznamník 221 553 780. Velká radioporadna. V úterý 9. června od 10 do 12 hodin v našem vysílání.
1: Teď už nás ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice čeká Kateřina Marie Tichá a Plamen. A za chvíli se podíváme na vernisáž, za divadlem, za hudbou a také do podzemí. A sice v tipech pro volný čas. Dobré ráno.

0: Tipy pro volný čas.
1: Pokud vás, milí posluchači, láká objevování příběhů ukrytých pod zemí, zamiřte dnes v 7:30 večer do Vildova mlýna v Jistebnici na Táborsku. Archeoložka Gabriela Blašková tam připomene 100 let archeologického výzkumu a ukáže, jaké stopy po minulosti zůstávají v krajině kolem nás. V Českých Budějovicích v dominikánském klášteře na piaristickém náměstí začne ve 20 hodin a 15 minut další kytarový koncert festivalu Na 12 strunách. Tentokrát zahraje duo Manera, tedy Soňa Vimrová a Miroslav Žára, dvojice, která patří ke špičce české kytarové scény. Za divadelní zábavou můžete vyrazit do Českého Krumlova. V Městském divadle se od 7:30 večer rozjede komedie Malé chytré lži. Petra Špalková, Robert Jaškov a další herci z divadla Kalich nabídnou svižný příběh o tom, jak několik dobře míněných drobných nepravd dokáže převrátit rodinný život vzhůru nohama. Další pozvánka míří do Prachatic. V 16 hodin začíná v krovu kostela svatého Jakuba vernisáž výstavy Gotická malba v Čechách. Návštěvníci si prohlédnou kopie nejkrásnějších děl české gotiky, včetně obrazů mistra Teodorika nebo mistra Třeboňského oltáře. A už samotný prostor krovu dodává takovému setkání s uměním zvláštní atmosféru. Do historie se můžete ponořit také v Třeboni. V zámecké lékárně vás čeká výstava Zlatem protkáno, láskou tvořeno. Luxusní brokáty, originální šperky a tisíce látkových květin vytvářejí neobvyklý svět plný detailů a řemeslného umu. A pokud dáváte přednost živé hudbě, zastavte se v 18 hodin v divadle Fráni Šrámka v Písku. Svůj koncert tam nabídnou žáci místní základní umělecké školy a připomenou, kolik talentů v našem regionu vyrůstá. A závěrem, dnešek patří také archivům. Právě 9. června slaví svůj mezinárodní den a v Jindřichově Hradci při té příležitosti láká výstava Příběh Jáchyma z Hradce. Nahlédnete do vzácných dokumentů ze 16. století a poznáte osudy jednoho z nejvýznamnějších šlechticů své doby.
0: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

Český rozhlas České Budějovice. Všechny pořady najdete online na webu budějovice.rozhlas.cz.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Proč se v Česku tak daří internetovým podvodníkům s láskou? Nový publicistický pořad Rozpleteno, lov na osamělá srdce. ČT2. Strhující příběh fotbalové hvězdy. O splněném snu slavného českého fotbalisty v dokumentu Jan Koller, příběh obyčejného kluka. A ČT Art. Portrét geniálního a neskrotného malíře v premiérovém dokumentárním cyklu Picasso. Úterní večer s Českou televizí.
2: Je 8:30.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Kvalita vody v jihočeských rybnících a nádržích je podle jihočeských hygieniků dobrá. Nejlepší známku dostaly rybníky Hejtman a Staňkovský u Třeboně, voda u autokempu Radava na Orlíku nebo Lipno u Černé v Pošumaví. Dvojku dostala voda u pláže v Horní Plané a v Lipně nad Vltavou. Voda je tam vhodná ke koupání, jen s mírně zhoršenými vlastnostmi. Prezident Petr Pavel přijme dneska na Hradě ministra zemědělství Martina Šebestiána za SPD. Jednat mají o evropských zemědělských dotacích, změnách předkupního práva k zemědělské půdě a taky o dopadech sucha, informovala o tom prezidentská kancelář. Horažďovice zahájily stavbu kanalizace a čistírny odpadních vod ve Veřechově. Náklady jsou zhruba 50 milionů korun a stavba si vyžádala úplnou uzavírku průjezdu vesnicí. Horažďovice chtějí postupně vybudovat kanalizaci i ve svých dalších 6 místních obcích. Staronovým trenérem fotbalistů Táborska se stal Miloslav Brožek, který naposledy působil v Lotyšsku. U jeho českého týmu, který neuspěl v baráži s Baníkem Ostrava a zůstal ve druhé lize, nahradí Radka Kronďáka. Táborsko to uvedlo na svém webu. Na jihu Čech bude dneska zataženo až oblačno, s deštěm nebo s přeháňkami, výjimečně i s bouřkami. Nejvyšší teploty budou kolem 20 a na horách kolem 17 stupňů. Odpoledne se ale začne.

0: neochlazovat. Vítr je mírný a biozátěž nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Bez komplikací a bez nehod, tak se aktuálně jezdí na jihu Čech. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Jihočeské ráno, 8 hodin, k tomu 32 minut. Připomínám, Stanislavy mají svátek, protože je tady úterý s datem 9. června. Tak přejeme jen to nejlepší. A míříme k dalšímu tématu v našem rozhlasovém vysílání. Příběh Jáchyma z Hradce dnes návštěvníkům představí výstava v Královském sále hradu a zámku Jindřichův Hradec. Program věnovaný českému šlechtici je součástí Mezinárodního dne archivů. Více o tom za chvíli v rozhovoru.

0: Dát zpátky čas sice neumíme, ale archivy jsou v tomto ohledu stěžejní k tomu připomínat si a uchovávat to důležité. Hned několik jihočeských archivů se dnes 9. června svým programem zapojilo do Mezinárodního dne archivů. Konkrétně státní okresní archiv Jindřichův Hradec si pro návštěvníky připravil výstavu věnovanou českému šlechtici Jáchymovi z Hradce. K vidění je v Královském sále hradu a zámku Jindřichův Hradec. A další informace nám teď doplní vedoucí oddělení Jindřichohradeckého archivu Pavel Holub. Vítám vás ve vysílání. Dobré ráno.
1: Den.
0: Kdo byl vlastně Jáchym z Hradce, kterého má výstava představit?
1: Jáchym z Hradce byl významný šlechtic v první polovině 16. století. Byl to také majitel panství nebo dominia Jindřichohradeckého a také vrchnost nad svým poddanským městem Jindřichovým Hradcem. Poté můžeme zmínit, že to byl také nejvyšší kancléř království českého v rámci své kariéry. Zastával tento post několik let a také to byl člověk. Člověk, který je smrtelný a ta smrt v podstatě jej zastihla velmi nečekaně. Zemřel ve svých 39 letech, když se utopil v podstatě v Dunaji. Když přejížděl z Vídně do Jindřichova Hradce, tak rozvodněná Dunaj strhla most a s ním i tedy kočár, respektive samotného Jáchyma z Hradce.
0: Kromě výstavy jste si připravili i další doplňující program. O co konkrétně, pane Holube, jde?
1: Právě v souvislosti s Jáchymem z Hradce, jehož připomínáme 500. výročí narození, tak jsme ve spolupráci se správou hradu a zámku Jindřichově Hradci připravili také přednášky a tyto přednášky jsou zaměřené právě na pány z Hradce. Jejich členem byl Jáchym z Hradce. A jedna z přednášek se uskuteční nyní ve čtvrtek, kdy přijede sem do Jindřichova Hradce představit své výsledky dlouholetého výzkumu pan docent Ledvinka, který se zabýval právě Jindřichohradeckými pány, respektive pány z Hradce. A ten se tedy zabývá především těmi posledními majiteli 16. století, kteří vlastnili Jindřichohradecký zámek. A poté v červenci pan docent Hrdlička představí Jáchyma z Hradce v kontextu zase dalších výzkumů raninověké společnosti českých zemí.
0: Prozraďte, plánujete v průběhu roku ještě další podobné akce, jako je tato?
1: Tak v rámci Jáchyma z Hradce už nikoli, to jsou v podstatě teď přednášky a výstava, která připomene jeho výročí, ale v rámci další činnosti tak plánujeme ve spolupráci s zdejší fakultou managementu přednášky, stejně tak s městskou knihovnou, kde můžou archiváře slyšet posluchači v rámci přednášek, které se věnují dějinám Jindřichohradecka, ale i obecným dějinám v kontextu zdejších regionálních dějin.
0: Já připomínám, že dnes tady máme Mezinárodní den archivů a my jsme si ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice povídali s vedoucím oddělení Jindřichohradeckého archivu Pavlem Holubem. Děkuji za váš čas a naslyšenou.
1: Také děkujeme. Naschledanou. Český rozhlas České

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a ve 3/4 Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a ve 8:45 jdeme opět za předpovědí počasí.
1: Počasí.
0: A o tu se nám pro dnešek stará meteorolog Tadeáš Gregor, kterého vítám ve vysílání a ptám se, jak se během té hodiny změnila situace na jihu Čech. Dobré jitro.
2: Dobré jitro. Situace se moc nezměnila, máme zataženo až oblačno. Přeháňky se aktuálně vyskytují jenom ojediněle, ale už se k nám z Bavorska pomalu blíží větší balík srážek. Teploty mezi 18 a 20 stupni Celsia. V Českých Budějovicích máme skoro zataženou oblohu 20,5 stupně, vane slabý jižní vítr 2 metry za sekundu, tlak je 1013 hektopaskalů, tlaková tendence slabý pokles. Churáňov hlásí 14 stupňů a skoro zataženou oblohu.
0: A až si tady odpoledne ten balík srážek rozbalíme, jak to tady na jihu Čech bude vypadat?
2: Stále budeme mít zataženo až oblačno. Nejprve to budou spíš ty přeháňky, postupně i souvislejší déšť a večer bude od severozápadu srážek

0: postupně ubývat až ustávat. Zůstanou jenom úplně jeho východní části kraje. Dnešní maximální teploty 19 až 22 stupňů, na horách 16 až 19, ale to již v poledních hodinách, během odpoledne se bude postupně ochlazovat. Bude vát mírný jihozápadní až západní, postupně až severozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu, který večer zeslábne. Biozátěž dnes na jedničce.
1: Jak bude vypadat dnešní noc a zítřejší, tedy středeční den?
0: V noci bude zataženo až oblačno, zejména v jihovýchodní polovině kraje se občas setkáme s deštěm a teploty nám klesnou na 13 až 10 stupňů, na horách na 10 až 7 a bude vát slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. No a zítra pak bude převážně zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami a bude poměrně chladno. Teploty vystoupají na 13 až 16 stupňů, na horách na 9 až 12 a bude vát slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. Biozátěž i zítra na jedničce.
1: Přijde potom zítřejším ochlazení zase nějaké oteplení ve čtvrtek?
0: Ve čtvrtek oteplení jenom nepatrné, ale bude převažovat oblačná obloha ráno a dopoledne, jen lokálně, odpoledne pak na většině území se setkáme s přehánkami, odpoledne místy i s bouřkami. Večer bude ubývat oblačnosti a srážky budou ustávat. Čtvrteční minima 11 až 7 stupňů, maxima 14 až 18 a bude vát slabý, během nepřechodně mírný severozápadní nebo západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu.
1: A jak to bude s počasím vypadat v pátek?
0: V pátek bude zpočátku polojasno až oblačno, ale během dne se bude od západu zatahovat a na většinu území nám postupně dorazí občasný déšť nebo přehánky. Páteční minima 10 až 6 stupňů, maxima 14 až 18 a bude vát slabý, během dne přechodně mírný vítr ze západních směrů 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Svůj čas nám dnes po ránu věnoval meteorolog Tadeáš Gregor. Děkuji, že jste se s námi podělil o předpověď počasí. Mějte se hezky a naslyšenou.
0: Hezký den, naslyšenou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude operní pěvkyně Kateřina Knižíková.
2: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Těší se na vás Oskar Hes.

0: dokola.
1: 8 hodin 55 minut jeho české ráno na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice končí a do studia už dorazila k mikrofonu Hanka Šoberová. Ahoj Hani.
2: Ahoj Adélko, hezké dopoledne tobě i našim posluchačům.
1: A jeho české dopoledne připraveno tedy, v rukou třímáš scénář nabitý zajímavostmi. Mě samozřejmě zajímá, čím nás nalákáš.
2: Určitě je připravená pro naše posluchače i dneska knižní hlídka Filipa Černého, dneska věnovaná mimo jiné Milanu Koželuhovi, milovníkovi a znalci Novohradských hor. Pozveme taky za kulturou, třeba konkrétně do Táborského divadla Oskara Nedbala na novou inscenaci Kabaret Hrzán, no a nebo povíme, co očekávat od osvětové akce Týden invazních druhů. Ale já musím zdůraznit, že to dnešního české dopoledne nebude mít tu svoji obvyklou podobu. Po desáté je připravená velká radioporadna. Hlavními tématy budou mediální a finanční gramotnost. Řeč bude taky o tom, jak nenaletět podvodníkům, anebo jak se vyznat ve finančních produktech. No ale od 12 už se vracíme k našemu standardnímu vysílání písniček pro radost.
1: Hanka Šoberová je vaše, připravena u mikrofonu. Adéla Jirkalová se loučí. Mějte se krásně a na rozloučenou ode mne zasílám kapelu Eagles.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Záchranná stanice Hrachov na Příbramsku pečuje o dvě mláďata orla mořského. Strakonice dokončili novou cyklostezku do Pracejovic. Národní tým se v Texasu připravuje na úvodní zápas mistrovství světa ve fotbale. Na jihu Čech bude dneska deštivo, výjimečně může přijít bouřka. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Do záchranné stanice Hrachov na Příbramsku se dostala dvě mláďata orla mořského. Zřítila se minulý týden během bouřky i s hnízdem nedaleko Plané nad Lužnicí. Ochránci počítají s tím, že je vrátí zpátky do přírody.
3: K mláďatům do voliéry mě bere ředitel ochrany fauny Hrachov Pavel Křížek.
4: Tak to jsou vlastně přepeřený mláďata, mají už více peří dospělce, ale ještě jim vlastně chybělo nějaký čas vlastně do vylítnutí a ta vichřice vlastně schodila i s tím hnízdem dolů.
3: Za orly právě přišla taky jejich ošetřovatelka s krmením, Lucie Hodíková.
5: Je potřeba je dokrmit, aby nebyli podvyživený, aby se naučili sami lovit. A jakmile se jim to podaří, tak je budeme snad moc vypouštět do přírody.
3: Stanice by ráda orlům pořídila vysílačky, aby měla informace o jejich dalším osudu. Z Hrachova, Věra Hájková, Český rozhlas.
2: Nová cyklostezka propojila Strakonice, Nový Dražejov a Pracejovice. Od včerejška je přístupná veřejnosti. Stavba vyšla na víc než 23 milionů korun, včetně lávky přes řeku Otavu. Do budoucna by stezka mohla pokračovat až do Katovic, dodává místostarosta Jindřich Zdráhal z KDU ČSL.
6: O spojení Katovic a Strakonic s naším okresním městem dlouho jednáme a řešíme. A je to první část vlastně toho spojení, které překonává řeku Otavu. V současné době žádáme o stavební povolení na druhou část cyklostezky, která povede z Pracejovic do Katovic.
2: Česko má za sebou letošní první tropickou noc, a to v Praze, kde noční teplota neklesla pod 20 stupňů Celsia. Český hydrometeorologický ústav naměřil v pražském Klementinu minimum 20,1 stupně. Stanice ale leží v husté zástavbě historického centra města, kde se teplo drží i v nočních hodinách. Na ostatních místech v republice klesly teploty na 14 až 18 stupňů. Klementinum dlouhodobě patří mezi stanice s nejvyšším počtem tropických nocí v Česku. Sport. Fotbalová reprezentace se v Texasu připravuje na úvodní zápas mistrovství světa. Hrát bude v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času proti Jižní Koreji v mexické Guadalajaře. Ta leží ve výšce 1566 metrů nad mořem. V takových podmínkách se jinak chová míč, o kterém mluví brankář národního týmu Lukáš Horníček.
7: Dobře se chytá, když je větší vlhkost nebo víc prší, tak samozřejmě takový je víc nevyzpytatelný, ale na něm vidět, že dobře lítá, kdykoliv ho trefíme jako přímo na artenu, cokoliv, tak jako je možný, že vážně poletí daleko. Do toho ty střely určitě jsou i budou rychlejší ještě s tou vyšší nadmořskou výškou. Počasí.
2: Jih Čech je oblačný, zatažený, s deštěm nebo přeháňkami, výjimečně se může objevit i bouřka. Večer pak budou srážky od severozápadu přechodně ubývat. Maximální teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách naměří od 16 do 19. Během odpoledne se bude ochlazovat. Vítr je mírný západních směrů, večer zeslábne a biozátěž je na prvním, tedy nejnižším stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Pokud míříte po dálnici D4 na Prahu, tak pozor, na 45. kilometru u Příbramy havarovalo tam osobní auto. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Je pondělí 9. června a kalendář dneska myslí na Stanislavy. Pokud nějakou máte ve svém okolí, nezapomeňte jí popřát krásný sváteční den. Dnešek je taky Mezinárodním dnem archivů. tedy dnem, který připomíná, jak důležité je uchovávat příběhy, vzpomínky a stopy času pro další generace. No a když už jsme u vzpomínek, 9. červen je spojen i s narozeninami několika známých osobností. Narodil se třeba herec Johnny Depp, herečka Natalie Portman a nebo oblíbený český herec Jan Hrušinský. Jinak červen bývá měsícem dlouhých dnů, rozkvetlých zahrad a prvních opravdových letních dní a právě takový je i ten dnešní. Ať už jste na cestě do práce, na zahradě, nebo si jenom vychutnáváte šálek kávy, přejeme vám klidné dopoledne, plné dobré nálady. Od mikrofonu vás zdraví a dobrý poslech přeje Hanka Šoberová.

0: Jakub Smolík, Až se ti jednou bude zdát. Píseň dozněla 3 minuty před 9:45 v jeho českém dopoledni. No a pojďme teď k jednomu zajímavému tématu. Pro lidi představuje atrakci, pro ekology výrazný problém. Nutrie říční je jedním z invazních druhů, který se rychle šíří a působí velké problémy. Například narušuje stabilitu břehů a devastuje pobřežní vegetaci. Nejen na nutrii, ale i další nevítané rostliny a živočichy má upozornit osvětová akce Týden invazních druhů.
1: Tady kousek od nás teď zrovna plave nutrie. Ona je velmi podobná našemu původnímu druhu, kterým je bobr evropský, ale od bobra ji můžeme poznat právě tím, že bobr má sploštělý ocas, nutrie ho nemá.
2: S Lenkou Čelobentičovou z Agentury ochrany přírody a krajiny jsme na Střeleckém ostrově v Praze, v místě, kde se nutrie hojně vyskytují.
1: Tady na zemi vidíme i zbytky mrkví, je vidět, že lidi sem hodně chodí krmit.
2: Je nějakým způsobem nebezpečná, jsou nějaké incidenty?
1: Právě proto, že lidé krmí, tak oni tím ztrácí svoji plechost. Mohou být agresivní. Máme už několik záznamů, že zaútočili na lidi nebo na psy. Do toho nutrie může fungovat jako přenašeč několika onemocnění nebo parazitů.
2: Lidé by je tak podle odborníků rozhodně krmit neměli. Přispívají tím totiž k jejich přemnožení.
1: Do toho u nás nemá žádné přirozené nepřátele. Je to hlodavec, který pochází z Jižní Ameriky, ale tam je třeba loví kajmani, u nás žádného přirozeného predátora nemá.
2: Teď jsme se vydali kousek po břehu.
1: Tak tady stojíme u opuštěné nory. Ty nory jsou u nutrií právě docela problém, protože oni využívají systém nor, které hloubí až desítky metrů dlouhé a narušují tím břehy.
2: Nutrie se zabydlela v mnoha českých i evropských městech. Do přírody se rozšířila z kožešinových farem. Je jedním z invazních druhů, které škodí nejvíce. Proto nutrii vedle dalších Evropská komise zařadila na takzvaný unijní seznam.
1: Krom toho, že se tyto druhy nesmí chovat nebo pěstovat a rozmnožovat, tak je vyvíjen tlak, aby se i nějakým způsobem likvidovali.
2: Pracovníci lesů hlavního města Prahy tak ročně odchytí kolem 200 nutrií. Ve volné přírodě pak uloví tisíce nutrií ročně myslivci. Pomáhají jim v tom i vědci z České zemědělské univerzity. V rámci projektu mohou dostat finanční odměnu za každý ulovený kus.
3: Můžeme říct, že skutečně ta finanční pobídka fungovala. Například na jedné lokalitě na Kolínsku tak se podařilo ulovit více jak 1000 kusů nutrií.
2: Říká Miloš Ježek z Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze. Podle Agentury ochrany přírody a krajiny je u nás 113 invazních živočichů. Třeba ještě želva nádherná, ondatra pyžmová nebo husice nilská. Tereza Janouškovcová.

0: Tipy pro volný čas.
1: Pokud máte chuť na kulturu, měla bych pro vás pár tipů na dnešek. Milovníky kytary přivítá večer České Budějovice v Dominikánském klášteře. Na Piaristickém náměstí začne ve 8:45 další koncert festivalu Na 12 strunách. Tentokrát zahraje Duno Manera, tedy Soňa Vimrová a Miroslav Žára, dvojice, která patří ke špičce české kytarové scény. Za divadelní zábavou můžete vyrazit do Českého Krumlova. V městském divadle se od 7:30 večer rozjede komedie Malé chytré lži. Petra Špalková, Robert Jaškov a další herci z divadla Kalich nabídnou svižný příběh o tom, jak několik dobře míněných dobrých drobných nepravd dokáže převrátit rodinný život z hůru nohama. Dnešek patří taky archivům. Zmiňovala jsem v úvodu, že právě dneska máme Mezinárodní den archivu a v Jindřichově Hradci při té příležitosti lákají na výstavu Příběh Jáchyma z Hradce. Nahlédnete do vzácných dokumentů ze 16. století a poznáte osud jednoho z nejvýznamnějších šlechticů své doby. No a do historie se můžete ponořit taky v Třeboni. V zámecké lékárně vás čeká výstava Zlatem protkáno, láskou tvořeno. Luxusní brokáty, originální šperky a tisíce látkových květin vytváří neobvyklý svět plný detailů a řemeslného umu. No a pokud dáváte přednost živé hudbě, pak se zastavte v 18 v divadle Fráni Šrámka v Písku. Svůj koncert tam nabídnou žáci místní základní umělecké školy a připomenou, kolik talentů v našem regionu vyrůstá.

0: Už pozítří večer, ve čtvrtek 11. června, se v divadle Oskara Nedbala v Táboře uskuteční v rámci festivalu Jižní svéráz premiéra inscenace Kabaret Hrzán. Tvůrci se v ní inspirovali životem známého herce a zároveň táborského rodáka Jiřího Hrzána. Ale pozor, nečekejte klasický životopis. Diváci se budou společně s herci pohybovat prostorem divadla a stanou se součástí netradičního zážitku. Co všechno představení nabídne a proč může oslovit i ty, kteří o Jiřím Hrzánovi vědí jenom málo, tak i na to se zeptám dramaturgině Marty Ljubkové, které tímto přeji hezké dopoledne. Vítejte v našem vysílání.
1: Dobrý den, zdravím vás i posluchače.
0: Paní Ljubková, Kabaret Hrzán, to není klasický příběh o Jiřím Hrzánovi. Kdo tedy vlastně vstoupí večer na jeviště?
1: No, tak mohla bych vlastně říct, že na jeviště vstoupí i diváci, ale řekla bych, že takovým hlavním hybatelem, ani ne tak hlavním postavou, ale hlavním hybatelem je nějaká touha zkusit něco nového, překročit určité hranice a zároveň zkoumat, kde ty hranice jsou, a to jak třeba přes postavu skvělého českého herce Jiřího Hrzána, který zemřel tragicky, tak zároveň i přesto, když jste divadelník a snažíte se nějakým způsobem třeba posouvat nebo zkoumat hranice divadla, a konec konců, i když jste divák a přicházíte do divadla, chcete zažít něco, co třeba jste nikdy předtím nezažil nebo nezažila.
0: V anotaci se objevuje motiv výšek, pádu, odvahy. Proč jste se rozhodli uchopit právě tato témata?
1: Protože právě tato témata jsou s Hrzánovým životem nějak jako neodmyslitelně bytostně spjata, protože on byl skvělý herec, jak už jsem říkala, ale prostě takových skvělých herců v té době a ostatně v každé době je spousta, ale ten jeho předčasně nešťastnou tragickou náhodou ukončený život je vlastně něco, co z něj dělá takovou jako, a s tímhle motivem v té inscenaci taky pracujeme, jako až bych řekla ikarovskou legendu. A vlastně teprve až během zkoušení jsme zjistili, že i Oskar Nedbal, jehož jméno divadlo nese, taky skončil tragickým pádem, v jeho případě teda záměrným.
0: Čím podle vás fascinuje Jiří Hrzán právě i několik desetiletí po své smrti?
1: Jedna, která samozřejmě tímhle s tím smutným koncem, ale on podle mě jako v českém divadle to už jako pamětníků není zase tolik, nebo já třeba rozhodně nepatřím k pamětnické generaci, ale jako ten jeho filmový projev je absolutně charakteristický, specifický. On má v sobě jako strašně velkou jako živost, živelnost, vlastně, že jo, i nějaký jako typ třeba řečový vady nebo netradiční mluvy, což tehdy pronikalo do filmu vlastně úplně nově v 60. letech. A já si pamatuju i z dětství, vlastně z dospělosti, ty filmy jako by vlastně nějak zvláštně živelní. V něm byla nějaká jako herecká vřelost, živelnost, něco, co vás baví zkoumat. Rozhodně vystupoval z řady.
0: Jak jste, paní Ljubková, při přípravě inscenace pracovali s jeho osobností? Co vás při hledání materiálu nebo vzpomínek nejvíc překvapilo?
1: Tohle co by byla asi otázka na Evu Prchalovou, která je autorka scénáře, který se sestává ze tří částí, a z toho, co jsme od ní dostali za materiál, tak tam byla, myslím, hodně silná linka toho, jak na někdo vzpomíná. To, co jako po sobě zanechal vlastně v myslích lidí. Mě třeba osobně překvapilo, když jsme si o něm četli, jak v dobách, kdy nemohl úplně svobodně tvořit, nebo v dobách, které byly jako prostě méně svobodné, než jsou dneska, nebo nesvobodné, jak vlastně ho jako pohltil televizní průmysl a nějaká jako estrádovitost, což je něco, co myslím, že z jeho života není tak známé, protože se jako nedochovalo zase tolik vzpomínek na to ve smyslu jako hmotných památek, ale to v té inscenaci třeba vůbec není. Jako nějaký jako historizující aspekt, snaha pochopit tu dobu, přenést ji, to jsme tam nedávali.
0: Já jsem už naznačila, že tahle inscenace je založená i na interakci s diváky. Co je čeká? Na co by se měli připravit?
1: U nás v Čechách je taková jako obava, že když se řekne interaktivní divadlo, tak se diváci vyděsí, že budou muset něco říkat nebo dělat. Tak v tomhle případě to tak není. Nám totiž přišlo jako hrozně významné vlastně to divadlo jako budova, ta příležitost nějakým způsobem vzít diváky jinam, než se běžně v divadle dostanou. To divadlo jako takové je tam rozhodně tématem, protože i v Hrzánově životě bylo velkým tématem a tím, že je konec sezóny, divadlo je zavřené, tak jsme to vzali jako příležitost vzít diváky i mimo to, co běžně jsou zvyklí. Takže můžeme diváky touto cestou ujistit, že do hlediště, v němž jsou zvyklí sedět, se vlastně vůbec nepodívají.
0: Jinak vy sama jste dramaturgyní celé inscenace. Co vás na tomhle projektu osobně nejvíc bavilo anebo inspirovalo?
1: Musím říct, že pro člověka, který pracuje jako v repertoárových divadlech se souborem, je tenhle ten jako rychlý nárazový způsob práce, kdy přijedete do města, kde vlastně žádný soubor není a najednou tam jako vytváříte vlastně divadlo v podmínkách, které tam běžně nefungují, je strašně dobrodružné. Je nádherné počasí, jako já mám k táboru velkou vazbu, protože jsem tady vyrůstala. Je to pro mě nějakým způsobem jako návrat do mládí, a, nebo skoro do dětství spíš. A zároveň, jak vidíte, pracujete tady s lidmi, kteří nejsou zvyklí takhle pracovat a jsou neuvěřitelně oddaní, zaujatí. Takže my tady v tomhle jsou velice krátkém čase, protože my zkoušíme jenom 10 dnů. To je pro zkoušení běžné instalace jako nemyslitelně krátký čas. Tak v tomhle jsou jako skondenzovaném rychlém čase, můžeme říct, že metaforicky ten Hrzánův život byl takový rychlý, skondenzovaný. Tady zažíváme obrovské dobrodružství, k němuž se v Praze nebo v běžných repertoárových divadlech člověk vlastně nedostane.
0: Jinak kabaret Hrzán uvedete tento týden v Táborském divadle Oskara Nedbala celkem třikrát. Bude to ve čtvrtek, v pátek a v sobotu. Je to jedinečný festivalový projekt, anebo počítáte s tím, že by inscenace mohla žít dál a vydat se i za diváky třeba mimo Tábor?
1: Tak mimo Tábor to je pozoruhodný dotaz, to by mě vlastně zajímalo, jestli to je možné, protože by se ta inscenace musela nějakým způsobem přizpůsobit jinému prostoru. Určitě by to šlo. My spíš doufáme, že táborští v tom projektu najdou zalíbení do té míry, že divadlo se rozhodne, třeba se ke kabaretu Hrzán ještě vrátí příští sezon.
0: My moc děkujeme za milé povídání, za pozvání a snad už jenom doplním, že Marta Ljubková byla naším dopoledním hostem. Mějte se pěkně, ať se daří a představení ať se líbí. Hodně úspěchu a naslyšenou.
1: Děkuji moc krát a určitě přijďte. Naschledanou.
0: Děkujeme.

Jedna milá zajímavost, ať je vám dneska 20 nebo 80, tak možná si vybavíte hlas, kterému bylo sotva rozumět, ale poznal ho celý svět. Právě dneska 9. června v roce 1934 se světu poprvé představil poněkud prchlivý, ale nesmírně oblíbený kačer Donald, jedna z nejslavnějších kreslených postaviček všech dob, tak dneska slaví narozeniny a připomíná nám, že trocha dětského úsměvu se hodí v každém věku. Pojďme postoupit dál v našem vysílání. Jeho české dopoledne je tu stále s vámi. Podmanivou krajinu Novohradských hor přibližuje povídkový soubor Milana Koželuha Tenkrát na jihu. No a věnovat se mu bude knižní hlídka Filipa Černého. Už za chvilku po písničce.

0: Knižní hlídka Filipa Černého.
1: Dobrý den všem a zvlášť Milanu Koželuhovi, milovníku a znalci Novohradských hor. Před 7 měsíci jsme tady spolu v knižní hlídce seděli nad prototypem jeho povídkové knihy Tenkrát na jihu. Teď tu sedíme znova nad regulárním výtiskem. Tak musíte mít z knihy radost.
2: Mám. Chtěl jsem snadnou otázku, ta snadná je. Mám z ní radost, ale protože ta knížka vyšla už teda vlastně loni, tak by bylo chyba už po půl roce mít stále jenom radost. Vidí pořád teda mám radost z reakcí lidí a z toho, že se potkávám s lidmi, které jsem neznal předtím, jak poznáme o mě dneska díky knížce, a kteří v té knížce čtou to, co jsem chtěl doufat, že tam někdy někdo bude číst.
1: Právě, ta knížka to je vlastně sborník de facto vašich povídek, které vznikly za různých okolností v různé době, ale jejich pojivem jsou Novohradské hory a vy po Novohradských horách také provádíte. Provádíte i po místech, o kterých se můžeme dočíst právě v knížce Tenkrát na jihu.
2: No, to už je horší otázka než ta první. Ano, provádím, jsem trochu občas limitován už tím, že ne vždycky to tělo slouží tak, abych se mohl zavázat s tím, že udělám teda 30-kilometrový okruh někde, ale ano a rád, tak abych řekl.
1: Máte některá místa radši, protože vy jste velký milovník Novohradských hor?
2: Mám rád místa návratů a místa, kde ten návrat musí být v určité chvíli, teď a tady. A to je třeba, když kvetou narcisy. Narcisy jsou fenoménem Novohradských hor a moc se mi líbí, že člověk nemůže odkládat svoje pohodlí, nemůže úplně čekat na nějaké jiné rozpoložení. A oni ještě ke všemu jsou troje, ty narcisy, žlutý, hvězdicový a bílý. A já díky tomu, že po nich chodím asi 20 let a 20 let fotím, tak vím, že před těmi 20 lety všechny tři rostly najednou a kvety najednou a bylo to snadný, 25. přibližně dubna byly narcisy. Teď je to teda tak, že teď v sobotu půjdu znova teda do hor, protože ještě pořád nevykvetly všechny bílý narcisy. Takže to je důvod, já jsem tam takom byl asi 10krát na ty narcisy a musím říct, že jestli to je mým věkem taky trochu, ale i reakcemi lidí, kteří chodí se mnou teda, tak je to radost jít tou jako by opuštěnou, ale krásnou krajinou a když najednou tam přijdete a ještě ke všemu ten narcis je samozřejmě pozůstatkem po lidech, kteří tam žili a on tam 70 let je sám a pořád kvete znova a znova, tak to je pro mě radost třeba tohleto.
1: A protože povídkovou knihu Tenkrát na jihu Milan Koželuch doprovodil i svými fotografiemi, tak Novohradský narcis najdete na snímku, který uvozuje povídku od Malont nazvanou Štěstí za korunu 70. Takže milovníci Novohradských hor si kvůli knize přijdou opravdu na své a pro ostatní tu mám ještě přehled dalších aktuálních novinek z knižního trhu. A začnu jakoby z opačného konce. Teď vám totiž pustím jednu perličku z rozhlasového archivu, totiž recenzi z roku 2014.
3: Nakonec bych zmínil novinku svérázného tuzemského prozaika Ivo Fencla. Letos 50-letý spisovatel se v zatím poslední novele Domek pana Stilberyho vrací do časů dětství. Nečekejme však tradiční vzpomínkové vyprávění. Fabulátorská vitalita žene tohoto demiurga z příběhu do příběhu, vlastní prožitky mísí s literárními aluzemi, psaním se snaží nahlédnout do karet tomu, kdo píše naše životy.
1: Tolik pradávná rozhlasová recenze na knihu Domek pana Stilberyho Iva Fencla. Od doby, kdy zazněla, se toho změnilo hodně. Ivu Fenclovi je přes 60, karty života jsou rozdány úplně jinak. A tak teď vychází Domek pana Stilberyho prý prvně v definitivní verzi. Ale co je dneska definitivní? Vítejte na prezidentském konzíliu. Diagnóza se mění za pochodu a každá chyba může být poslední. Píše se o tom v thrilleru Prezidentské konzílium, který sepsal lékař, kardiolog Josef Veselka. Co si myslí o českých nemocnicích v současnosti, vyjadřuje nejen v téhle knize, ale ve zkratce řekl i novinářce Daniele Drtinové.
4: Čím jdete v té nemocnici výš, tak tím vlastně máte pocit, že ty elity selhávají víc a víc.
1: Takže prezidentské konzílium. A zvířátko nakonec, teda i trochaté vraždičky. Britsko-tchajvanské autorce, používající pseudonym H.I. Hana, vyšla v českém překladu detektivka Piškotový mord. Proč to zvířátko? Protože v detektivkách H.I. Hany hraje důležitou roli kočička. A proč vraždička? Protože i piškot může být vražedný prostředek, abyste věděli. Konzumujte raději knihy a za týden naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
5: 9:45 jihočeské dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice je tu s vámi a upozorňuji, že po 10:00 vás čeká velká radioporadna. Hlavními tématy budou mediální a finanční gramotnost. Dozvíte se, jak nenaletět podvodníkům, ať už na internetu, přes telefon, SMSky, WhatsApp, no a taky nejčastější triky, no a jak se jim bránit. A probereme i to, jak se vyznat ve finančních produktech. Takže velká radioporadna mezi 10:00 a 12:00, ale o písničky pro radost, o ty rozhodně nepřijdete. Po 12:00 se na ně s vámi budu společně těšit. Ale před 10:00 bych tu pro vás ještě měla pozvánku k poslechu jihočeské vlastivědy. O čem že bude? Přestěhovat se dále co? Třeba nábytek, což je velice častá varianta, ale aby se stěhovala celá stavba, tak to obvykle úplně nebývá. V jižních Čechách máme v tomhle ohledu rarity, která dokonce časově předstihla slavné stěhování kostela v severočeském městě Most. Ten se stěhoval v 70. letech minulého století. V roce 1776 se do jihočeských Bernardic přestěhovala kašna. Sice po kouskách, ne najednou a po kolejích, ale unikát už to byl tenkrát. Další informace se dozvíte už za malou chvilku po písničce Františka Nedvěda anebo Gary Halliwell právě teď.

V dnešní jihočeské vlastivědě si vysvětlíme, jak se může dostat kašna z hradu na náměstí 8 kilometrů vzdáleného města. V parčíku na náměstí v Bernaticích můžeme vidět čtyřbokou žulovou kašnu s okosenými rohy a středovým sloupkem a kruhovou mísou. To zas takovou zvláštnost nepředstavuje, neboť s kašnami se ve veřejném prostoru setkáváme běžně. Zajímavostí však je, že původně se bernartická kašna nacházela na nedalekém hradě Dobronice a její původ souvisí s působením jezuitů. To bylo tak. Bernartice jim patřily od roku 1606 a Dobronický hrad od roku 1691. Konkrétně se jednalo o jezuity ze staroměstské koleje od svatého Klimenta v Praze. Kamennou kašnu nechali na hradě instalovat mezi lety 1715 až 1728, kdy středověké sídlo využívali jako svou venkovskou rezidenci. Následně se přestěhovali do velkolepější a pohodlnější rezidence v Opařanech a Dobronický hrad opustili. Nevyužívanou kašnu si o půl století později vyhlédli bernartičtí a roku 1776 ji nechali převést na nové místo, kde stojí dodnes.

0: Starý, dobrý den.
1: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
0: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
1: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
0: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
1: Takže ona je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Táborsko, Strakonicko, no a celé jižní Čechy.
2: Je 10 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Vláda bude řešit rušení koncesionářských poplatků v pondělí. Do Benešovy vily v Sezimově Ústí se po 88 letech vrátí vzácná rytina. Jindřichohradecký státní okresní archiv připravil výstavu s názvem Příběh Jáchyma z Hradce. Teploty se na jihu Čech pohybují kolem 20 stupňů. Odpoledne se bude ochlazovat. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Vláda bude financování veřejnoprávních médií projednávat v pondělí. Po schůzce se zástupci koalice to řekl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO na společném jednání s šéfy obou médií informoval jen o záměrech vlády připravit nový zákon o financování médií veřejné služby, říká Zavoral.
4: My jsme neviděli žádný písemný návrh. My jsme opravdu byli panem premiérem informováni o těch konturách, respektive o tom záměru, ale žádný návrh jsme v ruce neviděli.
5: Zásadně trváme na zachování stávajícího systému poplatkového, protože máme za to, že opravdu garantuje nejlépe možným způsobem naši nezávislost a redakční a institucionální autonomii.
2: Podle Andreje Babiše by měl zákon, který ruší koncesionářské poplatky, předložit v pondělí vládě ministr kultury Otto Klempíř z Motoristů. Ten po jednání řekl, že financování obou médií by mělo být mandatorním výdajem a ne samostatnou kapitolou rozpočtu. Jakou částku v pondělí předloží, ale nechtěl říct. Vzácná rytina od grafika Václava Holara se po 88 letech vrátí do vily druhého československého prezidenta Edvarda Beneše v Sezimově Ústí. Rytinu Jeruzalém věnovala prezidentova žena Hana v roce 1938 před odchodem do exilu v Londýně rodině manželova synovce Bohuše Beneše. V pondělí 15. června jí potomci předají husitskému muzeu v Táboře, které vilu od letošního roku spravuje. Výstava v Královském sále hradu a zámku Jindřichův Hradec ode dneška do neděle připomene 500. výročí od narození Jáchyma z Hradce. Pro návštěvníky ji připravil státní okresní archiv Jindřichův Hradec. Akce je součástí programu Mezinárodního dne archivů. Víc doplnil vedoucí oddělení Jindřichohradeckého archivu Pavel Holub.
6: Uvidí návštěvníci například i dopisy jeho příbuzných. Bude zde ukázána i listina císaře Ferdinanda I., s kterým měl velmi blízký vztah, a další dokumenty reflektující jeho život.
3: Počasí.
2: Jih Čech bude dneska zatažený až oblačný, s deštěm nebo s přeháňkami. Výjimečně se může vyskytnout i bouřka. Večer pak budou srážky od severozápadu přechodně ubývat. Maximální teploty vystoupí k 22 stupňům, na horách k 19. Během odpoledne se ale bude ochlazovat. Vítr je mírný západních směrů, večer zeslábne a biozátěž je na prvním, tedy nejnižším stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Pozor na silnici 406 u Dačic, osobní auto tam srazilo zvěř. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
7: Na úsporám. Kdo a za jakých podmínek bude mít dál nárok na dotace? Jaká budou pravidla a limity pro nově zaváděné bezúročné úvěry? Jaká úsporná opatření bude stát podporovat a jak bude možné o podporu žádat? O tom všem budeme mluvit v dnešní Velké radioporadně.
3: Velká radioporadna s Tomášem Pancířem a jeho hosty.
7: Ve studiu už vítám hosty dnešní radioporadny, ředitele Státního fondu životního prostředí Petra Waldmana. Dobrý den.
8: Pěkné dopoledne.
7: A také odborného poradce Centra pasivního domu a šance pro budovy Michala Čejku. Dobrý den.
9: Dobrý den.
7: Samozřejmě, tak jak jste zvyklí u velké radioporadny ptát se, můžete i vy už teď můžete psát prostřednictvím formuláře na webu www.radioporadna.cz nebo e-mailem na radioporadna@rozhlas.cz. Za chvíli začneme.

0: Česká radioporadna s Tomášem Pancířem a jeho hosty.
1: Na konci května představil ministr životního prostředí spolu s ředitelem Státního fondu životního prostředí nové nastavení programu Nová zelená úsporám. My jsme o tom původním programu v radioporadně mluvili několikrát. Pane řediteli, pojďme na začátek té dnešní připomenout ty nejzásadnější změny. Tak co je jinak?
2: Program Nová zelená úsporám se v zásadě rozděluje na dva podprogramy. První podprogram Nová zelená úsporám Light. Mnozí posluchači určitě ho znají z těch uplynulých let. To je podprogram, který zůstává jako přímá dotace pro takzvaně zranitelné domácnosti, kteří mají nárok z tohoto programu získat podporu ve výši až 400 000 korun formou dotace a ještě k tomu mohou čerpat bezúročný úvěr maximálně však do výši té dotace. To znamená, to je podpora pro takzvaně zranitelné domácnosti na zateplení, výměnu oken, instalaci obnovitelného zdroje energie. A vedle toho je nový typ podpory, nová forma podpory, a to podpora formou bezúročného úvěru, která je pro všechny ostatní domácnosti. A bavíme se primárně o vlastnících rodinného domu anebo o vlastnících bytového domu, přičemž to vlastnictví bytového domu musí být pouze formou buď sdružení vlastníků jednotek anebo bytových družstev.
1: Když to vezmeme postupně, říkal jste, zranitelné domácnosti dál budou mít nárok na dotace. Co to jsou zranitelné domácnosti? Kdo všechno se do toho vejde?
2: Tak tady jsme si trochu pohráli s tou definicí takzvaně zranitelné domácnosti. Navázali jsme na tu předchozí etapu, ale samozřejmě jsme museli respektovat to, že se změnila legislativa přístupu státu ke zranitelným domácnostem. To znamená, v tuto chvíli mezi zranitelné domácnosti počítáme ty domácnosti, které mají nárok na takzvanou superdávku. Dále jsou to domácnosti, které spadají do třetího příjmového decilu, to znamená, buď je to superdávka, anebo jejich čisté příjmy jsou do třetího příjmového decilu. A v případě seniorů, případně invalidů, jsou to domácnosti, které spadají do pátého příjmového decilu. To, co je důležité, je tam majetkový test, to znamená, všichni členové té rozhodné domácnosti mohou vlastnit pouze tu nemovitost k bydlení, kterou renovují, a k tomu pouze jednu další nemovitost k bydlení. A ještě je důležitý parametr, ten dům, kde bude probíhat ta renovace nebo instalace obnovitelného zdroje energie, musí být v parametrech horších než E. To znamená, soustředíme se skutečně na ty domy, které je potřeba renovovat za účelem energetických úspor.
1: Když jste mluvil o tom majetkovém testu, u superdávky je ještě ta podmínka, kolik smí ta domácnost mít na účtu, aby měla nárok na superdávky. To se vztahuje teď nově i na tenhle ten dotační program?
2: To by se vztahovalo pouze u té domácnosti, která prokazuje tu svoji zranitelnost tou superdávkou, ale u ostatních domácností nám postačí v podstatě ten příjmový decil a to vlastnictví, to je maximálně 1+1 nemovitosti.
1: Pro ostatní tu budou bezúročné úvěry. V jaké výši, na jak dlouho, to si může každý vybrat?
2: Může si to každý vybrat, nicméně je tady několik důležitých skutečností. První důležitá skutečnost, pokud se bavíme o dílčích opatřeních, ať už u rodinného domu nebo u bytového domu, tak podmínkou pro podání žádosti je mít zpracovaný takzvaný renovační pas, který identifikuje ta vhodná opatření. V případě komplexních opatření je podmínkou vstupu pro podání žádost u rodinného i u bytového domu průkaz energetické náročnosti, tak jak tomu bylo doposud. Ta výše úvěru je v podstatě odvislá od toho, jaké opatření se rozhodne domácnost vlastník rodinného domu nebo bytového domu realizovat, přičemž u rodinného domu je ta výše úvěru limitována maximálně, co se týká splatnosti, 500 000 korun se splatností do 10 let bez úročného úvěru a bez poplatkového úvěru, a v případě té komplexní renovace je možné načerpat u bankovní instituce až 2 000 000 korun se splatností 15 let. Máme tam ještě jednu výjimku pro domácnosti, které spadají do takzvaného čtvrtého příjmového decilu, to znamená, řadíme je také mezi zranitelné domácnosti, tak tam ta splatnost toho úvěru může být až 25 let. U bytových domů je to rozdělení pouze na úvěr, který je do 10 let, případně do 15 let, a tam se vlastně výše toho celkového úvěru, protože ty bytové domy mohou mít 5 bytů nebo mohou mít 50 bytů.
1: Tam se to počítá
2: podle počtu jednotek, přičemž limit například u komplexní renovace toho bytového domu je maximálně 750 tisíc korun na ten byt. V přepočtu samozřejmě na celkový počet bytů v tom bytovém domě.
1: V takovém panelovém domě to může být velká částka.
2: A ještě ještě je tam, pardon, ještě je tam jedna důležitá skutečnost. I u bytového domu myslíme na zranitelné domácnosti, to znamená, tam ten žadatel, ať už je to bytové družstvo anebo sdružení vlastníků jednotek, může zároveň načerpat v podstatě přímou dotaci ve výši až 120 000 korun, která je určena pro tu zranitelnou domácnost obývající.

0: které banky nebo kolik peněžních ústavů je začne nabízet?
1: My jsme přesvědčeni o tom z těch dosavadních jednání a s tou spoluprací s Českou bankovní asociací, že se připojí naprostá většina bank. Vyzkoušeli jsme si spolupráci s bankovním sektorem v podobě stavebních spořitelen už u programu Odpravdům po babičce, kde poskytovali zvýhodněné úvěry a věříme, že všechny stavební spořitelny, respektive banky, které byly zapojeni v tom podprogramu Odpravdům po babičce, se zapojí do poskytování i bez úročních úvěrů.
0: Ten přístup bank bude muset být jednotný, nebo to bude na každé bance, jak si nastaví detaily, jak bude posuzovat ty žadatele o úvěr, komu to dá, komu to nedá?
1: Tady bych to rozdělil mezi dvě věci. Jedna věc, vlastně podmínky těch stropů úvěru na různá opatření, celková výše úvěru na byt v tom bytovém domě, jak jsem uváděl, to jsou jednotné podmínky, které musí splnit všechny banky, ale pak samozřejmě banky budou mít individuální přístup a dává jim to jejich legislativa, jejich povinnosti vůči České národní bance, jakým způsobem posuzují úvěrovou způsobilost. Ale to, co je důležité, ten bezúročný úvěr otevírá opravdu cestu i celé řadě domácností, pro které právě ten komerční úrok byly tou bariérou, že by právě na ten úvěr nemuseli dosáhnout, protože jim se ta úvěrová způsobilost v podstatě výrazně více otevře díky tomu, že ty úvěry jsou bezúročné.
0: Říká ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Waldmann. Tolik na úvod připomenutí těch zásadních změn. My se samozřejmě k detailům budeme vracet a za chvíli budeme víc ve Velké radioporadně mluvit také o už zmíněných renovačních pasech.
2: Velká radioporadna. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Waldmann a odborný poradce Centra pasivního domu a šance pro budovy Michal Čejka. To jsou hosté dnešní velké radioporadny. Mluvíme o programu Nová zelená úsporám. Pan ředitel Waldmann před chvílí mluvil o novince, o renovačním pasu, který je v rámci tohoto programu nově zaveden, a to od dubna. Co to je renovační pas? Jak to vypadá, pane Čejko?
1: Obecně to má být dlouhodobý

0: Dlouhodobý plán rekonstrukce nemovitosti, to znamená, a většina lidí renovuje, já tomu říkám, pohledem přes pod k sousedovi a zopakuje to, co udělal soused, ať už je to dobře nebo ne, a chybí jim ten dlouhodobý výhled. A ten renovační pás by měl skrze odborníka dát každému vlastníkovi rodinného domu pohled na to, co lze technicky, ekonomicky zrealizovat na tom rodinném domku, vytvořit jakýsi renovační plán, řekněme do roku 2050, na dalších 25 let, tak, aby se ten dům dostal, řekněme, do energetické třídy A nebo B, a měl by to rozdělit na několik etap, tak, jak je ten stavebník nebo vlastník té nemovitosti schopný ty jednotlivé prvky zrealizovat. A měl by mu současně poskytnout důležité informace, které ho zajímají, což často bývá výše investičních nákladů, změna provozních nákladů, to znamená energetická úspora, a kde případně na tu renovaci nebo na tu její dílčí část peníze vzít, což je výše dotace, anebo tedy práce s tím bezúročným úvěrem.
1: Jak obsáhlý ten materiál je a jsou tam nějaké povinné součásti, když to tak řeknu?
0: Má předepsanou, aspoň ten na Státním fondu životního prostředí má předepsanou podobu, dělá se v jednotném kalkulačním nástroji a dělají ho pro školení energetičtí poradci s tím, že každý průkaz musí být autorizován buď energetickým specialistou anebo stavebním inženýrem ČKA anebo ČKAIT. Takže má jasně předepsanou v podstatě metodiku pro zpracování, je tam právě ten cílový stav, kdy každý specialista musí skutečně navrhnout komplexní renovaci, to, co je na daném objektu technicky možné. Nemusí navrhovat to, co na tom daném objektu technicky možné nebo realizovatelné není. Takže zjednodušeně, bude-li mít fasáda andělíčky s prdýlkama, tak to samozřejmě do polystyrenového sarkofágu dávat nebudeme, to se zateplovat nebude, ale pokud nic nebrání realizaci zateplovacího systému, tak by ho specialista navrhnout měl. Neměl by vlastně zůstat u jedné jediné technologie, kterou třeba prodává, ale je potřeba skutečně navrhnout celou škálu opatření, která je proklientská a tomu majiteli přinese úsporu provozních nákladů.
1: Prakticky jak dlouho trvá zpracování takového pasu?
0: Nemělo by to být už z principu náročné, nejedná se o průkaz energetické náročnosti, nejedná se o deklarativní nástroj, kde je potřeba vychytat každý metr čtvereční na tom objektu. Je to spíše koncepční nástroj, to znamená, cílem je minimalizace času a jeho součástí je i kvalifikované poradenství. To znamená, velkou část času při zpracování toho renovačního pasu by měla být strávena s klientem právě individuálním poradenstvím a vysvětlením mu všech těch záležitostí. Takže můj odhad je někde kolem 4 hodin, že by včetně té konzultace mohlo trvat zpracování toho renovačního pasu.
1: Už dopředu nám přišly hned 3 podobné dotazy, shodou okolností všechny z Moravy, když to shrnu. Musím mít renovační pas, abych mohl požádat o dotaci?
2: Ano, pakliže realizuje dílčí opatření, nikoli v komplexní renovaci toho domu, kde je požadován průkaz, tak musím mít renovační pas.
1: To znamená, u té komplexní rekonstrukce ho nepotřebuji.
2: Tam potřebujeme průkaz energetické náročnosti.
1: Další otázka, která se tady samozřejmě objevila, kdo renovační pasy vytváří, tady předpokládám, že nemůžeme vyjmenovávat, protože to je spousta subjektů. Kolik jich aktuálně je, pane řediteli?
2: Aktuálně jsou jich stovky, ono je potřeba říci, že v podstatě na ten renovační pas je hlavně důležitá ta verifikace toho energetického auditora, případně projektanta, stavebního inženýra, ale samozřejmě spolupráce s tím vznikem a s tím vytvořením toho renovačního pasu může probíhat i u více osob. Je možné v tuto chvíli na webu novazelenauspora.cz si dohledat podle místa bydliště, místa realizace, v podstatě jakýkoliv druh poradenství, včetně poradenství se zpracováním renovačních pasů, a ty zranitelné domácnosti, když jsem hovořil v tom předchozím vstupu, tak ty mají zpracování renovačního pasu zdarma.
1: Tak a to už odpovídáte na to, co samozřejmě také musí zaznít, kolik stojí renovační pas?
0: Renovační pas může stát různou částku, řekněme podle rozsahu toho zpracování, ale vždycky má jednotnou částku dotovanou. To znamená pro běžnou domácnost, jsou to, jestli se nepletu, 3 000 korun a pro sociálně slabé je to 5 000 korun. S tím, že by měla být uhrazena vlastně jakoby plně, ale samozřejmě může být renovační pas, který bude mít nějaký další služby součástí, může být zpracovaný podrobněji, může tam být nějaká asistence při přípravě žádosti a podobné záležitosti, ale to už jsou tržní podmínky, takže tam by ta cena mohla být vyšší a teoreticky by nemusela pokrýt plnou tu částku, která je dotovaná.
1: Jestli chce dodat Petr Waldmann?
2: Já bych chtěl dodat, že opravdu to není nějaký dokument, který jsme si vypracovali jen, abychom stížili administrativu k dotačním prostředkům. My samozřejmě i v úzké spolupráci s Šancí pro budovy z Centrum pasivního domu jsme se velmi bavili o tom, jak vlastně fungoval program doposud, který nebyl na renovačních pasech postaven, a v zásadě tím renovačním pasem řešíme dvě věci, ke kterým docházelo v tom uplynulém období. První věc je, že se skutečně minimalizují ta opatření nevhodná, která ve své podstatě dokáží potom zamknout ten dům pro ty další úpravy, respektive oni ho samozřejmě nezamknou trvale, ale jakékoliv další renovační zásahy třeba do té fasády potom zbytečně nesou celou řadu více nákladů. Takže to byl vlastně ten první důležitý bod. A druhým, stávali jsme se opravdu čas od času, nebo naši klienti zejména v programu NZU Light, jaksi těmi, kteří podléhali často agresivním kampaním různých dodavatelských firem, které jim nabízely za korunu to nejlepší řešení pro tu danou nemovitost, a pokud jim vůbec někdy ta opatření něco té domácnosti přineslo, tak to byl ještě ten dobrý případ. To znamená i vlastně obrana toho, aby domácnosti, zejména v té lajce, ty zranitelné domácnosti nepodléhaly často té agresivní marketingové kampaně některých firem. Tady je prostě renovační pas, ten vám musí potvrdit ten specialista, který je k tomu proškolený, a pouze tato opatření, která jsou v tom renovačním pasu, budeme financovat.
1: Posloucháte Velkou radioporadnu dnes na téma nová zelená úsporám, když to tak řeknu, to znamená o změnách v tomto programu. Našimi hosty zůstávají ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Waldmann, také odborný poradce Centra pasivního domu a Šance pro budovy Michal Čejka. Samozřejmě ptát se můžete i vy na webu radioporadna.cz, e-mailem radioporadna@rozhlas.cz, a také můžete telefonovat sem k nám do studia, číslo je 731 800 900.
3: Velká radioporadna. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Velká radioporadna s Tomášem Pancířem a jeho hosty.
1: V 10:30 posloucháte Velkou radioporadnu dnes na téma Nová zelená úsporám. Měli bychom mít na telefonu někoho z našich posluchačů, kdo se dovolal na číslo 731 800 900. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás i vaše hosty a chtěla jsem poprosit. Mám takový dotaz, prosím vás. Je možné získat na základě Nová zelená úsporám nějakou dotaci na opravený, abychom mohli opravit dům po babičce? A další můj dotaz je ten, jestli společenství vlastníků, které by si chtělo pořídit venkovní žaluzie, jestli lze získat nějakou dotaci tady z těchto nových prostě příspěvků, které poskytujete. Moc vám děkuji.
1: My také děkujeme za dotaz. Ta první část, předpokládám, je na Petra Waldmana. Oprav dům po babičce skončil.
3: Program Oprav dům po babičce skončil, ale nicméně pořád je možné žádat na renovaci domu, ať už je po babičce nebo po dědečkovi, a ta renovace může být hrazena buď přímou dotací, pokud ta domácnost splňuje ten typově tu takzvaně zranitelnou domácnost, to znamená, když to zopakuju, superdávka, třetí příjmový decil, v případě seniorů až pátý příjmový decil, a je možné žádat v případě této NZU Light až 250 tisíc na zateplení, výměnu oken a k tomu ještě až 150 tisíc na výměnu zdroje vytápění, instalaci obnovitelného zdroje energie a ještě k tomu je možné načerpat bezúročný úvěr ve výši té poskytnuté dotace. Pakliže se nejedná o nízkopříjmovou domácnost, je možné využít bezúročný úvěr se splatností 5, 10, 15 nebo 25 let.
1: U toho programu opravdu po babičce byla možnost i těch dalších úvěrů, které poskytovaly stavební spořitelny. Tomu je konec?
3: Tomu je konec. Teď je to děleno v podstatě na NZU Light dotace a k tomu možnost čerpat bezúročný úvěr, anebo čistě bezúročný úvěr. A ještě k tomu SVJčku, k tomu zastínění, ano, SVJčko, pokud bude žádat na komplexní renovaci, součástí toho mohou být i stínící prvky.
1: Jestli doplní právě k žaluzím venkovním Michal Čejka?
4: Tam je důležité, že na ně nelze žádat jako sami o sobě, to znamená,
1: musí být součástí
4: té renovace, protože sami o sobě nejsou úplně energeticky úsporným opatřením, je potřeba zajistit efektivitu programu a tady je to tedy spojeno s nějakým dalším opatřením, ať už třeba je to výměna oken, anebo zateplení fasády, tak v rámci toho se to dá hezky integrovat tak, aby i ten barák moc hezky vypadal a byl skutečně funkční.
1: A to už by mohlo být součástí toho renovačního pasu.
4: Je to tak, pak jsou to způsobilé výdaje a v renovačním pase by se k tomu určitě expert měl vyjádřit.
1: Další posluchač nebo posluchačka se dovolal sem k nám do studia. Dobrý den, tady je Český rozhlas.
5: Dobrý den.
1: Můžete se ptát?
5: Já jsem se chtěla zeptat, já jsem samoživitelka, jsem na rodinném baráčku a potřebovala bych se zeptat, jestli by bylo možné mi pomoct nějak, protože mi teče do chalupy střechu.
3: Určitě bych doporučil, pokud jste samoživitelka, zřejmě budete naplňovat definici nízkopříjmové domácnosti, to znamená podívat se na web novazelenauspora.cz, zkontaktovat poradce podle vašeho místa bydliště, on by vás měl navštívit, měli byste si s ním vykomunikovat v podstatě to, co vás trápí. Rozhodně v programu nepodporujeme čistě jenom opravu střechy z důvodu zatékání. Na druhou stranu, pokud je tam prostor udělat nějakou energetickou úsporu i třeba zateplením střechy, tak samozřejmě to můžete vyřešit i při tomto opatření.
5: A to by měla kde, jako v Ostravě nebo kde? Já jsem tady na od Fridku Městku, nevím, kde bych se měla obrátit.
3: My máme pobočky po celé České republice, Státní fond životního prostředí i v Ostravě má krajské pracoviště a zároveň naši poradci působí po celé republice. To znamená, když se podíváte na internet, Nová zelená...
5: Já nemám internet vůbec, já mám starý telefon ještě.
3: Pokud nemáte internet, doporučuji navštívit paní starostku nebo pana starostu ve vaší obci, kteří by vám měli umožnit v podstatě se kontaktovat s tím daným poradcem.
5: Dobře. Děkuji vám moc za informace.
1: My děkujeme za dotaz. Ještě Michal Čejka chce doplnit.
4: Případně se zeptat sociálního pracovníka nebo člověka, se kterým jste v kontaktu kvůli třeba tíživé situaci a ti by taky měli být schopni vás navést až přesně do toho místa, kde vám někdo pomůže.
1: Teď jsme možná udělali radost starostům jednotlivých měst a obcí, pokud se naši posluchači začnou obracet, ale zaznělo to v rádiu, tak starostové určitě nemohou odmítnout. Další dotaz nám právě teď přišel z internetu. Dobrý den, přítel pobírá superdávku, tudíž by mohl mít nárok na dotaci 250 tisíc, k tomu bezúročný úvěr do výše těch 250 tisíc nebo i více, tam je otazník.
3: V případě kombinace dotace a úvěru je to vždy, že ten bezúročný úvěr k té dotaci může být maximálně do výše té dotace. Ta dotace se poskytuje buď až 250 tisíc na renovaci, to znamená výměna oken, zateplení, anebo až 150 tisíc na výměnu zdroje, instalaci obnovitelné zdroje energie. Celková dotace v té lajce může být maximálně 400 tisíc korun, ale samozřejmě záleží na tom, jaké opatření si ten daný žadatel bude volit.
1: Je tu ještě dovětek. Pokud máme už zpracovaný projekt, který nám už stát proplatil, je nutný takzvaný renovační pas, otazník, a ten nám případně zpracuje původní firma, která už nám dělala projekt na dům. Je tu ještě dovětek, jedná se o komplexní rekonstrukci rodinného domu.
3: Pokud se jedná o komplexní rekonstrukci rodinného domu, s velkou pravděpodobností k té dokumentaci bude zpracován i průkaz, protože to byl požadavek i toho předchozího programu, takže tam není nutné mít zpracovaný renovační pas.
1: Posloucháte Velkou radioporadnu a máme dalšího posluchače, jestli dobře chápu gestikulaci z režie. Dobrý den, tady je Velká radioporadna, kdo se k nám dovolal?
6: Kovář, dobrý den. Prosím vás, já bych se chtěl zeptat, vlastníme firmu SROčko, která je tak zároveň stavební firmou, a chceme postavit, protože máme pozemky na svých pozemcích, 8 domečků rodinných. Samozřejmě to budeme soustředovat pro důchodce a nějaké invalidní, aby to bylo bezbariérové a samozřejmě co nejmodernější. Máme šanci na nějakou dotaci dosáhnout?
1: Petr Waldman se tvářil skepticky během toho dotazu. Potvrdí to teď?
3: Potvrdím, v případě programu Nová zelená úsporám nikoliv. Tam dotace na novostavby už poskytovány nejsou, ale doporučil bych vám sledovat web Ministerstva pro místní rozvoj, protože pokud se rozhodnete investovat v podstatě na nějakou cílovou skupinu obyvatel, může se stát, že budete plnit parametry podpory státu ve formě takzvaného dostupného bydlení nebo nájemního bydlení, takže možná soustředit tu pozornost, pokud chcete nějakou podporu ze strany státu, tam směrem k Ministerstvu pro místní rozvoj.
1: Tak díky za další dotaz, díky za odpověď. Našimi hosty zůstávají ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Waldman, odborný poradce Michal Čejka. Za chvíli budeme v odpovídání na vaše dotazy pokračovat.
0: Velká radioporadna. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Velká radioporadna s Tomášem Pancířem a jeho hosty.
1: Podpora energeticky úsporných opatření v rámci programu Nová zelená úsporám. To je téma dnešní velké radioporadny a když se dívám do mailu, tak je vidět, že vás tohle téma zajímá, takže přicházejí další dotazy, jsme tomu rádi. Dál můžete psát na www.radioporadna.cz, tam je takový formulář, který vyplníte, také mailem na radioporadna@rozhlas.cz a také můžete volat sem k nám do studia, číslo je 731 800 900 a telefon nám opět bliká. Dobrý den, kdo se k nám dovolal? Tak vypadá to, že ten, kdo se dovolal, tak nevydržel a vypadl. V tom případě se podíváme na dotazy z formuláře pan Adam z Bučovic. Dobrý den, měl bych na NZU Light dotaz. Již jednou jsem Light čerpal na výměnu oken a dveří a fotovoltaický ohřev teplé vody. Na zateplení jsem chtěl žádat o dotaci na opravdům po babičce, ale už jsem to nestihl. Můj dotaz zní, jestli můžu znovu žádat o NZU Light, jsme nízkopříjmová rodina. Díky, Adam.
2: Až po skončení doby udržitelnosti. Ta NZU Light je vzácná tím, že skutečně tam poskytujeme dotaci a má řešit nejoperativnější věci týkající se toho domu, to znamená, nejde úplně kombinovat tu předchozí NZU Light s tou novou NZU Light, ale je možné po skončení doby udržitelnosti v podstatě využít opakovaně NZU Light, případně jít do podpory formu bezúročného úvěru.
1: Což je kolik, ta udržitelnost?
2: Ta udržitelnost je 5 let.
1: Takže po 5 letech pan Martin z Brna. Dobrý den, chci se zeptat, zda Státní fond životního prostředí bude umožňovat zájemcům o fotovoltaiku vybrat si možnost, kdyby místo dotování úroku vyplatil stát postupně tyto peníze lidem. Jsme domácnost, která si nemůže další úvěr vzít.
2: Tuto variantu jsme zvažovali, byla to jedna z těch, která byly předmětem jednání, ale nakonec bylo rozhodnuto, já si myslím, že správně, že přecházíme skutečně čistě na bezúročné financování a kombinace přímé dotace pouze pro takzvané nízkopříjmové domácnosti. Pokud se podívám na ty doby splatnosti a na cenu fotovoltaiky, myslím si, že pro středně příjmovou domácnost i domácnost s nižšími příjmy, by opravdu ten úvěr se splatností 10 let neměl být příliš velkou bariérou na to, abych si dokázal pořídit fotovoltaiku, kde se vejdu bez problémů do 500 000 investice.
1: Tak teď už bychom měli mít někoho z tázajících se na telefonu. Dobrý den, tady je Český rozhlas, Velká radioporadna. Můžete se ptát?
3: Já bych se chtěl zeptat, když mám starý dům, který minulý rok měl šanci na opravdu po babičce dotaci a já bych ho chtěl zbourat a postavit na stejném místě novej. Jestli dostanu nějakou dotaci?
4: Dobrý den. Ano, v takovém případě dotaci získat můžete. Ona to není novostavba, i když v principu ano, ale je to novostavba v intravilánu na místě původního objektu. Nicméně jsou tam přísnější podmínky než pro běžné renovace, takže neměl by to být problém, pokud dům dobře zateplíte, pokud bude mít součinitel pro stopu tepla na úrovni klasifikace B. Pokud instalujete vzduchotechniku s rekuperací tepla a pokud splníte energetickou třídu celého toho průkazu na úrovni klasifikační třídy A, pak by to neměl být problém. Je to kvalitní novostavba.
1: Ještě Petr Waldman doplní.
2: Jenom doplním, nedostanete dotaci, ale budete moci čerpat ten bezúročný úvěr.
3: Ano, jo, rozumím, děkuju.
1: Tak díky za dotaz, díky za odpověď. Paní Petra Sklatov, zdravím naše rádio. Chtěla bych se zeptat, jaké jsou možnosti podpory na rekonstrukci. Jsme domácnost, 2 důchodci, z toho 1 ZTP, dům ale z 1/4 patří dceři.
2: To, že z 1/4 patří dceři, vůbec není na překážku toho, abyste využili program NZU Light, pokud splňujete definici zranitelné domácnosti, což v případě seniorů je až do toho 5. příjmového decilu a v kombinaci se ZTP si domnívám, že by to neměl být problém. Doporučuji určitě obrátit se na naše poradce. identifikovat si ta nejvhodnější opatření, zvážit využití toho poradenství ve formě zpracování renovačního pasu a domluvit se určitě s dcerou, protože ona jako spoluvlastník nemovitosti k tomu potom bude muset dát souhlas.
1: Michal Čejka doplní.
4: A v rámci zpracování toho renovačního pasu byste se s tím poradcem měli pobavit o tom, co skutečně na tom objektu budete chtít udělat a hlavně jaké máte finanční prostředky. Jestli jste omezeni v těch disponibilních investičních prostředcích, tak byste se měli v té první etapě soustředit na levnější opatření. Může to být zateplení stropu, výměna části oken a podobná opatření. Případně pokud máte třeba dožívající zdroj energie, tak zkusit se zaměřit, jestli tedy se vám do toho vejde i nový zdroj. Pokud ovšem nemáte problém s finančními prostředky a chtěli byste dům skutečně kompletně zrenovovat, pak se vám otvírá celá škála možností, včetně zateplení stěn a instalace obnovitelného zdroje, ať už je to tepelné čerpadlo nebo fotovoltaika.
1: Tak další posluchač nebo posluchačka se dovolal nebo dovolala sem k nám do studia. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Vinklárová. Já bych se prosím chtěla zeptat na ty příjmy. Já jsem důchodkyně sama a kolik teda budu muset mít příjem, abych mohla dosáhnout na tu dotaci a jak se to vypočítává, nebo ještě bych se chtěla zeptat, jak se to pak zjišťuje, nebo jo, jaké máme teda ty příjmy. Takže asi jsem tam zaslechla, že jako nějaké cena spořeno se nemusí vykazovat, ale jenom ty příjmy asi. A nevím, jak ta tabulka se hodnotí, jako jaký mám příjem, nebo prostě do čeho bych si vlezla, když jsem sama jediná v tom domku, majitelka i obyvatel.
1: Tak Petr Waldman odpoví.
2: Já vám řeknu tu částku, je to tabulková částka, je to příjmový decil, ve vašem případě pátý příjmový decil, to znamená čistý měsíční příjem nesmí přesáhnout částku 31 058 korun. To, jakým způsobem to budete dokládat, tak pokud budete naplňovat právě tento příjem, tak vám se vším zdarma pomohou naši poradci, takže obrátit se přes web Nová zelená úsporám na našeho poradce a on už si s tím dokáže poradit.
1: Tak možná prakticky má posluchač nebo posluchačka přinést výpis z účtu, nebo pokud pracuje pracovní smlouvu se mzdou nebo mzdový výměr, nebo jak se tohle to prokazuje?
2: Jsou tam standardní vlastně dokladování výše příjmu, ať už to je v podstatě stanovená výše starobního důchodu, nebo je to v případě, že by ten posluchač ještě pracoval na nějakou dohodu o pracovní činnosti, dohodu o provedení práce, nebo měl další zaměstnanecký poměr, tak samozřejmě ty výpisy toho, kolik vlastně jakoby vydělává, je to vždycky čistý měsíční příjem.
1: Vy jste tady vlastně už podruhé mluvil o různých decilech, což takhle v rádiu nemusí znít úplně srozumitelně. Kde jednoduše najít, co to znamená prakticky, to znamená, jaké příjmy musím mít, abych se vešel do té které kategorie?
2: Úplně nejjednodušší je podívat se na web novazelenauspora.cz, k závazným pokynům Nová zelená úspora nebo k renovačním pasům. Tam všude máme připravenou kalkulačku pro to, aby se domácnost dokázala identifikovat, do jakého příjmového decilu spadá.
1: Říká ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Waldman. Ten stejně jako odborný poradce Centra pasivního domu a šance pro budovy Michal Čejka zůstávají v našem studiu až do 12. hodiny, takže stále ještě máte hodně času pro to, abyste posílali své dotazy nebo abyste volali sem k nám do studia na číslo 731 800 900.
0: Velká radioporadna. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Velká radioporadna.
1: 6 minut před 11. hodinou pokračuje Velká radioporadna. Dnes se věnujeme programu Nová zelená úsporám. Další dotaz z našeho formuláře na webu radioporadna.cz. Paní Zdeňka z Lysé nad Labem. Koncem roku 2025 jsem podala žádost o NZU. Nestihlo se, jsem již důchodce, šlo o výměnu oken a zateplení půdy. Výměna oken proběhne v červnu 2026 a dotazy. Lze o NZU žádat zpětně? To je první dotaz.
2: Ano, zpětně. Způsobilost je 12 měsíců od podání nové žádosti.
1: Druhý dotaz s tím souvisící, zateplení fasády nelze, protože jde o památkově chráněné. Jak se řeší, když zateplení je v rozporu s památkáři?
2: To by byl samozřejmě problém, protože ty pokuty od památkářů nejsou úplně symbolické, takže to bych nedoporučoval. Na druhou stranu i památky je možné zateplovat, jen je potřeba projednat ten záměr s příslušnými místy, s památkovou péčí a dají se najít i celkem hezké efektivní řešení a my v případě památek tam máme malinko větší koeficient, to znamená i ta výše dotace je vyšší právě s ohledem na to, že ty konstrukce jsou složitější a dražší.
1: I ta výše bezúročného úvěru je potom vyšší?
2: I ta výše bezúročného úvěru je potom vyšší.
1: To se složitě počítá podle situace?
2: Když to zjednoduším, je to kolem 10% navýšení.
1: Michal Čejka chce doplnit nějaké zkušenosti s památkovými nebo památkově chráněnými objekty?
3: Architektonicky cenné, historické anebo památkově chráněné objekty lze dělat velmi citlivě tu energetickou sanaci. Vždycky je potřeba k tomu bavit se i s orgánem ochrany památkové péče, vzít si k tomu architekta a udělat ten dům tak, abyste z něho neměla radost jenom vy, co se týká účtu, ale i to okolí, až bude chodit okolo a bude si říkat, to je opravdu krásný dům. On potom naroste i na hodnotě, protože bude nejenom hezký, ale i energeticky úsporný.
1: Další dotaz, pan Jan z Prahy. Mohu dostat dotaci na byt po tatínkovi, který je v dezolátním stavu? Je to byt v bytovém domě, kde je SVJ, ale asi čtvrtinu bytů vlastní městská část Praha 5. Mohu se dostat k nějaké dotaci?
2: Je potřeba to řešit komplexně za celý bytový dům, to znamená SVJčku musí být tím žadatelem.
1: A tam musí být shoda podle příslušných předpisů. Předpokládám, že čtvrtinu městské části asi úplně obejít nepůjde.
2: Je tomu tak, ale na druhou stranu ani ta městská část, pokud vlastní čtvrtinu bytů, by neměla být na překážku toho, že by jako nechtěli renovovat bytový dům za účelem úspor energie a úspor nákladu na provozu.
1: Paní Barbora z Kolína, dobrý den, zajímalo by mě, zda uvažujete nad variantou dát peníze místo bankám přímo lidem, třeba nějak postupně, nemusí to být klasická dotace, úvěr si totiž vzít nechci, takže pro mě NZU v této podobě není zajímavá. Předem děkuji za odpověď.
2: No, my v tom novém nastavení, když dám stranou NZU Lite, která je postavena na dotacích, byť v možnosti s kombinací s úvěrem, ale to čisté bezúročné financování je právě za účelem financování renovací u domácností, které nemají na spořené finanční prostředky. Tady to úplně není o tom, jestli chci nebo nechci si vzít úvěr, ale o tom, že stát dostává do systému energetických úspor další, tentokrát soukromé peníze a díky tomu umožňuje podpořit daleko více projektů, než kdyby pracoval pouze s těmi omezenými dotačními prostředky. To znamená, není to o tom, jestli chci nebo nechci, ale v případě domácnosti by se měla rozhodovat, jestli se mi to vyplatí nebo nevyplatí, ať už na nákladech na energie, anebo i na zhodnocení ceny své nemovitosti.
1: Doplní Michal Čejka.
3: Renovace se vyplatí tak jako tak, je to za mě nejlepší důchodové pojištění a pokud máte finanční prostředky, tak dává smysl pro vás to zrealizovat a nechat ty vzácný státní prostředky pro lidi, kteří nemají takové možnosti jako vy, nemají na účtu tolik peněz a jim skutečně ten bezúroční úvěr pomůže. Ono možná trošku zní strašidelně to slovo úvěr, můžem tomu říkat klidně bezúročná půjčka, je to stejné jako kdybyste si pořizovala auto na leasing, ta firma vám řekla, ale my po vás nechceme nic navíc, jenom nám tu částku zaplatíte ve 180 splátkách měsíčně, To je velmi za mě zajímavé, není to jako klasický úvěr, nemusíte ručit nemovitostí, pokud to nevyžaduje to financování, a je to opravdu o tom, že si tu částku rozložíte na následujících 10-15 let a splácíte ji po kousku. Tady ku podivu se toho lidi většinou nebojí, ať už jde o spotřební zboží nebo o auto, ale jakmile se řekne úvěr u rekonstrukce, tak už jsou ty lidi opatrní, ale nemyslím si, že to je na místě. Pokud máte vlastní prostředky, realizujte to z vlastních, je to nejlepší.
1: Rozumím, na druhé straně, ať už tomu budeme říkat půjčka nebo úvěr, pořád ten člověk bude dlužníkem, a rozumím tomu, že jsou lidé, kteří nechtějí zkrátka dlužit, nebo je jim neúplně příjemně, pokud nějaký dluh mají, takže to předpokládám, že to je za tím dotazem, který přišel. Já možná ještě navážu, protože už v předstihu přišel nepodepsaný dotaz. Pokud se ukáže, že ty úvěry nikdo nechce, změníte to? Pane řediteli, je nějaká šance, že by se to změnilo?
2: Já bych úplně nespoléhal na to, že by úvěry nikdo nechtěl. Naopak ta zpětná vazba z trhu je, že úvěry, bezúročné úvěry, bezúročné půjčky jsou velmi zajímavým finančním produktem. Je potřeba si uvědomit, že tím, že udělám komplexní renovaci nebo i povedenou dílčí renovaci, tak budu výrazně spořit náklady na energie. To znamená, ta návratnost i ve splácení té jistiny je v podstatě garantovaná tím, že bydlím a platím účty za energie a ty účty platím výrazně nižší.
1: Tak doplnění ještě Michala Čejky.
3: Občas je i případ, nebo nemusí to být občas, ale když se skutečně dobře povede navrhnout tu renovaci, kvalifikovaně, odborně a efektivně, tak se ukazuje, že splátka té jistiny odpovídá měsíční úspoře za energie. To znamená, když to hodně zjednoduším, tak si zrenovujete barák v podstatě za nulový rozdíl. Nemění se vám místo, abyste ty peníze dávali na energie, distributorovi energie, tak jste si ho zrenovovali a dáte je na splátku té renovace a za 15 let máte krásný, funkční, splacený, vlastně zrenovovaný dům, ve kterém se vám bude skvěle žít.
1: Další posluchač nebo posluchačka se dovolali k nám do studia na číslo 731 800 900. Dobrý den, vítejte ve vysílání.
0: Dobrý den, já jsem se chtěla zeptat, jestli se dá čerpat z NZU také na celoročně obyvatelnou zděnou chatu, to je první dotaz. A druhý dotaz je, pokud už na tu chatu mám hypotéku, dá mě někdo úvěr další bezúroční? Budu poslouchat, děkuji.
1: My děkujeme za dotaz, Petr Waldman se ujímá odpovědi.
2: Je tam stejná podmínka užívání domů, které jsou skolaudovány k rekreačním účelům, nicméně slouží k trvalému bydlení, takže odpověď je ano. Pokud máte na dům nabranou hypotéku, podotýkám, že je možnost využít i NZU Lite, to znamená tu přímou dotaci, pokud chcete, kde v podstatě to zatížení vaše díky přímé dotaci nebude velké, pokud se rozhodnete nevyužít té dotaci ještě bezúročný úvěr, pakliže byste se rozhodla jít do komplexní renovace, to znamená dělat širší opatření, tak díky té dlouhé době splatnosti není úplně vyloučeno, že by si banka dokázala poradit jak v kombinaci hypotéka, tak ten bezúročný úvěr, ale určitě bych doporučil probrat v prvé řadě s odborníkem ta vhodná opatření formou toho takzvaného renovačního pasu.
1: Doplnění Michala Čejky?
3: Dojděte se nejdříve zeptat na banku, jaké vůbec máte možnosti, co vám ta banka v rámci toho úvěru nebo té hypotéky, kterou už máte, dovolí, a jestli je tam vůbec ta šance, až následně vlastně si pozvěte toho odborníka a dořešte ten renovační pás a tu žádost o dotaci.
1: Michal Čejka říká, dojděte se zeptat na banku, pane řediteli, je už nějaká banka, která by to měla jasné, která by věděla ty podmínky, kam už teď je možné se přijít zeptat?
2: Já se domnívám, že byť banky budou startovat poskytování úvěrů někdy po letních prázdninách, to znamená se začátkem podzimu, tak přesto tahle ta odpověď na tu otázku je poměrně jednoznačná, to znamená, je to v zásadě o úvěrovatelnosti té dané domácnosti, to znamená...
1: Oni to znamená, že už teď do jakékoliv banky má smysl se zajít.
2: Do jakékoliv banky, ideálně do té banky, kde má paní vlastně načerpanou hypotéku, tam položit ten dotaz a myslím si, že by si s tím měli dokázat poradit.
1: Další posluchač nebo posluchačka se dovolali k nám do studia. Dobrý den.
4: Dobrý den, prosím vás pěkně, chtěla jsem se zeptat, s manželem jsme oba v invalidním důchodu, už jsme jednu žádali o, na zateplení a na okna o dotaci a chtěli jsme se zeptat, jestli je možný žádat ještě jednou na výměnu tepelného, jako natopení. Máme krbový kamna a chceme je vyměnit za jiný zdroj tepla. Peletovací kamna a tak podobně, jestli, by to, jestli je to možné.
2: Pokud jste využili ten program z předchozího období NZU Light, to znamená tu zvýhodněnou dotaci pro seniory, tak budete ano. moci žádat až po těch 5 letech po skončení doby udržitelnosti.
4: Dobře, děkuji vám.
1: Tak díky za další dotaz, díky za další odpovědi. Velká radioporadna bude pokračovat až do 12 hodin.
5: Velká radioporadna. Své dotazy posílejte přes web radioporadna.cz nebo volejte přímo do studia 731 800 900. Český rozhlas, České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Česká radioporadna s Tomášem Pancířem a jeho hosty.
1: Nová zelená úsporám, to je téma dnešní velké radioporadny. Další dotaz z internetu, pan Jan z Pardubic. Dobrý den, minulý rok se těsně nestihla dotace, v prosinci se FVE dokončila, tedy fotovoltaická elektrárna. Jde zpětně ještě nějak dotace dostat, aby to pomohlo? Musel jsem si půjčit od rodiny, děkuji.
2: Zpětně dotace lze dostat pouze v tom případě, že naplňujete charakter té zranitelné domácnosti, to znamená, vejdete se do té NZU Light, jinak můžete čerpat ten bezúročný úvěr a způsobilost výdajů je 12 měsíců od zpětně od podání nové žádosti.
1: Takže to je konkrétní odpověď na další dotaz. Uvažujeme o bezúročné půjčce na komplexní renovaci. Tam jsou podmínky jaké, kdy se může žádat o půjčku, kdo rozhoduje o výši půjčky a o délce splácení?
2: Tak v případě bezúročných úvěrů už budete moci od 25. června podat žádost o posouzení vašeho projektu na Státní fond životního prostředí, standardně na webu novazelenauspora.cz, tam máte napsané a uvedené všechny parametry, co budete potřebovat. Pokud se jedná o komplexní renovaci, bude to projektová dokumentace a průkaz energetické náročnosti. Státní fond životního prostředí vám posoudí v podstatě ten projekt a sdělí vám tu maximální výši toho bezúročného úvěru, který můžete načerpat u té banky, kterou si vyberete, která vstoupí ve spolupráci s námi, a předpokládáme, že během podzimu by měly banky postupně spouštět bezúročné financování vašich projektů.
1: I dál máte k dispozici také naše telefonní číslo 731 800 900. Teď toho využil další posluchač nebo posluchačka. Dobrý den, vítejte ve vysílání.
3: Dobrý den, tady Kučerová z Pardubicka. Mám velký dotaz, co mám dělat. Loni jsme si nechali vyměnit okna i zateplit strop pod půdou, nebo a zpracování jsem zadala jednomu poradci, nebudu ho jmenovat. V červnu dostal, loňského roku v červnu dostal veškeré podklady, včetně fotodokumentace. A ještě teda k tomu druhá věc, já jsem ZTP v invalidním důchodu 3. stupně a můj otec je ve starobním důchodu, nikdo jiný tady nebydlí a jsem teda poloviční majitelka domu. A prostě ten poradce mě tvrdil, že to podal, pak jsem zjistila, že asi ne, potom mi nezvedal, pomalu 4 měsíce mi nezvedal telefon, ignoroval mě. A prostě prošla ta lhůta a teďka nevíme, co s tím.
2: No, tady bude určitě nutné podívat se na smlouvu, pokud jste měla uzavřenou s poradcem smlouvu, kde měl nějaké povinnosti, měl nějaké závazky směrem k vám a asi vám nezbyde nic jiného, než to řešit nějakou občanskou právní cestou, protože...
1: To znamená zažalovat.
2: Ano, minimálně předžalobní výzva, že v zásadě náklady, které vám vznikly a které mohly být i díky tomu, že on vám poskytoval nějaké informace, uváděl vás v omyl s tím, že vám říkal, že podal žádost o podporu, to znamená, budete to muset řešit touto cestou.
3: No a teďka ještě můžu jednu otázku.
1: Můžete.
3: Když máme tu dokumentaci za loňský rok, všechno, mohla bych čerpat v nějakém jiném programu? Nějakou dotaci?
2: Čerpat byste mohla, jen upozorňuji na tu způsobilost výdajů, která je nastavena 12.
3: Bohužel, jako my se tam nevejdeme, jo. Já máme ty důchody tak akorát, že se tam prostě nevejdeme do toho.
1: Do těch zranitelných domácností.
3: Do té super dávky se nevejdeme.
2: Nemusíte se vejít do super dávky. Pakliže jste seniori, to znamená, pobíráte starobní důchod, jestli jsem tomu dobře rozuměl.
1: Tatínek, myslím, starobní
3: jeden
1: důchod.
3: Jeden invalidní a jeden starobní.
2: Tak tam je to nastaveno opravdu na 5. příjmovém decilu, to znamená, pokud je to dvoučlenná domácnost, tak je to v tuto chvíli čistý příjem ve výši do 46 tisíc korun. To znamená, pokud máte čistý příjem do 46 tisíc korun, nepřekročíte ho, tak naplňujete v podstatě parametry programu NZU Light a můžete žádat o dotaci.
3: Ano, děkuju moc. tak,
1: také děkujeme za dotazy. Já možná navážu na ten dotaz, pane řediteli, setkáváte se s tím, že poradci fungují tak, jak teď bylo popsáno, a pokud někdo má takovou zkušenost, má se na vás obrátit, může to třeba vést k tomu, že toho člověka nebo tu firmu vyškrtnete?
2: Jeden z těch důvodů, proč jsme přistoupili k tomu redesignu

0: a ta důvěryhodná osoba, která s vámi má spolupracovat a má na něj být spoleh. Buďte velmi obezřetní, pokud vám někdo, pokud by ten poradce byl spojený třeba s konkrétní firmou nebo prodejem nějakého konkrétního zařízení, protože v tu chvíli je tam obrovské riziko toho, že on nedělá službu pro vás, ale pouze se vám snaží prodat nějaké svoje zařízení a skovat to za tu službu. Ten poradce by měl být skutečně nezávislý, můžete si ověřit někde reference, většinou na tom internetu bývají, a je to skutečně pro vás ten nejbližší parťák, kterému byste měli důvěřovat. Takže opatrně s výběrem a mějte ten vykřičník a buďte opatrní, pokud je to firma, která se vám snaží prodat nějaké zařízení a nabídne vám vlastního poradce, tak tam bych byl velmi, velmi opatrný, protože to nemusí směrovat skutečně k nezávislému poradenství.
1: A ve velké radioporadně vítáme dalšího posluchače nebo posluchačku. Dobrý den, kdo se k nám dovolal?
2: Dobrý den, tady kuřím. My jsme darovali před 2 rokama, darovali jsme 3 dětům byt, 3pokojový. Ti 2 jsou teda už v důchodě, ten jeden ještě ne. Já mám tady břemeno, ale nemají tady bydliště. Mají nárok na nějakou dotaci?
3: Ano, je tam nárok na dotaci, protože my to vlastnictví bytu bereme i v úvahu, pakliže se jedná o nějakou přímou příbuzenskou linii, protože ten případ, o kterém hovoříte, je častý, že rodiče postupně přepisují majetky na své potomky, ale zároveň ten dům obývají, to znamená, my se budeme vždycky dívat na tu domácnost, která tam rozhodně v tom domě žije, a tu budeme posuzovat.
2: A ještě, já tady mám břemeno, já tady mám jako břemeno, bude se jako na mě se nebude brát nějaké opět.
3: Ne, to vůbec nevadí, pro nás je klíčové ta domácnost, která trvale ten dům užívá, a to vlastnictví, pokud ho vlastní někdo v té přímé příbuzenské linii, není na překážku poskytnutí dotace.
1: Tak.
2: Děkuji.
1: Díky za dotaz, díky za odpověď. A v tomhle bloku ještě jedna otázka, paní Blanka. Dobrý den, kolik se platí za pomoc poradce uvedeného na stránkách Zelená úsporám?
3: To záleží, jaké služby ten poradce poskytuje, protože to poradenství je trochu širší. Poradenství spočívá i v tom, že se pořádají i v těch nejmenších obcích semináře, které jsou samozřejmě zdarma pro zájemce o to dozvědět se o možnostech realizovat energetické úspory. Za renovační pás, jak tady zaznělo už v úvodu dnešního pořadu, tak mají domácnosti takzvaně zranitelné tento renovační pás zpracovaný zdarma, a my jim vlastně za ten renovační pas platíme buď 3 nebo 5 tisíc korun.
1: Tolik tedy další blok otázek a odpovědí. Velká radioporadna ale nekončí. Až do 12 hodin se dál můžete ptát na webu radioporadna.cz nebo můžete dál volat na naše telefonní číslo 731 800 900.
4: Velká radioporadna. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: 10 minut zbývá do 11:30, posloucháte dál velkou radioporadu. Dnes na téma program Nová zelená úsporám. Máme dalšího volajícího. Dobrý den, vítejte ve vysílání. Tak nemám? Máme, ano, tak to je dobře. Už jsme si mysleli, že jste se ztratila. Tak to je dobře, že ne, ptejte se.
1: Jsme starobní důchodci a z vlastních finančních prostředků jsme si před asi 3 lety vyměnili okna z dvojskla. Chtěla jsem se zeptat, jestli je možné za dotace vyměnit dvojskla za trojskla.
2: Tak, já bych tady určitě doporučil vlastně to, co jsme tady prezentovali na začátku, renovační pas. Pro vás by v tuto chvíli mělo být opravdu tím kritériem a volbou nechat si zpracovat renovační pas, který vám doporučí, co s tím daným domem je vhodné dělat. Nikoli k tomu přistupovat, že stát teď pro zranitelné domácnosti dává na něco dotace, takže zrovna si říkáte, že vyměníte okna, ale je potřeba se podívat na ten dům jako celek. Takže obraťte se na poradce a předávám asi slovo Michalu Čejkovi.
3: A jestli už ty okna máte vyměněny a jsou před 3 roky vyměněny, tak vám přechod na trojskla příliš nepomůže. Ty okna i s těmi dvojskly už nejsou špatný. A věnujte se jiným částem toho domu. Můžete zateplit strop k půdě nebo střechu, můžete zateplit některou ze stěn nebo celé ty stěny, strop k suterénu, můžete vyměnit zdroj energie, můžete zateplit rozvody teplé vody, můžete si instalovat obnovitelný zdroj, který vám bude ohřívat teplou vodu anebo vyrábět elektrickou energii. Ale rozhodně se vám nevyplatí, pokud ty okna jsou v pořádku a fungují, dají se otvírat, nevypadávají vám z toho okenního otvoru, tak se vám nevyplatí je vybourávat a dávat tam trojskla. Nepřinese vám to kýžené úspory, zbytečně si vyplýtváte finanční prostředky. Zkuste najít jiné opatření, které vám skutečně přinese reálné úspory a k tomu právě využijte toho poradce, který projde ten dům a navrhne vám to nejlepší, co by tam šlo udělat.
1: Tak, děkuji vám za vaši odpověď.
0: My děkujeme vám za to, že jste zavolala a zeptala se. Další dotaz internetu paní Jarmila z Brněnska. Dobrý den, před 3 lety jsme měnili v rodinném domě okna v rámci dotace. Teď bychom rádi pokračovali v zateplení domů, fasády a také s novým topením. Teď máme plynové, s manželem jsme již řadu let důchodci. Společně měsíčně máme 48 780 korun. Vejdeme se do výše dotace. Pan ředitel Waldmann už se dívá do excelové tabulky, tak vejde se tato rodina do limitu?
2: Pokud se jedná o čistý měsíční příjem, tak tady jste malinko nad ten deklarovaný 5. příjmový decil, ten je na částce 46 tisíc korun. Navíc jsem pochopil, že jste využili program NZU Light před 3 lety, to znamená další nárok na Lightku byste teoreticky měli až v podobě udržitelnosti, to znamená ještě 2 roky nikoliv, ale za zvážení stojí určitě použít a využít i ten bezúročný úvěr, protože to, že je někdo v důchodovém věku, neznamená, že si nemůže vzít nějaký krátkodobý bezúročný úvěr na nějakou další realizaci opatření, dílčích opatření v tom domě. A zase je dobré začít u toho renovačního pasu.
0: To už odpovídáte možná i na dotaz pana Miroslava z Lelekovic. Dobrý den, může dostat úvěr senior 75+?
2: Co se týká poskytnutí úvěru seniorům, jsem přesvědčen o tom i v těch diskuzích s bankovními institucemi, že ten věk není úplně vylučujícím kritériem, protože je možné poskytnout ať už zajištěný nebo nezajištěný úvěr, je možné tam mít spoluvlastnictví nemovitosti, to znamená, je možné zapojit už v podstatě do té budoucí renovace potomky, pokud se rozhodnu s tím domem nakládat, takže na to není úplně jednoduchá odpověď a je možné se samozřejmě dotázat té bankovní instituce. Ty úvěry nemusí být nutně v řádech vyšších jednotek milionů. Bavíme se opravdu o tom, že ty bezúročné úvěry na ta dílčí opatření mohou být i v řádech 100 tisíců.
0: Měli bychom mít dalšího volajícího. Dobrý den, tady je velká radioporadna.
4: Prosím vás, já jsem se chci zeptat na to, že máme jako vzaný úvěr a někteří lidé, kteří si to mohli dovolit, tak to splacejí, ale jsem v důchodu. A teď se to zateplilo, asi je tomu tak necelého 5 roku. A teď na každému se dá určitá částka, kterou musí splácet. To znamená, že já musím splácet, jsem v důchodu a teď jsem slyšel, že je možnost si vzat bezplatnou půjčku, takže bych chtěl to splatit jako.
2: Pochopil jsem, že zřejmě bydlíte v bytovém domě.
4: Je to bytový dom o 9 nájemníků.
2: A využil ten bytový dům dotaci z programu Nová zelená úsporám nebo nevyužil?
4: No, ano, on využil, ale určitou částku dostali jenom, jo, já nevím, jestli 800 tisíc, nevím, kolik zateplení stalo kolem přes 3 miliony nebo víc.
2: Jasně, rozumím, ale bytový dům, ten žadatel asi jste SVčko, jestli tomu dobře rozumím, Sdružení vlastníků jednotek, tak jste měli možnost, nebo to SVčko mělo možnost požádat kromě tehdejší dotace ve výši, dejme tomu 30%, ještě dotaci pro domácnosti, které obývají seniori, tehdy to takhle bylo nastaveno a tu dotaci vlastně to SVčko mělo povinnost použít na to, aby se vám razantně nezvýšil příspěvek do fondu oprav. Jestli ho využilo to SVčko, tuto možnost a požádalo si za vás, nebo s vaším souhlasem samozřejmě, o dotaci to v tuhle chvíli nedokážu říci, ale ta možnost tady byla.
0: To znamená minimálně se zeptat na SVJčku, jestli toho využili a jestli je to dobře rozpočítané, to by asi za pokus stálo. Ještě Michal Čejka doplní.
3: Já jsem zaslechl, že to možná už to zateplení bylo zrealizované před 10 lety.
4: Ne před 10 lety, teď loni.
3: Dobře, loni tak se... pak ano, pak je to tak, jak říká pan ředitel.
0: To znamená kontaktovat SVJčko. Každopádně k té základní otázce nárok na bezúročný úvěr z tohodle bohužel neplyne.
2: Je to tak.
0: Tak byť jsme vás zklamali, asi tak děkujeme za dotaz. Další otázka přišla internetem. Dobrý den, chceme se zeptat, jestli bychom mohli požádat o dotaci na výměnu oken u chaty. Jsme s manželem v důchodu, většinu roku bydlíme na chatě, trvalé bydliště, ale máme v bytě ve městě. Děkuji za odpověď, Jarmila z Pardubic.
2: Tady určitě musíte v tom rekreačním domě trvalé bydlet celoročně, nikoliv jenom část roku, takže nikoliv, bohužel.
0: Další dotaz, pan René Zvyšková. Dobrý den, rád bych se zeptal hosta v dnešní radioporadně na možnosti financování a dotací pro bytové domy. Plánujeme v našem SVJ rekonstrukci a zateplení střechy panelového domu. Chtěl bych se zeptat, jaké jsou aktuální podmínky programu Nová zelená úsporám pro bytové domy, zajímají mě tyto věci. Jaká je přibližná výše dotace na zateplení střechy a zda lze v jedné žádosti kombinovat zateplení a také instalaci solárních panelů nebo zelenou střechu? Já to možná budu dávkovat.
2: Dotace pro bytové domy přímo pro sdružení vlastníků nebo bytová družstva není poskytovaná žádná, s výjimkou přímé dotace jako pomoc domácnostem, které obývají byty a patří mezi zranitelné domácnosti. To znamená, poskytována podpora pro renovaci bytových domů bude v kombinaci bezúročného úvěru a zároveň přímé dotace pro konkrétní byty v tom daném bytovém domě. Kombinace zateplení a využití obnovitelných zdrojů energie, případně zelené střechy, je ideální kombinace, zejména pokud se bavíme o komplexní renovaci toho bytového domu.
0: Tak tím jste odpověděl už na další část, jak funguje podpora pro seniory a sociálně slabší rodiny v bytovém domě, tam tedy je možnost získat tu dotaci.
2: Ta částka je až 120 tisíc korun podle plochy bytu na jeden byt. Podmínkou je, aby skutečně sloužila tato přímá dotace snížením splátek jako příspěvek do fondu oprav té konkrétní domácnosti.
0: A poslední podotázka, jak v praxi fungují nové bezúročné úvěry od státu, kdo o ně může za dům požádat, když máme externího správce? Statutární orgán SVJ.
2: Je to standardně statutární orgán SVJ. Jak to bude v praxi fungovat? Teď doporučuji určitě si nastudovat příslušné závazné pokyny, které jsou zveřejněny na webu Nová zelená úsporám CZ a už 25. června můžete u nás podat žádost o posouzení projektu pro budoucí poskytnutí bezúročného úvěru.
0: Michal Čejka.
3: Abyste splnili ty podmínky pro to komplexní zateplení, tak pravděpodobně už budete muset mít zateplené vnější stěny. Pak ta střecha vlastně k tomu, která se dodělá, tak vám pravděpodobně umožní dostat se do klasifikační třídy C, jak na obálce, tak i ve výsledku na tom průkaze. Pokud je nemáte zateplené, tak je vysoce pravděpodobné, že nesplníte všechny ty podmínky pro to komplexní zateplení, budete žádat pouze v oblasti dílčí a tam pak tedy není ten příspěvek na ty sociálně slabé domácnosti, o kterém tady pan ředitel mluvil.
0: Takže díky za tohle upřesnění. Další posluchač nebo posluchačka se k nám dovolali. Dobrý den, vítejte ve vysílání. Slyšíme se? Jste ve vysílání Českého rozhlasu, můžete se ptát k Nové zelené úsporám, tak tento dotaz neuslyšíme, ale máme další dotaz z internetu. Pan Jaroslav ze Skutče. Dobrý den, předně děkuji za toto téma radioporadny. Plánují výstavbu nového rodinného domu na pozemku, kde v současnosti stojí rodinný dům, starý rodinný dům. Dočetl jsem se, že s touto možností tento nový program počítá, obdobně jako tomu bylo dříve, ale mám dva dotazy, které bych prosil zodpovědět. Za prvé, měl bych na bezúročný úvěr v rámci tohoto programu nárok v případě, že nový dům bude postaven na pozemcích, které jsou pod společným oplocením se starým rodinným domem, ale přímo do pozemku starého domu bude zasahovat pouze menší částí a zbylá část domu by se nacházela na jiném pozemku?
2: To jsou přesně případy, které doporučujeme konzultovat u nás na Státním fondu životního prostředí. To znamená, obraťte se s tímto atypickým případem na příslušné krajské pracoviště Státního fondu životního prostředí. Jsou tam nějaké limity, jaký zásah může být mimo ten původní objekt, který se z důvodu ekonomických bude bourat a bude si místo toho stavět v podstatě ten nový.
0: Tak díky. Další volající. Dobrý den, vítejte ve vysílání.
5: Dobrý den, tady Dobešová Alena, Rokytní Uhronova. Prosím, pěkně, chtěla jsem se zeptat, v roce 2018 1.11. jsem uvedla do chodu tepelný čerpadlo, ale ta firma, co mě to instalovala, tak neudělala fotodokumentaci a já po několika žádostech jsem na tu dotaci nic nedostala. A tak se chci zeptat, jestli je možno
2: zpětně
5: něco udělat.
2: Tady předpokládám rok 2018, už je poměrně dlouhá doba nazpátek. No. Tady předpokládám a asi jako není možné už udělat vůbec nic. Zřejmě jste nesplnila, že ty základní podmínky, které vám poskytovatel dotace, ať už to byl kraj v rámci kotlíkových dotací, nebo třeba státní fond v rámci programu Nová zelená úsporám, nesplnila a ta dotace nebyla z tohoto důvodu poskytnuta. Pokud to firma zavinila, jak uvádíte, tak je nezbytně nutné řešit to občanskoprávní cestou vůči té firmě.
0: Tak díky za dotaz, díky za odpověď. Tolik další blok dnešní velké radioporadny, ta ale stále nekončí. Ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Waldmann a také odborný poradce Centra pasivního domu a šance pro budovy Michal Čejka budou našimi hosty až do 12 hodin.
6: Velká radioporadna. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Velká radioporadna s Tomášem Pancířem a jeho hosty.
1: Do dnešní velké radioporadny se dovolal další posluchač nebo posluchačka. Dobré dopoledne.
2: Dobrý den, tady posluchačka Vlasta a chtěla bych se zeptat. Je mně 75 let, bydlím sama v rodinném domku. V loni mě teda zemřel manžel, takže ten rodinný domek, půlku domku mám já a půlku mají dva synové. A chtěla bych vyměnit, mám topím plynem, elektrokotel z roku 93 a chtěla bych to vyměnit za tepelné čerpadlo, jestli bych měla nárok na nějakou dotaci.
3: Nárok byste podle všeho měla, protože zřejmě budete splňovat kategorii NZU Light, té zranitelné domácnosti, pokud nemáte jako jedna osoba větší příjem, čistý peněžní příjem než 31 tisíc korun.
2: No to ne, to nemám.
3: To nemáte, výborně. To, že spoluvlastní dům vaši synové vůbec nevadí, protože vy ho dále spoluvlastníte a obýváte. Synové samozřejmě budou muset tomu dát souhlas. A zase bych tady velmi zvážil vhodnost těch opatření, jestli se soustředit jenom na zdroj, nebo trošku si pohrát s tou takzvaně obálkou budovy, protože to je velmi důležité, pakliže přecházím zrovna na tepelné čerpadlo, který má svá specifika.
1: Doplní určitě. Aha. Michal Čejka.
4: A tepelné čerpadlo je úžasný zdroj, který vám dokáže ušetřit, řekněme, 50 až 70% energie. Ale to, co musíte pochopit, je, že ono využívá mnohem dražší energii, což je energie elektrická. Takže zatímco u plynu platíte momentálně za 1 kWh spotřebovanou nebo tu, kterou si vytopíte, řekněme 2 koruny až 2 koruny 50, tak u elektrické energie to může být klidně 6 korun, 6 korun 50. A tady je potřeba si uvědomit, že tepelné čerpadlo při současném poměru ceny zemního plynu a elektřiny nepředstavuje zásadní úsporu provozních nákladů. A to znamená, jestli skutečně směřujete k tomu, že chcete ušetřit provozní náklady, tak bych možná zvážil v rámci diskuze s tím poradcem opatření na obálce budovy, na tom tepelně izolačním kožíšku, což vede k naprosto přímé úspoře jakéhokoliv paliva, které tam máte. A většinou se to tepelné čerpadlo realizuje až ve chvíli, kdy ten tepelně izolační kožíšek už je na nějaký slušnější úrovni, můžete si dát menší tepelné čerpadlo, je to automatický zdroj budoucnosti, a v tu chvíli vlastně ten domeček bude fungovat. Ale buďte opatrná s tím, pokud máte energeticky náročný dům, neslibujte si úplně, že ty provozní náklady půjdou nějak extrémně dolů, pokud netopíte čistě tou elektrickou energií, ale topíte převážně tím zemním plynem. Tam je potom to riziko.
2: Je to malý rodinný domek 3+1, mám to zčásti zateplený, 3 zdi jsou zateplený, jedna teda není. Skla mám dvousklá okna a ještě jsem si teďka ale vzpomněla, že v roce 24 jsme dostali ještě s manželem dotaci na ohřev vody.
3: No tady budete muset počkat po skončení doby udržitelnosti, protože tady pokračovat v programu Nová zelená úsporám Light nebudete moci.
1: To znamená do roku 29.
3: Tak.
1: Tak díky za dotaz, díky za odpovědi, včetně té praktické stránky, co může způsobit, že očekávání směrem k tepelným čerpadlům mohou být přehnaná, pokud jde o snížení nákladu. Vy jste měli už před radioporadnou v minulých dnech možnost volat své dotazy také na náš záznamník. Teď tady jeden takový dotaz máme.
5: Vnuk dostal od rodičů dům z 50. let. Je mu 21 roků a začíná podnikat jako OSVČ. Chce opravovat dům. Má nárok na dotaci nebo jen na půjčku?
3: Nárok na dotaci zřejmě mít nebude, protože v případě mladého člověka by se musel vejít buď do superdávky, což předpokládám, že asi nebude, pokud začíná pracovat, to znamená, pak je tam ten druhý parametr, je třetí příjmový decil. Pokudže sám v tom zděděném domě, tak by musel mít příjem maximálně 25 tisíc čistého, pak by měl nárok na dotaci. v té lajce, ale já bych tady doporučil opravdu zvážit komplexní renovaci toho domu a využít bezúročný úvěr, kde by, pokud by spadal do čtvrtého příjmového decilu, tak může mít splatnost až 25 let a skutečně plánuje-li založit potom později rodinu, tak se podívat na ten dům komplexně. Ta lajtka, je potřeba si zdůraznit, že ta lajtka slouží opravdu na nějaké ty základní opatření, které přinesou ten okamžitý efekt, ale z hlediska užívání toho domu dlouhodobého je tady určitě vhodnější podívat se třeba na tu komplexní renovaci s tím bezúročným úvěrem.
1: Já připomenu, když tady opět zazněl čtvrtý decil, ty konkrétní částky najdete na webu Nové zelené úsporám, ty konkrétní cifry, kolik můžete mít příjem, tak abyste se do této kategorie vešli, tak to je jenom doplnění a předpokládám, že možná k tomu, co říkal teď Petr Waldman, bude ještě něco chtít doplnit Michal Čejka?
4: A pro takhle mladého člověka, zvlášť pokud plánuje tu rodinu, tak je určitě komplexní renovace to, kam by měl cílit, protože on ten dům bude pravděpodobně užívat následujících 20-30 let. A většina těch opatření přesahuje v životnosti tuhletu linii a když už se to jednou dělá, tak se to má dělat pořádně, protože nejdražší na jakékoliv rekonstrukci je vůbec to, že se pro ní rozhodnu, to znamená práce a materiál. To, jestli tam přidám nějakou izolaci navíc, jestli tu technologii obnovím, už je otázka na konkrétního poradce, na to, v jakém stavu ta budova je, ale přesně pro takovéhleho člověka je určen renovační pas, to znamená výhled, horizont 25 let, říci, co všechno na tom objektu je možné zrenovovat, za jakou investiční částku, s jakou úsporou, s jakou výší dotace a on už se pak sám rozhodne podle svých příjmů a podle možností toho úvěru, který může čerpat až do 2 milionů, co vlastně zrealizuje v rámci té první etapy toho programu a co odloží třeba za 5, za 10 let. Je to bezúročná půjčka, kterou z hlediska bonity u banky může i se zárukou vlastně té nemovitosti, ale tady je přesně to krásný, že on si rozloží v principu tu splátku na dalších 15 let a může mu to skutečně vyjít tak, že bude šul nul, to znamená to, co ušetří na energiích, tak dá na tu splátku té jistiny a řekněme po těch 15 letech má zrekonstruovaný dům a čistý stůl.
1: Odborný poradce Centra pasivního domu a šance pro budovy Michal Čejka, ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Waldman. Zůstávají ještě čtvrt hodiny hosty dnešní velké radioporadny. Za chvíli se dostaneme k dalším dotazům.
0: Velká radioporadna. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

písničku už

0: ní ve dveřích cizích lásek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem láskou, já jedu dál. S Bohem láskou, já jedu dál.
1: Velká radioporadna s Tomášem Pancířem a jeho hosty.
2: 3:45 do finále dostává dnešní velká radioporadna. Měli bychom mít dalšího posluchače nebo posluchačku na telefonu. Dobrý den.
3: Ano, je to tak. Dobrý den. Posluchačka z Podkrkonoší, prosím vás. Jsme s manželem oba starobní důchodci. Bydlíme v rodinném domě a máme v něm trvalé bydliště přibližně 2-3 roky, teď přesně nevím. A darovali jsme před 2 lety dům dceři a nemáme nic. Nemáme okna, nemáme střechu jako ponovu. Jestli máme nárok na tuhle tu novou dotaci. Mě jde hlavně o to bydliště, že jsme si ho dali až tak pozdě. Bydlíme tam sice 20 let, ale trvalé bydliště tam máme oficiálně jenom asi ty 2 nebo 3 roky, jestli bychom na to měli nárok, prosím vás.
2: Petr Waldman?
4: Ano, nárok byste měli, ani nevadí, že jste ten dům už darovali svým dětem, protože tam pořád bydlíte, to znamená, je to ta přímá rodová linie, takže tady to je bez problémů a pokud plníte ty další parametry, které jsou, to znamená příjmový test, majetkový test, tak by to mělo být bez problémů a můžete se obrátit na poradce na webu novazelnauspora.cz.
3: Ano. A jak vy jste říkal, já když jsem neslyšela celý tenhle pořad, a že jste ze Státního fondu životního prostředí.
2: Ano, ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Waldman je to.
3: Takže tam si můžu napsat ten dotaz.
4: Můžete si tam napsat dotaz, ale rychlejší bude, pokud máte přístup k internetu, nebo určitě vaše děti mají přístup k internetu, tak je malinko zaměstnejte, ať se podívají na webové stránky novazelnauspora.cz a pomohou vám s tím, abyste našli vhodného poradce, který vám dokáže poradit, jak nakládat s tím domem a jak využít státní podporu.
3: Jo, tady u nás v okolí. Omlouvám se, jestli už jste tenhle dotaz měli, protože jsem ho slyšela, ten váš pořad už jenom půl hodinku předchozí. Tak děkuju vám
2: moc krát. Děkujeme za to, že jste zavolala. Jinak nejenom pro vás, ale i pro ostatní, pokud byste si ten pořad chtěli poslechnout znovu od začátku, tak máte šanci na webových stránkách Českého rozhlasu jednotlivých stanic. Máme archiv vysílání, to znamená, že i tam velkou radioporadnu najdete a můžete se vrátit k některým dotazům. Kolik otázek, které k nám přicházejí, se týká úvěrů a toho, kdo bude mít nárok, nebude mít nárok, možná za všechny. Paní Světlana Solomouce, dobrý den, mohu uspět s žádostí o bezúročnou půjčku v rámci dotačního programu, pokud jsem svobodná OSVČ, v době žádosti bych měla jít na mateřskou, jakými způsoby mohu přispět ke zvýšení své bonity? To by asi byly dotazy spíš na představitele bank, ale dívám se na Petra Waldmana, předpokládám, že jednáte s bankami, můžete slíbit, že budou co nejvstřícnější?
4: Já si myslím, že pořád platí 2 typy úvěrování, to znamená zajištěný, nezajištěný úvěr. V případě toho zajištěného úvěru by opravdu ty požadavky na tu ekonomickou schopnost žadatele splácet úvěr měly být vzaty v úvahu a je potřeba pořád si říci, že ty úvěry mohou být v různých částkách. Nebavíme se o úvěru vždycky 2 miliony korun. Možná ještě zdůrazním, i ty úvěry v rámci programu NZU bezúročný úvěr mohou být realizovány postupně, to znamená, tam nemusím dělat jenom to komplexní opatření a dostat ten největší úvěr, ale mohu se právě podle renovačního pasu rozhodnout s tím, že budu ty opatření dělat postupně a postupně přicházet za tou bankou pro poskytnutí dalšího úvěru, třeba i v okamžiku, co zase odroste dítě a vrátím se do zaměstnání a ta moje schopnost splácet vyšší úvěr se tím pádem zvýší.
2: Máme dalšího volajícího, dobrý den.
5: Dobrý den, já se omlouvám, ještě jednou Vinklárová. Já jsem se chtěla zeptat, prosím vás, jak to bude se řešit při úmrtí toho majitele, toho té nemovitosti, když žádal třeba i tu ten bezúročný úvěr, po případě prostě jak se to bude řešit při úmrtí, jestli ti dědici to nějak budou muset doplatit, nebo budou mít taky závazky k tomu k té nemovitosti, když třeba už nebudou jí chtít. Takže jak to je ještě vázané na prostě při té smrti, protože se bavíme o tom, že to hodně bude čerpat třeba ti důchodci. Děkuji za odpověď.
4: Je to něco, co standardně v těch našich programech, díky tomu, že naši klienti jsou právě domácnosti, zažíváme, k životu to patří. To znamená, tady samozřejmě jakékoliv závazky jako spadají potom do dědického řízení, jakékoliv podmínky poskytnuté dotace spadají do dědického řízení a s notářskou komorou jsme v kontaktu a notářům vlastně poskytujeme vždy potvrzení, jestli má někdo vůči státnímu fondu, vůči státu nějaké závazky, které se týkají dotace či nikoliv, ale v rámci dědického řízení se tomu určitě nevyhnete.
2: Doplnění od Michala Čejky.
6: Já bych doplnil ještě k těm předchozím dotazům dvě důležité věci. Pokud darujete nemovitost dětem, tak je naprosto relevantní s těmi dětmi se bavit o tom, aby vám finančně pomohli s opravou střechy, výměnou oken, zvláště pokud se jim zhodnocuje nemovitost formou právě nějaké dotace a realizace těch opatření. Je naprosto relevantní, že vám ty děti pomohou, protože jste je udělali, když to zjednoduším, bohatými tím, že jste jim vložili do rukou vlastní nemovitost, na které jste jistě dřeli. A druhá věc, která se týkala těch samoživitelů, není to dotace, za kterou se musíme hnát. Je to věc, která vám vždycky musí udělat jako pohodlný život ve smyslu toho, abyste finančně vyšli. To znamená, pokud půjdete na mateřskou, vždycky musíte ekonomicky to plánovat tak, aby ten úvěr jste byla bez problémů schopná splácet, ať se stane cokoliv za další 3-4 roky. Nedává smysl hnát se do nějaký komplexní renovace, vzít si půjčku za co nejvíc, když s tím budete mít následně problém to splácet. Takže první věc je, chovejte se racionálně, plánujte, dělejte taková opatření, která vás nezrujnují, nepřivedou vás do finanční tíže, a můžete do toho započítat tu případnou úsporu těch provozních nákladů, která vám trošku vylepší ten stav, který máte.
2: A v dnešní velké radioporadně stihneme ještě jeden telefonát. Dobrý den, kdo se k nám dovolal?
7: Dobrý den, posluchač Novotný, Vysoké Mýto. Mám jeden dotaz. Před 10 lety jsem udělal kompletní zateplení domu. V loňském roce máme nabídku na SVE, kterou původně jsme chtěli realizovat letos. Jaké jsou možnosti nebo na co se máme podívat, aby jsme mohli si vyhodnotit instalaci SVE. Je to samozřejmě firemní instalace. Nebo odbornou firmou instalace.
4: Jo, díky. Záleží na tom, jakou fotovoltaiku plánujete a do jaké kategorie domácností spadáte. V té kategorii programu NZU Light pro domácnosti zranitelné je možnost čerpat dotaci přímo tentokrát na fotovoltaiku, případně je možné podat žádost na fotovoltaiku tentokrát o bezúročný úvěr v tom klasickém programu NZU bezúročný úvěr. Takže možnosti jsou obě.
2: A ještě jeden dotaz internetu, pan František z Blanska. Jak dlouho od poskytnutí úvěru musím dokončit projekt?
4: V případě poskytnutí úvěru je tam lhůta 36 měsíců od schválení projektu formou toho rozhodnutí. U NZU Light je to 24 měsíců, tam je přímá dotace, tam je ta doba kratší.
2: Tak bohužel i dnes nám zůstane řada dotazů, na které se nedostane, ale uvidíme, možná bude příležitost se vrátit ve velké radioporadně k Nové zelené úsporám i v dalších měsících. Na závěr jako shrnutí pojďme připomenout to, co jsme nestihli zodpovědět, nebo pokud někoho napadne něco nového, kde tedy je možné najít další informace, pane řediteli?
4: Všechny informace, které jsme tady dnes probírali, je možné nalézt na webu novazelenauspora.cz, kde je možné podle místa bydliště najít si svého poradce. Pro domácnosti zranitelné je to poradenství poskytované zdarma. Je možné si ověřovat informace i u krajských pracovišť Státního fondu životního prostředí, které jsou v každém krajském městě, a kontakty, včetně telefonů a e-mailů, jsou taktéž na webu Státního fondu životního prostředí.
2: Taková byla tedy dnešní velká radioporadna. Díky za účast a za odpovědi řediteli Státního fondu životního prostředí Petru Waldmanovi. Naschledanou.
4: Děkuji moc a těším se někdy na viděnou.
2: A také odbornému poradci Centra pasivního domu a šance pro budovy Michalu Čejkovi. Díky, naschledanou.
6: Děkuji, naschle.
2: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
1: Velká radioporadna.

0: Bylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Vláda v pondělí projedná návrh na zrušení koncesionářských poplatků. Podle ministra kultury by média neměla finančně trpět. Stavební práce omezují dopravu v lokalitě Jakubská v Jindřichově Hradci. Záchranná stanice Hrachov na Příbramsku pečuje o dvě mláďata orla mořského. Zřítilo se s nimi hnízdo. Zítra bude na jihu Čech občas deštivo s teplotami jen kolem 14 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Vládní koalice dneska nepředložila žádnou částku, kterou by měli Český rozhlas a Česká televize dostávat z rozpočtu po zrušení poplatků. Po jednání se zástupci kabinetu to řekli ředitelé obou médií. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO kabinet bude o výši částky diskutovat na začátku příštího týdne. Ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy má zároveň v pondělí předložit vládě zákon, který televizní a rozhlasové poplatky zruší. Klempíř po dnešním jednání řekl, že veřejnoprávní média by ani po změně systému neměla finančně utrpět.
2: Oni k žádné újmě nepřijdou, ani to není naším plánem. Prostě to financování bude uděláno tak, aby bylo vypořádáno vše velice korektně. Předložíme nějaký návrh částky. Pan premiér má taky zájem na tom, i vlastně celá naše koalice, aby jakýmukoliv jako dehonestování finančnímu nebo nějaký nejistotě médií veřejné služby prostě opravdu nedošlo.
0: Ředitelé televize a rozhlasu požadují, aby byl zachovaný současný systém poplatků. Řidiči a chodci musí ode dneška počítat s komplikacemi v Jindřichově Hradci v lokalitě Jakubská. Provoz tam omezují stavební práce. Jedná se o dočasné uzavírky na několika místech, vysvětluje mluvčí radnice Karolína Bartošková.
3: Jedná se o dočasné uzavírky kvůli pokládce kabelového vedení vysokého napětí. Práce budou rozděleny na etapy až do 15. června. Omezení se dotknou místních komunikací i chodníků v lokalitě Jakubská. Objízdná trasa nebude stanovena.
0: Záchranná stanice Hrachov na Příbramsku má v péči dvě mláďata orla mořského. S mláďaty se minulý týden u Plané nad Lužnicí zřítilo během bouřky celé hnízdo. Mláďata zatím ještě neumí létat a bez lidské pomoci by nepřežila, vysvětluje ošetřovatelka Lucie Hodíková.
4: Žádná zranění jsme neshledali, ale viděli jsme, že jsou podvyživení. Je potřeba je dokrmit, aby se naučili sami lovit. A jakmile se jim to podaří, tak je budeme snad moc vypouštět do přírody.
1: Počasí.
0: Tlak vzduchu byl v 11 hodin dopoledne v Českých Budějovicích 1013 hektopaskalů. Na jihu Čech zůstává obloha zatažená až oblačná s deštěm nebo přehánkami. Večer budou srážky od severozápadu přechodně ubývat. Teploty se aktuálně pohybují kolem 20 stupňů, postupně se ale bude ochlazovat. V noci bude v jihovýchodní polovině kraje ještě občas pršet. Teploty klesnou na 13 až 10 stupňů. Zítřek bude převážně zatažený s deštěm nebo přehánkami. Maximální teploty budou jen mezi 13 a 16 stupni a na horách kolem 10. Vítr bude slabý, proměnlivý a biozátěž zůstane nízká.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Pozor na silnici číslo 20 u Protivína, havarovalo tam nákladní auto, tvoří se kolony, tak počítejte se zdržením. Nehodu máme na silnici 145 u Netolic, srazila se tam dvě osobní auta. A pozor taky na silnici 159 u Všemyslic na Českobudějovicku, na silnici je tam vysypaný štěrk. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost. Pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
6: Jsou to písničky s datem 9. června roku 2026. Svátek mají Stanislavy a musím říct, že i několik gratulací konkrétních je právě pro oslavenkyně tohoto jména a dojde na ně. Hezké poledne vám přeje od mikrofonu Hanka Šoberová a samozřejmě ničím nerušený poslech pěkné dechovky. Tu budeme hrát i prvnímu oslavenci. Zahrajte prosím písničku mému kamarádovi Tomovi Dušákovi z Borkovic, který dneska slaví krásné 35. narozeniny. Milý Tome, k narozeninám ti přeji jen to nejlepší, štěstí, boží požehnání. Ať tě stále baví pozorování počasí jako doposud a máš super výsledky. Dále ti přeji pevné zdraví, protože bez něj nejde nic. To vše ti přeje kamarád Kuba z Držkové u Zlína. No a Tomáš Dušák tu má ještě gratulaci od rodiny. Přejeme z celého srdce všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a lásky. Ať se ti daří v životě a zůstane ti láska i k dechovce. Přání a hezkou písničku posílají rodiče, babička a bratr Marek s rodinou. Vybrali pro vás písničku od pražské kapely Pětatřicátníci, Hoši jako květ.

Narozeniny dneska slaví taky Mirka Ambrožová, zaměstnankyně Motoru Jikov Group. No a právě v zaměstnání se na vás, paní Mirko, vzpomněli a přeji vám k životnímu jubileu hodně štěstí, zdraví a pracovních úspěchů. A zaznít by měla na přání písnička v podání kapely Jižani. Tady je jeho české písničky.

dozněla směs jeho českých písniček v podání Žanů a s dalším songem je připravená Podhoranka. Půjde o mlynářskou polku, ale důležité říct, komu že ji zahrajeme. Ludmila Marková z obce Mičovice slaví narozeniny. Hodně štěstí, zdraví a životní pohody vám přeje zastupitelstvo obce Mičovice. A hraje i pro pana Jiřího Lavrinčíka ze Žilnavy. I on má kulaté narozeniny. Obec Žilnava přeje všechno nejlepší a hodně zdraví do dalších let.

0: Písničky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
1: Ano, 4 minuty po čtvrt na jednu, čas ideální.

písničky pro radost s vámi a věřím, že potěšíme i dalšího oslavence, kterému zahrajeme včelařskou písničku. Tak pokud máte narozeniny a jste včelařem a navíc bydlíte u Strunkovic nad Blanicí, potom spozorněte, protože ta píseň by mohla být pro vás. Ale teď už pojďme ke konkrétnímu jménu. Dne 9.6. se dožívá významného životního výročí 70 let přítel, včelař, pan Adolf Sebera z Protivce u Strunkovic nad Blanicí. Do dalších let všechno nejlepší, pevné zdraví a mnoho radostí ze včelaření přeje výbor základní organizace Českého svazu včelařů Strunkovice nad Blanicí.

Dalším oslavencem, kterému pošleme v následujících minutách písničku, je pan Miloslav Wolf z Letů. Oslavuje 72. narozeniny. Prosím o zahrání písničky Sladký domov od Doubravanky. Míle je velice starostlivý manžel, táta, děda, milý kamarád, milující rodinu a hezkou muziku. Milý Mílo, my ti přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, radosti z rodiny a všech setkání na parádní muzice. To přejí manželka Helenka s celou rodinou, fanklub Doubravanky, kapela Doubravanka s kapelníkem Vaškem Bártou a všichni, co tě mají rádi. Za fanklub píše Láďo Hřídal. A ještě od kamarádů přání Miloslave. Milý Mílo, přejeme ti velkou fůru zdraví, taky štěstí, stále dobrou pohodu a v životě jen radost a skvělou náladu. Vnoučátka ti přijdou přát, k tomu taky pusu dát. S nimi celá rodina, tak ať už slavíš to z vesela. Potom zajdi k muzice, tam máš kamarádů nejvíce. Až se u muziky sejdeme, ručkou ti potřeseme, zaspíváme, pokecáme, hezkou chvíli si uděláme. Vše nej ti ze srdíčka přejí Jaruška a Fanda Jančarovi, Maruško Trochová, Pepa Majer, Maruška a Vašek Čejkovi a Hanka s Pepou. Hraje Doubravanka Sladký domov.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
1: A na 106,4 posloucháte písničky pro radost. Hraje mi pěknou dechovku a ta bude hrát taky do Pačejova. Sbor dobrovolných hasičů totiž přeje svému dlouholetému členovi Bohoslavu Voskovi z Pačejova k jeho polokulatinám. Přání hodně zdraví, životního elánu do dalších let, ať si vždycky rád zaspíváš a dobrou náladu máš. A prosíme o zahrání písničky, kdyby byly moje. Vy zmiňujete kapelu Otavanka, my bohužel tuto písničku v podání Otavanky nemáme, ale zaspívá a zahraje jí Keramička. Kdyby byly moje.

Chtěli bychom nechat zahrát písničku pro paní Alenu Kubizňákovou ze Staré Vráže k jejím 75. narozeninám. Hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a elánu do dalších let jí přeje zastupitelstvo obce Vráž se starostou Vladimírem Hubtychem. K přání se připojují i členky kulturní komise. A hrát budeme taky do obce Vyšné pro paní Marii Feslovou k polokulatinám. Do dalších let přeje město Nové Hrady všechno nejlepší, hodně zdraví a pohody

79. narozeniny dneska slaví Jan Kopřiva z Prachatic. Všechno nejlepší, hodně zdraví a životní spokojenosti mu přeje manželka Marie s celou širokou rodinou. Dneska oslavuje narozeniny v plné síle a pohodě pan Bedřich Šísl ze Lštění u Radhostic. Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, pohody a spokojenosti do dalších let přejí zastupitelé obce Radhostice. A vám oběma pánové zahraje domažlická kapela písničku Na krásné Šumavě.

Prosíme o zahrání písničky Psaníčko ve schránce od Doubravanky pro paní Stáňu Bláhovou z Malčic, která slaví 9. června krásné jmeniny. Milá Stáňo, přejeme hodně moc zdraví, štěstí, radosti z rodiny a protancovaných střevíčků. Přeje manžel Vašek s celou rodinou, vnoučátka posílají sladké pusinky, přidává se fanklub Doubravanky, kapela Doubravanky s kapelníkem Vaškem Bártou a všichni, co tě mají rádi. A Láďa Hřídel přání posílá.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Písničky pro radost vám hrajeme každý den v pravé poledne. Oblíbený pořad gratulací a pěkné dechovky. Písničky pro radost si objednávejte na našich internetových stránkách nebo poštou na adrese Český rozhlas u Třílbů 1 České Budějovice. Poslechněte si hezké dechovkové melodie a popřejte vašim blízkým v písničkách pro radost. Každý den od 12 do 13 hodin ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Vážená redakce, prosím o zahrání hezké písničky pro moji manželku, paní Stanislavu Zpěvákovou, která dnes slaví jmeniny. Pokud to bude možné, tak máme rádi kapelu Babouci, tak něco od ní. Staňulinko, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, to ti přeje a za vše děkuje tvůj manžel Petr.

Prosíme vás o zahrání písničky pro paní Stanislavu Bláhovou z Malčic. Krásný sváteční den, hodně štěstíčka, zdravíčka a spokojenosti pro naší babičku, maminku a manželku. Přejí manžel Vašek a synové Michal a Vašek s rodinami. Přejete si pro paní Bláhovou písničku od Malé muziky na uše Pepíka Co je to ráj? Tu bohužel v našem archivu nemáme uloženou, a tak jsem v podání stejné kapely vybrala píseň Muzikanti, pojďte hrát, a je pro vás, Stanislavo.

A teď už poslední dnešní gratulace a taky poslední píseň. Písniček s datem 9. června. Hudební gratulaci posíláme pro našeho občana, pana Františka Štukavce z Benešova nad Černou, který dneska slaví krásné životní jubileum 90 let. Připojujeme se k gratulantům a přejeme hlavně hodně zdraví, taky štěstí, klidu a domácí pohody do dalších let. Za obec Benešov nad Černou přeje paní starostka. No a písnička, která zazní, je v podání Javorinky, Já se tam vrátím. Ke krásnému jubileu, pane Františku, všechno nejlepší. 90. úctyhodný věk. Jinak připomínám, že pokud byste chtěli nechat zahrát někomu z vašich blízkých, známých, příbuzných, dohledejte naše webové stránky budějovice.rozhlas.cz. Tam záložka pořady, konkrétně písničky pro radost, kterou rozkliknete, najdete tam kalendář, konkrétní datum, no a pak už vyplníte základní údaje, které dále odešlete. No a teď už píseň pro pana Štukavce.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Na post nového rektora JAMU v Brně je navržených 24 osobností. Díky finanční sbírce začíná rodina z Kamenného újezda u Českých Budějovic stavět nový dům. Původní jim zničil výbuch plynu. Do Benešovy vily v Sezimově Ústí se po 88 letech vrátí vzácná rytina. Zítra vystoupí teploty na jihu Čech maximálně k 19 stupňům. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendyková. Akademický senát Janáčkovy akademie muzických umění v Brně má v nominacích na nového rektora nebo rektorku 24 jmen. Navržení kandidáti teď budou osloveni a dostanou 10 dní na rozmyšlenou, jestli kandidaturu přijmou. Poté škola zveřejní seznam uchazečů, kteří do volby skutečně vstoupí. O novém rektorovi by se pak mělo rozhodovat na začátku září. Víc než 1000 dárců přispělo na pomoc rodině z Kamenného újezda u Českých Budějovic. Pětičlenná rodina přišla před 2 lety kvůli výbuchu plynu o dům. Vybraná částka přesáhla 4 miliony korun. Část peněz rodina využila na dočasné bydlení a další potřeby. Ze zbývajících peněz začaly letos stavět nový dům, vysvětluje nezávislý starosta Kamenného újezda Jiří Hajsman.
2: Včerejškem jsme uvolnili celý zbytek financí ze sbírky a to na stavbu domu, která teda začala už letošní rok v březnu. Momentálně je hotová základová deska a myslím si, že každým dnem začne stavba samotného domu.
0: Vzácná rytina od grafika Václava Holara se po 88 letech vrátí do vily druhého československého prezidenta Edvarda Beneše v Sezimově Ústí. Rytinu Jeruzalém věnovala prezidentova žena Hana v roce 1938 před odchodem do exilu v Londýně rodině manželova synovce Bohuše Beneše. V pondělí 15. června jí potomci předají Husitskému muzeu v Táboře, které vilu od letošního roku spravuje. Policie pátrá po 95-letém Vladimíru Zichovi z Polabin v Pardubicích. Rodina ho viděla naposledy před více než 2 týdny. Telefon má nedostupný. Podle kriminalistů by senior měl být vitální, bere ale léky. U sebe by mohl mít černý batoh. Jeho fotografie je na webu policie. Jakékoliv informace o pohřešovaném volejte na linku 158.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech bude odpoledne zataženo až oblačno s deštěm nebo přeháňkami, teplotami mezi 19 a 22 stupni Celsia, na horách do 18 a bude se postupně ochlazovat. Mírný vítr večer zeslábne. V noci budou teploty mezi 13 a 10 stupni. Zítra očekávejte převážně zataženo s deštěm nebo přeháňkami, teplotami mezi 13 a 16 stupni Celsia, na horách do 12. Vítr bude slabý proměnlivý a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehody komplikují provoz na silnici číslo 20 mezi Vodňany a Protivínem a také na silnici 145 u Netolic směrem na Prachatice. Dávejte tam pozor.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Alex a host.
3: Patří k našim předním sopranistkám, 20 let je členkou Národního divadla, hostuje na světových scénách a je laureátkou řady ocenění. Operní pěvkyně Kateřina Kněžíková je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
4: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijala operní pěvkyně, ostatně jsme ji teď mohli před malinkou chvílí slyšet pět, ale teď ji uslyšíme mluvit. Kateřina Kněžíková, ještě jednou vítejte u nás. Už jste si dneska broukla? Už jste se rozespívala?
1: Ještě jsem si dneska nebroukla, myslím si, že dneska mám den volna, tak to ani, myslím, nenastane. Já se snažím, když mám volno, vůbec skoro nemluvit, když nemusím. Šetřím hlasivky, co se dá, protože když ten den je plný mluvení a zkoušení v divadle nebo představení, tak ty hlasivky jsou prostě docela dost namáhané. Tak se snažím využít toho, že nemusím některý den vůbec nic.
0: Vůbec nic, ale tady s dovolením poprosím, přeci jenom bude potřeba váš hlas a bude potřeba ho trochu namáhat. Když máte unavené hlasivky, jak se to projevuje u vás a co děláte?
1: Tak unavené hlasivky se projevují, myslím, u každého stejně, akorát ti, kteří nejsou hlasoví profesionálové, si toho úplně nevšimnou. Chraptíme, nemáme ten hlas tak volný v těle. A já mám ráda, když si najdu čas na kryokomoru, jezdím do Modřan. Tam jsou úžasní lidé, kteří vždycky všecky přivítají a pomůžou jim. Tak ty 4 minuty, já tomu říkám razák, v tom razáku jsou blahodárné, takže já si myslím, že to je jedna z možností a ideálně dobře se vyspat, to je taky skvělá záležitost, a nemluvit.
0: A nemluvit, no ale pokud mám správné informace, tak vy máte 2 menší děti, ne úplně malé, ale menší, právě, že už tam nastupuje ta výchova a občas i zvýšený hlas, nebo ne?
1: No samozřejmě to taky. Já když jsem teda, mám takovou metodu, že když jsem unavená, oni to poznají, oni jsou tak hrozně hodné, že poznají, když jsem unavená nebo když potřebuju mlčet, ale když už to nejde, tak tleskám. Tak já, nebo si vezmu pištělku, to jsem taky jednou udělala. Je to takové trošku spartianské, ale já když opravdu potřebuju před představením si odpočinout, tak jsou holky zlaté a nechají mě vyspat. Já si nemůžu stěžovat, teď už mají 8 a 12, tak to není tak strašné. Kdysi to bylo hodně o vysvětlování, o tom permanentním mluvení, ale to se taky dá, všechno se dá.
0: Všechno se dá, takže pečují o maminku?
1: Pečují, jo, to určitě.
0: Půjdou ve vašich šlépějích?
1: Já doufám, že ne. U té starší, u Adélky, se to docela očekává, ta má takové umělecké sklony, ale ta mladší bytí hudba baví a sama k tomu přistupuje hezky a s takovou vášní sobě samou, že si vezme flétnu nebo si něco pinká na klavír, tak s železnou pravidelností usíná na všech koncertech jakýchkoliv decibelů, takže to je její takový jev, ale ona tu hudbu má ráda jako konzument, teda do té doby, než usne. Ale Adélka, ta starší, je prostě, má tu uměleckou duši.
0: Ale asi jste i s tím tak trochu počítali, nebo s tím počítáte, protože přeci jenom ty geny, jak maminka, tak tatínek, operní pěvci světového formátu, tak jste na to připravená? Povedete dceru tomu?
1: No, když si to samozřejmě bude moc přát a budu vidět nějaký jako progres, tak samozřejmě, že ji podpořím, ale ani jeden z nás dvou, jako rodiče, my nemáme rodiče umělecky založené, nejsme z hudebních rodin a podívejte se, kam jsme se dostali. Takže myslím si, že člověk má spoustu talentů. Je důležitý je podchytit, myslím, v ten správný čas a motivovat je a rozvíjet to. A tak se tak nějak u nás u obou stalo a když to třeba nebudeme tolik rozvíjet a tolik podporovat, tak třeba se stane, že Adélka bude mít, jak můj tatínek vždycky říká, krásné normální povolání.
0: Kateřina Kněžíková je naším hostem.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

Povídám si s operní pěvkyní Kateřinou Kněžíkovou, která absolvovala Pražskou konzervatoř a také hudební a taneční fakultu AMU, Akademie muzických umění v Praze. Vy jste zmiňovala v tom minulém vstupu, že vaši rodiče nebyli hudebně nadaní, že to vy jste prorazila tento směr. Jak jste, řekněme, se prosazovala doma, aby umožnit, protože ta poznámka o tatínkovi, že vnučka bude být normální.

0: představit a myslím si, že já jsem taky nedohlédla tak daleko, jak bych třeba teďka z perspektivy rodiče mohla dohlédnout. A maminka vždycky byla taková podporující v tom slova smyslu, že mi nekladla žádné, co kdyby to nevyšlo, nebo zkrátka to byl tak jakoby neuchopitelné moje rozhodnutí pro veškerou rodinu. Že vy jste to hezky teda nazvala, že jsem prorazila. Já tomu říkám jinak, já jsem ta černá ovce, která dělá úplně něco jiného než všichni ostatní. A to, tahle vaše perspektiva se mi líbí víc.
1: Tak je to svým způsobem, že jste vlastně průkopníkem toho oboru, nebo vůbec asi uměleckého oboru ve vaší rodině?
0: Asi ano. Ale já bych řekla, že opravdu jsem k tomu vždycky inklinovala, byla jsem vždycky extrovertní dítě, takové velmi živé, pořád jsem se do něčeho strojila, brala jsem mamince ty boty na podpatku, pořád jsem se natřásala, pouštěla jsem si tady pana Žbírku doma a paní Rotrovou a různé vlastně další popové zpěváky a pořád jsem jako tancovala, takže jsem k tomu vlastně projevu před lidma měla vždycky blízko. Tak se nějak sešly okolnosti, že se to potom projevilo, takže jsem si to vybrala jako své povolání, ale nikdy by mě to, ještě když jsem se hlásila na střední školu, tak by mě nenapadlo, že bych mohla být operní pěvkyní, protože jsem se hlásila úplně kam jinam a chtěla jsem dělat úplně něco jiného.
1: A co jste chtěla dělat?
0: Já jsem chtěla dělat laborantku farmacie, protože moje sestra je magistra farmacie, má lékárnu a moje naivní utkvělá dětská představa byla, že budu stále se svojí sestrou a budu prostě jenom s ní dělat to, co mně přišlo v jejich očích jako skvělé, nebo i v tatínkových očích, protože my máme takovou, jako moje babička byla taky magistra farmacie, takže tak jsem se chtěla takhle otisknout podobně a stalo se úplně pravý opak.
1: Stalo se pravý opak, ale pop nebo popový zpěv vás minul a šla jste rovnou studovat operní zpěv? Nebo ano. Jak to bylo tě rozhodnutí?
0: Já jsem vždycky, vlastně byla jsem učena na základní umělecké škole takovým tím klasickým způsobem a nikdy mě nenapadlo, že bych mohla zkusit popový zpěv. Moje paní učitelka mi třeba dávala zpívat nějaké muzikálové písně, ale pořád to byl klasický muzikál. Takovou nějakou přirozenou formou jsem to konzumovala, ty hodiny zpěvu, až potom jsem viděla to, čemu já se jako v malé míře učím, tak jsem viděla potom na tom představení svém prvním a to mě úplně jako uchvátilo. A tam nastal ten přerod, že jsem prostě druhý den přišla a řekla, viděla jsem prodanou nevěstu a já jednou teda budu Mařenka, tak moje paní učitelka málem dostala infarkt. Ale od té doby jsme vlastně pracovali velmi systematicky, aby mě poprvé na konzervatoř nevzali v 16 nebo 17, tak nějak v tom, myslím, po prvním ročníku na Gimplu, tak potom už já vždycky, když se mi něco nepovede, tak podřadím a jedu ještě rychleji. Tak to je můj projev doposavat, že mě jenom tak něco nebrzdí.
1: A to se vám vyplácí?
0: Mně se to vyplácí nějak, to, že jsou nějaké překážky, mě vlastně jako nezastrašuje a snažím se je teď už s věkem, s takou grácí překračovat. V mladším věku jsem, prostě to byl turbo diesel, jela jsem nevidět vpravo vlevo.
1: Kateřina Kněžíková je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijala operní pěvkyně sopranistka Kateřina Kněžíková, která je už rovných 20 let členkou Národního divadla. Slavíte takové kulaté výročí?
1: No já si totiž nikdy nemůžu vzpomenout, když jsem tam začala jako v angažmá, protože já jsem předtím už měla, myslím, sezonu až dvě v Národním divadle jako host.
0: A
1: myslím
0: si, že stálá členka.
1: Ano, teď jsem stálou členkou 20 let a to je teda už nějaký číslo.
0: To ano, to jste tam pomalu nastupovala v dětském věku.
1: No to...
0: Pomalu. Pomalu. Vybavíte si ty začátky?
1: Jako by to bylo včera, na některé inscenace si strašně ráda vzpomínám. Mám pocit, že veškerá práce, která ke mně přišla, já jsem ji nevnímala jako práci, ale jako zábavu. Takže to byla taková jedna velká jízda a radostná, musím říct. I když jsem se cítila takzvaně neohroženě, protože jsem měla opravdu, myslím, 23 nebo 4 let, když jsem nastupovala do Národního divadla, tak člověk je vybaven takovou neohrožeností, což je velmi potřeba, protože myslím, že člověk, když by vnímal v tom věku to, co se všechno může stát a jak těžké povolání, obzvláště psychicky to je, tak by asi do toho molochu nikdy nevlezl, ale ta taková ta neohroženost, no, nebo neinformovanost člověka možná ještě více popouzela k lepším a lepším výkonům. Strašně ráda jsem chodila do divadla. Já pořád chodím ráda do práce. Trošku s těmi dětmi je to jiné, ale já to vlastně neberu jako práci. Ještě jsem stále nedošla do toho, že by to měla být jako taková ta práce. Jsem pyšná na to, když si vezmu ten klavírní výtah pod paži a jdu do divadla. Spousta lidí mi teda říká, že jsem hrozná konzerva, protože bych měla si koupit tablet a mít to jednodušší a šetřit svá záda. Ale nějak mě ta vůně té knihy pořád baví.
0: Pořád vás baví, pořád to není pro vás práce, to je velké štěstí, velká radost v životě, když profese je zároveň koníčkem. A vy jste říkala, byla jsem vybavena nějakou neohrožeností, ale také silným hlasem, zvlášť v Národním divadle.
1: Já si myslím, že jsem díky těm rolím, které jsem tam dostávala v tom začátku, což nebyly úplně veliké role, ale bylo dost malých, tak jsem se prospívala, musím říct, do toho stavu, ve kterém jsem teď. Asi z mého subjektivního pohledu bych neřekla, že by ten hlas byl nějak velký, ale rozhodně byl nosný a zkrátka jsem dokázala utáhnout ten prostor Národního divadla nebo Stavovského divadla, kde jsem zpívala asi nejvíc, protože jsem začínala v operách klasicistních, čili Mozart nejčastěji nebo baroko a díky tomu typu oper jsem se, myslím, vyspívala do toho Janáčka, Dvořáka, Smetany, Pučiniho, co teď vlastně je mým denním chlebem.
0: A je nějaká operní postava, kterou byste chtěla stvárnit a ještě jste nedostala tu příležitost?
1: Já bych strašně chtěla stvárnit postavu Taťány v Evženu Oneginovi a tu příležitost bohužel nedostanu. Byť se taková příležitost naskýtá v Národním divadle, ale můj pan šéf se zkrátka rozhodl obsadit někoho jiného, což mě opravdu moc mrzí, protože si myslím, že přesně ten typ postavy je takzvaný šitý na míru tomu mému hlasu. Ten slovanský repertoár mi dělá velice dobře, ale jak já říkám, když se některé dveře zavírají, další se otvírají, a asi už si říkám, že se nebudu trápit něčím, co není v mé moci.
0: Co není ve vaší moci a třeba to přinese něco právě jiného, třeba možná ještě lepšího.
1: Třeba.
0: Je něco takového?
1: Já nevím.
0: Nebo už se vám takhle, už se vám otevřel nějaké dveře?
1: Určitě. Já jsem strašně šťastná, že jsem dozrála do toho janáčkovského repertoáru, protože ty hrdinky Janáčkovy jsou absolutně úžasné. Já mám štěstí, že můžu zpívat Janufu, Káťu Kabanovou, Lišku Bystroušku. To mě činí obrovskou radost a potěšení a taková Rusalka, to je přeci za odměnu. Takže já nemám na co si stěžovat. A těch úkolů krásných mám dost, mám nádherný koncertní příležitosti, takže tak, jak to je, tak je to správně.
0: Kateřina Kněžíková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: skladba Jeden bůh a dva interpreti, náš dnešní host Kateřina Kněžíková a Štefan Margita. Čí to byl nápad ostatně si spolu dát duet?
1: Ostatně jako vždy Štefánka, pana Margity, protože on vždycky přijde s něčím netušeným a já se mu bojím říct, že na to nemám, protože je tam ta hranice toho operního crossoverového světa a já si vždycky myslím, že na to zkrátka nejsem dobrá interpretka, ale on mi dá svůj čas, vždycky mě tak nějak poponouká, hezky to zabalí do hezkého balení ten dáreček a já potom vždycky řeknu samozřejmě Štefánku, budu hrozně ráda, když tam u toho budu moc být s tebou, protože já hrozně ráda se Štefanem trávím čas, nejenom na jevišti mimo něj, je s ním obrovská legrace, je to ryzí člověk, velký srdce, takže já ho mám hrozně moc ráda.
0: Umíte vlastně říkat ne Štefanovi Margitovi, tedy neumíte
1: ne,
0: říct ne, to jsem
1: ne,
0: pochopila.
1: Ale umím, čím jsem starší, tím víc to umím a nečítí mi to vlastně to moje rozhodnutí problém. Když jsem řekla ne, tak jsem ještě zaváhala, ale teď už opravdu jsou věci, u kterých je potřeba říct ne a nějak si vymezit ten svůj prostor a čas.
0: Jak to vlastně vypadá, když studujete skladbu, třeba tu, kterou jsme teď právě slyšeli?
1: No je otázka, jak ta skladba je dlouhá, náročná. Samozřejmě, když máme skladbu nebo operní roli, tak to jde, to jsou diametrálně odlišné záležitosti. Tuto skladbu jsme natáčeli na CDčko, myslím, Xmas. No teď už to nebudu počítat, to bych nespočítala hrozně moc dávno, ale když potom přijdu k operní roli, tak to jde do několika měsíců. Já nejsem ten člověk, který by se připravoval během 14 dnů na roli. To já neumím. Čeká mě vlastně, když se naučím roli, tak čeká nás všechny to zkušební období, které je těch 6 týdnů a potom je teprve premiéra, ale já než dojdu do toho stavu, že odložím ty noty a jdu na ansámblovou nebo aranžovací zkoušku, režijní zkoušku, tak už to prostě umím. A neobtěžuje mě to, že furt musím myslet na nějaký text nebo kde jsem co zapomněla interpretačně. Takže já se snažím naučit co nejlépe tu roli dřív, než se to začne zkoušet a mít na ní názor.
0: No musím se zeptat, jestli třeba i roli probíráte s Adamem Plachetkou, vaším mužem, rovněž operním pěvcem.
1: No my máme takové pravidlo, když se někdo nezeptá, tak se nikdo nedoptává. Takže já, kdybych se ho nezeptala, tak on mi neřekne a naopak. Máme takové nějaké nepsané pravidlo, ale my se hrozně rádi bavíme na téma hudba obecně, takže nám nečiní problém se zeptat na, jestli třeba, co si myslíš, že je vhodná tahle role nebo tamta pro mě, nebo ten horizont, protože to je taky strašně těžké se pohybovat v tom horizontu, protože ten náš časové, myslím, ten náš nástroj každým rokem je jiný, obzvlášť mezi 40. a 50. rokem u žen s vyšším hlasem, to je tam opravdu velký rozdíl mezi ženským a mužským. Takže se tak jako ptáme, ale že by to byl hlavní můj poradní hlas, to rozhodně ne. Já mám svého kouče, který se mnou probírá potom už ty konkrétní věci hudebního ražení. Chodím za ním, takže to není... Adam zkrátka není ten první a poslední člověk, to určitě ne.
0: Tak to zní hrozně, ale víme,
1: já si
0: že
1: myslím,
0: to je
1: že to
0: ve
1: je i tak naopak, ono to tak, to je prostě jako práce, jako studium, takže každý má i jiný způsob, jak se učí, tak v tom je spousta takových jako záludností, na které je potřeba mít i další ucho.
0: Vy jste zmiňovala to, že se mění ten váš nástroj pracovní, tedy hlas. V jednom rozhovoru jste říkala, že se vám změnil po porodu dcery a jednou tedy po 40. Jak se to potom projeví ve vašich rolích nebo v tom, co zpíváte?
1: Tak když to vezmu v tom kontextu těch 20 let, tak já jsem začínala na komických rolích, takového jako hlasově lehčího typu, které se pohybovaly vysoko, byly vlastně, ty notičky byly rychlé, byly tam jako koloratury, takový prostě typická komická role. Teď jsem více charakterní, už tak jako neběhám, tedy myslím hlasově. Člověk má trošku barevnější ten hlas, více usazený v těle, možná i nižší, to si můžeme jenom jaksi se podívat na to, jak mluvíme třeba, když nám je 20 nebo když nám je třeba 60, že ten hlas zkrátka jako takzvaně jde dolů. Tak to jsou všechno věci, které, když je člověk zpěvák, tak s tím musí počítat a ten repertoár je tomu uspůsobený. Takže člověk, který třeba sopranistka, která začne liricko-koloraturním sopránem, jako já, tak postupem doby třeba jde do lirického nebo dokonce dramatického, mladodramatického. Takže ono se to opravdu jako mění, vyvíjí a člověk by to měl respektovat a netlačit se někam, kde prostě co mu nepřísluší.
0: Kateřina Kněžíková je naším hostem.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je s námi operní pěvkyně, sopranistka Kateřina Kněžíková. Mluvili jsme o změně hlasu, říkal jste, že změna je přirozená, změna hlasu, změna barvy hlasu je přirozená věc pro zpěváka. Nicméně, ještě se vás to dlouho týkat nebude, ale máte připravenou variantu, že ten hlas jednou nebude fungovat tak, jak funguje nyní?
1: Samozřejmě, že mám připravenou. Já už docela i realizuju. Ne v tom slova smyslu, že bych nebyla schopná zpívat, ale mě hrozně baví učit. Takže já už teďka jsem se jela, já si myslím, že teďka, to už je takových dobrých 8 let, možná 10, co předávám nějaké zkušenosti. Já tomu úplně neříkám, že učím, protože ta skvadra těch lidí, kteří ke mně docházejí, jsou vlastně buď mi kolegové, nebo lidi, kteří třeba mají po škole, tak to nejsou úplně neznalí oboru. Tak mě to hrozně baví. Myslím si, že to bude ten můj, ta moje další cesta, kterou třeba po 50 nebo v 55. Uvidíme, jak to půjde, no. To člověk nikdy nemůže vědět, kdy ho ten život překvapí.
0: Takže zadní vrátka máte připravená, ano. Ale že byste přišla třeba k činohře jako Soňa Červená, tak nic takového nemáte v plánu.
1: Ne, to nemám. Já se nejradši se upozadím a budu sledovat, jak někdo jiný se trápí. Zkrátka, jak někdo jiný, někomu jinému se daří aplikovat to, co třeba já mu radím a dělá mu to radost.
0: A jeviště a potlesk by vám nechyběl?
1: Já už se teďka přiznám, musím říct, že když koukám na nějaký koncert nebo představení svých kolegů, tak jsem ráda, že tam třeba nejsem a hrozně moc si to užívám. Už jsem tak málo, nevím, v takovém asi věku, že mě to jako netrápí, že u toho nemusím být u všeho, a tak je to asi taky dobře.
0: Má to tak i váš manžel? Takže tak uvažuje, že jednoho dne prostě.
1: Já nevím, jestli on teda bude učit. Ale dokážu si ho představit v nějaké jako agentuře, manažerské pozici s jeho zkušenostma, hlavně s jeho povahou. On je velký realista na rozdíl ode mě. Já bych nemohla v životě vést žádnou instituci, to by byl rozklad v přímém přenosu za pár týdnů. Takže nebo aspoň nemám ještě ty zkušenosti, neumím se v té pozici vůbec vidět. Já radši ještě budu zpívat nějakou dobu a potom to žezlo předám mladším. Už teď máme úplně úžasnou generaci mladších zpěváků.
0: Takže máme talenty.
1: Ano, samozřejmě.
0: Operní svět nezůstane osamocen.
1: Ne, ne, ne.
0: Je někdo konkrétní, kdo se rýsuje?
1: No, se už vyrýsoval. Těch vyrýsovaných, teď to zní hrozně pejorativně, je celá řádka z těch žen. Můžu jmenovat Jarmilu Vantuchovou, Tamaru Morozovou, to jsou už vlastně ostřílené pěvkyně v Národním divadle, Daniel Matoušek, to je skvělý mladý tenorista, Raman Hasimau, další tenorista, a to je celá generace 30+, a Matouškovi teda ještě ani 30 není a už debutoval v Královské opeře v Londýně. To je takový přírodní ukaz, bych řekla, na jeho věk. Asi něco podobného, jako když já jsem byla v jeho věku a měla jsem přesně takovou krásnou kariéru plnou hezkých úkolů, tak on to taky tak má. Myslím si, že ještě už je daleko přede mnou, co se týče toho srovnání. Takže spousta úžasných vlastně pěvců, kteří tu operní scénu už teď táhnou a je to tak správně.
0: Kateřina Kněžíková je s námi ve vysílání.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je Kateřina Knižíková, operní pěvkyně, sopranistka, která je také maminkou dvou dětí, dvou dcer, z nichž zřejmě jedna tady půjde ve vašich šlépějích. Vy jste dříve někde uvedla, že dělat něco pravidelně v současné době je pro vás sci-fi, ale kdybyste přeci jenom mohla dělat něco pravidelně, tak co by to bylo?
1: To je krásná otázka. Fakt, že jo. Já si totiž s tou svojí nepravidelností vůbec neumím samu sebe představit, že něco dělám pravidelně. Já bych chtěla zařadit do svého života pravidelně sport. Lépe řečeno sport, protože vlastně to na to vůbec nemám čas. Mně se hrozně líbila doba, kdy jsme s mým mužem ještě bezdětní chodili hrát badminton s přáteli. To bylo vždycky krásné se s nimi vidět. A bylo to vlastně každý týden, ta pravidelnost tam byla. Jediné, co já teď dělám pravidelně, je, že se pravidelně učím své role, aby toho na mě nebylo najednou hodně. Ale ta pravidelnost v tomhletom ohledu sportovním by se mi třeba do budoucna kolíbila, že bych měla každý čtvrtek třeba večer volno a šla si zatancovat s kamarádkou, se kterou to teda plánujeme už asi měsíc a pořád ne a ne to doplánovat, protože všechno je nějakým způsobem daný v nějakých škatulkách a já s železnou pravidelností ty škatulky obcházím ze všech světových stran, takže to prostě pro mě vůbec není.
0: Tak ale prozradila jste mi, že teď vlastně vám končí sezona a že přeci jen v létě si trochu času najdete, tak krátká pravidelnost tam třeba bude.
1: Ano, já miluju zahradu, na té se budu učit nové role, až si teda odpočinu. Čekají mě krásné vystoupení v další sezóně. V Litni, na to se úplně ohromně těším, tam v zámeckém areálu. Bude prodaná nevěsta jako koncertní oslava 15. výročí, tak na to se hrozně moc těším. A potom už přijde nová sezona s dalšíma výzvama, tak důležité bude, aby si člověk odpočinul a načerpal nové síly, protože jsem měla dvě sezony v kuse a to zkrátka není úplně ideální.
0: Tak, ale přitom zmiňujete práci, myslím koncerty.
1: Ano.
0: Tak máte tam někde, řekněme, rezervovaný čas vyloženě pro dovolenou bez zpěvu?
1: Celý červenec je rezervován pro to, abych si užila nejenom svého volna, ale i rodiny. Budeme ve Znojmě. Pojedeme na Sardiny, budeme mít prostě společný čas a potom ten srpen už je takový připravující se na nejenom operní a koncertní role, jedu taky do Kroměříže na masterclass, kde jsem už asi taky desátou sezónu. Tak je to pořád, jak se říká, busy, pořád se něco děje, ale je důležité, aby člověk tam našel. A já už si i můj muž, oba si dáváme ten volný čas do diářů a neměníme to, nebo úplně z krajní nelibostí.
0: Tak, ale na dovolenou jedou dva operní pěvci.
1: Ano.
0: Projevuje se to tam nějak na té dovolené? Nebo vůbec?
1: Myslím
0: si, není
1: že
0: o vás slyšet, takzvaně.
1: Je o nás slyšet, když mluvíme, to stačí. Ono, máme trošku posazenější hlasy a naše děti teda taky nejsou úplně tiché vody, protože jak obě dvě rády říkají, my za to nemůžeme, že jste nám nadělili tak velký hlas, když je okřikuju, aby byli sticha. Takže to je jejich kontra.
0: Ano, je potřeba ho využít. Já moc děkuju, že jste tu dnes s námi byla a hezké léto. Kateřina Knižíková.
1: Já moc děkuju za pozvání, hezký den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Opozice dál kritizuje vládu za postup i rušení koncesionářských poplatků. Strakonice dokončili novou cyklostezku do Pracejovic, vyšla na zhruba 23 milionů korun. České fotbalistky zápasem ve Walesu zakončí kvalifikaci o postup na mistrovství světa. Zítra vystoupí teploty na jihu Čech maximálně k 16 stupňům. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Opozice dál kritizuje postup a záměr vlády zrušit poplatky za veřejnoprávní média. Zdůrazňují, že dnešní jednání generálních ředitelů Českého rozhlasu a České televize se zástupci koalice nic nepřineslo. Jakou částku by měla média ze státního rozpočtu v budoucnu dostávat, chce kabinet řešit až v pondělí. Předseda ODS Martin Kupka označil jednání vlády za chaos. Podle Pirátů se koalice snaží veřejnoprávní média ovládnout, pokračuje pirátská poslankyně Andrea Hofmanová.
2: Je to dlouhodobá snaha destabilizovat média veřejné služby ještě před nějakými škrty nebo změnami, protože tato nejistota vyvolává opravdu pochyby u zaměstnanců a za mě je to celé špatně. Pokud chci něco změnit, tak bych si měla mít jasný plán.
0: Zákon o zrušení televizních a rozhlasových poplatků předloží vládě ministr Otto Klempíř za motoristy v pondělí. Evropská komise navrhla 21. balík sankcí proti Rusku. Zaměřuje se mimo jiné na energetiku nebo stínovou flotilu lodí převážejících ropu. Zakazuje také dovoz ruských a běloruských ryb. Po přijetí balíku by mělo na sankční seznam zároveň přibýt více než 30 ruských bank. Podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové balík obsahuje i návrh na zákaz vstupu do Unie každému, kdo od začátku války na Ukrajině sloužil v ruské armádě. Nová cyklostezka propojuje Strakonice, Nový Dražejov a Pracejovice. Součástí projektu za víc než 23 milionů korun je také lávka přes řeku Otavu. Cyklostezka pomůže zvýšit bezpečnost. Lidé se díky ní vyhnou frekventované silnice 1/22, vysvětluje místostarosta města Rudolf Oberfalzer z hnutí Otevřené Strakonice.
3: Tím, že jsme převedli cyklostezku vlastně na pravý břeh, tím jsme se vyhli nebezpečnému úseku, kde prostě byl ostrach jezdit na kole. Myslím si, že tudy ani nikdo normálně nejezdil. Takže z hlediska nějaké bezpečnosti jsme významně tou cyklostezkou otevřeli brány jak směrem do Katovic, tak Katovičákům směrem do Strakonic.
0: 19-letý mladík z Českokrumlovska podle policie poskytl na konci května přes svůj Facebook zdarma přístup k spoplatněnému sportovnímu přenosu. Společnosti, která přenos zprostředkovala, způsobil škodu 600 tisíc korun. Policie o tom dnes informovala na webu. Kriminalisté muže obvinili z trestného činu porušení autorského práva. Hrozí mu až dvouleté vězení. Sport. České fotbalistky zápasem ve Walesu zakončí kvalifikaci o postup na mistrovství světa. V Cardiffu bude od 19 hodin ve hře první místo ve skupině B1. Obě dosud neporažené reprezentace mají schodně 11 bodů. Češkám stačí k udržení první příčky ve skupině díky lepšímu skóre i remíza. Vítězky skupiny budou mít lepší pozici při losu baráže a zároveň postoupí do elitní skupiny Ligy národů. Počasí. Na jihu Čech je zataženo až oblačno, s deštěm nebo přeháňkami, teplotami mezi 19 a 22 stupni Celsia, na horách do 18, bude se ale dál ochlazovat. Mírný vítr západních směrů večer zeslábne. V noci budou teploty mezi 13 a 10 stupni, na horách mohou klesnout až k 7. Ve středu očekávejte převážně zataženo, s deštěm nebo přeháňkami, teplotami mezi 13 a 16 stupni Celsia, na horách do 12. Vítr bude slabý, proměnlivý a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehody se vyšetřují na silnici 143 mezi Prachaticemi a Chroboli, v Bavorově na Strakonicku, na silnici 141, na silnici číslo 20 mezi Protivínem a Vodňany a také na silnici 409 u Českého Rudolce na Jindřichohradecku. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Krásné úterní odpoledne z Jihočech. Začíná jihočeské odpoledne na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice, tedy čas, kdy se jako obvykle společně zastavíme u zajímavých témat a necháme zaznít písničky, které nestárnou. Od mikrofonu vás zdraví Radek Diviš. Ať už jste doma, v práci nebo právě teď za volantem, jsme rádi, že posloucháte. Česko by mělo mít pilota vesmírné lodě, a to Aleše Svobodu. Novinky o tomto českém astronautovi ve výcviku uslyšíme už za chvíli. V této hodině se také spojíme s naším regionálním stopařem, který tentokrát vyrazil do Třeboně. Tamní archiv totiž pořádá speciální program k Mezinárodnímu dní archivů. A těšit se můžete i na vaše oblíbené hudební interprety. V této hodině to budou Enya, Michal Prokop a právě teď Věra Špinarová.

0: Ladíte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Rybáři v Pelhřimově se snaží zbavit nevítaného návštěvníka. V rybníku Stráž se jim začali objevovat sumečci černí. Jde o invazivní všežravou rybu, která nemá v české přírodě přirozené nepřátele. S monitorováním a likvidací populace sumečků jim teď pomáhají biologové.
1: To žere všechno kuličky, všechno plastové kuličky, všechno to žere tohleto.
2: Přemysl Herman chodí na Stráž rybařit pravidelně.
1: Loni to začalo, no. Za ten rok teda vyrostly hodně, no. Bylo malý, tak 10 cm, ani ne.
2: Luděk Šlapanský z Ústavu biologie obratlovců společně s jedním studentem vytahuje vrše, ve kterých přes noc uvízly sumečci černí.
3: Ta denní aktivita je nižší a přes den ti sumečci do těch plastí tolik nejdou.
4: Váha 534.
2: Vedoucí týmu Pavel Jurajda na břehu úlovek z každé vrše zváží a ryby přeměří.
5: Zatím máme tady lokalitu první, kde teda jsou jenom sumečci hodně staří, velcí ryby kolem 180 mm. Nechytli jsme víceméně dvouletý, jednoletý, jo? To je zvláštní.
2: Čím oni té přirozené populace ryb škodí, případně teda přeneseně i rybářům? No, jako tím
5: oni pádem. Jsou konkurenti, ale hlavně především žerou pak vytřené jikry vlastně našich původních druhů ryb, plůdek a podobně. No a rybáři potom chytají jenom sumečky, že jo. To tady není ten ještě případ, jo, tady je spousta jiných ryb, ale máme revíry, kde už se přestalo chytat vůbec, protože ten revír je úplně zničený. V Kraulči ten rybník suchý, rybník Valcha, ty jsou odepsané už, jo. Tam jako rybáři ani nechodí už, jo.
2: Na břehu pozoruje práci vědců. Zdeněk Paul, předseda místní organizace Českého rybářského svazu.
6: On je, když to řeknu, nenažraný, opravdu rybáři, když tam

0: Leona Machálková a Galaxie přání. A právě tato zpěvačka nám v dnešním jihočeském odpoledni udělala takový malý můstek k tomu, co nás čeká právě teď, tedy velmi zajímavá reportáž, protože Česko je zase o krok blíž k vlastní misi na Mezinárodní vesmírnou stanici. Evropská kosmická agentura podepsala smlouvu se společností VAST, která počítá s účastí českého astronauta Aleše Svobody na komerční misi k ISS v létě příštího roku. Dohoda navíc zajišťuje roli pilota mise, jednu z klíčových pozic celé posádky.
1: To, že Česká republika bude mít v posádce roli pilota, je naprosto zásadní. Pilotů návratového modulu Crew Dragon jsou na světě asi jen 20 a z toho z Evropy, pokud vím, jenom 2.
2: Aleš Svoboda by tak neměl být jen člen posádky, ale přímo pilotem mise. Ten se podílí na řízení kosmické lodi, bezpečnosti letu i řešení případných mimořádných situací. Vše ještě musí podle Aleše Svobody schválit mezinárodní partneři stanice.
3: Ta posádka je 4, takže ještě je potřeba tu posádku doplnit na ten finální počet a pak celá ta posádka půjde na mezinárodní panel vedený NASA, který by tu posádku v ideálním případě měl schválit.
2: Posádka by měla odstartovat příští rok v létě na raketě Falcon 9 společnosti SpaceX. Na oběžnou dráhu je vynese kosmická loď Dragon, která dopraví astronauty na Mezinárodní vesmírnou stanici. Česká vláda i Evropská kosmická agentura zdůrazňují, že hlavním přínosem této cesty do vesmíru mají být hlavně vědecké a technologické projekty, říká ředitel brněnské hvězdárny Jiří Dušek.
4: Jsou to experimenty zaměřené především na biologii, je to experiment třeba o výzkumu lidského stresu, nebo o jakýchsi modelech AI chování lidského těla. Jsou tam ale i technologické experimenty typu výzkumu jakýchsi nanorobotů, jejich chování v kosmickém prostředí, anebo výzkum rakoviny.
2: Pokud vše půjde podle plánu, Aleš Svoboda by měl být naším druhým astronautem v historii po Čechoslovákovi Vladimíru Remkovi a zároveň prvním Čechem, který zamíří na Mezinárodní kosmickou stanici ISS.
5: Já bych chtěl popřát, aby samozřejmě splnili veškerý program, který si naplánují, aby se také v pořádku vrátili. A na tu cestu jsem si dovolil mu přinést znak, který jsme měli my, nebo já na skafandru. Kdyby si to náhodou vzal sebou nahoru, tak já budu mít pocit, že jsem se tam podíval ještě jednou.
2: Popřál Aleši Svobodovi první český kosmonaut Vladimír Remek, který se do vesmíru podíval před téměř 50 lety. Karolína Burdová, Český rozhlas.

0: 14 hodin a 28 minut posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Studentka Jihočeské univerzity Aneška Pecháčková se vrátila z pěšího putování Novým Zélandem a její charitativní výzva pro českobudějovickou ARPIDu dopadla nad očekávání. Na dva elektrostimulační přístroje se podařilo vybrat přes 325 tisíc korun od 330 dárců. Sbírka navíc pokračuje až do konce června. Teď se ale ještě vrátíme k dalším příběhům z její dlouhé cesty.
1: 3000 kilometrů naděje.
2: Krásný dobrý den, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Já jsem se vydala z Nové Kaledonie, jsem teda letěla do Austrálie a během 16 hodin jsem v Austrálii vyrazila na párty, kde jsem si dokázala udělat spoustu kontaktů a vzala jsem si sebou prut. A neměla jsem kam odendat své zavazadla, respektive měla, ale bylo to strašně drahý, tak jsem si řekla, že si celou velkou těžkou krosnu, která je plná úplně všech možných suvenýrů a oblečení, které jsem si koupila v obchodě za pár dolarů, takže si ji vezmu sebou na párty. A vzala jsem si sebou i svůj prut, který jsem si koupila na severním ostrově, když jsem stopovala přes celý Nový Zéland, abych si stopla na severním ostrově loď a vydala se právě hledat pevninu do Nové Kaledonie. Ten můj prut, tak to byla největší pick-up line. Díky tomu prutu se mi podle mě stalo spousta příběhů a já jsem k tomu prutu měla spoustu krásných vzpomínek a když jsem nasedla do letadla, tak mi řekla, že ten prut se sebou vzít nemůžu, tak jsem se s nima ze začátku dohadovala, že mi to předešlé aerolinky vzali a oni, že to tak prostě nejde, že mi ho nevezmou a nebo že mi ho vezmou, ale si ho zafáčuju v plastu za nějakých 25 dolarů a já nebudu dávat 25 dolarů za plast, který ještě k tomu potom budu muset zase hnedka vyhodit, tak jsem si řekla, že ten prut budu muset nechat a tak jsem si z něho odstřihla aspoň naviják s vlascem, zbytek jsem nechala na letišti. Tak to byla taková moje strast, kterou jsem musela nechat na letišti a která mě trápila. Já bych vám dneska v rámci Českého rozhlasu České Budějovice chtěla opravdu ze srdce poděkovat, protože právě díky vám se podařilo vybrat více jak 300 tisíc korun pro Centrum ARPIDa, které podporuje lidi se zdravotním postižením a díky tomu v ARPIDě mohli pořídit už dvě elektrostimulační zařízení, a to pro nožičky Volcate a stejně tak i pro ruce Omni High Five. To číslo samo o sobě je úžasný, ale ještě krásnější je vůbec vědomí, kolik lidí se rozhodlo pomoct. A já se opravdu znovu utvrdila v tom, že když se spojí hodně lidí, tak se opravdu dají dělat velké věci. Protože každý kilometr měl svého patrona a každý z těch kilometrů nese i obrovský kus dobra. Sbírka teda ještě není úplně u konce, já bych chtěla říct, že stále putuju a vy si stále můžete adoptovat moje virtuální kilometry. Jdeme do úplného finiše a já, až se vrátím do Česka, tak mě ještě čeká cesta zpátky domů pěšky a to bude opravdu poslední možnost, kdy vy si budete moct adoptovat moje fyzické kilometry. Sbírka poběží do června a já věřím, že v ARPIDě ještě potřebují motoped a že se k té vyšší částce máme stále možnost ještě trošku přiblížit. Ještě bych chtěla dodat, že jedno z největších díků patří panu ředitelovi Marku Volgemutovi, panu ředitelovi Českobudějovického centra ARPIDa. Moc vás zdravím, Marku, protože právě díky vám jsme mohli spojit síly a vy jste se mnou mohli vyrazit právě až k protinožcům a to ještě dál než je dál na samotný Nový Zéland. S vaším entuziasmem a s úsměvem, když jste mi řekl ano, půjdeme do toho, jste otevřel dveře nejenom mě, ale i všem v ARPIDě a mohli jsme společně pořídit právě dvě elektrostimulační zařízení. Já vám za to strašně moc děkuju. Těším se na vás do ARPIDy, tak si mějte krásně. Za Český rozhlas České Budějovice Aneška Pecháčková. Mějte se a smějte se.
0: Sbírka pro českobudějovickou ARPIDu pokračuje až do konce měsíce a její výtěžek by mohl pomoci pořídit ještě další rehabilitační pomůcku. Příběhy Anešky Pecháčkové najdete také na webu Českého rozhlasu České Budějovice a zítra po 11. hodině bude mladá cestovatelka hostem našeho vysílání.
4: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Dnes je Mezinárodní den archivů. Zajímavý program připravil na odpoledne třeba Státní oblastní archiv v Třeboni, kde máme našeho regionálního stopaře Petra Kubáta. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, já zdravím z bývalého augustiniánského kláštera v historickém centru Třeboně, kde právě Státní oblastní archiv Třeboň sídlí. Na dnešek tady připravili program, který je spojený hlavně s osobností historika 19. století a otce národa Františka Palackého. Od 17 hodin je tady přednáška profesora Jana Županiče s názvem Palacký baronem, která se bude týkat udílení šlechtictví českým elitám za vlády Františka Josefa I. No a já jsem teď na výstavě s názvem Palackého poklad, která představuje až do 17 hodin právě bádání Františka Palackého tady v Třeboňském archivu. Jsem tady u jedné zajímavé vitriny, potkávám tady autora výstavy, archiváře Moravec. Ho ptám, co tu je všechno k vidění?
3: Dobrý den, právě v této vitríně jsou bádání tady v Třeboni. Je tady žádost krajského hejtmana o to, jestli by jistý pan Palacký, tehdy štemberský archivář, mohl navštívit Třeboňský archiv. Pak je tu úřednická zpráva o tom, že se zde objevil jistý pan Palacký a žádá o vstup do archivu. A třetí archiválie pak je přímo už zpráva majitele panství Josefa ze Schwarzenbergu, který nabádal archiváře, aby kontrolovali to, co předkládají Palackému a co bude tedy předmětem jeho. A když se posuneme k té další vitríně, tak tady je veká listina, je z
1: Petře, máme špatné spojení. Halo, slyšíme se.
3: Palacký, když jí při své první návštěvě studenu, tomu se právě tato je tou nejstarší.
2: Tak teď si myslím, jestli máme dobré spojení.
1: Spojení bylo špatné, nicméně pokud se vše povede, tak mám pro tebe otázku, Petře. Speciální program je ale i v dalších jihočeských archivech, viď?
2: Jestli se teď slyšíme, tak slyšíme. Ano, potvrzuji. Program je v dalších jihočeských archivech. Třeba v Jindřichově Hradci připomínají osobnost renesančního velmože Jáchyma z Hradce. V Královském sále Jindřichohradeckého zámku je až do neděle výstava. Ve čtvrtek a v neděli je tam přednáška o pánech z Hradce. Státní okresní archiv v Prachaticích zase dnes pořádá Den otevřených dveří, kde mimo jiné představí archiválie k odsunu německého obyvatelstva z Prachaticka. No a pracovníci státního okresního archivu v Českém Krumlově zase potvrdí, že nuda v archivu rozhodně není. Připravili totiž workshop na příští pondělí pro veřejnost, kde si zájemci můžou formou jednoduchých her a soutěží se tam můžou seznámit s pomocnými vědami historickými. Toho programu je docela dost, takže já odkážu posluchače na web českéarchivy.cz, kde si každý může zajít najít to, co ho zajímá.
1: Tolik z Třeboně náš regionální zpravodaj Petr Kubát. Pěkné odpoledne.
2: Hezký den.
0: Regionální stopař.

0: Jeho české odpoledne na Českém rozhlase České Budějovice běží dál a my k němu přidáme další hudbu i aktuální informace. V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl druhý nejlepší recept podle Poroty z roku 2021. Šlo o dortovou omáčku od Marie Hostinské z Rychnova nad Kněžnou. Omáčka dostala název podle tvaru vaječného svítku, který se dnes také naučíte dělat s michelinským šéfkuchařem Romanem Paulusem.
1: Já jsem se tak jako díval na ten recept a říkal jsem si, že bych možná udělal nějakou změnu. Místo vody použiju vývar.
2: Tak se do toho pustíme. Řekni nám na začátku, co je potřeba za suroviny a kolik kterých váhově množstvím.
1: Tak my na tu omáčku potřebujeme 50 gramů másla, 2 lžíce hladké mouky, tady je tedy litr vody, v našem případě to bude vývar.
2: Jaký?
1: Já jsem si připravil takový lehký zeleninový vývar, abych to zase tolik neměnil. A 1/4 litru smetany na šlehání, trochu soli, trochu cukru, no a ocet a kopr na dochucení samozřejmě. Na ten svítek jsou to potom 3 vejce, 3 vrchovaté lžíce dětské krupičky, lžička soli, olej na opékání a potom voda na podlití, jak už jsme si říkali.
3: Pochoutkový rok.
1: Takže si rozpustíme máslo, přidáme mouku, dáme trošku provařit. Dle mých zkušeností tak 2 minutky mírným plamenem. Jakmile máme jíšku hotovou, tak odstavím, nechám ji vychladnout, ale ohřeju si ten vývar. A přidám menší část toho vývaru, vezmu si do ruky metličku a rozmíchám. Začne mi to housnout, vznikne taková hustá kaše, přidám zase trochu vývaru, ano, a zase rozmíchám. A takhle, jak rozmíchávám víceméně pořád tu hustou kaši, tak se mi podaří tu omáčku udělat hladkou a netvoří se hrudky. Zkušenosti říkají, že když pracujeme s moukou na zahuštění, tak bychom vždycky měli aspoň takových 15 až 20 minut provářet, aby jsme se zbavili toho pachu, té pachutě mouční, kterou tam nechceme mít. Přidám i trochu nějakého koření, tady v tom případě to bude tedy trochu soli, přidám i trochu cukru, sladkokyselá chuť bude to, co chceme do té omáčky dostat, no a necháme provářet. A tu dobu, kdy provážíme, tak si můžeme využít na přípravu svítku. My si do misky vyklepneme 3 vejce, přidáme trochu soli a 3 lžíce krupičky. Promícháme a necháme takových 10 minut nabobtnat. Po těch 10 minutách já do pánvičky dám olej.
2: Docela dost.
1: A do pánve těsto na svítek.
2: Normálně to nalijeme do středu, ono se to rozlije do stran.
1: Ano, a měla by to být zhruba tak asi 1 cm široká vrstva. A já přidám taky pokličku, aby se mi to peklo i ze zhora vlastně, abych si tam vytvořil takový mikroklima.
2: Jak dlouho to bude pod pokličkou?
1: 2 minuty a potom bychom ten svítek měli otočit.
2: Na to si beru první řadu. To jsem zvědav, jak to děláš?
1: To nevím, já jsem to ještě nikdy nedělal. Otočíme palačinku, výborně, a znova přiklopíme.
2: Zase 2 minuty.
1: A zase 2 minuty, ano. A teďko přijde ta fáze, která musím říct, že pro mě asi nejpřekvapivější, protože já odklopím ten svítek, je opečen z obou stran a já to teďko podliju vodou. Ano. Že ten svítek úplně plave, přiklopím pokličkou, odstavím a necháme nabobtnat.
2: Jak se dokončí omáčka? Je provařená?
1: Omáčku dokončíme smetanou, dobře promícháme, necháme provařit ještě jednou s tou smetanou. Musí přijít samozřejmě i ocet, no a nakrájíme čerstvý kopr.
4: Máš ji radši sladší nebo kyselější?
2: Já spíš na té váze víc do kyselosti.
4: Jo, jo, takže jsem mohl dát ještě možná trošku octa.
2: Ale já jsem spokojený. A ten svítek, to je taková kombinace, jako když uděláte piškot s míchanými vajíčky nebo tak něco. Výborně se to k tomu hodí.
1: Je to vlastně, jak by se dneska i moderně řeklo, je to jídlo plné proteinu.
0: Pokud vás zajímá, jak se dělá taková michelinská koprovka v podání šéfkuchaře Romana Pauluse, podívejte se na stránky www.pochoutkovýrok.cz. Najdete tam samozřejmě také původní recept na dortovou omáčku podle Marie Hostinské z Rychnova nad Kněžnou. A v neděli si připomeneme recept, který v roce 2021 vyhrál hlavní cenu. Půjde o nadívanou kachnu s karamelizovaným zelím, kterou nám upeče šéfkuchař Jaroslav Sapík.
3: Pochoutkový rok.

Nové jihočeské dopoledne. Rozhovory, informace a zajímavosti z jižních Čech. Tipy pro volný čas a jihočeská vlastivěda. Nové jihočeské dopoledne. Každý všední den od 9 do 12 hodin s Hankou Šoberovou a Matějem Vodičkou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
3: Takže ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z Uhloterií platí do konce června i pro Táborsko, Strakonicko, no a celé jižní Čechy.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
5: Vláda chce poslat zákon o změnách financování veřejnoprávních médií do sněmovny příští týden. Nová silnice vyroste v jižní části Píseckých kasáren. Na dnešním atletickém mítinku v Kladně absolvuje koulař Tomáš Staněk druhý start v sezóně. Zítra vystoupí teploty na jihu Čech jen k 16 stupňům. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Zákon o změně financování veřejnoprávních médií by po pondělním jednání vlády mohl zamířit do sněmovny. Kabinet chce převést Českou televizi a Český rozhlas pod státní rozpočet od ledna příštího roku. Jestli se k návrhu poslanci dostanou ještě před letní pauzou sněmovny, ale není jasné. Koalice má totiž podle předsedy dolní komory Tomia Okamury z hnutí SPD více priorit.
6: Máme tam stavební zákon, teďka já chci dát na příští schůzi ten zákon na zpřísnění podmínek trestů za týrání zvířat. Je tam spousta jako zásadní priorit, uvidíme, jestli opozice bude zase něco obstruovat, tak potom jsme si právě vytvořili ten časový prostor, aby i o prázdninách sněmovna fungovala.
5: Sněmovna bude pravděpodobně zasedat i v prvních dvou červencových týdnech, které jsou plánované jako takzvané variabilní, tedy jednání může i nemusí být. Německo se bude dalšími v přepočtu více než 7 miliardami korun podílet na české muniční iniciativě. Oznámil to spolkový ministr obrany Boris Pistorius při setkání se svým českým protějškem Jaromírem Zunou za SPD. Suma podle Pistoriuse vystačí na nákup zhruba 50 tisíc kusů munice pro Ukrajinu. Novou páteřní silnici přes území kasáren v Písku plánuje vybudovat vedení města. Jedná se o jižní část území zvanou Pražská brána. Nová silnice by měla snížit dopravní zatížení v Čelakovského ulici a zkvalitnit dopravní obsluhu nové čtvrti. Pokračuje mluvčí radnice Petra Měšťanová.
7: Nové řešení počítá s vybudováním nové páteřní komunikace přes území kasáren. Součástí návrhu je také nové kapacitní napojení na silnici 1/20, nové okružní křižovatky, úprava mostu přes silnici první třídy i vytvoření nových připojovacích a odbočovacích pruhů. Jedním z nejvýznamnějších prvků celé stavby bude nový sjezd ve směru od Prahy.
5: Policisté dnes obvinili třetího muže z úmyslného zapálení aut místního zastupitele v Hluboké nad Vltavou. Známého údajně pověřil, aby žháře najal. Dalšímu obviněnému také podle policie zaplatil za křivé svědectví. Motivy jeho činu jsou stále nejasné, informoval dnes jihočeský policejní mluvčí Jiří Macner. Požár v noci ze 24. na 25. února poškodil vůz a další vedle zaparkované vozidlo a přívěsný vozík. Škoda je zhruba 200 tisíc korun. Sport. Na dnešním atletickém mítinku bronzové kategorie kontinentální tour v Kladně absolvuje český rekordman Tomáš Staněk druhý start v sezóně. Po zimní operaci lokte závodil poprvé minulé pondělí na memoriálu Josefa Odložila v Praze, kde obsadil výkonem 20 metrů a 32 cm druhé místo. V akci se představí také bronzový medailista z mistrovství světa v Tokiu výškař Jan Štefila nebo držitel českého rekordu v běhu na 800 metrů Jakub Dudycha. Hlavní program začne v 15 hodin a 45 minut.
4: Počasí.
5: Na jihu Čech je zataženo až oblačno s deštěm nebo přeháňkami, teplotami mezi 19 a 22 stupni Celsia, na horách do 18 a bude se dále ochlazovat. V noci budou teploty mezi 13 a 10 stupni, na horách mohou klesnout až k 7. Ve středu očekávejte převážně zataženo s deštěm nebo přeháňkami, teplotami mezi 13 a 16 stupni, na horách do 12. Vítr bude slabý, proměnlivý, biozátěž mírná.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
5: Nehody se vyšetřují na silnici 141 v Bavorově na Strakonicku, silnici 409 u Českého Rudolce na Jindřichohradecku a v Českých Budějovicích pozor na Pražské. Osobní auto havarovalo blízko křížení s okružní.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Hodina téměř 5 minut. Příjemné odpoledne z Českého rozhlasu České Budějovice. Úterní jihočeské odpoledne pokračuje svou druhou hodinou, která vám i dnes nabídne zajímavé informace z regionu i ze světa kolem nás. Od mikrofonu vám i nadále pěkné odpoledne a ničím nerušený poslech přeje Radek Diviš. Před poslední nominací neodehráli ve fotbalové reprezentaci ani minutu. Přesto se Denis Višinský s Alexandrem Sojkou dostali do českého kádru pro mistrovství světa. Oba hráče Plzně v našem vysílání uslyšíte v této hodině. Kvalita vody v Lipenské nádrži je v současnosti podle hygieniků vhodná ke koupání. Nedostatek srážek, oteplování a lidská činnost na Lipně ale čistotu vody dlouhodobě zhoršují. Podrobnosti už za chvilku. Přidáme také obvyklou porci písniček, které nestárnou. Chybit nebudou The Beatles, Babi Daněk. A právě teď přichází svou píseň Markétka zaspívat Marie Rotrová.
8: Já mám teď v ruce Andělovu.

0: Ladíte Český rozhlas České Budějovice a jeho jihočeské odpoledne. Při koupání na Lipně v současnosti lidem nehrozí zdravotní problémy. Prokázali to poslední rozbory vody na Lipně, v Lipně nad Vltavou, v Černé Pošumaví a v Horní Plané. Podle záznamů jihočeských hygieniků se ale kvalita vody v posledních 5 letech zhoršuje. Bakterie pocházející z odpadních vod se v ní objevily i letos.
1: Já mám teď v ruce andělovou tyč, se kterou udělám směsný vzorek vody.
2: Jan Prokop ze zdravotního ústavu právě nabral vzorek vody z Lipenské přehrady na pláži v Lipně nad Vltavou.
1: Tento směsný vzorek použijeme na rozbor vody na chlorofil a na sinice. Ještě tady máme jednu vzorkovnici na mikrobiologický rozbor.
2: Výsledky prvních dvou rozborů se lišily. Zatímco minulý týden při koupání nehrozila žádná rizika, na konci května se ve vodě objevily bakterie, které můžou lidem způsobit zdravotní problémy, říká hygienička Zuzana Šalandová.
3: Výsledky prvního odběru prokázaly tady na Lipně přítomnost E. coli a enterokoků. Tyto bakterie se mohou dostat do vody z odpadních vod nebo ze zemědělství. Požití těchto bakterií způsobuje nevolnost, zvracení až střevní křeče.
2: Česká inspekce životního prostředí pravidelně kontroluje větší čistírny odpadních vod a na základě podnětů nebo namátkově i ty menší. Mluvčí Miriam Loužecká k tomu dodala.
4: Pravidelně kontrolujeme čistírny odpadních vod ve Frimburku, Lipně nad Vltavou, Černé v Pošumaví a Horní Plané. Za posledních 7 až 10 let bylo u těchto větších čistíren zjištěno pouze jedno pochybení. S problémy se častěji setkáváme u rekreačních zařízení s vlastními menšími čistírnami. Dlouhodobě řešíme vypouštění odpadní vody do potoka ústícího do Lipna, například s jedním provozovatelem rekreačního zařízení v Hrdoňově.
2: Podle hydrobiologa Jana Potužáka z Povodí Vltavy je pravděpodobné, že se kvalita vody v Lipně bude i nadále zhoršovat.
5: Za současné situace, kdy hladina vodní nádrže Lipno je zakleslá, probíhá průměrné zvyšování teploty, všechny ty procesy, které se v Lipně odehrávají, se zintenzivňují,

0: toho Lipenska.
1: Na to ale podle jeho českého hejtmana Martina Kuby z hnutí Naše Česko nemá peníze kraj ani obce.
2: Musíme se třeba o tom bavit s ministerstvem, jestli tohle náhodou není v zájmu celé České republiky, abychom dokázali tuhle tu nádrž chránit.
1: Vodohospodáři budou pokračovat v kontrole zdrojů odpadních vod ústící do Lipna ve druhé polovině června. Česká inspekce životního prostředí se v této souvislosti víc zaměří na menší provozy. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
3: Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Kvůli havárii nákladního auta mezi Prachaticemi a Chroboly byla silnice 143 uzavřená. Policie dopravu odklání.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: totiž plán.
1: Jihočeské odpoledne a Český rozhlas České Budějovice. Máte rádi křížovky? Historie jejich vzniku nám už za chvíli přiblíží Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

zamlžený svět, poprostřed šňůry vozu, pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: kdo mi poví, co smít.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že křížovka fascinuje lidstvo už od antiky? Její novodobá historie je ale opředena několika legendami. Jedna z nich vypráví o vězni Viktoru Orvillovi, který si z nudy čmáral písmena na čtvercovou podlahu cely v Kapském městě. Oficiální verze však za vynálezce považuje novináře Artura Vina, který v prosinci 1913 v New Yorku vytvořil mřížku ve tvaru kosočtverce, zvanou World Cross. Existuje však i česká stopa. Učitelka Mlada Antošová z Modřan publikovala svou první křížovku ve tvaru čepice, nazvanou Čapka z písmen, již v roce 1899. Luštění se stalo vášní pro miliony lidí, včetně osobností jako Jan Werich, Emma Destinová či Miroslav Horníček. Své o tom věděl i Karel Čapek, který v jednom z dopisů přiznával divý zápas s tajenkou, jenž ho zničil na duchu i na těle. Zatímco běžní luštitelé nad políčky tráví hodiny, tvůrci jako Roger F. Squires zasvětili křížovkám celý život. Do Guinnessovy knihy rekordů se zapsal neuvěřitelnými 77 tisíci uveřejněnými úlohami. Křížovka tak zůstává nadčasovým soubojem s vlastní slovní zásobou, který baví svět už dlouhá léta.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Posloucháte jeho české odpoledne na Českém rozhlase České Budějovice. Pokračujeme dalším zajímavým příspěvkem a chybět samozřejmě nebudou ani další písničky, které nestárnou. Čeští fotbalisté se ve Spojených státech chystají na začátek mistrovství světa. Zítra ráno tamního času odletí z Dallasu do mexické Guadalajary, kde on o den později vstoupí do šampionátu zápasem s Jižní Koreou. Na turnaj se chystají i dvě plzeňské opory, které před přípravným kempem v národním A týmu neměly žádný start. Alexander Sojka s Denisem Vyšinským.
1: Premiérového gólu za reprezentační Ačko se Denis Vyšinský dočkal už ve druhém utkání. Do generálky na světový šampionát s Guatemalou naskočil na závěrečnou půlhodinu a po chybě soupeřova obránce pečetil výhru 3-1. Nominaci na mistrovství světa si odchovanec Slávie vysloužil dobrými výkony v Plzni. Za Viktorii v uplynulé ligové sezóně hned 8krát skóroval.
2: Denis Vyšinský tento vně pokutového území trefil náramně.
3: Myslel jsem si, že bych mohl být na té hraně, protože jsem neměl žádný start vlastně do tohohle srazu. Takže jsem s tím tak nějak počítal, že bych jim nemusel jet a když jsem se dozvěděl, že půjdu, tak jsem byl rád. Je to pro mě něco neskutečného, je to asi to nejvíc, co ve fotbale jako pro mě asi jde. Se uvědomím až časem.
1: Řekl po prvním reprezentačním gólu do sítě Guatemaly Denis Vyšinský. Zatímco křídelník Viktorie byl v nominaci českého výběru už pro barážové duely, jeho klubový spoluhráč Alexander Sojka se před přípravným kempem na světový šampionát dočkal premiérové pozvánky. Loni v létě přitom jako nadbytečný přestoupil z Plzně do Hradce Králové.
4: Jelikož já nejsem žádný hráč, který by byl extra sebevědomý, tak jsem ani nemyslel, že budu se někdy živit fotbalem, že na ty nejvyšší stupínky jsem vůbec jako nepřemýšlel.
5: Teď je to strašně rychlý, ten půl rok, co se vlastně stalo. V létě jsem přestoupil do Hradce, v zimě ničeho nic, najednou návrat zpátky, celý povedený půl rok a teď jsem tady, jako, nemohl jsem tomu jako uvěřit, bylo to rychlý, ale jsem za to rád.
1: Přiznává plzeňský univerzál Alexander Sojka. Úvodní zápas českých fotbalistů na mistrovství světa proti Jižní Koreji se v Guadalajare začne hrát v pátek ve 4 hodiny ráno středoevropského času a na radiožurnálu Sport ho uslyšíte v přímém přenosu. Z Texasu Lukáš Michalík, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: stole byl Petr Nať, posloucháte Český rozhlas České Budějovice a jeho české odpoledne. Při procházce v lesích kolem Rokycan přibývají tůně. V těchto dnech dokončují v polesích Cháchov už 11. Cílem lesníků je zadržet co nejvíce vody v lese.
1: Je to tu čerstvý, takže to bude mokrý. Teď konkrétně jsme na polesí Cháchov ve smrkovém porostu.
2: Popisuje lesník lesů města Rokycany František Popelka.
1: Jsme v údolí potoka, potok je to rakovský, podloží je tady podmáčený.
2: Ta nová tůňka je na délku dlouhá.
1: Do těch 20 metrů průměru to bude mít kolem těch 10-12 metrů do hloubky 1,5 až 2.
2: Je nějaké pravidlo, jak musí být hluboká, aby nevyschla?
1: Není to pravidlo, to určitě ne, samozřejmě. Tady, jestli je podloží okolo jíl, takže může být mělká, může být i hluboká.
2: Tady je z kamenů vyskládaný přepad, kde může rakovský potok pokračovat.
1: Dál pokračovat dál, přes les zase dalšíma močálama, přes město Rokycany dál.
3: Říká lesník František Popelka a Stanislav Suda, ředitel lesů města Rokycany, ho doplňuje.
4: Výstavba trvala asi 10 dní a využili jsme přírodních podmínek, kdy tady porost byl podmáčený a docházelo tady vývratům stromů a stejně by tady asi nic moc úplně nerostlo. Jedná se o 11. tuňku, teďka nejnovější. Teď už čekáme pouze na vodu. Takovýhle ten násep tady bude sezení. To všechno zase to vám ukážeme jiný místo, kde už je to teda osetý travičkou, kde to je moc hezký.
3: Novými lesními tůněmi správce lesa čelí suchu posledních let. Také se snaží nevytvářet paseky, které extrémně vysychají a sází vhodnější dřeviny.
4: Mění se víceméně celkově hospodaření v lesích, protože dříve bývalo celo běžné u nás u lesů i u zemědělců, že se dělala meliorace pozemků, odvodňování a podobně. A momentálně vzhledem počasí v posledních letech, tak je snaha o pravý opak, takže tu vodu udržet v lese, v přírodě. A s tím samozřejmě souvisí i to hospodaření ostatní. Sázíme duby, buky, jedle, modříny, aby ta pestrost byla co nejrůznější a ty stromy se zkrátka tady uchytily a rostly. Omezujeme paseky.
2: Tak, aby laicky řečeno zůstalo pořád něco zelené.
4: Ano, ano, zůstalo něco zeleného, zůstal pořád nějaký ten stín.
3: A teď společně se Stanislavem Sudou, ředitelem lesů města Rokycany a lesníkem Františkem Popelkou, přecházíme asi kilometr dál. Cestou mi ukazují místa, která vytipovávají pro další tůňky.
4: Máme vytipovaný už asi další dvě místa, takže my bychom rádi každý rok udělali jednu, dvě nový tůňky, ale opravdu to záleží na penězích, protože musí se o ně pečovat, musíme pečovat o cesty.
3: A už přicházíme na místo, kde je tůňka několik let.
4: Po okolí té tůňky tak jsou zasázené olše. Máme tady už udělané zahradní sezení, lavičky.
3: Kromě 11 tůňek pro zadržování vody se správcům rokycanských lesů podařilo zakomponovat do krajiny i jeden mokřad, který založili na místě zaniklého rybníka osady Cháchov. Z Rokycan Pavel Hala, Český rozhlas.
5: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Švédská skupina ABBA a jeden z jejich nesmrtelných hitů Take a Chance on Me. Počasí aktuálně přináší studenou frontu s přeháňkami a ani v příštích dnech to nevypadá příliš vábně. Na druhou stranu krajina vláhu skutečně potřebuje a pokud se vše obrazně řečeno vybouří během pracovního týdne a na víkend se opět oteplí, tak asi nikdo z nás nebude proti.
1: Počasí.
0: Jaké počasí nás v následujících dnech čeká, to už je otázka pro meteorologa Tadeáše Gregora, kterého právě teď zdravím. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Jak bude v noci
2: aktuálně
0: a zítra?
2: Večer bude zataženo až oblačno a ten aktuální déšť postupně bude ustupovat k jihovýchodu. Na severozápadě kraje bude ustávat. Teploty v noci klesnou na 13 až 10 stupňů, na horách na 10 až 7 a bude vát slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. No a zítra bude převažovat zataženo s deštěm, teploty vystoupají jenom na 13 až 16 stupňů, na horách na 9 až 12 a stále bude vát slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. Biozátěž zítra na jedničce.
0: Jaký bude čtvrtek?
2: Ve čtvrtek bude převažovat oblačná obloha, místy se vyskytnou přehánky, odpoledne pak těch přeháněk bude o něco více, budou četné a místy se objeví i bouřky. Večer bude oblačnosti ubývat a i ty srážky v podobě přeháněk budou postupně ustávat. Čtvrteční minima 10 až 7 stupňů, maxima 14 až 18 a bude vát slabý. Během dne přechodně mírný severozápadní nebo západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu.
0: A máte něco pozitivního v předpovědi na pátek?
2: V pátek se sluníčka aspoň přechodně dočkáme ráno a dopoledne bude zpočátku polojasno až oblačno. Během dne se ale od západu bude zatahovat a na většinu území dorazí občasný déšť nebo přehánky. Ranní minima v pátek 10 až 6 stupňů, odpolední maxima 14 až 18 a bude vát slabý. Během dne přechodně mírný vítr ze západních směrů 2 až 5 metrů za sekundu.
0: Tak to není žádná velká sláva, tak teď vytáhněte nějakou dobrou kartu na sobotu.
2: I ta sobota bude podobná, ale postupně se to počasí bude vylepšovat. Bude zpočátku zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ale odpoledne bude oblačnosti ubývat a postupně budou ustávat i srážky. Sobotní minima 12 až 8 stupňů, maxima 18 až 22 a bude vás zpočátku slabý západní, postupně mírný severozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Tolik Tadeáš Gregor, kterému děkujeme, přejeme pěkné odpoledne a klidný zbytek služby. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Česko zůstává nejhorší v Evropě v užívání pervitinu, vyplývá to z výroční zprávy Evropské unie. Stavební práce omezují dopravu v lokalitě Jakubská v Jindřichově Hradci. V létě se budou opravovat například silnice číslo 4 mezi Stoklasnou Lhotou a Korkusovou Hutí na Prachaticku nebo průtah Majdalenou na Jindřichohradecku. Zítra vystoupí teploty na jihu Čech maximálně k 16 stupňům. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Česko zůstává evropským centrem užívání pervitinu. Vyplývá to z výroční zprávy, kterou dnes představila Agentura Evropské unie pro drogy. V odpadních vodách Prahy a Brna se našly největší koncentrace této drogy z celé Evropy.
2: Úřady v Česku podle nové zprávy likvidují kolem 200 laboratoří na výrobu pervitinu ročně. V Česku a na Slovensku je také největší množství lidí, kteří se léčí ze závislosti na této látce. Eurokomisař pro migraci Magnus Brunner uvedl, že v roce 2024 zemřelo v Evropě v souvislosti s předávkováním nejméně 7600 lidí. Nejčastější příčinou bývají opioidy, většinou v kombinaci s dalšími drogami. Ředitelka Evropské agentury pro drogy Lorraine Nolanová upozornila, že se navíc objevují stále nové, vysoce koncentrované konopné produkty a rozmanitost prodávaných opioidů a stimulantů roste. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Řidiči a chodci musí ode dneška počítat s komplikacemi v Jindřichově Hradci v lokalitě Jakubská. Provoz tam omezují stavební práce. Jedná se o dočasné uzavírky na několika místech, vysvětluje mluvčí radnice Karolína Bartošková.
3: Jedná se o dočasné uzavírky kvůli pokládce kabelového vedení vysokého napětí. Práce budou rozděleny na etapy až do 15. června. Omezení se dotknou místních komunikací i chodníků v lokalitě Jakubská. Objízdná trasa nebude stanovena.
0: Na jihu Čech začnou v létě opravy silnic zhruba za 800 milionů korun. ŘSD chystá opravu silnice 1/4 mezi Solnou Lhotou a Korkusovou Hutí na Prachaticku. Od srpna plánuje rekonstrukci úseku silnice 1/20 mezi Blatnou a Pacelicemi na Strakonicku, v Majdaleně na Jindřichohradecku na silnici 24 opraví průtah obcí a na silnici číslo 3 mezi Planou a Štylcem na Českobudějovicku vymění asfalt, včetně mimoúrovňové křižovatky Kamenný újezd.
1: Počasí.
0: Noční teploty budou mezi 13 a 10 stupni, zítra očekávejte na jihu Čech převážně zataženo s deštěm nebo přeháňkami, teploty mezi 13 a 16 stupni, na horách do 12. Vítr bude slabý, proměnlivý a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Silnice 143 je uzavřená po nehodě nákladního vozidla mezi Prachaticemi a Chroboli. Ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku na náměstí srazilo auto chodce, na místě jsou záchranáři. A nehoda se vyšetřuje také v Českých Budějovicích na Pražské, blízko křížení s Okružní, jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Miroslav Hanuš. Dobrý den, vítejte.
3: Dobrý den.
2: Stručně, jasně. Historky, scénky, písničky si tu užijem a můžete vyhrát naše knížky i s Digi Rádiem. Hodně štěstí, pěknou zábavu.
1: Humoriáda.

0: Helena Vondráčková nám to tady rozespívala. K nám dorazil Miroslav Hanuš, jako vždy, na svém skutříku.
1: Ano, to je moje milovaná písnička, to mě úplně nakoplo. Pan Kajnar text k němu skládal. Tak hezký.
0: Ale tenhle text o tom Kajnarovi skládal Zdeněk Borovec.
1: Tak, ano, ano.
0: Abychom se to upřesnili. Tak, na skútru se jezdí dobře i ve větru a v dešti, jak jsem pochopil od pana Hanuše. Má to své výhody s tvorbou účesu?
1: No tak ano, ano. Já se v podstatě už roky nečešu, jo. Pač si myslím, že příroda se češe sama.
0: Ale mějte se a tak hygiena to probíhá,
1: se,
0: jo?
1: Myju se a otužuju se, takže si namočím hlavu. Pak si nasadím helmu, jo, a přijíždím vždycky s jiným výtvorem. Záleží, jak se mi ty vlasy přeložejí pod tou helmou. Přijíždím, sundám helmu a mám na hlavě ještě jako jinou helmu. To miluju maskérky v televizi takhle. No a nebo když je takhle, jakože jsou ty přepršky, jak já vyjedu za sucha, zmoknu, jedu a zase dojedu za sucha, protože prostě to cestou teple fouká, je to krásný. Teď jsem měl takový, vyděsil jsem pumpařku na pumpě.
0: Čím to?
1: Jedna jsem zastavil a chtěl jsem si koupit ještě limonádu a najednou křik, zase, ujel. A já jsem říkal, kdo ujel? Štyřka, někdo tam není. A byly dvě a ona říká, ne, tam je taková malá motorka, ty nevidíš přes to velký auto.
0: A to byla ta vaše?
1: Jo, stála ta moje motorčička na štyřce, že jo. No. Jenomže
0: takže neujel, takový Mercedesy. Poctivě zaplatil.
1: No, zaplatil, ale paní mi říkala, že se jim to stává běžně. Mm-hmm. Že včera jim zrovna ujel, ale říkal, že to byl takový chudák, ten si to neuvědomil, zřejmě pak přijel, se omluvil. Aha. A až měl Lamborghini, jo, za 15 melounů.
0: A byl roztržitý.
1: A koupil benzín za 2,5 a odjel. A pak se vrátil a říkal, promiňte, já jsem asi nezaplatil. Říká, ne, já jsem ředitel veliký firmy, já s tím mám starosti. No a prostě jsem si to neuvědomil, jsem natočil a odjel, že? Mm-hmm. A paní, ale jako hodná své funkce, čerpadlářky, že? Tak říkala, prosím vás, když čerpám, to je jako každá jiná činnost, musíte se na to soustředit, jo? Prostě vypnu tu hlavu, vypnu tu firmu, načerpám, zaplatím a pak teprve pokračuju v řízení firmy automobilu, jo?
0: Ale krásně mu to vysvětlilo.
1: Krásně, no, prosím
0: vás. Taková prezentace doslova.
1: Zodpovědná činnost. Vypnu hlavu a čerpám benzín.
0: Dobře.
1: Ten za to určitě nemohl, to si myslím, že. A navíc se vrátil zaplatit, jo, ale druhý den. Jako.
0: Dobře, tak zážitky z cest na motorce.
1: No, to pořád je něco.
0: Mm-hmm. Každopádně účes v pohodě, protože u recepčního i u produkce to prošlo, poznali vás, pustili do studia. Můžeme začít.
1: Ano, na recepci dokonce jsem zřejmě působil velmi mladě, protože tam je takový pán starší, říká, pan Hanuš, vy jdete na humoriádu nebo jdete na konkurs? A on si dělal legraci, než jsem to pochopil, tady je konkurs do dětského pěveckého sboru Českého rozhlasu, tak mladě jsem působil dneska, když jsem sundal helmu.
0: Tak jo. A zaspíváte nám?
1: No, tak mohu bych vám zaspět, ale ono to rádio nesnese všechno, že jo?
0: Ano,
1: a teďka jsme pod drobnohledem, aby neřekli, že za ty poplatky tady nějaký povel prezentujete.
0: No, tak
1: já zůstanu jako mluvit. Já si dám tady humor, jo? Já si dám Honzu Přeučila.
0: Přesně, pojďme do našeho archivu, je tu nahrávka našeho kolegy Vladimíra Šťovíčka z pořadu Vzpomínky nám zůstanou s panem Přeučilem.
2: Protože je úžasné, jak jsou naši posluchači starostliví a nějakým způsobem vždy se snaží myslet i na náš zdravý životní styl. A mě pobavil jednou e-mail, který mi přišel právě také po tom 4-hodinovém vysílání. Ono se to nezdá, ale ono to tam utíká ten čas poměrně rychle. A někdo se díval do studia přes webovou kameru a napsal: pane Šťovíčku, dneska jste nějak málo jedl.
3: Ale to je roztomilý, pane redaktore, to je roztomilý.
2: A zrovna do mě byste to neřekl, že jo?
3: To bych si nedovolil, že?
4: Ale ta kamera byla pod jiným úhlem trošku, že jo?
3: Ano.
4: On to někdo šoupnul.
3: Ano. No jo, ale taky je ohromná věc, když jsou různé přebrepty a brepty, že jo? Že i dneska se s tím dá pochopitelně pracovat. V divadle je to úplně jiné. Na divadle, když jsou přebrepty, to všichni dobře víme, tak to je lahůdka. A já se vám jednou přiznám, já jsem měl jednou fantastický přebret, kdy jsem teda se propotil od hlavy až k patě. Když jsem leta působil v divadle Na zábradlí, tak jsme hráli hru Tři sestry. A já jsem tam hrál postavu jednoho lékaře, který tam měl jedno latinské slovo. A tam na scéně byla Jana Prajzová, Jirka Bartoška, Pavel Zedníček, Olda Vlach, plejáda těchto vynikajících kolegů, vynikajících herců. A já jsem tam takhle seděl a říkal jsem, no a zítra uděláme kam... Teďka mě vypadlo to slovo, protože jsem od toho kam měl říct latinské slovíčko. Tak zítra uděláme kuky... Zítra uděláme kundik... zítra to nějak uděláme. Propocené jak nikdy, byla pauza, dub chodbou a doproti mě Jirka Barťák, já říkám, Jirko, prosím vás, my si vykáme s Jirkou, i když jsme velcí přátelé, já se vám omlouvám, já jsem tam měl takovou malou spečeninku. On říkal, Honzo, jděte do háje spečeninku, tam dámské přirození lítalo po jeviši a vy říkáte spečeninka.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak začalo to tématem kamery v rozhlasových studiích nebo v rádiu obecně, pane Hanuši?
1: No, to, tady je taky kamera.
0: Nejedna.
1: Takhle a běží.
0: Ta, na kterou vy se díváte, myslím, neběží, ale běží ty další dvě z těch pěti.
1: Minule mě právě posadili takhle víc stranou, abych byl jako v záběru, jo? Tak já jsem v tom záběru a přitom kamera neběží, no tak to jsem se...
0: No ale to neznamená, že se nebudete snažit
1: jsem se hezky učesal.
0: Se tvářit.
1: Jo, no. Ale od té doby, co vím, že jsou tady kamery, tak já jsem někdy zůstával takový poloslečený, takový jsem se rozepnul, když jsem přijel, bylo horko nebo to, a pak mě tady někdo právě upozornil, že je tady kamera, tak jsem se od té doby se v rádiu zapínám a necítím se už tak svobodně, protože tady nemá kamera co dělat. Ale tady svoboda spočívala v tom, že tady můžeme sedět
0: se tvářit,
1: nahý,
0: jak chceme.
1: Nahý, že jo, a hlásit seriózně a nikdo to jako neví. No a teďka, ale mohl bych být zase koneckonců třeba bez kalhot, jak jsou takový ty televizní, že jo, v čem to je, v něčem to je, s tebou mě baví svět, nebo co, jak ona přiběhne na poslední
0: chvíli. A zapomene
1: chvíli.
0: Si tu sukni, vem si no jenom halenku.
1: No nestihne to, jako, že jo,

0: To jsem pak právě viděl někde na YouTube nebo celý ty legrace. Právě ty, co si tu kameru nevypli, že jo, a vstali, že jo. Mm-hmm. Takže měli tu kravatu, že jo, a pak měli takový trapný jenom trenýrky nebo tanga, nebo no prostě jak měl kdo chuť, tak podle toho.
1: Já si pamatuju jeden také vtip na toto téma covidové, kdy holčička měla výuku online a maminka u zrcadla vzadu pobíhala ve spodním prádle, připravovala se na odchod do práce a holčička řekla, mami, a nevadí ti, že máme právě s paní učitelkou vyučování? No, tak asi tak o těch kamerách. Ale tady se můžete sléct, aspoň zvýšíme poslechovost, sledovanost, všechno.
0: Ne, my máme krásnou poslechovost. Nebudeme tímhle způsobem získávat. Ano, jako...
1: Ale zkusíme to s scénkami.
0: Kdyby nám to šlo dolů, tak se zlíknem.
1: Máte přednost. Tak my budeme získávat poslechovost scénkami našich posluchačů. Nabízíme v tuto chvíli Jana Přeučila v dalším vyprávění, anebo Miroslava Šimka. Zvolte si SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: Dobré odpoledne všem z dnešní humoriády přejí Miroslav Hanuš, náš dnešní host, od mikrofonu moderátorského Pavel Kučera, a vy na našem telefonu teď přidáte své hlasy pro pana Přeučila nebo pana Šimka z našeho archivu. Koho si vyberete? Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, já vás zdravím, pane Kučero i pane Hanuši.
4: Dobrý den.
3: A to, jak se říká, ta Šulcová s těma...
2: To byla kotva u přívozu, ano, ale režie Marie Poledňáková, proto se nám to asi propojilo.
4: Dobře, máte bod, že dáváte pozor.
3: Když se tenkrát bavili o tom, jak vám zmizelo to, jak jste s tou gumovací tuškou.
4: No, ten text.
3: A jak jste říkal, že se dal někdo do mrazáku a to. Já jsem to hned vyzkoušel, to bylo někdy v únoru. Bylo asi minus 15.
4: No.
3: I do mrazáku jsem to dal, nefunguje to.
4: Ne,
2: špatný mrazák,
3: ne,
2: nebo
3: ne, neobjeví se nic a používám to tak, že něco si namaluju a pak když dělám ty kontury, ty už hotový, tak to udělám jako normální tou a tam to pak vyfénuju a ono to zmizí a je to super.

0: Jo, takhle to používáte. No. To jsme se bavili.
1: Jak jste říkal, teď,
0: tu tušku,
1: tak to je ten Aleš Svoboda, tak ten by si to měl vzít sebou, mu to tam psalo v tom, na té stanici.
0: Jo, nahoře.
2: Tak teď nás určitě slyšel a už to ví. Tak jo, koho jste si vybral?
1: Dáme si Přeučila.
2: Máme zapsáno, mějte se hezky.
0: On to rozjel ostře, tak uvidíme.
2: Naslyšenou, dobré odpoledne. Halo? Už jste s námi.
3: Halo, tady je Jirka Čerčan, dobrý den.
2: No, zdravíme.
0: No, Jiří, dobrý den.
3: Dobrý den, já znám pana Hadoše i vás, pane Pavle, a přeju vám dobrý hodně den. Zdraví a chtěl bych... Ano. To Bčko, to Bčko. Je Krampol.
2: Ne, Miloslav Šimek.
0: Ne, dejte Ačko, Šimek. Dejte Ačko, dejte Přeuči.
3: Tak Ačko dám.
2: No, nenechal se zvyklat, přidal no, Ačko.
0: To jste hodně, že jste zavolal, no shledu.
2: Dobře, díky, tak nemusíme hlasovat, vy všechno upovídáte, uplatíte možná. Dobré odpoledne. Halo.
4: Dobré odpoledne, pánové, zdravím vás, tady Petr z Hostína, umělníka.
0: Ano,
2: výborně,
0: dobrý den.
4: Zdravím vás, pane Uši, mám vás strašně moc rád, jako člověka si vás vážím, jako člověka s velkým humorem a v každém pořadu, kde jste, tak vás moc nadšeně poslouchám.
0: To jste hodnej, tak dejte Ačko, dejte Přeučila.
4: No, Ačko dáme a ještě se ještě dostat, jestli ten papoušek váš, jestli pořád ještě umí tak krásně tu kyselnu herunovou základ.
0: No, ano, pořád, hned ráno to říkal, jo, kyselina hyaluronová, záruka krásného stáří.
4: Ano, tak.
0: Platí to.
4: Tak dáme toho
2: Přeučila. Dobře, máme zapsáno. Děkujeme pěkně, naslyšenou.
0: Dík.
2: Naschledanou. Tak, o režii Jiřího Krejčíka v divadle v Humoriádě na cestách povídal pan Přeučil Patrikovi Rozemalovi.
5: A já mám takovou krásnou vzpomínku související právě s tím jazykem na vynikajícího filmového režiséra Jiřího Krejčíka. Vzpomínáte si, přátelé, na film Božská Ema, malostránské povídky. Vyšší princip. To byly poklady svědomí, poklady filmového prostě umění. A Jiří Krejčík jednou v divadle na Zábradlí také režíroval Strindbergovou slučnu Julii, slečnu Julii. A my s mojí kolegyní jsme na tom jevišti velice artikulovali přesně, protože ta jevištní řeč musí mít svoji jaksi zákonitost. A on vždycky dá všechno říká, stop, to není pravda. Znova. A spíš chtěl, aby ten mluvní projev byl takový jako civilnější, který kamera má přiblížit a tak dále. A my zase, když jsme začali artikulovat, stop, nevěřím, není pravda, znova. Tak my, když jsme hovořili, tak byl ohromně spokojený, měl takhle ruku u ucha a říkal, dobrý. A jakmile jsme začali artikulovat, stop, nevěřím. A já jsem stále říkal, Jiří, pane režisére, jevištní řeč má jiné zákonitosti nežli filmová. Tam jsou určité jakési proporce jiné. A říkal, ne, přirozeně takhle. Čili my jsme měsíc a půl zkoušeli. Po měsíci a půl byla generálka veřejná pro penzisty. Krejčík za mnou přišel a říkal, Přeučile, na tom jevišti vás není slyšet. Já říkám, pane režisére, na měsíc a půl na tohle téma hovoří. Ne, uděláme to takto. Vy budete to představení hrát tak, jak máme naskoušený, a já budu vzadu v hledišti vás poslouchat. Když zjistím, že vás není slyšet, udělám několik signálů. Já říkám, jaký signál? První signál bude ten, že budu výrazně uličkou, pravou ruku dám na stěnu a levou si dám na čelo. A když mě tam takto uvidíte, přidáte do hlasu. Já jsem říkal, já vás v těch světlech, ne, znova říkám, výrazně jdu uličkou, když nás nebude slyšet, pravá ruka na stěnu, levá na čelo. Jak mě tam uvidíte, přidáte do hlasu. Já jsem šel za svojí kolegyní Hankou Smrčkovou a říkám, Hani, kdybych tam náhodou toho blázna viděl, tak já ti v jednom okamžiku lehce zmáčknu ruku a tak dále a přidáme do hlasu. Hrajeme, najednou se podívám a skutečně tam někdo stojí. A režisér Krejčík. Musíme lépe artikulovat a přidat do hlasu. V jednom okamžiku jsem zmáčknul Helence ruku, přidali jsme do hlasu, Odehráli jsme první půlku, pauza, proti nám v chodbě herecký běží Krejčík a křičí: krávy! Řvali jste jak krávy! Já jsem říkal: pane režisére, tam to jsem nebyl já, to byl někdo jiný. To byl penzista, který špatně slyšel. Humoriáda.

0: Tak to byla kapela Slza. V tuto chvíli už jsme tady s naší pravidelnou soutěží červnovou. Připomenu, že můžete vyhrát jednu z knih dle vlastního výběru z naší edice Humoriády, plus ještě v pátek v losování digitální rádio. Za každý týden všechny výherce tam budeme mít a to bude šance. Miroslav Hanuš měl ale jiný návrh na výhru.
1: Tak a já než jsem šel, tak jsem sem šel. Takhle.
0: Šel jsem sem.
1: Než jsem šel sem.
0: Až jsem došel.
1: Než jsem sem šel, tak jsem došel. Se potkal s manželkou a navrhoval jsem, že by mohla být soutěž Noc s Miroslavem Hanušem, jo. A moje dcery říkali, že to je, že to bych neměl navrhovat, protože doba je jako solidní a genderově je to jako nevyvážený, že třeba prostě
0: i s paní Hanušovou
1: by ženy by mohly, ne, že ženy by, ženy by mohly mít víc zájem než muži a tím by to bylo jako nečestné, jo, a nesportovní, jak říkají to. A žena zase hlasovala proti taky, protože říkala, že takhle, my jsme zkoušeli takovou hru Skurvení havlisti, která se odehrává v sauně, tak tam jsme řešili s Tomášem Měcháčkem a Dádou Gondíkem, jestli to máme hrát nahý, protože v sauně se sedí nahý.
0: Většinou ano.
1: No a já jsem navrhoval nahý, jo. Měcháček taky nahý a jenom Dáda Gondík chtěl hrát oblečenej, no. Takže nás přehlasoval jednohlasně. Ale moje manželka říkala klidně, protože u nás dobrý. Jo, takhle vyhodnotila, že můžu vystupovat na hej, protože u nás dobrý. No a právě na to navázala, že právě u nás je to tak dobrý, že by ten zájem mohl být příliš veliký, jo. A potom by poptávka převýšila nabídku, takže nakonec říkala, ať se dává ta kniha, a nebo to rádio.
0: Že to tak bude lepší v rámci všech možných vztahů.
1: No, sice jako přijdou o hezký zážitek lidi, ale
0: ale budou mít jiný hezký zážitek.
1: Rozhlas jim to vynahradí, jako.
0: Ano.
1: Jo, protože digitální to bude.
0: Tak řekli jsme už víc, než by se mělo říct, možná, tak zbývá pozvat do soutěže naše posluchače. Dobré odpoledne, kdo pak se dovolal?
2: Dobrý den, Milena.
0: Paní Milena,
1: dobrý
0: odkud?
1: Den, Mileno. Vidíte, vy jste třeba zrovna tu noc chtěla vyhrát, možná.
0: Ani ne.
1: Ona se...
0: Jste tam ještě?
2: Jsem, ano.
0: Výborně. Ano. Odkud ano. Voláte?
2: Z Prahy,
0: výborně. Prahy. Tak, otázka se týká pana Hanuše.
1: Jo.
0: Všeobecně celorepublikově se proslavil rolí v televizním seriálu Ulice. Zahrál si za A starostu Hložánka, za B majora Korejse.
2: Ale já to neposlouchám, tak já dám za A.
0: Neposloucháte rádio nebo seriál nesledujete?
2: Seriál
0: nesledujete. Ale stejně jste to trefila, takže gratulujeme. No, koho si vyberete?
1: Já ho taky nesleduju, ale hraju v něm.
2: Děkuju.
0: Počkejte, paní Mileno, kterou knihu si vyberete? Máme tady paní Švormovou, pana Krampola, paní Konvalinkovou, Josefa paní Dvořáka. A ještě jednou?
2: Švormovou.
0: Paní Švormovou, dobře, pošleme vám
1: výhru.
0: Ne, Švormovou.
1: Aha.
0: Pan Hanuš už nezlobí v tuto chvíli. My se rozloučíme s paní Milenou, gratulujeme a mějte se hezky a sledujte v pátek naše vysílání.
3: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Tak, soutěž proběhla, další bude zítra, samozřejmě každý den až do 26. června soutěžíme. No a teď je řada na Miroslavu Hanušovi, koho nám vybere dál.
1: A tady tohle, já úplně se těším, to já si dobře pamatuju, ještě Tomáše Slámu, že ho zakladatel, myslím, že zakladatele, to Bogánu.
0: Myslím si, že ano.
1: Taky jsem u něj jednou byl velice sympatický člověk, který nás pak opustil. A tady vidím, že je sám v nabídce, čili on sám bude zřejmě vtipně hovořit a proto volím Tomáše Slámu.
0: Ano, je to z toboganu na ruby, tak je to pojato. O výtvarníkovi Jiřím Stejskalovi nám něco poví Tomáš Sláma.
4: Děkuji Zoltánu Liškovi. Tobogán na ruby začíná. Tohle je kouzelná kulička, ten mikrofon. A dokáže řadu lidí potěšit, některé vyděsit doslova, obzvláště když uděláte několik kroků do první řady, tak to vám můžu říct, že přesně už to mám vysledováno, uděláte dva kroky a najednou první řada se bojí, že třeba se jich budete na něco vyptávat, tak první řada je menší a menší, až je nejmenší na celém světě. A nesmíte se bát, musíte dát díky mikrofonu důvěru. Ještě hezčí je, když připravujete nějaký rozhovor s výtvarníky. To jsou bojácní lidé. Sedí tady pan Franta a jsou tady další výtvarníci. A já mám musím říct, že na rozdíl od pana Komárka a pana Franty, s výtvarníkama to je velká potíž. My jsme organizovali výstavu panu Stejskalovi. Vynikající výtvarník z Olomouce, člověk, kterému bylo tak 35 let. A řekli jsme, hele Jirko, my v Praze ti uděláme výstavu. Bude to pěkný, bude to krásná výstava, ty přijedeš za námi, tehdy to bylo Mikroforum, přijedeš do Mikrofora, řekneš, já jsem Jirka Stejskal, tady v Praze mě udělali výstavu, já je mám moc rád a moc se na to těším. A Stejskal říkal, no jo, ale to je těžký, člověče. Já jsem říkal, co na tom je těžkýho. Řekneš, já jsem Jiří Stejskal, jsem Solomouce, vy jste mě udělali výstavu, já se na to moc těším. Tak já jsem udělal to, co běžně nedělám, to vy dobře víte. Řekl jsem, Jirko, pojď a naučíme se to. A tak jsme vám chodili po chodbě toho rozhlasu. První jsem byl já a za mnou chodil Stejskal a já jsem říkal, já jsem Jiří Stejskal a Stejskal říkal, já jsem Jiří Stejskal. Oni mě v Praze udělali výstavu a já jsem moc rád, že mě udělali výstavu. Já jsem říkal, vidíš, jak to jde, tak ještě jednou a zase. Já jsem Jiří Stejskal, v Praze mě udělali výstavu, moc se na to těším. A když už to celý takhle uměl, tak jsme šli dolů do toho studia, tam se objevilo červený světýlko. Tak jak jsem byl sám spanikařenej z toho, jak jsme chodili po té chodbě, tak jsem řekl, to je Jiří Stejskal, má výstavu, on se na to moc těší a Stejskal byl namydlenej. On neměl co říct v podstatě. Tak já jsem chtěl, aby se to nějak dokončilo, že jo? Tak jsem řekl, no, tak Jirko, aspoň nám něco řekni. A Stejskal srdnatě vstal a jako správný Moravák řekl, ať žije život. To byla celá věta, kvůli které jel z Olomouce až do Prahy.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Přátelé, dámy a pánové, u rádia začíná další souboj. Můžete hlasovat pro Tomáše Slámu anebo Lubomíra Kostelku. Vyberte si sami humor podle vašeho gusta. SMS-kou humor mezera A nebo B, číslo 90 01 04 pro SMS. Telefonujete na 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje. V tuto chvíli na výběr pro vás, naši drazí u rádia, Tomáš Sláma nebo Lubomír Kostelka. Miroslav Hanuš už má sluchátka a určitě si vás poslechne. Jak budete hlasovat? Dobré odpoledne.
2: Dobrý den, tady Jana a já bych...
1: Ano.
2: Dávala Bčko.
1: Bčko, Lubomír Bčko, Kostelka.
3: Dobře. Děkujeme. Ano, pan Kostelka, dík.
1: Naschledanou. Dobrý den.
4: No, dobrý den, tady Vojta z Plzně. Já zdravím pana Hanuše, že se mi líbala ta historka, když ves na to skutru tu ze záběhli.
3: Ano, Věru Nerušilovou. Nedávno nás opustila.
4: Já vám doma dva, chtěl bych ten Bčko, prosím vás.
1: Děkujeme. Kočka ze Záběhlic, slavný to hit Věry Nerušilové. Ano. Vzpomínáme na ně. Díky za připomínku.
3: Ano, ale no? Jak pan říkal, že zdraví oba dva, to myslel mě a Věru, ne?
1: Ne, nás dva. Jsme zase ve studiu. Zpátky. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Honza s Vlkavým. Zdravím vás, Pavle, i pana Hanuše.
1: Dobrý den.
5: A já bych hlasoval, chlapi, pro pana Slámu.
1: Děkujeme za váš hlas, Honzo. Naslyšenou.
5: Zbytek mé, zdarec.
3: Čau, chlapi.
1: Dobrý den. Halo. Tak, ještě jednou. Dobrý den.
6: Dobrý den, při.
1: Výborně.
3: Ano.
1: Kdo pak je s námi?
3: Dobrý den.
6: A mám takový dotaz.
3: Ano.
6: Jestli už ví, kdo to je paní Kvitová.
3: Ano, už jsem se to dozvěděl. A když jsem se to dozvěděl, tak jsem zjistil, že už se jmenuje nějak jinak teďka.
6: Jasně.
3: A víte, jak se jmenuje?
6: To... Ano.
3: Jak?
6: Tak hlasu pro Bčko.
3: Tak jo.
1: Tak to byl prýma rozhovor.
6: Teďka jsem moc hezky.
3: Díky.
1: Milane, děkujeme. Tak snažím se to všechno pochopit. Je to něco mezi hostem a posluchačem?
3: No, to u Karla Šípa jsem.
1: Jo.
3: Jsem neznal Kvitovou slečnu, tehdy Kvitovou a teď, když ji znám, tak už se jmenuje jinak, takže ji zas neznám. Ona se vdala.
1: Mhm. Takže přejeme jí hezký rodinný život. Jo. Dobré odpoledne. Halo?
7: Ano, dobrý den. Zdravím vás oba dva ve studiu a prosila bych pana Slámu.
1: Děkujeme za váš hlas. Mějte se
3: hezky.
1: Naschledanou. A ještě vy. Dobrý den. Halo.
8: Dobrý den.
1: Dobrý den.
8: Karel Bojkovic, zdravím pana Hanuše i vás, Pavle. A já bych si přál pokračování s panem Slámou.
3: Dobře. Ano, díky.
1: Děkujeme pěkně. Naslyšenou. Tak přátelé, sečteno, podtrženo, přičteme i SMS a výsledek je, že pokračuje pan Sláma tentokrát na téma, jak uváděl zlatého Slavíka. A to si pamatuju i já.
9: Děkuji, Zoltánu, ale nezlobte se, já se ještě k té kapitole vrátím. Já jsem v roce 82 a 83 uváděl zlatého Slavíka. Dneska bych to neudělal, ale tenkrát jsem to bral, jakože to je taková podsta pro mě uvádět zlatého Slavíka, tak jsem si nechal ušít smoking, bylo to v přímém přenosu i rok 82 i 83. Moc se bojím, že to někdo vytáhne a ukáže v televizi, jak jsem vypadal. Bude to strašný, ale nicméně stalo se. A po prvním zlatém Slavíkovi jsem dostal jenom jeden jediný dopis, za to nádherný, protože měl 8 stran a na každé straně formátu A4 bylo vyznání jisté paní, která nám psala, jak si ona představuje zlatého Slavíka. A začínalo to krásným motem. Karel Gott má 18 zlatých Slavíků, Valdemar Matuška má malého Valdíka, kdo má víc? Tak to jsem znejistil. Paní to ale na dalších řádcích krásně vysvětlila a psala tam, podívejte se, pane Slámo, Karel Gott má 18 zlatých slavíků, ale Waldemar Matuška založil rodinu, splnil požadavky vůči státu, ten má být zlatý slavík, Gott nic. A otevřel bych kapitolu, která se jmenuje Naše rodina.

0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak uvidíme, jaká budou vaše přání, dámy a pánové, vyberte si v závěru. Vracíme do hry. Tentokrát proti sobě stojí Miloslav Šimek a Lubomír Kostelka. Připomenu spojení, SMS-kujete humor mezera A nebo humor mezera B. Telefon 731 800 900. A ještě abychom se dozvěděli o tvůrčí současnosti pana Hanuše. Na čem teď pracuje?
2: No, teď zrovna se snažím trochu odpočívat, protože skoro každý den hraju, ale mám zkoušku na Vyšehradě, na toho svého, na ten svůj opus o Mickey Volkovi, na ten rock'n'roll, protože v létě to budeme hrát v rámci Studia 2 na Vyšehradě, což je taková rock'n'rollová show, kdo ho měl rád, tak se klidně přijďte podívat. A teď se snažím jako odpočívat a ono mi to nejde, protože mi přichází nějaký další nabídky a já už teď hraju 28 představení měsíčně.
1: Kam to dát?
2: No, kam to dát, že důchod se blíží a práce se zvyšuje, tak já nevím, co s tím budu dělat, tak možná si nechám místo toho operovat koleno, to mě bolí a tím se to vyřeší.
1: Zdraví je nejdůležitější, ano, samozřejmě, ale jinak přejeme, ať se rozhodnete dobře, ať si vyberete dobré nabídky.
2: Jenom napadlo tady, jak ten Tomáš Sláma říkal, že ten pan Matuška, že měl toho Valdemara a ten nic, tak dnes víme, že jak je ten pořad starý, že Karel Gott taky pilně pracoval, zakládal rodiny, taky
1: ale nechtěl naštvat faninky, tak
2: jo, nechtěl, no, pak to zveřejnil, ale čestně všem přispěl, že on taky, no už nevím, jestli žije ještě ta paní, co psala ten dopis, ale že prostě Karel Gott taky na tom pilně pracoval, ale že pracoval v ilegalitě tenkrát.
1: Ano, tak dáme si teď paní zpěvačku, která také byla ilegální, teď už je legální, takže paní Marta může zpívat.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Jsme ve finále dnešní humoriády. Už znám výsledek, pan Hanuš ještě
2: ano,
1: netuší,
2: je?
1: Pokud vystoupí Miloslav Šimek nebo Lubomír Kostelka, co by vám vyhovovalo více osobně?
2: No, to je těžký, protože pan Kostelka vždycky je s Vladimírem Menčíkem, že jo, stěžejní přátelé a to no. To hraje vtipný. Ale pak zase vidím, že Miroslav Šimek má návštěvu cirkusu a zrovna tuhle povídku mám rád, tak ne, já beru všechno, já jsem jak smrt, já beru všechno.
1: Jo, zvítězilo to první, co jste jmenoval, jo, což bylo to druhé, cirkusu. Čili Bčko.
2: To je klaun volaný děti. Aha.
1: Bečko. To první, co jste teď říkal, čili Lubomír Kostelka s Vladimírem Menšíkem.
2: Aha,
1: jo?
2: No vidíte.
1: Cirkus
2: no tak
1: bude
2: poslouchejte,
1: příště.
2: Já to zatím se pokusím pochopit ty pravidla.
3: Ano, ano, pane nadlesní, opakuji po vás. Hajný má být chlap jako hora, no to pak to bych byl. A štíhlej jako prut, tak to už tedy nejde. Pane nadlesní, já vám to řeknu upřímně. To už je dávno prý, jsme běhali po lese, já teď furt něco vyplňuju. No ano, to je obezita, ale obezita nevinej. Ale já skoro to byste museli vidět tamhle fafejtu. Ten se furt cpě jako lun. No, já už si tolik věcí otrhávám od huby a podívejte se. No, jestli se přitom do mě dostává falešný luft nebo co? Víte? Ne, pane Nadlesní, opravdu, já to zkusím. Já asi mám dispozice k tloustnutí. Já jsem jednou po koupání vles na váhu, ukázalo to 90. Vzal jsem do ruky busta, který předtím byl odvážený, měl 5 deka, ukázalo to 90 a 5 deka. Já ho zbodnul, ukázalo to 100. No, no, no. Já vím. Prosím. No to nás potěš bambu. Jaká revize? K nám do lesa na Vysokou? Pane nadlesní, to bychom museli dát jezevcům chůdy. No ano, máme tady registrovaný dva jeleny, ale jeden nám zdrhnul. Ježiš, dobře, ještě. Ano, ano, ano, spolehněte se. Ano a nakonec žranici. Samozřejmě zařídí. Ano, dobu zdar. Poslíš, kdo to byl? Nadlesní, kamaráde, ten mi dal, proto tě volám.
4: No,
3: fafejta.
4: Co pak?
3: Podívej se, přijde komise a bude malér. Máme vedený dva jeleny a Pepa nám zahnul.
4: Pepa zahnul?
3: Ano.
4: No Pepa je světák, to přece víš.
3: No světák, nesvěták. Proč tady může zůstat venca v oboře a Pepa nám zahnul? To je tvoje vina.
4: To neříkej.
3: Ano, ty sporá prej, půjčte Pepu ochotníkům. Prej jen na takovou pohádku. Vosmolíčkovi, pacholíčkovi. Koho napadlo, že ho budou jezinky, bezinky obtěžovat.
4: Ale přesto říkám, že Pepa je světák.
3: Pepa je...
4: Vzpomínáš si, jak klofnul jednu turistku jenom proto, že měla na sobě jelenicovej kabát a jak šel za ní až do Dvora Králového?
3: To mě povídej, to mělo ještě do hru.
4: Jakou?
3: On tam tu bábu opustil. Tam si namluvil žirafu jen proto, že se jmenovala Jelena. Víš, kvůli tomu skoro rozpustili safari, kamaráde.
4: Já ti říkám, že Pepa je světák.
3: No, to je pěkný, Pepa je světák, samozřejmě. Pepa teď někde tamhle prohání laně na světí prachu, aby jsme váhají.
4: Jak to?
3: Přece komise pozná jednoho jelena od dvou, ne? Proto tě volám fafejta, ty budeš dělat toho druhýho.
4: No tak to teda ne. Takový taškařiny po mně nechtěj. Ty víš dobře, že mám kruček do důchodu.
3: Sedni si, fafejta. Co seš? Seš zaměstnanec státních lesů, je to pravda?
4: To jsem.
3: Ano. A pro svůj podnik to jsou taškařiny? A tamhle proč jednok si mohl dělat blbce a strašidlo na křivokrátě?
1: Tak tolik závěrečná scénka dnešní humoriády, tolik také náš dnešní host Miroslav Hanuš. Děkujeme, krásný
2: díky,
1: den,
2: naschle.
1: Hezké léto, mějte se hezky, vážení posluchači, dobrý poslech dalších pořadů, přeje Pavel Kučera, naslyšenou.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Při koupání v Lipenském jezeře aktuálně lidem nehrozí zdravotní problémy. Německo nakoupí od české zbrojovky pistole za v přepočtu přes 1 000 000 000 korun, oznámil to ministr obrany Pistorius. Ve finálové desítce ankety Zlatá hokejka je i obhájce vítězství Pastrňák. Zítra vystoupí teploty na jihu Čech maximálně k 16 stupňům. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Voda v Lipně je v současnosti podle hygieniků vhodná ke koupání. I přesto ubytovatelé v okolí jezera evidují pokles zájmu turistů. Dnes o tom informoval turistický spolek Lipensko. Podle něj to může souviset se studií, která poukázala na dlouhodobé znečišťování vody v nádrži.
4: Při prvním měření na konci května měla voda zhoršenou jakost. Ve vodě se objevily bakterie E. coli a enterokoky. Po týdnu se voda zlepšila na stupeň číslo 2.
5: Shrnuje výsledky prvních letošních rozborů vody z Lipna hygienička Zuzana Šelandová. Vědci poukazují na to, že v nádrži se delší dobu výrazně množí synice. Podle vodohospodáře Jana Potužáka z povodí Vltavy stav vody ovlivňují přírodní procesy i nedostatečné čištění odpadních vod.
6: Hladina vodní nádrže Lipno je zakleslá, probíhá zvyšování teploty, tak může docházet k tomu, že ta kvalita vody se bude postupně zhoršovat a není to jenom z té lidské činnosti.
5: Aktuální informace o tom, zda je voda v Lipně vhodná ke koupání, pravidelně zveřejňuje krajská hygienická stanice na svém webu. Jitka Cibulová Vokatá, Český rozhlas.
3: Německo nakoupí z Česka asi 200 tisíc pistolí pro svou armádu. Po jednání s českým ministrem obrany Jaromírem Zunou za SPD to řekl německý ministr obrany Boris Pistorius. Zakázka bude mít hodnotu v přepočtu přes 1 000 000 000 korun. O kontraktu s německou armádou už loni v prosinci informovala společnost Česká zbrojovka, tehdy ale nezveřejnila cenu ani rozsah zakázky. Pistorius také oznámil, že Německo vloží dalších víc než 7 000 000 000 korun do nákupu munice pro Ukrajinu v rámci české iniciativy. Policie obvinila 19-letého muže z Českokrumlovska z trestného činu porušení autorského práva. Dopustil se ho tím, že na svém Facebooku sdílel placené vysílání sportovního přenosu. Pokračuje policejní mluvčí Miroslav Šupík.
7: Obviněný měl prostřednictvím svého mobilního telefonu neoprávněně vysílat přes svou veřejnou facebookovou stránku živý přenos sportovní události, která byla dostupná pouze prostřednictvím placené služby. Za sledování přenosu sice zaplatil, přes jeho facebookovou stránku ale živý přenos sledovalo nejméně dalších 1900 osob. Společnosti, která byla oprávněna k vysílání sportovní události, tak způsobil škodu bezmála 600 tisíc korun.
3: Muži hrozí až 2letý trest odnětí svobody, zákaz činnosti nebo propadnutí věci. Sport. David Pastrňák nechybí ve finální desítce hráčů ankety Zlatá hokejka. Ve výběru je dalších 8 hráčů z NHL. Jeho spoluhráč z Bostonu Pavel Zacha a další útočníci Martin Nečas a Tomáš Hertl, který teď v dresu Vegas bojuje ve finále zámořské soutěže o Stanley Cup. V desítce nejlepších jsou i brankáři Jakub Dobeš, Lukáš Dostal, Karel Vejmělka, Daniel Vladař a obránce Filip Hronek. Jediným hokejistou z české Tipsport Extraligy je mistr uplynulého ročníku s Pardubicemi a reprezentační kapitán Roman Červenka. Slavnostní vyhlášení Zlaté hokejky se uskuteční v úterý 23. června. Počasí. V noci budou teploty mezi 13 a 10 stupni, na horách mohou klesnout k 7. Ve středu očekávejte na jihu Čech převážně zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Teploty mezi 13 a 16 stupni Celsia, na horách do 12. Vítr bude slabý proměnlivý, biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Silnice 143 je stále uzavřená mezi Chroboly a Prachaticemi po nehodě nákladního vozidla. Další nehody se vyšetřují na náměstí ve Vyšším Brodě na Českokrumlovsku a na silnici číslo 19 na okraji Tábora směrem na Milevsko. Jezděte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
0: Krátce po páté hodině startuje nové vysílání Dne v kraji na Českém rozhlase České Budějovice. I v této hodině nabídneme vydatnou porci zajímavých příspěvků a přidáme další koření pro vaše uši v podobě písniček, které nestárnou. Připomeneme příběh rodiny Vlašánkových z Kamenného újezdu, které před 2,5 lety výbuch plynu zničil dům. Díky veřejné sbírce a pomoci stovek dárců teď pokračuje obnova jejich domova. Podíváme se také do záchranné stanice v Hrachově, kde mají dva nové obyvatele, mláďata Orla Mořského. Jejich hnízdo minulý týden při bouřce spadlo ze stromu u Plané nad Lužnicí na Táborsku. A vyrazíme i do Strakonic. Město tam otevřelo novou cyklostezku, která pěším i cyklistům nabídne bezpečnější cestu než rušná silnice. A jaká bude hudba? Chybět nebudou The Scorpions, Hana Zagorová s Petrem Reskem a právě teď přichází svou verzi písně Klobouk vykřoví zaspívat skupina Lucie. Příjemný poslech a pěkně odpoledne vám od mikrofonu přeje Radek Diviš.
2: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Ladíte Český rozhlas České Budějovice a právě teď už je vedle ve studiu připravená kolegyně Pavlína Fendeková s přehledem dnešních událostí Dne v kraji.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Hezké úterní odpoledne. Víc než 1000 dárců přispělo na pomoc rodině z Kamenného újezda u Českých Budějovic. Pětičlenná rodina přišla před 2 lety kvůli výbuchu plynu o dům. Vybraná částka přesáhla 4 miliony korun. Část peněz rodina využila na dočasné bydlení a další potřeby. Ze zbývajících peněz začali letos stavět dům nový, vysvětluje nezávislý starosta Kamenného újezdu Jiří Heisman.
3: Včerejškem jsme uvolnili celý zbytek financí ze sbírky a to na stavbu domu, která teda začala už letošní rok v březnu.
2: Policisté dnes obvinili 3. muže z úmyslného zapálení aut místního zastupitele v Hluboké nad Vltavou. Ten údajně pověřil známého, aby žháře najal. Dalšímu obviněnému také podle policie zaplatil za křivé svědectví, z čeho je muž obviněný, shrnuje policejní mluvčí Jiří Macner.
4: Ze zorganizování a zosnování trestného činu poškození cizí věci, a to ve formě účastenství, ale také ještě z přečinu nadržování a přečinu maření spravedlnosti.
2: Podle Macnera pomohla i výzva představitelů Hluboké s odměnou, která zlákala důležitého svědka. Výstava v Královském sále hradu a zámku Jindřichův Hradec ode dneška do neděle připomene 500. výročí od narození Jáchyma z Hradce. Pro návštěvníky ji připravil státní okresní archiv Jindřichův Hradec. Akce je součástí programu Mezinárodního dne archivů. Více doplnil vedoucí oddělení Jindřichohradeckého archivu Pavel Holub.
5: Uvidí návštěvníci například i dopisy jeho příbuzných. Bude zde ukázána i listina císaře Ferdinanda I., s kterým měl velmi blízký vztah, a další dokumenty reflektující jeho život.
2: Vzácná rytina od grafika Václava Holara se po 88 letech vrátí do vily druhého československého prezidenta Edvarda Beneše v Sezimově Ústí na Táborsku. Rytinu Jeruzalém věnovala prezidentova žena Hana před válkou rodině. V pondělí 15. června ji potomci prezidentova synovce předají Husitskému muzeu v Táboře, které vilu spravuje. Dnes o tom informovala Kateřina Nimrichtrová z Husitského muzea.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Český rozhlas České Budějovice a Den v kraji. Výbuch plynu před 2,5 roky kompletně zničil dům rodiny Vlašánkových v Kamenném újezdu na Českobudějovicku. Jen několik dnů po události vypsala obec veřejnou sbírku na pomoc rodině. Do ní se zapojily stovky lidí a celkový výtěžek přesáhl 4 miliony korun. Zastupitelé postupně uvolňují vybrané peníze na obnovu domu. O další částce teď rozhodli na svém jednání. Jak konkrétně sbírka rodině Vlašánků pomáhá, tak i na to se nezávislého starosty Kamenného újezdu Jiřího Heismana zeptala v ranním vysílání kolegyně Adéla Jirkalová.
1: Pane starosto, kolik peněz ze sbírky už mohli členové rodiny využít?
2: Postižená rodina prozatím čerpala třikrát, a to částku 200 tisíc korun na vybavení dočasného bydlení. To bylo bezprostředně po výbuchu, kdy jsme jim poskytli bydlení náhradní, ale bylo třeba byt vybavit. Dále požádali o částku 250 tisíc, to byla zbývající částka na pořízení nového automobilu, protože starý byl zničen také při výbuchu. Myslím si, že v dnešní době to není žádný standard, ale pro 5členou velmi aktivní rodinu je to v dnešní době, myslím si, nutnost. Dalších 200 tisíc korun pak čerpali v roce letošním, kdy připravovali podmínky pro stavbu. A jak jste zmínila, tak včerejškem jsme uvolnili celý zbytek financí ze sbírky, a to na stavbu domu, která teda začala už letošní rok v březnu.
1: Prozraďte, jak daleko jsou Vlašánkovi s obnovou svého domu?
2: Tak jak jsem zmínil, letošního roku v březnu stavba začala, momentálně je hotová základová deska a myslím si, že každým dnem začne stavba samotného domu.
1: A kdo všechno se zapojil do té veřejné sbírky?
2: Do té veřejné sbírky se zapojilo lidí, dá se říct, stovky. My evidujeme na účtu 1332 plateb celkem. Myslím si, že stojí za zmínku částka přijatá, která je nejvyšší na účet, a to je od pana Leoše Mareše. To byla částka 1 210 839 korun.
1: O sbírce pro rodinu Vlašánku, kterou postihl výbuch plynu v Kamenném újezdě, jsem si povídala s nezávislým starostou Kamenného újezda, panem Jiřím Heismanem. Děkuji za váš čas a rodině Vlašánku vyřiďte naše srdečné pozdravy. Naslyšenou.
2: Děkuji, na shledanou.

0: 17 hodin a 24 minut. V záchranné stanici Hrachov mají dvě mláďata orla mořského. Mláďata se zřítila ze stromu i se svým hnízdem minulý týden při silné bouřce u Plané nad Lužnicí na Táborsku. V České republice se vyskytuje přibližně 100 až 150 párů orla mořského. A je to největší ptačí dravec, který u nás žije.
1: Jsme v záchranné stanici ochrany fauny Hrachov. Ředitel Pavel Křížek mě bere, řekla bych, za velmi netypickými pacienty mláďaty.
2: Ano, přivezli jsme dvě mláďata orlů mořských, kdy v minulém týdne, jak byly ty bouřky, tak se zřítilo hnízdo i s mladýma. A náhodně jedno z těch mláďat našel cyklista, takže nám to nahlásil. My jsme požádali lesáky, že bychom se tam potřebovali dostat, protože tam jsou závody všude. A než jsme přijeli, tak dohledali ještě druhý mládě.
1: Tak, velmi opatrně otevíráme dveře voliéry. Já jsem překvapená, že jsem čekala malá mláďata, ale oni už mají tak určitě přes půl metru na výšku.
2: Tak to jsou vlastně přepeřený mláďata, mají už více peří dospělce, ale ještě jim vlastně chybělo nějaký čas vlastně do vylítnutí a ta vichřice vlastně schodila i s tím hnízdem dolů.
1: Tak jeden orel se tady odpočívá na zemi, druhý sedí na takovém bedýlku, mají takový ten výrazný orlý zobák, takové popelavé peří bych řekla. Za orly právě přišla taky jejich ošetřovatelka s krmením, Lucie Hodíková. V jaké jsou kondici?
3: Žádná zranění jsme neshledali, takže zranění teda nejsou, ale viděli jsme, že jsou podvyživený. Takže teďkon je u nás máme ve stanici, je potřeba je dokrmit, aby nebyli podvyživený, aby se naučili sami lovit a jakmile se jim to podaří, tak je budeme snad moc vypouštět do přírody.
2: Když to vyjde a sežijeme na to dostatek finančních prostředků, tak bychom chtěli dát vysílačky, aby jsme měli povědomí, kam se ty orlata zatuhly.
1: Tak a my se tady jdeme potichu z té voliéry zase vytratit. Zrachová Věra Hájíková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas České Budějovice, den v kraji.

0: počasí venku nic moc, ale možná vám zlepšilo náladu, pokud jste si stejně jako já zanotovali s králem rock'n'rollu Elvisem Preslym. Posloucháte Den v kraji na Českém rozhlase České Budějovice, pokračujeme dalším zajímavým publicistickým příspěvkem a chybět samozřejmě nebudou ani písničky, které nestárnou. Bezpečnější cesta do práce i na výlet, i na procházku. Strakonice včera otevřeli novou cyklostezku přes Nový Dražejov do Pracejovic. Lidem nabídne alternativu Krušné silnici 1/22.
1: Teď budu jezdit častěji, když se to otevřelo, že jo, nebudu muset tam kolem vojáku, kde je provoz a nákladní auta, že jo, takže tady je to perfektní, úplně krásný.
2: Paní Božena chce cyklostezku využívat na výšťky, na kole i na procházky.
1: Jsem ráda a my sem budeme chodit i na procházky, že jo, takže úplně krásný. Tady řeka, posadíte se, v restauraci si dáte kávičku, pivíčko, super.
2: Na cyklostezku se přijel podívat na kole i editor deníku Petr Škotko.
3: No já osobně jsem hodně nadšený a spokojený. Myslím si, že s tou frekvencí cyklistů, která je a neustále roste, jsou takovýhle věci jenom k dobru.
2: Cyklostezka pomůže hlavně zvýšit bezpečnost. Lidi se vyhnou frekventované silnici 1/22, vysvětluje místostarosta města Rudolf Oberfalzer z hnutí Otevřené Strakonice.
4: Tím, že jsme převedli cyklostezku vlastně na pravý břeh, tím jsme se vyhli nebezpečnému úseku, kde prostě byl ostrach jezdit na kole. Myslím si, že tudy ani nikdo normální nejezdil. Takže z hlediska nějaké bezpečnosti jsme významně tou cyklostezkou otevřeli brány jak směrem do Katovic, tak Katovičákům směrem do Strakonic.
2: Součástí stavby byla i 40-metrová lávka přes řeku Otavu, dodává starosta Strakonic Břetislav Hrdlička z hnutí Strakonická veřejnost.
5: A tohle je úplně v klidu v přírodě, okolo řeky, dá se tady i koupat, když je dost vody. A ta stará cesta, co vedla po levém břehu, vlastně asi v podstatě zaroste, protože to bylo spíš pro horský kola a takhle. A pokud se to povede, tak po pravým břehu by se časem dalo dojet až do Katovic a vyhnout se silnici úplně, což by spojilo všechny tyhle ty tři obce a dosáhlo by to vlastně toho svého cíle.
2: Jindřich Zdráhal je místostarosta Katovic za KDU ČSL. Vy jste sem dneska taky přijel na kole.
6: Spojení Katovic a Strakonic s naším okresním městem dlouho jednáme a řešíme. A je to první část vlastně toho spojení, které překonává řeku Otavu. V současné době žádáme o stavební povolení na druhou část cyklostezky, která povede z Pracejovic do Katovic.
2: Vybudování cyklostezky stálo víc než 23 milionů korun. Ze Strakonic Kristýna Baršíny, Český rozhlas. Den v kraji.

Přežila 3 roční období, prochodila 3 boty a přešla 2 ostrovy. 23letá jihočeška Aneška Pecháčková má za sebou přes 3 000 kilometrů dlouhý pěší pochod přes Nový Zéland, ze kterého se v rámci seriálu pravidelně hlásila taky posluchačům Českého rozhlasu České Budějovice. Díky adopci kilometrů se jí navíc podařilo vybrat přes 320 tisíc korun pro Českobudějovické centrum Arpida. Nejen o zážitcích z cesty si s Aneškou Pecháčkovou popovídáme ve středu 10. června. Nalaďte si nás, jako vždy, po 11. hodině dopoledne. K poslechu zve Matěj Vodička.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Je 17 hodin a 41 minut, čas pro předpověď počasí.
1: Počasí. Jaké počasí nás v následujících dnech čeká, to už je otázka pro meteorologa Tadeáše Gregora, kterého právě teď zdravím. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jak bude v noci
2: aktuálně
1: a zítra?
2: Večer bude zataženo až oblačno a ten aktuální déšť postupně bude ustupovat k jeho východu. Na severozápadě kraje bude ustávat. Teploty v noci klesnou na 13 až 10 stupňů, na horách na 10 až 7 a bude vát slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. No a zítra bude převažovat zataženo s deštěm. Teploty vystoupají jenom na 13 až 16 stupňů, na horách na 9 až 12 a stále bude vát slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. Biozátěž zítra na jedničce.
1: Jaký bude čtvrtek?
2: Ve čtvrtek bude převažovat oblačná obloha, místy se vyskytnou přeháňky. Odpoledne pak těch přeháněk bude o něco více, budou četné a místy se objeví i bouřky. Večer bude oblačnosti ubývat a i ty srážky v podobě přeháněk budou postupně ustávat. Čtvrteční minima 10 až 7 stupňů, maxima 14 až 18 a bude vát slabý. Během dne přechodně mírný severozápadní nebo západní vítr 2 až 6 metrů za sekundu.
1: A máte něco pozitivního v předpovědi na pátek?
2: V pátek se sluníčka aspoň přechodně dočkáme ráno a dopoledne bude zpočátku polojasno až oblačno. Během dne se ale od západu bude zatahovat a na většinu území dorazí občasný déšť nebo přehánky. Ranní minima v pátek 10 až 6 stupňů, odpolední maxima 14 až 18 a bude vát slabý. Během dne přechodně mírný vítr ze západních směrů 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Tak to není žádná velká sláva, tak teď vytáhněte nějakou dobrou kartu na sobotu.
2: I ta sobota bude podobná, ale postupně se to počasí bude vylepšovat. Bude zpočátku zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, ale odpoledne bude oblačnosti ubývat a postupně budou ustávat i srážky. Sobotní minima 12 až 8 stupňů, maxima 18 až 22 a bude vát zpočátku slabý západní, postupně mírný severozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Tolik Tadeáš Gregor, kterému děkujeme, přejeme pěkné odpoledne a klidný zbytek služby. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Especially for you, speciálně pro vás, tu byli na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice Jason Donovan a k tomu samozřejmě slavná Kylie Minogue z Austrálie. Při koupání v Lipenském jezeře v současnosti lidem nehrozí zdravotní problémy. Prokázali to poslední rozbory vody v Lipně nad Vltavou, Černé v Pošumaví a v Horní Plané. Podle záznamu jihočeských hygieniků se ale kvalita vody v posledních 5 letech zhoršuje. Bakterie pocházející z odpadních vod se v ní objevily bohužel i letos.
1: Já mám teď v ruce andělovou tyč, se kterou udělám směsný vzorek vody.
2: Jan Prokop ze zdravotního ústavu právě nabral vzorek vody z Lipenské přehrady na pláži v Lipně nad Vltavou.
1: Tento směsný vzorek použijeme na rozbor vody na chlorofil a na sinice. Ještě tady máme jednu vzorkovnici na mikrobiologický rozbor.
3: Výsledky prvních dvou rozborů se lišily. Zatímco minulý týden při koupání nehrozila žádná rizika, na konci května se ve vodě objevily bakterie, které můžou lidem způsobit zdravotní problémy, říká hygienička Zuzana Šalandová.
4: Výsledky prvního odběru prokázaly tady na Lipně přítomnost E. coli a enterokoků. Tyto bakterie se mohou dostat do vody z odpadních vod nebo ze zemědělství. Požití těchto bakterií způsobuje nevolnost, zvracení až střevní křeče.
3: Česká inspekce životního prostředí pravidelně kontroluje větší čistírny odpadních vod a na základě podnětů nebo namátkově i ty menší. Mluvčí Miriam Loužecká k tomu dodala.
5: Pravidelně kontrolujeme čistírny odpadních vod ve Frimburku, Lipně nad Vltavou, Černé v Pošumaví a Horní Plané. Za posledních 7 až 10 let bylo u těchto větších čistíren zjištěno pouze jedno pochybení. S problémy se častěji setkáváme u rekreačních zařízení s vlastními menšími čistírnami. Dlouhodobě řešíme vypouštění odpadní vody do potoka ústícího do Lipna, například s jedním provozovatelem rekreačního zařízení v Hrdoňově.
3: Podle hydrobiologa Jana Potužáka z povodí Vltavy je pravděpodobné, že se kvalita vody v Lipně bude i nadále zhoršovat.
6: Za současné situace, kdy hladina vodní nádrže Lipno je zakleslá, probíhá průměrné zvyšování teploty, všechny ty procesy, které se v Lipně odehrávají, se zintenzivňují, tak může docházet k tomu, že ta kvalita vody se bude postupně zhoršovat a není to jenom z té lidské činnosti.
3: Což potvrdila i nedávno zveřejněná studie, kterou nechal vypracovat Jihočeský kraj. Špatnou kvalitu vody v Lipenské přehradě způsobuje nejen lidská činnost, ale taky větší uvolňování fosforu v rašeliništích. Opatření, která by měla situaci zlepšit, navrhnou odborníci v další části studie. Jedno z nich popsal Jan Potužák.
6: Není možné, aby každý rezort měl svou vlastní čistírnu, ale veškeré ty odpadní vody sofistikovaně odborně čistit na jedné, na dvou profesionálně provozovaných čistírnách, které by čistily centrálně tu vodu z toho Lipenska.
3: Na to ale podle jeho českého hejtmana Martina Kuby z hnutí Naše Česko nemá peníze kraj ani obce.
7: Musíme se třeba o tom bavit s ministerstvem, jestli tohle náhodou není v zájmu celé České republiky, abychom dokázali tuhle tu nádrž chránit.
3: Vodohospodáři budou pokračovat kontrole zdrojů odpadních vod ústící do Lipna ve druhé polovině června. Česká inspekce životního prostředí se v této souvislosti víc zaměří na menší provozy. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.

0: Den v kraji.
1: 17 hodin 54 minut a tím se dnešní Den v kraji pomalu uzavírá. Ještě než se rozloučíme úplně, pozveme vás k zítřejšímu rannímu vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Podíváme se do Soběslavy, kde chystají proměnu parku u kostela svatého Marka. Část vzrostlých stromů je totiž ve špatném stavu a město teď sbírá nápady obyvatel na další úpravy tohoto prostoru. Zamíříme také k dívčímu kameni na Českokrumlovsku. Přírodní rezervace v okolí známé zříceniny se rozšířila o další cenné lesní porosty na svazích nad Vltavou. A řeč bude i o tom, jak se obce v česko-rakouském příhraničí brání letním vedrům. Přejeme vám klidný podvečer a samozřejmě příjemný poslach Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Proč se v Česku tak daří internetovým podvodníkům s láskou? Nový publicistický pořad Rozpleteno, lov na osamělá srdce. ČT2. Strhující příběh fotbalové hvězdy. O splněném snu slavného českého fotbalisty v dokumentu Jan Koller, příběh obyčejného kluka. A ČT Art. Portrét geniálního a neskrotného malíře v premiérovém dokumentárním cyklu Picasso. Úterní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Knihovna Václava Havla má nové členy dozorčí i správní rady, je tak usnášení schopná. Díky finanční sbírce začíná rodina z Kamenného újezdu u Českých Budějovic stavět nový dům. Původní jim zničil výbuch plynu. Tenistka Barbora Krejčíková na turnaji v Hertogenboschi porazila Mexičanku Zarazovou. Zítra bude na jihu Čech převážně zataženo se srážkami a teplotami do 16 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Knihovna Václava Havla má nové členy správní i dozorčí rady a je tak znovu usnášení schopná. Novým členem dozorčí rady se stal někdejší výkonný ředitel instituce Tomáš Šídlo. Do funkce ho ještě před svým odstoupením od projektu knihovny Václava Havla jmenovala Dagmar Havlová. Šídlo Českému rozhlasu řekl, že nabídku přijal především kvůli odkazu dramatika a bývalého prezidenta Václava Havla.
3: Tak dozorčí rada koná podle příslušných zákonů nadačních a bude zejména dozírat na to, aby ta instituce dobře fungovala. Ty orgány, aby byly usnášeně schopné, tak musí mít určitý počet členů, což nebylo. Paní Havlová tím, že mě jmenovala, tak umožnila znovu činnost té dozorčí rady.
2: Podle člena správní rady Davida Duška z Hnutí STAN, ale zatím není jisté, zda si knihovna udrží licenci, která je pro její další existenci nezbytná. Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra klesnou. Litr benzínu budou moci čerpací stanice prodávat na nejvýš za 1,40 korun a 40 haléřů. To je o 10 haléřů méně než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty zítra klesne o 14 haléřů na 39 korun a 1,90 haléřů. Vládní opatření regulující ceny paliv mají pokračovat zatím do konce června. Víc než 1000 dárců přispělo na pomoc rodině z Kamenného újezdu u Českých Budějovic. Pětičlenná rodina přišla před 2 lety kvůli výbuchu plynu o dům. Vybraná částka přesáhla 4 miliony korun. Část peněz rodina využila na dočasné bydlení a další potřeby. Ze zbývajících peněz začali letos stavět dům nový, vysvětluje nezávislý starosta obce Jiří Heisman.
4: Včerejškem jsme uvolnili celý zbytek financí ze sbírky a to na stavbu domu, která teda začala už letošní rok v březnu. Momentálně je hotová základová deska a myslím si, že každým dnem začne stavba samotného domu.
2: Policisté dnes obvinili třetího muže z úmyslného zapálení aut místního zastupitele v Hluboké nad Vltavou. Ten údajně pověřil známého, aby žháře najal. Dalšímu obviněnému také podle policie zaplatil za křivé svědectví. Z čeho je muž obviněný, shrnuje policejní mluvčí Jiří Macner.
5: Ze zorganizování a zosnování trestného činu poškození cizí věci, a to ve formě účastenství, ale také ještě z přečinu nadržování a přečinu maření spravedlnosti. Co je zajímavého v tomto případu, tak také kriminalistům pomohla výzva slíbená představiteli města s odměnou. Ta totiž nalákala v tomto případě jednoho důležitého svědka. Sport.
2: Tenistka Barbora Krejčíková úspěšně vstoupila do turnaje v nizozemském Hertogenboschi. Na travnatém povrchu porazila Mexičanku Zarazovou 2-0 na sety. Sára Bejlek naopak v prvním kole podlehla Ukrajince Jastremské 0-2 a vypadla. Duel Nikoli Bartuňkové s Belgičankou Van de Winkelovou přerušil ve druhém setu déšť. Počasí. noci budou teploty mezi 13 a 10 stupni, na horách mohou klesnout k 7. Ve středu očekávejte na jihu Čech převážně zataženo s deštěm nebo přeháňkami, teplotami mezi 13 a 16 stupni Celsia, na horách do 12. Vítr slabý, proměnlivý a biozátěž, ta bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Silnice 143 mezi Chroboly a Prachaticemi je stále uzavřená po nehodě nákladního vozidla. Řidiči musí jezdit přes Netolice, Alhenice nebo Vimperk.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte Melodie podvečera. Pořad Českého rozhlasu České Budějovice.

18 hodin a 5 minut. Začínají vaše oblíbené melodie podvečera, kde si můžete splnit svá hudební přání nebo udělat radost někomu blízkému prostřednictvím pěkné písničky. A co je proto potřeba udělat? Nic složitého, stačí zavolat na telefonní číslo 221 55 44 11 a přát si. Zůstaňte někde v závětří a mimo déšť s Českým rozhlasem České Budějovice. Jsme rádi, že posloucháte. Příjemný podvečer vám od mikrofonu přeje Radek Diviš.

0: Bojí.
1: Ladíte Český rozhlas v České Budějovice, Melodie podvečera a já mám na telefonu paní Marcelu. Pěkný podvečer.
2: Podvečer i vám a všem, co poslouchají. Já chtěla bych poslat pěknou písničku do Prachatic pro pana Jana Kopřivu. A ať si to hezky užije, už sice už měli rodinnou oslavu a myslím si, že si to zaslouží. I je to taky jmenovec Jan Kopřiva ve vašem rozhlase, je to jeho syn, takže dělá radost nám posluchačům. Takže přeju i jemu hodně zdravíčka, štěstíčka, ať se jim daří, ať si dej něco dobrýho. A pan Kopřiva starší rád peče a stará se o zahrádku, tak ať mu všechno vychází a všechno, ať mu zpívá pod rukama. No a k tomu poslouží váš rozhlas, protože zahrajete krásnou písničku. Takže přeju všem, co něco dělají a poslouchají, tak ať mají taky hezký večer. Tady trošku sprchlo, možná porostou houby, kdyby jsme se podívat nerostou, tak třeba bude líp a tím i posluchačům přeju krásný večer a mějte se moc hezky.
1: Rozhodně bude líp, houby budou, všechno bude a tady je ta slibovaná krásná písnička. Naslyšenou.
2: Naschledanou.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Dobrý den, vážení posluchači, je tady obvyklý čas, ve kterém jste zvyklí slýchávat folkový antikvariát a tak je tady Pavel Zajíc s jeho dalším dílem, tedy toho antikvariátu, aby nedošlo k nějaký mailce. To, že se ten nový díl vysílá ze studia Českého rozhlasu z Českých Budějovic, už je takový milý zvyk a tak tomu není jinak ani dnes. Jaro se nám pomalu začíná překlápět v léto, ale řečeno s klasikem, tento způsob přechodu jara v léto zdá se mi poněkud podivným. Ale to, že se podivujeme, je asi tak všechno, co se proti tomu dá dělat. A tak řešení tohoto problému musíme nechat na osobách kompetentnějších. My se budeme věnovat tomu, k čemu jsme kompetentní my, a to je muzika. A to muzika ne ledajaká, ale hudba, která je prověřená i časem, nebo hlavně časem. Dnes mi v mém archivu padl zrak na desku, která byla vydána v roce 1999 a jejímž protagonisty jsou absolventi střední průmyslové školy keramické v Bechyni. Možná byste se divili, jaké slavné osobnosti touto školou prošly. Jenom namátkou. Karel Kryl, Viktor Sodoma, Jan Kačer, Miki Rivola, Jaroslav Hudka a mnozí další. Jedním z nich je i Marek Eben, který dnešní přehlídku se svými bratry otevře písní se stylovým názvem Keramická.

Další písničku si mnozí pamětníci vybaví, co by jednu z prvních písní v repertoáru raných Nezmarů. Je to známá píseň Johna Denvera, kterou textem opatřil Martin Pecháček a kterou nám doporučil náš kamarád, také absolvent Bechyňské keramičky Jirka Chudý. Tady píseň uslyšíte v podání další absolventky této slavné školy Olgy Trojanové.

0: Třetí ukázku má na svědomí Pavel Veselý, kterého příznivci trampování budou znát asi spíš pod přezdívkou Parafín. S ním jsme také absolvovali několik vandrů a v počátcích naší hudební cesty nám poskytl několik vlastních písní z jeho dílny.
1: Krásná paní má, ty nevíš, co to znamená, když třesou se mi kolena. A hlas můj láme se jak tříšť a hoří rudou barvou líc. I ruce jsou mi na obtíž.

Pavel Veselý, Parafín, už bohužel také rozšířil řady nebeských hudebníků a tato jeho píseň s názvem Blázen z Lenderley se stala dokonce titulní písní tohoto alba vzpomínek na studenty bechyňské keramiky. Z nichž bych chtěl vyzdvihnout ještě Karla Dvořáka, jenž se na vzniku této desky také mohutně podílel. Ale musíme dál, a když už jsme se zmínili o nebeském orchestru, tak si připomeneme také Oscara Petra a s ním i celé Marsias.

Marcias byla vynikající folkroková kapela, jejíž písně tady budou ještě hodně dlouho. Hlavním autorem tohoto spolku byla nepřehlédnutelná Zuzana Michnová, která má na svědomí spolu s další osobností Marcias, Pavlem Skálou i následující píseň.

0: stranou.
1: Sestavou Marcias prošla celá řada osobností z naší víceméně rockové scény. Kromě jich zmíněných to byly Petr Kalandra, Jirka Vondráček a na nahrávkách z této desky se podílela spousta muzikantů velmi zvučných jmen, třeba Michal Kocáb, Honza Hrubý, Jiří Veselý a mnozí další.

Vážení posluchači, dnešní folkový antikvariát nabitý osobnostmi, ať už hudebními nebo z jiných oborů umění, se pomalu nachýlil ke konci. Já vám děkuji za pozornost a pokud byste chtěli vidět a slyšet osobnosti, byť ne tak významné, z kapely Nezmaři, přijďte 16. června do Kulturního domu v Protivíně a vaše očekávání budou naplněna. Doufám, že jste si dnes díl folkového antikvariátu užili a tak se mějte hezky, zpívejte si a dobře se učte, stejně jako ti na keramické škole v Bechyni, ať z vás v životě něco je. No a naslyšenou se těší Pavel Vajíc.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Prezident přijal na Pražském hradě ministra zemědělství. Strakonice dokončili novou cyklostezku do Pracejovic. Problematickou křižovatku na silnici číslo 20 v Blatné nahradil kruhový objezd. Průjezdný bude od zítřka. Zítra bude na jihu Čech převážně zataženo se srážkami a teplotami do 16 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Zemědělství a letošní sucho, to bylo jedno z dnešních témat schůzky prezidenta Petra Pavla s ministrem zemědělství Martinem Šebestiánem za SPD. Letošní jaro je zatím podle statistik nejsušší od začátku měření a zemědělci čelí poklesu úrody i tlaku na ceny komodit. Podle Šebestiána proto diskutovali s prezidentem i o tom, jak podpořit ty, na které sucho už teď dopadá nejvíc.
2: To, aby se ta situace vyhodnotila, tak na to je vlastně samozřejmě ještě čas. Uvidíme, jak se nám to propíše do té produkce, jaké budou ztráty, ať už z pohledu trvalých travních porostů, objemných krmiv, jednotlivých komodit a tak dále.
0: Nová cyklostezka propojuje Strakonice, Nový Dražejov a Pracejovice. Součástí projektu za víc než 23 milionů korun je také lávka přes řeku Otavu. Cyklostezka pomůže zvýšit bezpečnost. Lidé se díky ní vyhnou frekventované silnici 1/22, vysvětluje místostarosta města Rudolf Oberfalzer z hnutí Otevřené Strakonice.
3: Tím, že jsme převedli cyklostezku vlastně na pravý břeh, tím jsme se vyhli nebezpečnému úseku, kde prostě byl ostrach jezdit na kole. Myslím si, že tudy ani nikdo normální nejezdil. Takže z hlediska nějaké bezpečnosti jsme významně tou cyklostezkou otevřeli brány jak směrem do Katovic, tak Katovičákům směrem do Strakonic.
0: Problematickou křižovatku na silnici 1/20 v Blatné na Strakonicku nahradil kruhový objezd. Přestavba, kterou zahájilo ředitelství silnic a dálnic loni v červenci, stála více než 57,5 milionů korun. Plně průjezdná bude křižovatka od zítřka, informoval dnes Adam Koloušek z ŘSD. Při nehodě u Českých Budějovic zemřela dnes ráno chodkyně. Ženu porazilo auto na silnici 34 z jihočeské metropole na Jindřichu v Hradec, blízko obce Hůry. Policisté vyšetřují příčiny a vyzývají řidiče, kteří tudy po půlnoci projížděli a ženu viděli, aby zavolali na linku 158.
1: Počasí.
0: V noci budou teploty mezi 13 a 10 stupni Celsia, na horách mohou klesnout k 7. Ve středu očekáváte na jihu Čech převážně zataženo s deštěm nebo přeháňkami. Teploty mezi 13 a 16 stupni Celsia, na horách do 12. Vítr bude slabý proměnlivý, biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Stále uzavřená je silnice 143 mezi Chroboly a Prachaticemi. Řidiči musí jezdit přes Netolice, Alhenice nebo přes Vimperk.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Častá chyba, tady myslím si, že to je chyba. Ptám se je správně k dnešnímu datu nebo datumu a hned odpovídám k dnešnímu datu.
2: Souhlasím a taky bych to tak viděla, ale naši kodifikátoři uznali, že když se říká k datumu, tak to má i své opodstatnění.
1: A je to spisovné? V rozhlase bych někomu dal za uši, kdyby někdo z moderátorů řekl datumu.
2: No, asi už jsme staří a pokročilí.
1: Takže je to možné, nebo to není možné?
2: Už je to možné, už se to považuje za spisovné a zdůvodněné je to takovým trošku, podle mě, legračním způsobem. Totiž kdyby se vyskytla například věta počítačová data tříděná podle dat, tak by to prý nebylo dost srozumitelné, takže tam se může říct podle datumů, což neodpovídá tomu správnému původnímu skloňování, ale zase je tam jednoznačný obsah. Takže díky takovýmto příkladům a díky tomu, že spousta lidí říká prostě datumu, nevynechává to při tom skloňování, no tak asi není důvod tomu vzdorovat a tvrdit, že spousta lidí dělá chyby.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že křížovka fascinuje lidstvo už od antiky? Její novodobá historie je ale opředena několika legendami. Jedna z nich vypráví o vězni Viktoru Orvillovi, který si z nudy čmáral písmena na čtvercovou podlahu cely v Kapském městě. Oficiální verze však za vynálezce považuje novináře Artura Vina, který v prosinci 1913 v New Yorku vytvořil mřížku ve tvaru kosočtverce, zvanou World Cross. Existuje však i česká stopa. Učitelka Mlada Antošová z Modřan publikovala svou první křížovku ve tvaru čepice, nazvanou Čapka z písmen, již v roce 1899. Luštění se stalo vášní pro miliony lidí, včetně osobností jako Jan Werich, Emma Destinová či Miroslav Horníček. Své o tom věděl i Karel Čapek, který v jednom z dopisů přiznával divý zápas s tajenkou, jenž ho zničil na duchu i na těle. Zatímco běžní luštitelé nad políčky tráví hodiny, tvůrci jako Roger F. Squires zasvětili křížovkám celý život. Do Guinnessovy knihy rekordů se zapsal neuvěřitelnými 77 tisíci uveřejněnými úlohami. Křížovka tak zůstává nadčasovým soubojem s vlastní slovní zásobou, který baví svět už dlouhá léta.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Dobrý večer. Mangao Savorenge Lacerat. Dnes představíme taneční soubor Street Flow a studenta Ježkovy konzervatoře Jana Hrona. Tak zůstaňte s námi.

0: Tak to se nám představila kapela Ritmo Gitano. Pěkný večer. Jan Hron je studentem třetího ročníku Ježkovy konzervatoře. Vedle studia se věnuje solovému zpěvu a skládá vlastní hudbu i texty. Je stipendistou programu Romea, v jehož rámci se spolu s dalšími studenty zapojuje do motivačních besed zaměřených na význam vzdělání. Na Ježkově konzervatoři studuje hru na klasickou a latinskou kytaru.
1: Odmala jsem začala hrát na klasiku, jsem tomu byl nějak jako vedený, jsem dlouhý léta hrál jenom klasiku, pak jsem právě objevil na škárně jako nějaký další styly. Já rád teda zpívám, takže už teďka víc se snažím spíš dělat svoji hudbu a zpívat, než jako jenom tu kytaru.
2: Máte tedy možnost při studiu se věnovat ještě té romské kultuře? Hrajete?
1: No, to je hodně těžký, no. Cokoliv, co chci dělat k té škole, ať už do koncertování, nebo právě rád i vypomáhám takhle na akci, jako je právě Camoro.
2: A vychází vám škola vstříc?
1: Zatím jo, zatím to nějak tak trošku prochází. Jsem rád, že tam jsem, takže si je nechci úplně znepřátelit. No, já si myslím, že hudební škola je celkově hrozně jako jiná než normální střední školy. To mnohem jako hůř se to omlouvá tyhle věci, nebo tyhle akce. Já třeba dělám i motivační besedy na školách, takže třeba s tím je taky trošku problém to omlouvat.
2: Motivační besedy, to znamená, že sedíte s mladými lidmi, s mladými studenty?
1: Určitě. Máme pražský tým, chodíme na základní školy, komunitní centra obcházíme a tam vlastně jsou to různé věkové kategorie a snažíme se nějak tak jako motivovat děti romský převážně, aby studovali, vysvětlím jim tam, proč je dobrý studovat, proč neopustit tu školu, co je čeká, na co potřebují peníze, kolik potřebují peněz, jak žijí vlastně, takže.
2: Tyto děti na vás reagují, když tam přijdete, vy máte za sebou hudební zkušenost, studujete. Co říkají?
1: No, na nějakých školách je to někdy docela složitý. Já si myslím, že to není jenom chyba těch dětí nebo jejich rodičů. Já si myslím, že hodně dělají i učitelé a ty lidi, kteří s nimi pracují. Bylo pár škol, kde to bylo takový složitější i třeba s učitelama nebo i jako s dětkama. Že i hodně dětí má právě talent. Třeba je něco baví, ale úplně právě to berou tak, že třeba stydějí to říct, čím by chtěli být. Většinou dáme dvouhodinovky, takže a jdeme tam třeba jenom jednou za tu školu, takže je to takový taky těžký něco změnit za ty dvě hodiny a změnit pohled na nějakou věc, ale já si myslím, že už jenom to, že se snažíme, že třeba vidí právě nás, my jsme vlastně v podstatě ve stejné věkové kategorii, takže spíš to je tak jako, že si jdeme kamarádsky popovídat.
2: A to jezdíte po školách v Praze nebo i mimo Prahu?
1: Spíš jako po Praze a okolí.
2: Dostudujete příští rok konzervatoř. Budete dělat absolutorium?
1: Určitě. Že bych tam chtěl zůstat těch 6 let, pak bych chtěl, ještě se rozhodu teda, jestli zůstanu na Vojce pak tam, anebo třeba ještě na Vysokou. To uvidíme, jak se rozhodnu ještě, ale určitě bych se chtěl pohybovat spíš jako v koncertování. Baví mě nahrávání, skládání, takže by mě i třeba bavilo psát texty pro někoho. Že hlavně koncertovat a když jsem byl teda mladší, tak já jsem moc ani jako romskou hudbu nějak tak moc nevnímal, nikdy jsem si to neuvědomoval, jak moc to je důležitý. A čím jsem starší, tak si uvědomuji víc a víc, že bych měl právě se měl snažit tu romskou hudbu prostě, mělo by to tam v té tvorbě nějak jako vyznít, mělo by to tam prostě nějak jako vidět. Jak to říct, takový
2: jako
1: to...
2: aby v té hudbě byla cítit ta romská
1: určitě,
2: identita.
1: Určitě. Myslím, že to je důležitý.

0: Street dance, neboli pouliční tanec, označuje taneční styly, které nevznikaly v tanečních sálech, ale přímo v ulicích, parcích nebo klubech. Jde o dynamické taneční techniky s kořeny v afroamerické kultuře, které si získaly popularitu po celém světě. V Liberci se tomuto tanečnímu směru věnuje Andrea Brezani. Vede taneční soubor Street Flow, kde působí jako choreografka i trenérka. Se svým týmem pravidelně vystupuje a účastní se prestižních tanečních soutěží. Andreu Brezani oslovila Iveta Durdoňová před jejím vystoupením na Dětském dni v Praze.
1: Vy nejste tradiční romský soubor, vy tancujete na hip-hop. Konkrétně nový taneční styl afrodance, který pochází z Afriky a jsou tam prvky hip-hopu a house-u. Já jsem tuto skupinu založila v roce 2018, takže to bude už skoro 10 let a na afro jsme přešli tak před 4-5 lety. Hlavních tanečníků, těch pokročilých, jsme tak 15 a teď jsme otevřeli novou pobočku v Tanvaldě a v Hamru.
2: Zúčastňujete se i soutěží?
1: Ano, profesionálních tanečních soutěží. Někteří tanečníci si i odnesli už i tituly mistrů České republiky.
2: Jakou máte sestavu, když jdete soutěžit?
1: Každý rok máme na nový téma. Loni jsme měli z filmu Black Panther a letos máme Safari.
2: Vy současně i s mladšími dětmi soutěžíte stejně?
1: Malinký ještě ne, ty musí projít nějakými základními vystoupení a tak a poté si taky stoupnout na soutěž. Na taneční soutěže si člověk musí už stoupnout s nějakou přípravou. Takže až budou pokročilejší, určitě budou reprezentovat taky Romy na tanečních soutěžích. Protože vlastně my vždycky na každý taneční soutěži jsme jediný romský taneční soubor, který tam nějak reprezentuje. Skoro nikdy se nestává, že si neodnáší náš ty medaily, skoro vždycky si odnáší.
2: Kolik soutěží tento rok vás čeká?
1: Už jenom nějaký takový festivalový letní akce a od září zase začíná Czech Dance Masters, kde vlastně soutěžíme hlavně v tom našem městě, ale solově a hiphopově, takže to zase musíme přejít na jiný taneční styl.
2: Co je nejtěžší se naučit, nebo jak dlouho ty jsi v souboru?
3: Jasmína Kováčová. Já jsem v souboru 3 roky. Pro mě bylo nejtěžší se naučit ty rychlý tance, jak je kelebu, ozeba a takový africký tance rychlý.
2: Co se vám, děvčata, nejvíce líbí na kostýmech?
4: Sukně a chlupáče.
5: Nejještší doplněk jsou vlasy.
2: Vy jste tančila a soutěžila v kolika letech?
1: Já jsem chodila do profesionální taneční školy X-Dance Jablonci nad Nisou a tam jsem závodila, ale až když mi bylo asi 15, protože jsem neměla na to dostatek financí od rodičů, mě moc v tom nepodporovali, tak jsem si brigádně na to vydělávala, platila. Tak jsem se tomu začala věnovat profesionálně a potom jsem založila i tuhle taneční skupinu pro romské děti. I přesto, že nemají dostatek financí, prostředků a podpory, tak aby prostě mohli se věnovat tomu, co je baví a mohli to dělat i profesionálně.
2: Jaká je nejznámější taneční soutěž v České republice?
1: Tak asi taneční skupina roku, na kterou jsme se bohužel nedostali, protože byly nějaké komplikace z mé strany i vlastně ze strany tanečníků, protože je škola, učňáky a tak, což má vždycky přednost, ale určitě bych je chtěla dostat na tu taneční skupinu roku a je to vlastně titul mistrů České republiky. Chtěla bych, aby viděli tu dřinu těch ostatních tanečníků, co to obnáší ten tanec, že to není jenom o tom, že přijít na trénink, ale je to o tom opravdu makat, ale zároveň tě to musí bavit. Zatím jsme byli na Czech Dance Masters, kde jsme skončili třeba 5., 6., 7. Pořád to bylo náročné, ta konkurence tam je obrovská.
0: Děkuji, že jste dnes byli s námi. Manga v Budbacht, Zorte Sastipen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.
6: Je 20 hodin.
7: Český rozhlas. Zprávy.
6: Skupina koaličních poslanců chce zmírnit zákon o střetu zájmu. Příbram dokončila úpravu jiráskových sadů. Zítra čekáme zataženo a teploty pod 20 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková. Dobrý večer. Zákon o střetu zájmů by mohl být mírnější. Takzvaný Lex Babiš, který zakazuje dotace, investiční pobídky a veřejné zakázky pro firmy členů vlády, navrhuje upravit skupina koaličních poslanců. Nově by je společnosti nemuseli dostat jenom od rezortu, který řídí daný ministr. Podle předkladatelů je současná úprava příliš přísná. Ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD řekl, že detaily návrhu nezná. Novou definici střetu zájmů ale podporuje.
8: Dlouhodobě a za sebe kritizuju současné znění zákona o střetu zájmů. Myslím si, že je velice nejasný, že jsem vítal i tu novelu, kterou připravoval pan poslanec Michálek v minulém období, aby jasně byly vyjmuty ty nárokové dotace vlastně z toho paragrafu 40.
6: Opoziční poslanci novelu kritizují. Třeba podle Ivana Bartoše z Pirátů to koncernu Agrofert zjednoduší získávání dotací. Dělníci dokončili úpravu jiráskových sadů v Příbrami. Součástí prací byla výměna vodovodního a kanalizačního potrubí, obnova chodníků, autobusového zálivu a parkoviště. Město zároveň upravilo zeleň, instalovalo nový mobiliář a veřejné osvětlení. Technici také osadili polozapuštěné kontejnery, říká starosta Jan Konvalinka za ANO.
9: Celá ta investice je tady v jednotkách desítek milionů korun, ale nejde čistě jenom o úpravu vzhledu, ale v podstatě nejdražší byla obnova těch vodovodních sítí, které jsou tady pod povrchem.
6: Lidé v Praze si můžou vyzkoušet let do vesmíru. Umožňuje to speciální simulátor na Mariánském náměstí, který využívá virtuální realitu. Jde o zhruba 18 metrů dlouhý tubus ve tvaru rakety, ve kterém zájemci uvidí i planetu Zemi z Mezinárodní vesmírné stanice. Simulátor v podobě kosmické rakety bude před budovou magistrátu do zítřejšího odpoledne. Sport. Čeští fotbalisté se ve Spojených státech připravují na start mistrovství světa. Zítra ráno tamního času odletí do mexické Guadalajary, kde o den později vstoupí do šampionátu zápasem s Jižní Koreou. Na první turnaj se reprezentačním A týmem chystá brankář Lukáš Horníček, který se v předstihu dozvěděl, že bude za Matějem Kovářem golmánskou dvojkou.
10: Určitě to je dobrý, protože aspoň víme, na čem jsme, ale i tak samozřejmě chci předvíst to, co ve mně je, to, co jako mě zdobí, chci ukázat trénu a třeba jim dát brouka do hlavy. Tady nejenom přemýšleli, ale jako samozřejmě jako jednička snažím se udělat co nejlepší servis, aby byl připravený na první zápas.
6: Utkání českých fotbalistů s Jižní Koreou začne v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času. Počasí. Zítra bude převážně zataženo, občas déšť a v severozápadní polovině Čech místy přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 14 až 18 stupňů. Na horách bude kolem 10 nad 0.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
6: Opatrně na D1 na příjezdu z Brna do Prahy před sjezdem na Chodov na 3. kilometru odtahují kamion. Neprůjezdný je pravý jízdní pruh a prudce se brzdí. V pražské Libně v ulicích Českomoravská a Poděbradská je silný provoz v okolí O2 arény kvůli koncertu. Čekejte zdržení směrem do centra. Přejeme vám šťastnou cestu.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Teď je tu repríza pořadu Alex a host.
7: Alex a host.
11: Patří k našim předním sopranistkám, 20 let je členkou Národního divadla, hostuje na světových scénách a je laureátkou řady ocenění. Operní pěvkyně Kateřina Kněžíková je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
12: Dobrý den.
7: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijala operní pěvkyně, ostatně jsme ji teď mohli před malinkou chvílí slyšet pět, ale teď ji uslyšíme mluvit. Kateřina Kněžíková, ještě jednou vítejte u nás. Už jste si dneska broukla? Už jste se rozespívala?
1: Ještě jsem si dneska nebroukla, myslím si, že dneska mám den volna, tak to ani, myslím, nenastane. Já se snažím, když mám volno, vůbec skoro nemluvit, když nemusím. Šetřím hlasivky, co se dá, protože když ten den je plný mluvení a zkoušení v divadle nebo představení, tak ty hlasivky jsou prostě docela dost namáhané. Tak se snažím využít toho, že nemusím některý den vůbec nic.
0: Vůbec nic, ale tady s dovolením poprosím, přeci jenom bude potřeba váš hlas a bude potřeba ho trochu namáhat. Když máte unavené hlasivky, jak se to projevuje u vás a co děláte?
1: Tak unavené hlasivky se projevují, myslím, každého stejně, akorát ti, kteří nejsou hlasoví profesionálové, si toho úplně nevšimnou. Chraptíme, nemáme ten hlas tak volný v těle. A já mám ráda, když si najdu čas na kryokomoru, jezdím do Modřan, tam jsou úžasní lidé, kteří vždycky všecky přivítají a pomůžou jim. Tak ty 4 minuty, já tomu říkám razák, v tom razáku jsou blahodárné, takže já si myslím, že to je jedna z možností a ideálně dobře se vyspat, to je taky skvělá záležitost, a nemluvit.
0: A nemluvit, no ale pokud mám správné informace, tak vy máte 2 menší děti, ne úplně malé, ale menší, právě, že už tam nastupuje ta výchova a občas i zvýšený hlas, nebo ne?
1: No samozřejmě to taky. Já když jsem teda, mám takovou metodu, že když jsem unavená, oni to poznají, teda oni jsou tak hrozně hodné, že poznají, když jsem unavená nebo když potřebuju mlčet, ale když už to nejde, tak tleskám. Tak já, nebo si vezmu píšťalku, to jsem taky jednou udělala. Je to takové trošku spartianské, ale já když opravdu potřebuju před představením si odpočinout, tak jsou holky zlaté a nechají mě vyspat. Já si nemůžu stěžovat, teď už mají 8 a 12, tak to není tak strašné. Když si to bylo hodně o vysvětlování, o tom permanentním mluvení, ale to se taky dá, všechno se dá.
0: Všechno se dá, takže pečují o maminku?
1: Pečují, jo, to určitě.
0: Půjdou ve vaší šlépějí?
1: Já doufám, že ne. U té starší, u Adélky, se to docela očekává, ta má takové umělecké sklony, ale ta mladší bytí hudba baví a sama k tomu přistupuje hezky a s takovou vášní sobě samou, že si vezme flétnu nebo si něco pinká na klavír, tak s železnou pravidelností usíná na všech koncertech jakýchkoliv decibelů, takže to je její takový jev, ale ona tu hudbu má ráda jako konzument, teda do té doby, než usne. Ale Adélka, ta starší, je prostě, má tu uměleckou duši.
0: Ale asi jste i s tím tak trochu počítali, nebo s tím počítáte, protože přeci jenom ty geny, jak maminka, tak tatínek, operní pěvci světového formátu, tak jste na to připravená? Povedete dceru tomu?
1: No, když si to samozřejmě bude moc přát a budu vidět nějaký jako progres, tak samozřejmě, že ji podpořím, ale ani jeden z nás dvou, jako rodiče, my nemáme rodiče umělecky založené, nejsme z hudebních rodin a podívejte se, kam jsme se dostali. Takže myslím si, že člověk má spoustu talentů, je důležitý je podchytit, myslím, v ten správný čas a motivovat je a rozvíjet to. A tak se tak nějak u nás u obou stalo, a když to třeba nebudeme tolik rozvíjet a tolik podporovat, tak třeba se stane, že Adélka bude mít, jak můj tatínek vždycky říká, krásné normální povolání.
0: Kateřina Kněžíková je naším hostem.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

oknách blůď a oči rýb, tam hlboko někam úst. Zem ztratených slnk v oknách blůď a oči rýb, hledají kluč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom těle.

0: Povídám si s operní pěvkyní Kateřinou Kněžíkovou, která absolvovala Pražskou konzervatoř a také hudební a taneční fakultu AMU, Akademie muzických umění v Praze. Vy jste zmiňovala v tom minulém vstupu, že vaši rodiče nebyli hudebně nadaní, že to vy jste prorazila tento směr. Jak jste, řekněme, se prosazovala doma? Aby umožnit ta poznámka o tatínkovi, že vnučka bude mít normální školu, tak asi to nemuselo být úplně jednoduché.
1: No, na jednu stranu já jsem měla rodiče, kteří mě podporovali, protože já jsem od asi 5 let hrála na klavír, takže u nás ta hudba byla vždycky všudy přítomná, ale vždycky jenom jako prostě věc pro zábavu. Nikdy jsme nepřemýšleli, že bych se mohla tím živit, že by to mohlo být moje povolání. A pamatuju si právě jednu cestu s tatínkem, když mě odvážel z klavíru domů a říká, nechceš si vybrat nějaké normální povolání, že ani sám on nevěděl, co si pod tím vším má představit a myslím si, že já jsem taky nedohledla tak daleko, jak bych třeba teďka z perspektivy rodiče mohla dohlédnout. A maminka vždycky byla taková podporující v tom slova smyslu, že mi nekladla žádné, co kdyby to nevyšlo, nebo zkrátka to byl tak neuchopitelné moje rozhodnutí pro veškerou rodinu, že byste to hezky teda nazvala, že jsem prorazila. Já tomu říkám jinak, já jsem ta černá ovce, která dělá úplně něco jiného než všichni ostatní. A to, tahle vaše perspektiva se mi líbí víc.
0: Tak je to svým způsobem, že jste vlastně průkopníkem toho oboru, nebo vůbec asi uměleckého oboru ve vaší rodině?
1: Asi ano. Ale já bych řekla, že opravdu jsem k tomu vždycky inklinovala, byla jsem vždycky extrovertní dítě, takové velmi živé, pořád jsem se do něčeho strojila, brala jsem mamince ty boty na podpatku, pořád jsem se natřásala, pouštěla jsem si tady pana Žbírku doma a paní Rotrovou a různé vlastně další popové zpěváky a pořád jsem jako tancovala, takže jsem k tomu vlastně projevu před lidma měla vždycky blízko. Tak se nějak sešly okolnosti, že se to potom projevilo, takže jsem si to vybrala jako své povolání, ale nikdy by mě to, ještě když jsem se hlásila na střední školu, tak by mě nenapadlo, že bych mohla být operní pěvkyní, protože jsem se hlásila úplně někam jinam a chtěla jsem dělat úplně něco jiného.
0: A co jste chtěla dělat?
1: Já jsem chtěla dělat laborantku farmacie, protože moje sestra je magistra farmacie, má lékárnu a moje naivní utkvělá dětská představa byla, že budu stále se svojí sestrou a budu prostě jenom s ní dělat to, co mně přišlo v jejich očích jako skvělé, nebo i v tatínkových očích, protože my máme takovou, jako moje babička byla taky magistra farmacie, takže tak jsem se chtěla takhle otisknout podobně a stalo se úplně pravý opak.
0: Stal se pravý opak, ale pop nebo popový zpěv vás minul a šla jste rovnou studovat operní zpěv, nebo jak to bylo tě rozhodnutí?
1: Já jsem vždycky, vlastně byla jsem učena na základní umělecké škole takovým tím klasickým způsobem a nikdy mě nenapadlo, že bych mohla zkusit popový zpěv. Moje paní učitelka mi třeba dávala zpívat nějaké muzikálové písně, ale pořád to byl klasický muzikál. Takovou nějakou přirozenou formou jsem to konzumovala, ty hodiny zpěvu, až potom jsem viděla to, čemu já se jako v malé míře učím, tak jsem viděla potom na tom představení svém prvním a to mě úplně jako uchvátilo. A tam nastal ten přerod, že jsem prostě druhý den přišla a řekla, viděla jsem prodanou nevěstu a já jednou teda budu Mařenka, tak moje paní učitelka málem dostala infarkt. Ale od té doby jsme vlastně pracovali velmi systematicky, aby mě poprvé na konzervatoř nevzali v 16 nebo 17, tak nějak v tom, myslím, po prvním ročníku na Gimplu, tak potom už já vždycky, když se mi něco nepovede, tak podřadím a jedu ještě rychleji. Tak to je můj projev doposavat, že mě jenom tak něco nebrzdí.
0: A to se vám vyplácí?
1: Mně se to vyplácí nějak, to, že jsou nějaké překážky, mě vlastně jako nezastrašuje a snažím se je teď už s věkem, s takou grácí překračovat. V mladším věku jsem, prostě to byl turbo diesel, jela jsem nevidět vpravo vlevo.
0: Kateřina Kněžíková je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti

0: Pozvání do Alex a host přijala operní pěvkyně sopranistka Kateřina Knižíková, která je už rovných 20 let členkou Národního divadla. Slavíte takové kulaté výročí?
1: No já si totiž nikdy nemůžu vzpomenout, když jsem tam začala jako v angažmá, protože já jsem předtím už měla, myslím, sezonu až dvě v Národním divadle jako host.
0: A
1: myslím
0: si, že stála členka.
1: Ano, teď jsem stálou členkou 20 let a to je teda už nějaký číslo.
0: To ano, to jste tam pomalu nastupovala v dětském věku.
1: No to...
0: Pomalu. Vybavíte si ty

0: začátky.
1: Jako by to bylo včera, na některé inscenace si strašně ráda vzpomínám. Mám pocit, že veškerá práce, která ke mně přišla, já jsem ji nevnímala jako práci, ale jako zábavu. Takže to byla taková jedna velká jízda a radostná, musím říct. I když jsem se cítila takzvaně neohroženě, protože jsem měla opravdu, myslím, 23 nebo 24 let, když jsem nastupovala do Národního divadla, tak člověk je vybaven takovou neohrožeností, což je velmi potřeba, protože myslím, že člověk, když by vnímal v tom věku to, co se všechno může stát a jak těžké povolání, obzvláště psychicky to je, tak by asi do toho molochu nikdy nevlezl, ale ta taková ta neohroženost, no, nebo neinformovanost člověka možná ještě více popouzela k lepším a lepším výkonům. Strašně ráda jsem chodila do divadla. Já pořád chodím ráda do práce. Trošku s těmi dětmi je to jiné, ale já to vlastně neberu jako práci. Ještě jsem stále nedošla do toho, že by to měla být jako taková ta práce. Jsem pyšná na to, když si vezmu ten klavírní výtah pod paži a jdu do divadla. Spousta lidí mi teda říká, že jsem hrozná konzerva, protože bych měla si koupit tablet a mít to jednodušší a šetřit svá záda. Ale nějak mě ta vůně té knihy pořád baví.
0: Pořád vás baví, pořád to není pro vás práce, to je velké štěstí, velká radost v životě, když profese je zároveň koníčkem. A vy jste říkala, byla jsem vybavena nějakou neohrožeností, ale také silným hlasem, zvlášť v Národním divadle.
1: Já si myslím, že jsem díky těm rolím, které jsem tam dostávala v tom začátku, což nebyly úplně veliké role, ale bylo dost malých, tak jsem se prospívala, musím říct, do toho stavu, ve kterém jsem teď. Asi z mého subjektivního pohledu bych neřekla, že by ten hlas byl nějak velký, ale rozhodně byl nosný a zkrátka jsem dokázala utáhnout ten prostor Národního divadla nebo Stavovského divadla, kde jsem zpívala asi nejvíc, protože jsem začínala v operách klasicistních, čili Mozart nejčastěji nebo baroko, a díky tomu typu oper jsem se, myslím, vyspívala do toho Janáčka, Dvořáka, Smetany, Pučiniho, co teď vlastně je mým denním chlebem.
0: A je nějaká operní postava, kterou byste chtěla stvárnit a ještě jste nedostala tu příležitost?
1: Já bych strašně chtěla stvárnit postavu Taťány v Evženu Oneginovi a tu příležitost bohužel nedostanu. Byť se taková příležitost naskýtá v Národním divadle, ale můj pan šéf se zkrátka rozhodl obsadit někoho jiného, což mě opravdu moc mrzí, protože si myslím, že přesně ten typ postavy je takzvaný šitý na míru tomu mému hlasu. Ten slovanský repertoár mi dělá velice dobře, ale jak já říkám, když se některé dveře zavírají, další se otvírají, a asi už si říkám, že se nebudu trápit něčím, co není v mé moci.
0: Co není ve vaší moci a třeba to přinese něco právě jiného, třeba možná ještě lepšího.
1: Třeba.
0: Je něco takového?
1: Já nevím.
0: Nebo už se vám takhle, už se vám otevřel nějaké dveře?
1: Určitě. Já jsem strašně šťastná, že jsem dozrála do toho janáčkovského repertoáru, protože ty hrdinky Janáčkovy jsou absolutně úžasné. Já mám štěstí, že můžu zpívat Jenufu, Káťu Kabanovou, Lišku Bystroušku. To mě činí obrovskou radost a potěšení a taková Rusalka, to je přeci za odměnu. Takže já nemám na co si stěžovat. A těch úkolů krásných mám dost, mám nádherný koncertní příležitosti, takže tak, jak to je, tak je to správně.
0: Kateřina Kněžíková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: skladba Jeden bůh a dva interpreti, náš dnešní host Kateřina Kněžíková a Štefan Margita. Čí to byl nápad ostatně si spolu dát duet?
1: Ostatně jako vždy Štefánka, pana Margity, protože on vždycky přijde s něčím netušeným a já se mu bojím říct, že na to nemám, protože je tam ta hranice toho operního crossoverového světa a já si vždycky myslím, že na to zkrátka nejsem dobrá interpretka, ale on mi dá svůj čas, vždycky mě tak nějak poponouká, hezky to zabalí do hezkého balení ten dáreček a já potom vždycky řeknu samozřejmě Štefánku, budu hrozně ráda, když tam u toho budu moc být s tebou, protože já hrozně ráda se Štefanem trávím čas, nejenom na jevišti mimo něj, je s ním obrovská legrace, je to ryzí člověk, velký srdce, takže já ho mám hrozně moc ráda.
0: Umíte vlastně říkat ne Štefanovi Margitovi, tedy neumíte
1: ne,
0: říct ne,
1: tomu
0: to jsem
1: ne,
0: pochopila?
1: Ale umím, čím jsem starší, tím víc to umím a nečítím mi to vlastně to moje rozhodnutí problém. Když jsem řekla ne, tak jsem ještě zaváhala, ale teď už opravdu jsou věci, u kterých je potřeba říct ne a nějak si vymezit ten svůj prostor a čas.
0: Jak to vlastně vypadá, když studujete skladbu, třeba tu, kterou jsme teď právě slyšeli?
1: No, je otázka, jak ta skladba je dlouhá, náročná. Samozřejmě, když máme skladbu nebo operní roli, tak to jde, to jsou diametrálně odlišné záležitosti. Tuto skladbu jsme natáčeli na CDčko, myslím, Xmas. No, teď už to nebudu počítat, to bych nespočítala hrozně moc dávno. Ale když potom přijdu k operní roli, tak to jde do několika měsíců. Já nejsem ten člověk, který by se připravoval během 14 dnů na roli. To já neumím. Čeká mě vlastně, když se naučím roli, tak čeká nás všechny to zkušební období, které je těch 6 týdnů a potom je teprve premiéra, ale já než dojdu do toho stavu, že odložím ty noty a jdu na ansámblovou nebo aranžovací zkoušku, režijní zkoušku, tak už to prostě umím. A neobtěžuje mě to, že furt musím myslet na nějaký text nebo kde jsem co zapomněla interpretačně. Takže já se snažím naučit co nejlépe tu roli dřív, než se to začne zkoušet a mít na ní názor.
0: No, musím se zeptat, jestli třeba i roli probíráte s Adamem Plachetkou, vaším mužem, rovněž operním pěvcem.
1: No, my máme takové pravidlo, když se někdo nezeptá, tak se nikdo nedoptává. Takže já, kdybych se ho nezeptala, tak on mi neřekne a naopak. Máme takové nějaké nepsané pravidlo, ale my se hrozně rádi bavíme na téma hudba obecně, takže nám nečiní problém se zeptat na, jestli třeba, co si myslíš, že je vhodná tahle role, nebo tamta pro mě, nebo ten horizont, protože to je taky strašně těžké se pohybovat v tom horizontu, protože ten náš časové, myslím, ten náš nástroj každým rokem je jiný, obzvlášť mezi 40. a 50. rokem u dam, u žen s vyšším hlasem, to je tam opravdu velký rozdíl mezi ženským a mužským. Takže se tak jako ptáme, ale že by to byl hlavní můj poradní hlas, to rozhodně ne. Já mám svého kouče, který se mnou probírá potom už ty konkrétní věci hudebního ražení. Chodím za ním, takže to není... Adam zkrátka není ten první a poslední člověk, to určitě ne.
0: Tak to zní hrozně, ale víme,
1: já si myslím, že to je i tak naopak, ono to tak, to je prostě jako práce, jako studium, takže každý má i jiný způsob, jak se učí, tak v tom je spousta takových jako záludností, na které je potřeba mít i další ucho.
0: Vy jste zmiňovala to, že se mění ten váš nástroj pracovní, tedy hlas. V jednom rozhovoru jste říkala, že se vám změnil po porodu dcery a jednou tedy po 40. Jak se to potom projeví ve vašich rolích nebo v tom, co zpíváte?
1: Tak když to vezmu v tom kontextu těch 20 let, tak já jsem začínala na komických rolích, takového jako hlasově lehčího typu, které se pohybovaly vysoko, byly vlastně, ty notičky byly rychlé, byly tam jako koloratury, takový prostě typická komická role. Teď jsem více charakterní, už tak jako neběhám, tedy myslím hlasově. Člověk má trošku barevnější ten hlas, více usazený v těle, možná i nižší, to si můžeme jenom jaksi se podívat na to, jak mluvíme třeba, když nám je 20 nebo když nám je třeba 60, že ten hlas zkrátka jako takzvaně jde dolů. Tak to jsou všechno věci, které, když je člověk zpěvák, tak s tím musí počítat a ten repertoár je tomu uspůsobený. Takže člověk, který třeba sopranistka, která začne liricko-koloraturním sopránem jako já, tak postupem doby třeba jde do lirického nebo dokonce dramatického, mladodramatického. Takže ono se to opravdu jako mění, vyvíjí a člověk by to měl respektovat a netlačit se někam, kde prostě co mu nepřísluší.
0: Kateřina Kněžíková je naším hostem.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Alex a host je s námi operní pěvkyně, sopranistka Kateřina Kněžíková. Mluvili jsme o změně hlasu, říkal jste, že změna je přirozená, změna hlasu, změna barvy hlasu je přirozená věc pro zpěváka, nicméně ještě se vás to dlouho týkat nebude, ale máte připravenou variantu, že ten hlas jednou nebude fungovat tak, jak funguje nyní?
1: Samozřejmě, že mám připravenou, já už docela i realizuju, ne v tom slova smyslu, že bych nebyla schopná zpívat, ale mě hrozně baví učit. Takže já už teďka jsem se jala, já si myslím, že teďka to už je takových dobrých 8 let, možná 10, co předávám nějaké zkušenosti. Já tomu úplně neříkám, že učím, protože ta skvadra těch lidí, kteří ke mně docházejí, jsou vlastně buď mi kolegové, nebo lidi, kteří třeba mají po škole, tak to nejsou úplně neznalí oboru. Tak mě to hrozně baví. Myslím si, že to bude ten můj ta moje další cesta, kterou třeba po 50 nebo v 55. Uvidíme, jak to půjde, no. To člověk nikdy nemůže vědět, kdy ho ten život překvapí.
0: Takže zadní vrátka máte připravená, ano. Ale že byste přišla třeba k činohře jako Soňa Červená, tak nic takového nemáte v plánu?
1: Ne, to nemám. Já se nejradši se upozadím a budu sledovat, jak někdo jiný se trápí. Aha. Zkrátka, jak někdo jiný, někomu jinému se daří aplikovat to, co třeba já mu radím a dělá mu to radost.
0: A jeviště a potlesk by vám nechyběl?
1: Já už se teďka přiznám, musím říct, že když koukám na nějaký koncert nebo představení svých kolegů, tak jsem ráda, že tam třeba nejsem a hrozně moc si to užívám. Už jsem tak málo, nevím, v takovém asi věku, že mě to jako netrápí, že u toho nemusím být u všeho, a tak je to asi taky dobře.
0: Má to tak i váš manžel? Takže tak uvažuje, že jednoho dne prostě...
1: Já nevím, jestli on teda bude učit. Ale dokážu si ho představit v nějaké jako agentuře, manažerské pozici s jeho zkušenostma, hlavně s jeho povahou. On je velký realista na rozdíl ode mě. Já bych nemohla v životě vést žádnou instituci, to by byl rozklad v přímém přenosu za pár týdnů. Takže nebo aspoň nemám ještě ty zkušenosti, neumím se v té pozici vůbec vidět. Já radši ještě budu zpívat nějakou dobu a potom to žezlo předám mladším. Už teď máme úplně úžasnou generaci mladších zpěváků.
0: Takže máme talenty.
1: Ano, samozřejmě.
0: Operní svět nezůstane osamocen.
1: Ne, ne, ne.
0: Je někdo konkrétní, kdo se rýsuje?
1: No, se už vyrýsoval. Těch vyrýsovaných, teď to zní hrozně pejorativně, je celá řádka z těch žen. Můžu jmenovat Jarmilu Vantuchovou, Tamaru Morozovou, to jsou už vlastně ostřílené pěvkyně v Národním divadle, Daniel Matoušek, to je skvělý mladý tenorista, Raman Hasimau, další tenorista, a to je celá generace 30+, a Matouškovi teda ještě ani 30 není a už debutoval v Královské opeře v Londýně. To je takový přírodní ukaz, bych řekla, na jeho věk. Asi něco podobného, jako když já jsem byla v jeho věku a měla jsem přesně takovou krásnou kariéru plnou hezkých úkolů, tak on to taky tak má. Myslím si, že ještě už je daleko přede mnou, co se týče toho srovnání. Takže spousta úžasných vlastně pěvců, kteří tu operní scénu už teď táhnou a je to tak správně.
0: Kateřina Kněžíková je s námi ve vysílání.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je Kateřina Knižíková, operní pěvkyně, sopranistka, která je také maminkou dvou dětí, dvou dcer, z nichž zřejmě jedna tady půjde ve vašich šlépějích. Vy jste dříve někde uvedla, že dělat něco pravidelně v současné době je pro vás sci-fi, ale kdybyste přeci jenom mohla dělat něco pravidelně, tak co by to bylo?
1: To je krásná otázka. Fakt, že jo. Já si totiž s tou svojí nepravidelností vůbec neumím samu sebe představit, že něco dělám pravidelně. Já bych chtěla zařadit do svého života pravidelně sport, lépe řečeno sport, protože vlastně to na to vůbec nemám čas. Mně se hrozně líbila doba, kdy jsme s mým mužem ještě bezdětní chodili hrát badminton s přáteli, to bylo vždycky krásné se s nimi vidět. A bylo to vlastně každý týden, ta pravidelnost tam byla. Jediné, co já teď dělám pravidelně, je, že se pravidelně učím své role, aby toho na mě nebylo najednou hodně, ale ta pravidelnost v tomhletom ohledu sportovním by se mi třeba do budoucna kolíbila, že bych měla každý čtvrtek třeba večer volno a šla si zatancovat s kamarádkou, se kterou to teda plánujeme už asi měsíc a pořád ne a ne to doplánovat, protože všechno je nějakým způsobem daný v nějakých škatulkách a já s železnou pravidelností ty škatulky obcházím ze všech světových stran, takže to prostě pro mě vůbec není.
0: Tak ale prozradila jste mi, že teď vlastně vám končí sezona a že přeci jenom v létě si trochu času najdete, tak krátká pravidelnost tam třeba bude.
1: Ano, já miluji zahradu, na té se budu učit nové role, až si teda odpočinu. Čekají mě krásné vystoupení v další sezóně. V Litni, na to se úplně ohromně těším, tam v zámeckém areálu. Bude prodaná nevěsta jako koncertní oslava 15. výročí, tak na to se hrozně moc těším. A potom už přijde nová sezona s dalšíma výzvama, tak důležité bude, aby si člověk odpočinul a načerpal nové síly, protože jsem měla dvě sezony v kuse a to zkrátka není úplně ideální.
0: Tak, ale přitom zmiňujete práci, myslím koncerty.
1: Ano.
0: Tak máte tam někde, řekněme, rezervovaný čas vyloženě pro dovolenou, ano, bez zpěvu?
1: Celý červenec je rezervován pro to, abych si užila nejenom svého volna, ale i rodiny. Budeme ve Znojmě. Pojedeme na Sardinii, budeme mít prostě společný čas a potom ten srpen už je takový připravující se na nejenom operní a koncertní role, jedu taky do Kroměříže na masterclass, kde jsem už asi taky desátou sezónu. Tak je to pořád, jak se říká, busy, pořád se něco děje, ale je důležité, aby člověk tam našel. A já už si i můj muž, oba si dáváme ten volný čas do diářů a neměníme to, nebo úplně z krajní nelibostí.
0: Tak, ale na dovolenou jedou dva operní pěvci.
1: Ano.
0: Projevuje se to tam nějak na té dovolené? Nebo vůbec?
1: Myslím si,
0: není o vás slyšet, takzvaně.
1: Je o nás slyšet, když mluvíme, to stačí. Ono, máme trošku posazenější hlasy a naše děti teda taky nejsou úplně tiché vody, protože jak obě dvě rády říkají, my za to nemůžeme, že jste nám nadělili tak velký hlas, když je okřikuju, aby byli sticha. Takže to je jejich kontra.
0: Ano, je potřeba ho využít. Já moc děkuju, že jste tu dnes s námi byla a hezké léto. Kateřina Knižíková.
1: Já moc děkuju za pozvání, hezký.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: je 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Pojišťovny v Česku přestaly pojišťovat turisty při cestě na Kubu. Mladá Boleslav už hledá vánoční strom. Zítra čekáme zataženo, mohou se objevit přeháňky. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Většina pojišťoven v Česku přestala pojišťovat turisty, kteří cestují na Kubu. Reagují tím na doporučení Českého ministerstva zahraničních věcí, podle kterého je teď Kuba oblastí se zvýšeným bezpečnostním rizikem, hlavně kvůli častým výpadkům elektřiny. Pojistné krytí neposkytuje turistům například Česká podnikatelská pojišťovna, Unika nebo Generali Česká pojišťovna, jak říká její mluvčí Pavlína Adámková.
2: Generál Česká pojišťovna se dlouhodobě řídí doporučeními ministerstva zahraničních věcí, které v současné době doporučuje cestovat na Kubu pouze ve zcela nezbytných případech. Proto se cestovní pojištění na tuto destinaci nevztahuje.
0: Naopak Ergo pojišťovna žádná opatření nezavedla a její pojištění je platné. Mladá Boleslav začala s předstihem hledat vhodný vánoční strom. Ten tradičně ozdobí staroměstské náměstí. Na výběr chtějí mít úředníci dostatek času, aby mohli všechny nabízené dřeviny osobně prohlédnout, vysvětluje mluvčí města Šárka Charouská.
3: Vhodný stromek by měl být zhruba 15 až 20 metrů vysoký, ideálně rovný. Preferujeme smrky, případně jedle, nebo nebráníme se jakémukoliv jinému druhu. Strom bude stát na staroměstském náměstí a rozsvícen bude první adventní neděli.
0: Stromy můžou lidé magistrátu nabízet do konce září. Lidé můžou po rekonstrukci opět využívat sportovní hřiště v Belušově ulici na Lužinách v Praze 13. Je na něm nový víceúčelový povrch ve žluté a zelené barvě, které vycházejí ze znaku městské části. Práce za víc než 1 milion korun zahrnovaly také terénní úpravy pro zvýšení bezpečnosti. Vstup na hřiště je pro veřejnost zdarma, říká mluvčí Prahy 13 Lucie Steinerová.
4: Postupně rekonstruujeme jednotlivá hřiště a sportoviště ve všech částech Prahy 13. Víceúčelové plochy s bezpečným moderním povrchem nahrazují ta původní, asfaltová nebo betonová, což přinese všem uživatelům vyšší komfort a snížení rizika úrazů. Sport.
0: Tenista Jakub Menšík se díky účasti v semifinále Roland Garros posunul na 17. místo světového žebříčku. Po svém nejlepším grandslamovém výsledku kariéry si polepšil o 10 příček. Ani tak není Menšík nejlepším českým mužem. Tím zůstává 12. Jiří Lehečka. Z českých tenistek je v singlovém pořadí nejvýš 10. Karolína Muchová. V tom deblovém zůstává jedničkou díky vítězství na Roland Garros Kateřina Siňaková.
1: Počasí.
0: Zítra bude převážně zataženo, občas déšť, v severozápadní polovině Čech místy taky přeháňky. Nejvyšší teploty vystoupí na 14 až 18 stupňů Celsia. Na horách bude kolem 10 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: V Praze máme hlášenou nebezpečnou situaci v Brněnské ulici ve směru k D1 do Brna. V okolí nájezdu od Spořilova na prvním kilometru někdo postrácel balíky polystyrenu, tak jeďte opatrně. Na D1 z Prahy do Brna buďte opatrní za Humpolcem. Na 98. kilometru stojí nákladní auto s defektem v odstavném pruhu. Místo už je označené kužely a šipkou. Přejeme vám klidnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Startuje country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Bahamská lidovka Sloopjan B, spopularizovaná v roce 66 kalifornskými Beach Boys, tak jak o dva roky později otevírala gramofonovou historii pražských Rangers. O dalších 9 let později, tedy před rovnými 45 lety, nabídla parta Tondy Hájka své v pořadí už 8. album Chvála písni.

dobrý dál. Rangers 1977 a nejprve titulní chvála písni Tondy Hájka a Milana Duvka a pak Milan do Česta solově a Jako ty. Nápaditě do češtiny transformovaná hitparádovka Rogera Billera z roku 1965 Do Waka Do.

Neplač malá ze zpěvníku party New Christy Minstrels v novém zkráceném aranžmá Tondy Hajka z alba Chvála písni. A takhle je Milan Dufek uvedl v premiéře na prvním albu v roce 69.

Další z 13-dílné skládanky Alba Chvála písni, které vyšlo před rovnými 45 lety. Působivá zpráva Tondy Hajka Láska končí. Naprosto stejně jako originál Gingera Boatwrighta, dávno zapomenuté formace Red, White and Bluegrass z roku 1973 The Lovin's Over.

Nezapomenutelná pětka Tonda Hájek, Milan Dufek, Jirka Weiser, Mirek Řihošek, Honza Vančura, tedy Rangers 1977 a pod názvem Najdi tón, sympaticky sugestivní text tehdejšího konferenciéra Luďka Nekudy na mimořádně populární Ramaju mozambického Afrika Simona. Luděk je podepsaný i pod textem na písničku Tak či tak trinidadského vyznavače Kalypsa, působícího pod pseudonymem Sir Lancelot, kterou si sám s chutí jemu vlastní zaspíval.

ženu, tu chtěl bych za ženu, no. Je štíhlá jako prut, má dům a sedm krům, tak běda co dál, na to tatínek lkal. Blažena je sestra tvá,

0: neklkal. Ty všechny jsou sestry tvé, což matka neví.
1: Už se stálo, už se přihodilo.

0: řádně sežeň. Tvůj otec není otcem tvým, však on to neví.
1: Už se stálo, už se přihodilo. To smůla je větší, než by byla milo. Tak se stalo, učitelka.
2: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
3: Místo očí mít pár knoflíků a černej nos.

0: se ven.
1: Vytrvale populární Chtěl bych být medvídkem Michala Tučného a Zdeňka Rytíře mělo svoji premiéru v roce 1985, ale nejspíš málo kdo tuší, že dávno před nimi je k nám přivedl z vrcholu hitparády o celých 8 let dříve Tonda Hájek jako kouzelníka.

Originál Barbry Fairchildové, The Teddy Bear Song z roku 1973, potvrdil, že hrdinou téhle písničky byl medvídek a nikoli kouzelník. A teď zamíříme do Apalačských hor. Právě tam patrně v úvodu 20. století zapustila kořeny původní skotská písnička Shady Grove. Rangers je nabídli před 45 lety jako žárlivost.

Návod na přípravu populární lusiánské kejdy známe jako Jambalaya v autorské nahrávce Henka Williamse, která vznikla před rovnými 70 lety. O čtvrt století později se s výzvou Honzy Vančury Květy Day objevila na 8. albu skupiny Rangers Chvála písně.

Chvíle přelétavá Petra Zkoumala a Honzy Vodňanského s Milanem Důvkem právě ukončila naši dnešní téměř kompletní procházku albem Chvála písni, které skupina Rangers vydala před rovnými 45 lety. Přidám ještě folkovou romanci 16. léta, poděkuji všem, kteří i dnes jeli se mnou, popřeji hezký zbytek večera a klidnou dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou.
1: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Pražské letiště Václava Havla minulý rok odbavilo skoro 18 milionů cestujících. Praha společně se Středočeským krajem začala hledat provozovatele bateriových vlaků. Zítra bude zataženo teploty do 18 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Letiště Praha mělo loni čistý zisk 3 miliardy 200 milionů korun. To je o 800 milionů víc než v předcházejícím roce. Výsledky hospodaření podle mluvčí společnosti Denise Hejtmánkové pozitivně ovlivnila pokračující obnova leteckých spojení a taky nárůst počtu odbavených cestujících. Ten na letišti Václava Havla stoupl meziročně o 1,5 milionu lidí, říká Hejtmánková.
2: V loňském roce jsme odbavili celkem 17,8 milionů cestujících. V letošním roce dle aktuální situace očekáváme, že odbavíme celkem 18,6 milionů cestujících.
1: Ministryně financí Alena Schillerová z ANO řekla, že stát jako jediný akcionář letiště Praha ponechá společnosti 80% loňského zisku. Praha se Středočeským krajem vypsala soutěž na pořízení a provoz bateriových vlaků. Jezdit mají od roku 2030 na trati z hlavního města přes Vrané nad Vltavou do Čerčan a také z Prahy do Dobříše. Takzvané akutrolejové jednotky BEMu by měly mít 140 míst k sezení. Předpokládaná cena zakázky na 15 let je 15 miliard a 800 milionů korun bez DPH. Nabídky přijímá hejtmanství s magistrátem do 10. srpna, říká Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropit, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a jejím okolí.
3: V rámci tohoto kontraktu by mělo být pořízeno 13 bateriových jednotek, které umožňují jezdit zároveň na tratích, kde není trolejové vedení a dobíjejí se v úsecích, kde jsou troleje nad kolejemi.
1: Kolínská radnice pořídí dva výtahy do bytových domů v Hrnčířské ulici. Ve čtyřpatrových budovách výtahy chybí 20 let. To komplikuje některým obyvatelům pohyb. Za práce město zaplatí necelé 2 miliony korun. Hotové by měly být v prosinci. Sport. Čeští fotbalisté se ve Spojených státech připravují na start mistrovství světa. Zítra ráno tamního času odletí do mexické Guadalajary, kde o den později vstoupí do šampionátu zápasem s Jižní Koreou. Na první turnaj se s reprezentačním A týmem chystá brankář Lukáš Horníček, který se v předstihu dozvěděl, že bude za Matějem Kovářem gólmanskou dvojkou.
4: Určitě to je dobrý, protože aspoň víme, na čem jsme, ale i tak samozřejmě chci předvíst to, co ve mně je, to, co jako mě zdobí, chci jako ukázat trénům a třeba jim dát brouka do hlavy, tady nejenom přemýšleli, ale jako samozřejmě jako vědnička, snažím se udělat co nejlepší servis, aby byl připravený na první zápas.
1: Utkání českých fotbalistů s Jižní Koreou začne v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času. Počasí. Zítra čekáme převážně zataženo, občas i déšť. V severozápadní polovině Čech místy přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 14 až 18 stupňů. Na horách bude kolem 10.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: V Praze je nebezpečná situace v Brněnské ulici ve směru k D1 do Brna. V okolí nájezdu od Spořilova na prvním kilometru někdo postrácel balíky polystyrenu. Na dálnici D1 z Brna do Prahy opatrně za Jihlavou na kilometru 109 stojí dodávka kvůli poruše. Pozor na vybočující vozidla. Přejeme vám bezpečnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, vážení a milí. Nedávno jsem si tu liboval, jak je to pěkné, když se host našeho divadla představí hned na úvod první písničkou. Jenomže, když jsem dnes pozval spisovatele a humoristu, jak se říká, muže od pera, tak raději nechám ten začátek na Martě Kubišové, která, jak ještě uslyšíme, našeho hosta poznala v mládí v jednom literárním kabaretu.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když se řekne Miloslav Švandrlík, většina z nás asi hned doplní Černí baroni. A nebo si vzpomeneme na obrázky kresleného humoru na stránkách někdejšího Dykobrazu s nepraktovou až ladovsky tlustou nebo silnou černou linkou. Švandrlík, neprakta. Ale abychom si hosta dnešního divadla pana Miloslava Švandrlíka trochu blíže představili, on totiž zdaleka nebyl jen autorem těch Černých baronů a textové části nepraktových vtipů, pojďme teď na chvíli mezi diváky do Šemánovic u Kokořína, kde byl svého času Miloslav Švandrlík hostem Ondřeje Suchého.
2: Pane Švandrlíku, začínám vždycky u dětství. Jak to bylo u vás? Kdo z vašich rodičů a prarodičů eventuálně vás nakazil svým humorem? Po kom jste?
3: No tak můj tatínek byl takový ochotnický komik, který si do kabaretu sám psal kuplety a vždycky mi to předčítal. A říkal, tak co, jaký to je? Já jsem řekl, blbý. V tu ráno jsem dostal facku a říkal, a teď to napíšeš sám. A to byly moje začátky.
2: Než jste se stal spisovatelem, tak jste chtěl jste hrát divadlo. Dostal jste se ke hře na flétnu. Dělal jste asistenta režie slavnému Alfredu Radokovi a to ještě zdaleka nebylo všechno. Zoufal jste si, anebo jste se tím bavil vším, čím jste byl?
3: Já jsem jako Neruda byl vším rád.
2: Jo.
3: Něčím sice radši, ale, ale celkem jsem byl vždycky spokojený.
2: Proč jste si vybral takovou klikatou cestu?
3: No já jsem si ji nevybral, mě
2: tak
3: bude
2: život.
3: Před vyhodit.
2: Ale zkoušky na divadelní fakultu jste...
3: No to byla taky legrace hrozná, protože já jsem v té době nějak recitovával a to, a, ale byl jsem zaměstnaný v Regule Národní podnik. Když jsem zametal dílnu. A teďka jsem šel z té továrny a uklous jsem po takovým tom mříži na kanálu a porazil jsem pána. Hlavou jsem mu drc do břicha. A pán vstává, já se omlouvám. A říká, hele, ty jsi recitoval, já tě znám. Já jsem osvětový inspektor na Praze 3 a já scháním lidi z dělnických profesí, který by šli študovat na AMO. Tak jsem šel dělat zkoušky asi druhý den hned nebo třetí.
2: A zkoušel jste toho Sirána? Nebo...
3: Ne, to bylo dřív, to jsem se pokoušel kdysi na konzervatoře.
2: A tam byl ten pan Heger?
3: Tam jsem ho málem připravil o život, ano, protože Karel Heger hrál v té době Sirána, slavná to figura. No já jsem tam přišel ve skautských kalhotkách, těch manchesterákách, místo meče jsem měl v ruce větev a teď jsem tam začal umírat. No a Heger zrovna svačil, měl mlíko a housku a zaskočil mu. Jak se chytám, že?
2: Takže kolegové potom pomohli a...
3: A nevzali mě, vidíte to.
2: Ale tam na tu divadelní vás vzali.
3: No pak mě vzali.
2: A jak jste se dostal té režii?
3: No zase jsem měl problémy v tom herectví. Protože no to, já jsem byl přes ten kabaret a přes takový ty srandičky. No a teďka jsem dostával třeba Seriožu Tulenina v Mladý gardě. A takovýhle role, tak...
2: Takže oni vás přeřadili
3: na režii.
2: Ale ještě mě tam nefalíruje ta flétna, jak jste to se si zvolil?
3: To jsem chodil do hudební školy, no. Ale to, předtím já jsem chodil do dramatického oddělení městské hudební školy, který zrušili, mm-hmm. protože si řekli, že jedna konzervatoř stačí. Na tu naši zrušili, já jsem šel za ředitelem a říkám, co mám dělat? On říká, jděte do dolů nebo do hutí. No, to se mi nechtělo. A on říká, no podívejte, nám nechali ještě pedagogické oddělení, kdybys to vystudoval, byl bys z vás učitel hudby, pokud ovšem na něco hrajete. Já říkám, no hraju na housle trochu. On vytáhl z futrálu housle, já předveďte. Jsem to vzal, spustil jsem Lapalomu, on mě nechal zahrát asi šest takto, říká, to by nešlo. No a pak na mě hlížel si mě a říkal, ale poslouchejte, vy máte krásné masité rty a my nemáme flétnisty. No tak jsem souhlasil s tím, že budu hrát na flétnu.
2: Co říkal tatínek k tomu?
3: No, žasl? Tatínek žasl velice.
2: A zahrajete si ještě dneska tak
3: na... Ne, mám.
2: Na flétnu.
3: Tatínek říkal, to jsi to dopracoval. Bude z tebe pastevec, budeš foukat na fujaru.
2: Vy se dodnes umíte dívat na léta 50. s ohromným humorem. Byla to pro vás opravdu taková sranda i tenkrát?
3: No já musím říct, že...
2: Byla.
3: Tenkrát, jo. Protože... jsem si neuvědomoval ani v plný šíři, co se kolem mě děje. Tak vždycky to nějak dobře dopadlo.
2: Vy jste byl dělnického původu, takže jste měl...
3: Já jsem byl dělnického původu.
2: To jste ještě mohl obrazit různé další školy, že jo? To by vás brali...
3: No všude by mě vzali.
2: No a jeden čas jste byl také vychovatelem mládeže.
3: Aha.
2: To je úžasná epizoda ve vašem životě. Já si myslím, že u toho se musíme zastavit, protože jste byl dvakrát, pokud vím jednou, totiž po druhé jste byl dokonce vychovatelem korejských sirotků.
3: Ano, to bylo v 50. letech, jsem přijeli sirotci z korejské války.
2: No, jaké jste měl výchovné metody a jaké jste měl výsledky s prací s korejskými sirotky?
3: Měl krásný výsledky. Třeba jsme šli na procházku a najednou slyším soudruh. Tak koukám a 8 metrů nad zemí na větvi visí Koreječek a křičí soudruh, korejský člověk trochu jako opice, že?
2: Měli vás rádi, malí Korejčata?
3: Strašně, no.
2: Jo. Vzpomínáte si ještě na nějaký jména nebo na někoho konkrétně?
3: Ano, můj oblíbenec se jmenoval Kim Munzo, ale teďka, když jsem podepisoval knížky, tak najednou připochodoval krásný Korejec obličenej v nádherném šatu. Nechal si podepsat knížku a říká, já Liběšice u Úštěku, nyní Chicago.
2: No, na konci 50. let už to začalo, už se začaly objevovat první divadla malých forem, to je takové moje oblíbené téma. Jak vás ta vlna těch divadel malých forem oslovila a kde a čím vším jste do téhle zlaté éry jako autor přispěl?
3: No, mě oslovila moc, hlavně písničky vašeho bratra. To si vzpomínám, že jsem s šéfredaktorem Dikobrazu Šafránkem byl na dovolený a teď jsme tam chodili po břehu Lužinice a zpívali jsme si to a teď byla už půlnoc, my jsme byli trochu ovíněni a zpívali jsme ty písničky, včera neděle byla a tak. A najednou tam z nějaký chaty vyrazil chlap A říkal, vy si čáci hned přestaňte, nebo to dám do dykobrazu.
2: No tak vy jako flétnista jste musel hezky zpívat hezky, taky, že jo?
3: Hezky,
2: no. Se konečně dostáváme k Černým baronům. Já věřím, že tady spousta lidí už je na to natěšených. Pane Švandrlíku, vlastně ze všeho nejdřív vzhledem k vašim knížkám a i k těm, v nich se vracíte k době Černých baronů. Píše se vám líp v první osobě anebo ve třetí osobě, kdy se jmenujete Kefalín?
3: No tak já tohleto zase tak moc nerozlišuju. Ale toho s tím Kefalínem byl problém, jak pojmenovat toho hrdinu. Že? Tak jsem nad tím jsem moc dumal. A v té době já jsem chodil k Linkům pro kofol, jestli víte, co to ještě bylo.
2: Kofola, no jistě.
3: Kofola. A mě to chutnalo, protože jsem vylemtal se mi.

0: Stop kabaret, nebo Stop divadelko v Pardubicích uvádělo nějaký muzikál dokonce, nebo...
1: No, Krvavýho byla a Violu. A jenže to už přišlo nějaký avize tyhle divadla likvidovat, nechali ten Semafor, který to zavinil, tak ten jakž takž nechali, ale ty ostatní divadla likvidovali. A moc se mi líbilo, když přišlo to oznámení, že teda to nemůže být, protože se tam neobjevil ani jeden talent. Přitom tam zpívala Kubišová a hudbu dělal Petr Hapka.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: No, nevím, jak jsou na tom ti dnešní mladí. My jsme třeba četli a hltali svého času knížky Jaroslava Foglara, Foglarovky, nebo právě neuvěřitelné příběhy nezvedených žáků Kopita a Mňouka, které si vymýšlel a psal Miloslav Švandlík. Jako ilustrátor ani tady nechyběl Jiří

0: interne practa. Ti dva se znali tak dobře, že si kápli do noty, respektive i do obrázků na stránkách těch společných knížek. A dost možná jsou ty příhody Kopita a Mňouka stejně psané pro generaci, která s nimi nějak zestárla. Takže do našeho divadla rozhodně patří.
1: Zachraň se, kdo můžeš. Už jsme tady.
2: My oba hrdinové neuvěřitelných příhod.
1: Žáci Kopito a Mňouk.
3: Pan učitel pianička zabavil při vyučování Mňoukovi knížku Vražda v zeleném domku. Vlastně to ani nebyla knížka, ale starý, oškubaný sešit, který se válel u Mňouků na půdě. Pedagog se zamračil a pravil. Mňouku, Mňouku, v učení vázneš, chování máš neuspokojivé a místo toho, aby ses snažil, čteš při vyučování literární brak. Co pak nemáme dost krásné a hodnotné literatury? Řekni mi, prosím tě, co se ti na tom krváku tolik líbilo?
2: Hlavně ta mrtvola ve sklepě, jak ten starý pán zabil svou ženu a udělal jí tajný hrob ve sklepě.
3: Což pak nevidíš, jaký to je nesmysl? Zlobil se pedagog. Jednak se domnívám, že máš na mrtvoli ještě dost času, nebo ti nevíš, co je příčestí minulé trpné. A za druhé, schovávat mrtvolu ve sklepě je pošetilost. Ve skutečnosti by občané uvědomili policii, že žena se již delší dobu neobjevila na veřejnosti. A první místo, kam by se policie odebrala, by byl právě sklep. Mňouku, Mňouku, co z tebe bude? Zdali pak si již přečetl veškerou povinnou literaturu?
2: Prosím, ještě ne.
3: A učitel pokračoval. Zde to vidíte, žáci. Mňouk je odstrašující příklad toho, kterak i nadaný žák může hluboce klesnout. Nesměj se, Benecká, ty nejsi o nic lepší. Jste zvlčelá třída, z které nic nebude. A Mňouk mě velice zklamal. Číst literaturu, jakou je Vražda v zeleném domku, to je totéž jako hrabat se v hnojišti. Uvědom si to, Mňouku, a styď se. Když se odpoledne sešli žáci Kopito a Mňouk, aby podnikli novou výpravu za dobrodružstvím, byl Kopito bez nálady.
2: Ty jsi tomu zase dal. Já se těšil, že mi tu knížku půjčíš a teď leží u pěničky ve stole.
1: Mám nápad. Vrátíme se do třídy a kdyby něco namítala školnice, vymluvíme se na nějaký kroužek. Katedra nejde zamykat a tak se knížky klidně zmocníme. Ty si ji rychle přečteš a zase ji vrátíme na původní místo. Vsadím se, že pěnička nic nepozná.
2: To by šlo. Tak jdeme.
3: První etapa prošla bez nejmenších nesnází. Na chodbě sice potkali paní školníkovou, ale ta si jich ani nevšimla. Znala Kopita a Mňouka dobře a věděla, že škole se spíš vyhýbají a nelezli by sem dobrovolně, kdyby nemuseli. Žáci proběhli chodbou a otevřeli dveře do třídy. Vrhli se dovnitř a strnuli.
2: Pěnička.
3: Ano. Seděl za katedrou v prázdné třídě. Žáci si rychle začali vymýšlet nějakou výmluvu, ale pak si všimli, že je učitel vůbec nevnímá. Skláněl se nad otevřenou knížkou.
2: To je ona. Vražda v zeleném domku.
3: Ano. Četl jí s takovým zaujetím, že pro něj nic jiného neexistovalo. Žáci tedy tiše vycouvali ze třídy.
2: Tady ho máš. Mně to sebere, protože to je brak. A sám to hltá, že nevidí a neslyší.
4: No jo, ale tím pádem si to nepřečtu já. Můžeš mi to aspoň vypravovat?
2: Beze všeho.
3: A Mňouk začal přednášet obsah toho literárního klenotu, jehož zlatým hřebem byla právě ta mrtvola ve sklepě, o které tak nadšeně hovořil s panem učitelem pěničkou. Zdálo se, že barvitý děj uchvátil i jeho kamaráda. Hluboce se zamyslel a pak se zatvářil spiklenecky.
2: Člověče, tak mě napadá, proč starý Mazánek chodí ustavičně do sklepa? Už párkrát jsem ho viděl, že sebou nesl motičku a kýbl hlíny.
4: Snad si nemyslíš, že starý Mazánek...
2: Je už 3 neděle doma sám. Sousedům řekl, že jeho dcera s ženou odjeli k tetičce a ta, že je těžce nemocná.
4: A hele, to jsou věci.
2: To bych řekl, A jestli je moje teorie správná, tak jsou u Mazánka ve sklepě dva hroby.
1: Ty myslíš, že je zabil obě?
2: Samozřejmě. A my mu to musíme dokázat.
1: To není jen tak. Chytat zloděje je jedna věc a začít si něco s vrahem je druhá. Takový vrah nezná slitování.
2: To bych řekl, že ne. A právě proto ho musíme včas zneškodnit. Četl jsem v jedné detektivce, že jedna vražda plodí druhou. Chceš, aby starý Mazánek vyvraždil úplně všechny u nás v městečku?
1: Ne, to nechci. Jen si myslím, že mu nemusíme strkat hlavu přímo pod sekeru.
2: Taky nebudeme. Budeme ho nenápadně sledovat a až někam odejde, vleze jeden z nás do sklepa. Několik minut bude stačit, aby zjistil, co a jak. Buď jsou ve sklepě hroby, nebo tam nejsou.
1: A když tam ty hroby budou?
2: V tom případě vnikneme do sklepa oba a vezmeme sebou motyčky. Hroby rozkopeme a odhalíme strašnou pravdu.
1: No dobře, když chceš, tak se teda do toho dáme.
3: Odešli k domku občana Mazánka a nenápadně se tam začali procházet. Dlouho se nic nedělo, ale za nějakou dobu přijelo auto s uhlím. A teď to přišlo. Když se uhlíři nabídli, že mu náklad odnesou do sklepa, Mazánek to odmítl a chtěl schodit uhlí jen tak ven před kůlnu.
2: Slyšel jsi? Mazánek nechce mít ve sklepě uhlí. To znamená, že tam ty hroby určitě jsou.
1: Tak to tam ani nemusíme lézt. Byla by to zbytečná práce.
2: A to zase ne. Naše podezření zesílilo, ale absolutní jistotu přece jen nemáme. Jak se starý Mazánek vzdálí z domku, musíme jeden z nás do sklepa.
1: Ale kdo?
2: Kdybys byl hrdina, přihlásil by ses dobrovolně. Takhle budeme losovat.
1: Stejně to prohraju. Já nevím, čím to je, ale vždycky všechno odskáču já. Mně se ještě nestalo, aby se mi nějaká nepříjemnost vyhnula.
2: Mně taky ne. Ale teď se losuje. Pana nebo orel?
1: Pana. Jestli jsem to neříkal, mě ta smůla neopustí ani na chviličku. A ty se tak spokojeně necul.
2: Buď hrdina to, že můžeš splnit důležitý úkol.
3: Žáci čekali, kdy se starý Mazánek hne z chalupy a měli štěstí. Za slabou půlhodinku vyšel ven, v ruce třímal velký džbán a mířil k hospodě. A jen zmizel za rohem.
2: A teď fofr do sklepa, kdyby něco, tak pískni.
3: Mňouk kývl, přeběhl dvůr a okénkem vlezl do sklepa. Ale neuplynulo ani 5 minut a byl zpátky. Chvíli nebyl schopen slova. Marně kopyto naléhal, až konečně...
1: Jsou tam dva hroby, fakticky. Nemůže to být nic jiného. Ve sklepě jinak není vůbec nic. Akorát u stěny stojí necky. Ale ty hroby vypadají strašně. Jsou velikánské a z černé hlíny.
2: To jsem čekal. Dva hroby, dvě vraždy. Kdyby nebylo nás, kdo ví, jestli by se na to vůbec někdy přišlo.
1: Určitě ne. A ani nás by to nenapadlo nebýt té knížky Vražda v zeleném domku.
2: To je fakt. Ta knížka nám otevřela oči.
1: Ano.
2: Ale takového kapitána Ošmeru by to stejně nenapadlo, i kdyby ji přečetl 4krát.
1: Ten by ji mohl číst od rána do večera, protože jemu chybí fantazie.
2: Ale teď rychle pro motyčku, protože musíme být ustavičně připraveni k zásahu.
1: Motyčky jsou na dvoře, přímo u okýnka do sklepa.
2: Dobře, zůstaneme tady a budeme sledovat, co se bude dít.
3: Starý Mazánek se právě vracel s pivem a zmizel v baráčku.
1: Ten už asi dneska nevyleze. Teď bude dlabat, pít pivo a z domova se ani nehne. A my se tady uhržeme nudou.
2: Trpělivost přináší růže, kamaráde. Velcí detektivové vítězili tím, že uměli čekat často i celé hodiny.
3: Mňoukovi nezbylo, než se podvolit. A ukázalo se, že dobře udělal. Netrvalo dlouho a z domku vyšel starý Mazánek. Měl nové šaty, čistou košili, kravatu a klobouk.
2: Někam jede. Když se takhle vystrojil, tak určitě nejde jen do krámu nebo k holiči.
1: Jenom jestli něco netuší. Třeba si všimnou, že tady hlídkujeme, podezírá nás a tohle na nás jen tak nafilmoval.
3: Nebezpečí bylo velké a proto nesměli naletět na nějakou léčku. Pověsili se tedy Mazánkovi na paty a dávali pozor, kam má namířeno. Ale ten se ani neohlédl a zabočil na cestu vedoucí k nádraží.
2: Jasňačka, za chvíli jede vlak, jde se na věc.
3: Žáci se rychle vrátili k domku a nepozorovaně vnikli na dvůr. Popadli motyčky a okénkem se spustili do sklepa. To, co uviděli, na ně mocně zapůsobilo. Hlavně na kopita, který tady byl prvně. Mňouk s uspokojením pozoroval, jak se mu roztřásly nohy. V prázdném a poměrně prostorném sklepě byly navršeny dva veliké hroby z černé hlíny. Každý byl asi tak 2,5 metru dlouhý a skoro 2 metry široký.
2: No, tak se asi do toho dáme, co? Je to nejstrašnější dobrodružství, co jsme kdy zažili. Ale pravda musí ven.
3: Rozmáchl se a motička dopadla na hrob. Mňouk si stoupl vedle a také on se pustil do práce. Hlína lítala na všechny strany, byla měkká a kyprá, takže nemohla odolat jejich nadšení a touze po spravedlnosti. Netrvalo dlouho, oba hroby byly překopány a kopce hlíny navršeny uzdí sklepa. Žáci zírali na holou cementovou podlahu.
2: Kde jsou mrtvoly? Tohle je zajímavé. A v podlaze nejsou stopy po kopání. Je tu jediná možnost. Starý Mazánek mrtvoly spálil nebo pohřbil jinde a tady navršil hroby, aby se měl kam chodit modlit a kát.
1: No jo, ale co když...
3: Mňouk však nemohl svou myšlenku dokončit. Nahoře se ozvaly kroky a dveře do sklepa se otevřely. Dolů se stupovalo několik lidí. Na útěk nebylo ani pomyšlení a tak se oba žáci ukryli za necky stojící u stěny.
2: Mazánek.
3: To jsem rád, že jste zase doma, slyšeli žáci hlas podezřelého vraha. Už se mi po vás stýskalo. Ale přichystal jsem vám překvapení. Udělal jsem ve sklepě záhony přesně podle receptu a nasadil do nich žampionové kultury. Zítra nebo pozítří už můžeme mít smažené žampiony. Ale co to má znamenat? Který darebák? Začal křičet starý Mazánek a jeho žena s dcerou, které právě přijeli vlakem, k němuž jim šel naproti, ho marně chlácholili. Tolik práce mi to dalo a teď je všecko pryč, bědoval. A v tu chvíli potvrdil Mňouk, že je opravdu smolař. Chtěl se podrbat na nose, loktem strčil do necek a ty se poroučeli.
2: Zachraň se, kdo může.

0: Tady vidíte, žáci, řekl jim druhý den učitel Pěnička, kam vede čtení brakové literatury. Z vašeho činu nehodlám vyvozovat závěry, neboť vaše matky slíbily, že vás strestají mimořádně důkladně.
1: A prosím, nemohl byste mi tu vraždu v zeleném domku vrátit? Chtěl jsem jí půjčit.
0: Vrátím ti ji v pondělí, mňouku, odpověděl rozpačitě pedagog. Mám ji totiž ještě rozečtenou.
2: Když soumrak vcházel tišit svět, snídal si 7 cigaret, blečí než utopený Švéd, hlas lodních píštěl Titaniku. Nebo jak hodně křáplý zvon, přesto kam jsi přišel, nastal zhon, davem se neslo, to je on, miláček žen a betešníků.

žen a ve dešníku. Tucty her, miláčka žen a ve dešníku. Veteš jen převlečený typ, koukni se znova, koukni líp. Tak si to říkal, odhrň cíp, každý den objev Ameriku. Krásu, co křičí, pozná hned, kde jaký vůl, kdo ale svet najít tu němou, pravý zvěd.

každou stajně krásných dam. Složil si píseň strašný klam, bezlstnou pravdu, řekl si mámo, od lásky štempl na muziku. Prachy jsou dobrý, hlavně cash, sláva snad taky, ale chceš tvrdit, že...

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Trochu ve stínu a stranou vedle Černých baronů a těch dvou zmiňovaných, Kopita a Mňouka, zůstávají vtipné povídky Miloslava Švandrlíka. Navazuje v nich na to nejlepší z humoristické prózy v české literatuře. A nakonec, jak to říká Zdeněk Svěrák, povídka je vlastně takovej malej román. A je velké umění příběh, postavy, poentu vtěsnat na pár stránek. V případě Miloslava Švandrlíka skoro na pár řádek. Tak jsou jeho většinou novinové povídky stručné a krátké. Ale o to někdy zase víc ta poenta pobaví. Vybral jsem pro vás dnes na závěr dvě a přečtou je, zcela v duchu Švandrlíkova vyprávění a možná i typu postav, pánové Arnošt Goldflam a Norbert Lichý. Já už se jen rozloučím s tím, že se zase brzy těším s vámi na slyšenou.
2: Tento poučný příběh je téměř moralitou. Přihodil se herci oblastního divadla, který sněl o metách nejvyšších. Je třeba přiznat, že k ním neměl daleko. Měl talent, byl přiměřeně pracovitý a doufal, že si na něj jednoho dne sedne štěstí. Před divadelními prázdninami to tak vypadalo. Ředitel a současně režisér si ho zavolal, aby mu sdělil závažnou novinu. Jaroslave, děl slavnostně, rozhodli jsme se nasadit na příští sezónu Hamleta. Mělo by to být stěžejní představení, které vyznačí, kam až jsme došli. A titulní úlohu budeš hrát ty. Herec se málem zapotácel. Po Hamletovi samozřejmě toužil a nyní ho měl na dosah ruky. Je tu jenom jeden malý problém, pokračoval ředitel, a to je tvoje váha. Jsi přece jen na prince dánského příliš hřmotný. Chtělo by to zhodit nejméně 10 kilo. Ale to jistě nebude zásadní problém. Máš na to přece celé prázdniny. Samozřejmě, vydechl Jaroslav. To hravě zvládnu. Dám si dietku a budu běhat v lese štreky. Každý den 5 kilometrů. Po prázdninách mě vůbec nepoznáš. Hamlet, to je motivace. Ředitel přikývl a tak se rozešli. Jaroslavovi se chtělo samým nadšením zpívat vítězný chorál. Všechno je jasné. Prožije prázdniny v ustavičném pohybu a pak vstoupí do své nejúspěšnější sezóny. Takový Hamlet, jak ho zahraje on, ještě po českých jevištích nechodil. A s tréninkem začne hned. První den dovolené. Žádné váhání nebo otálení. Příležitost se musí popadnout rovnou za pačesy. Své předsevzetí Jaroslav skutečně dodržel. Oblékl se do vytahaných tepláků a vyrazil na první štreku. Po ostrém startu nastal rozvážný, ale úporný běh. Jaroslav supěl jako lokomotiva. Obličej měl zalitý potem a tak se stalo, že přehlédl kořen stromu. Zavrávoral a padl. Vyjekl, protože cítil, jak mu v noze chruplo. Potom několikrát zaklel, k čemuž měl dostatečný důvod. Nemohl se postavit na nohu, pravý kotník ho šíleně bolel. Se vzdycháním, hekáním a dalšími projevy úpění se belhal, ba přímo plazil k silnici. Šlo o závažný úraz. Lékař konstatoval zlomeninu nohy v kotníku a Jaroslav se domů vracel v sádře. Jeho nálada se pohybovala na prahu zoufalství. Aby tento práh nebyl zdolán, zavolal herec bývalé milence ženě nadmíru dobrosrdečné. Jmenovala se Dáša a byla ochotna pomoci. Přijela si pro Jaroslava v Mazdě a odvezla ho na chatu, odkud se jí podařilo vyštvat manžela. Uložila herce do postele a slíbila, že o něj bude láskyplně pečovat. Jaroslav nedokázal vzdorovat. Dáša se opravdu snažila. Vařila s kuhrajícímu umělci vynikající pochoutky a přidávala k ním laskavá slova. Jaroslav neměl sílu se bránit. Nepostavil se kriticky k útoku na svou linii a místo toho proléval slzy vděčnosti. Nazýval pečovatelku strážným andělem a pomlaskával nad plnými talíři. Na Hamleta si téměř nevzpomněl. Tím spíše, že noha se hojila velice pomalu. Takže všechno dopadlo jinak, než mělo. Na konci prázdnin vážil Jaroslav o 15 kilo víc, než na jejich začátku. Už se s tím nedalo nic dělat. Když se Jaroslav dostavil do divadla, pokusili se o ředitele Mdloby, ale rychle se vzpamatoval. Jaroslave, řekl trochu zklamaně, Hamleta hrát rozhodně nemůžeš. To by byla veselohra. Ale přesto si myslím, že jsi výborný herec a jako takový si zasloužíš hlavní roli. Dostaneš ji. Souběžně s Hamletem nastudujeme osudy dobrého vojáka Švejka.

Nebezpečný podnájemník. Jsou věci, které lze těžko odmítnout. Přijel za mnou švagr z Pelhřimova, který mi půjčil 20 000 na MBčko a povídá, syn mého šéfa by potřeboval v Praze podnájem, asi tak na 5 na 6 měsíců. Ty máš prostornou vilku, co kdybys mu poskytl na tu krátkou dobu útočiště? No, radost jsem neměl, ale co jsem měl dělat? Řekl jsem, že mi bude nesmírným potěšením a pro celou rodinu to bude přímo vyznamenání. S tím jsme se rozešli. Krátce na to jsem zalarmoval manželku. Tak a tak se věci mají, vysvětlil jsem jí, a nedá se proti tomu nic dělat. Teď ovšem nejde o podnájem, ale o Světlanu. Světlana je naše vzorně vychovaná 17letá dcera. Střežím ji jako oko v hlavě a vím o každém jejím kroku. Vyvedla se nám. Vyrostla do krásy a proto nedovolím, aby se spustila s nějakým halamou. Světlana je slušná dívka, ale vím já, co se může stát, když se dostaví nízké a temné pudy. Bereš si to moc k srdci, mínila manželka. Vždyť si toho člověka ještě vůbec neviděl a nevíš, jak dalece může být nebezpečný. Třeba není vůbec hezký a přitažlivý. Musíme být připraveni na všecko, řekl jsem rezolutně. Kdyby ti dva začali už spolu flertovat, pozdě bychom honili bycha. Je třeba vypracovat plán, jak by Světlana tomu člověku vůbec nepřišla na oči. Dumali jsme, kombinovali a pak jsme se dohodli, že manželka bude za Světlaninu ctnost zodpovídat dopoledne, já odpoledne. Večer a v noci ji budeme střežit oba. Budeme-li oba důslední a nekompromisní, nemůže se našemu krásnému dítěti nic zlého přihodit. Jde jen o to, abychom nepolevili ani na okamžik a nepřipustili nějakou koketérii, která by mohla přerůst v něco vážnějšího. Jest nám známo, jak vynalézaví dovedou být mladí lidé, když po sobě touží. Ale my víme, na čem jsme. Pak jsem si vzal na paškál Světlanu. Mám s tebou velké plány, řekl jsem jí. A ty se proto nesmíš chovat jako Květa Hubaštová, která strávila noc s důchodcem Schreibrem za 2 velkopopovické dvanáctky. To už snad ani není morálka, to je přímo spoušť. Vezmi si to k srdci a k podnájemníkovi, pokud se s ním vůbec sejdeš, se chovej chladně a odmítavě. Dcera mi to slíbila, jen se jí poněkud dotklo, že jí srovnávám s Květou Hubaštovou. O několik dní později se dostavil podnájemník. Byl to ryšavý pořízek a slyšel na jméno Emanuel Houně. Přijal jsem ho přátelsky a odvedl ho do pokojíku s balkónem. To je přesně na opačné straně domu, než je ložnice mé dcery Světlany. Dospěl jsem k názoru, že Emanuel Houně není vyložený krasavec ani zřejmý chlípník. Budu-li Světlanu usilovně střežit, nemůže se nic strašného přihodit. Přesto jsem zůstával ve střehu.
a ačkoliv se Emanuel houně neprojevoval jako uchvatitel a lamač srdcí, odváděl jsem systematicky Světlanu z jeho dohledu. Jednoho dne, kdy podnájemník údajně studoval ve svém pokoji, rozhodl jsem se, že Světlanu odvedu na výstavu angorských koček. Nejprve spolu posvačíme v nějaké slušné restauraci a pak se pokocháme pohledem na ušlechtilá zvířata. Světlana jako vždy souhlasila. Opustili jsme domov ve znamenité náladě a zamířili jsme do prvotřídní cukrárny u Myšáka, abychom si poněkud osladili život. Šlehačkové speciality byly skutku znamenité. Ale když došlo k placení, zjistil jsem, že tento úkon není v mých silách. Zapomněl jsem si doma peněženku. Světlana u sebe neměla peníze z výchovných důvodů, aby nedopadla jako Hana Loutnová, která prodala rodinné šperky a stržených 11 000 korun prohýřila s nezbedným studentem za sobotu a za neděli. Zůstaň zde sedět jako zástava, přikázal jsem dceři. Já se vrátím domů pro peněženku. A nekoukej tady po mužích, nebo to s tebou dopadne jako s Alžbětou Tuhou, která se seznámila v cukrárně se sexuálním vrahem Varhaničkem a ten ji pak uškrtil punčochou. Co nejrychleji jsem zamířil k domovu. Ve svém pokoji jsem našel peněženku. V ložnici pak manželku v náručí ryšavého podnájemníka Emanuela.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na okurky, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody, marně, a poradíme s výbavou pro náročné grilování.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Kolik slavíků v historii dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Dobrý večer, vážení přátelé. Vítejte při poslechu Noční linky. Odbyla 23. hodina. Začínají dvě hodiny. Možnosti vstoupit do vysílání se svým vlastním příběhem na určité téma. Někdo by možná řekl, že cokoliv jiného než čistá a stoprocentní pravda je prostě lež a jakékoliv přívlastky na tom nic nezmění. Ti, kteří nemají takhle binární vidění, možná říkají, že milosrdná lež nemusí být vždycky škodlivá. Výstižně definuje téma dnešní noční linky internetová Wikipedie. Dovolím si citovat. Milosrdná lež, někdy označovaná jako takzvaná bílá lež či altruistické lhaní, je nepravdivá informace, která má za cíl chránit city druhého člověka, vyhnout se zbytečnému konfliktu nebo přinést krátkodobý užitek, aniž by dotyčnému způsobila újmu. Konec citátu. Jenže i ona, tedy ona milosrdná lež, může na krátkou chvíli ulevit, avšak při odhalení naruší důvěru. Byli jste vždy jen pravdomluvní? A nebo jste například vedeni snahou neporanit city druhých, nepřitížit blízké osobě v její nemoci, či utlumit partnerskou hádku, sáhli k takové lži? Lhal někdy někdo milosrdně vám? A poznali jste to? Tak na to se vás budu dnes v noční lince ptát, no dnes, vlastně i zítra, až tedy do 1 hodiny, 10. června, na telefonu 731 800 900. A ptám se vás na to i proto, takto v úvodu, abyste mohli už teď psát na web rozhlas.cz/linka svá témata, své příběhy, své postřehy, své glosy na téma milosrdná lež. U mikrofonu je Borek Kapitánček, zdravím vás z potemnělého brněnského rozhlasového studia, dávám slovo Jiřímu Schillingrovi a po holubím domě, doufám, uslyšíme první příběh na téma milosrdná lež.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer a nerušený poslech Noční linky Českého rozhlasu. Začala před několika málo minutami a už teď můžu konstatovat, že milosrdná lež ve vás, tedy tohle téma našeho povídání, ve vás vyvolala zřejmě potřebu telefonovat, protože v tuhle chvilku jsou dokonce hned tři linky připraveny přijmout váš hovor. Nicméně je to vždy jen jeden či jedna z vás, který mezi písničkami bude slyšet. Tradičně. A je to Libuše, která otevírá dnešní noční linku svým příběhem na téma milosrdná lež. Dobrý večer, Libuše.
1: Dobrý večer, já vás zdravím srdečně, vás hlavně a všechny posluchače, co jsou napřímo. Ono se říká, lež má krátký nohy, a mi se stalo, že jedna známa jako mě tvrdila do očí a ona to pravda nebyla.
0: Co vám tvrdila? Co vám tvrdila?
1: No něco bylo, já už nevím, ale tvrdila, že to jako je pravda a ona to pravda nebyla.
0: Škoda, že si nepamatujete, co to bylo. Bylo by to ještě lepší. No ale pokračujte.
1: No to nevím. No. A tak jako tohle to se mi nelíbí, když takhle proti vám a třeba řeknu, jo, je to pravda, to není pravda. A jako jsou lidi, kteří jsou opravdu zlí,
0: Libuže, vy mě odcházíte od telefonu a není vás slyšet. Teď už je to dobrý.
1: Já se to vždycky... No, takže ty lidi, někteří jsou jako zlí, nebo jako nejsou upřímní, tak lžou vám do očí. Není to pravda.
0: Vy jste to vzala spíše z toho obecnějšího pohledu, což samozřejmě respektuju, ale teď budu tady já o něco konkrétnější. Jestli pak jste někdy vy sama použila milosrdnou lež, třeba abyste někomu nepřítížila?
1: Ne, já jsem to nepoužila, žádnou lež nebo někomu, protože já to nemám ráda a ne, nepoužila jsem to.
0: Držíte se toho, že neděláte to, co nechcete, aby dělali ostatní vám, ani vy druhým. Je to tak?
1: Ano.
0: Vždy pravdomluvná Libuše nám otevřela noční linku Českého rozhlasu. Jak říkám, škoda, že jste si nespomněla na to, jak to bylo s tou vaší známou, abychom byli trošku konkrétnější. Já se snažím vyhnout těm vulgaritám v našem vysílání, aby ten příběh měl takzvaně koule. No, tak děkuju, ano. Libuše. Mějte
1: jsem
0: se hezky.
1: Ráda, že jsem vás se dovolala. Mějte se hezky, hodně zdraví, hezko dovolenou vám přeju.
0: O, děkuju, už se to rozneslo. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Naše posluchačka Monika napsala na rozhlas.cz lomítko linka následující. Rozhodně hlasuji pro nevinné lži. Neškodné nepravdy pronesené s dobrými úmysly, jako je například šetření něčích citů, zdvořilost nebo vyhýbání se nepříjemným společenským situacím. Zajímalo by mne, co by řekl král etikety pan Ladislav Špaček. Myslím, že je vhodné užívat neškodné lži k hladkému procházení sociální dynamiky, k šetření citů. Není hřích říci příteli, že jeho novorozené dítě je krásné, i když se vám ve skutečnosti příliš nelíbí. Být zdvořilý, pochválit jídlo, které hostitel připravil, i když sami byste ho uvařili mnohem lépe. A rozhodně je milé slyšet, vypadáte mladě. Taková lichotka je povolenou lží. A staršího člověka určitě potěší víc než fér konstatování, tedy kamaráde, zub času tě opravdu hodně pokousal. Fér lidi kolem sebe a možná i trošku těch milých, laskavých lží. Pevné zdraví a krásné dny všem přeje posluchačka Monika. Je na vás, abyste tvořili noční linku na téma milosrdná lež na tomto telefonu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a téma Milosrdná lež by mělo spojovat vaše příběhy, které zavoláte na číslo 731 800 900 a nebo napíšete na webovou stránku rozhlas.cz/linka. Mám tady pár vašich psaných příběhů, postřehů, vzkazů, glos a vůbec vašeho psaní na tohle téma, ale já teď dám přednost naší posluchačce Janě, která čeká na telefonu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Borku, i všem posluchačům.
0: Za všechny děkuju. Někdy jste byla donucena donucena. Přiměly vás okolnosti někdy k milosrdné lži?
1: No, tak mám jednu takovou historku a ta se váže k jednomu mému bývalému zaměstnání, kdy jsem pracovala jako pracovnice v sociálních službách pro jednu organizaci známou. No a tam se jednalo o to, že já jsem měla jednu klientku a nabízela jsem jí potravinovou pomoc, tam se dávala naší organizaci a ona ji odmítala, tak jsem se ptala proč a ona řekla, že jí vadí, že by jí tu potravinovou pomoc vydávali Romové, kteří tam pracovali. No a pak se mě, když jsem se vrátila od té klientky, tak se mě zeptala přímo ta pracovnice, co tu pomoc vydávala, proč ta moje klientka pro tu pomoc nechce chodit. Mm-hmm. A já jsem jí tenkrát zalhala, protože mi to bylo samozřejmě trapné jí to říkat, no ale udělala jsem jenom takovou blbost a to, že jsem se podřekla před jedním kolegou o tomhle případu a ten jí to bohužel vykecal, no a ta kolegyně se na mě naštvala a říkala, proč si mi to prosím tě neřekla a já jsem jim právě řekla, mě to bylo takový trapný, nechtěla jsem tě ranit, no, protože jsem nechtěla, aby zde došlo k rasismu, no. Takže to si myslím, že je takový pěkný příklad.
0: Tím jste vlastně ilustrovala pravdivost terčení, lež má krátké nohy. Ono se to většinou vždycky prokecne.
1: Ano. No a pak mám ještě takový úsměvnější, takové lži z milosrdenství a ty musím říct, že občas vyžaduju já a to po svém kamarádovi, když mu třeba pošlu na Facebooku nějaké takové videa ohledně zvířátek. On to zrovna bohužel moc nemusí a já mu vždycky říkám, hele, tak mě to neříkej, jestli ti to nelíbí, mě pak tím zkazíš náladu. On mi řekne, tak to ti mám lhát. Já říkám, ano, to mě radši lži. To bude taková lež z milosrdenství, to není žádná špatná lež, tím neuděláš nic špatného.
0: Aha. Já už nevím, kdo to říkal, ale jakoby mi zněla v hlavě věta svět touží být klamán. Takže vy taky toužíte občas po nějaké milosrdné lži. V tomto případě tedy.
1: Ano? Ano, no. Že to si myslím, že na to není nic špatného, než aby vám to zkazilo třeba náladu, tak to si myslím, že tohle je lepší, takový, no.
0: Mm-hmm. Já si nedělám statistiku o tom, který z našich posluchačů, který se dovolá, je pro a který je proti milosrdné lži, ale vy jste se postavila na stranu té milosrdné lži s určitým důvodem, což tedy by měla mít vždycky takový důvod, milosrdná lež, řekl bych já.
1: Za sebe tvrdím, když to má dobrý důvod, tak proč ne, no. Když to by to někoho ranilo nebo ponížilo, tak proč ne.
0: Jaké máte vztahy s tou spolupracovnicí, které jste nejdřív zatajila skutečný důvod odmítnutí potravinové pomoci? Jaký s ní teď máte vztah? Po té, co to prasklo takzvaně.
1: Tak já už té organizaci nepracuju, ale paní byla taková, no já se s ní vycházela dobře, no, ale byla taková, dá se říct, i falešná, no. Vytvářela teda jako hodně drby té organizaci, ale...
0: A tu se nám to pěkně zamotává, to vám povím, paní Jano. Děkuju moc krát a přeju vám dobrý večer.
1: Já taky. Hezký večer, pane Borko, naslyšenou zase někdy.
0: Naslyšenou. Milosrdná lež, téma, okolo kterého se bude točit celá noční linka, kterou právě posloucháte. Nejen telefonáty, ale i vaše psaní. A jsem připraven i na to, co napsala Eva z Litvínova. Cituju. Je to smutné vzpomínání. Když maminka odcházela z tohoto světa, jezdila jsem do nemocnice každé odpoledne. Jednou mě zavolali, ať přijedu hned, že se stav moc zhoršil. Ale jezdila jsem ještě týden. Jedna sestřička mě řekla, že to nechápou, ale že maminka ve světlých chvilkách stále říká, ona mu neodpustí. Ano, je člověk, který ublížil. Kdyby jen mě, tak to zvládnu, ale rodičům a mým dětem to se špatně odpouští. Tak jsem se vrátila na pokoj a řekla jsem mamince, že jsem mu odpustila. Až pak maminka našla svůj klid. A dá se říct, že jsem to odpuštění už za ty roky zvládla zpracovat. Těch roků bylo 13. A je mi spíš jej líto. On s tím svědomím musí žít. Je mu 75 let a snad už má jiné myšlení. Potud Eva z Litvínova. Milosrdná lež a vaše příběhy v Noční lince Českého rozhlasu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: telefonujete na číslo 731 800 900 ten svůj příběh na téma milosrdná lež. Tou další, která takový příběh řekne vám všem, i těm pasivnějším, je paní Božena. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady Božena z Uherského Brodu. Já vás srdečně zdravím a zdravím všechny posluchače, kteří jsou na lince.
0: Kteří jsou ještě vzhůru. Ano, správně. Paní Božena, milosrdná lež, vy jste někdy někomu milosrdně lhala?
1: Můžu se přiznat. Mm-hmm. No tak, ale je to, víte, už dávno, to už je celý život, protože já jsem ročník 1937, víte. Mm-hmm. No a tehdy jsem, mohlo to být asi na 50. roku. Já jsem pracovala na zaletavacím oddělení v letu. Mm-hmm. No a tož to víte, když takto celý, vždycky se plnil plán, ne, vždycky, aby se splnilo. Mm-hmm. A třeba některý den během měsíca dělalo se 30 mašin, že během C11 se tehdy dělali. Mm-hmm. To byly ty cvičné jaky. Mm-hmm. No a tak 30, a teďka některý den měsíci, víte, nebylo počasí, nedalo se létat. A tak se to nahrnulo až kolem toho měsíce, až či bylo potřeba nějakého pomocníka. Já jsem pracovala na kontrole, no a to už potřebovali, aby jim šel z montáže nějaký kontrolor pomoc, jako přebírat tu mašiny kontrolor, tak kolem toho práce, no. No a to také však byl to nějaký pán Sedlák, už tu dávno není, můžu jméno říct. A měl dceru Jindřišku, tam měla myslím 8 roku a byly pololetní prázdniny. A on mě prostě vyřízené, že bude mít dovolenou a že pojede z malou na Lopenik, protože tam s nich byl. Důle nebylo, v Kunovici ani ňo. No a tož říká, že ho budou oni potřebovat. No a tož bylo 8 hodin, tak vedoucí výrobní kontroly k nám došel a to, a že odvolat Sedláka z dovolenej a poslání je pro něho. No tak jsem jela vláčkem, co byla tovární vlečka z nového do starého závodu, ještě kousek s ním potom jako od celého starého závodu z té zastávky. Dojdu, tam bývali na činžáku, no ba, pán Sedlák auto venku, nakládal líže na auto, Jindřiška už byla v oteplovačkách nastrojená, no a já mu došla sdělit tady tuto zprávu. Mm-hmm. A on tak ostal, dívá se na mě a říká, Božka, prosím vás, a co kdybyste řekla, že už jsem nebyl doma? No já říkám, beze všeho. Tak jsem se vrátila, já jela mašinka zpátky, tak jsem jela jako do závodu, do nového, přišla jsem tam na pracoviště. Říkám, už byl odjetý, už je pryč. No, tak nedá se nic dělat, plán se splnila bez něho.
0: Takže no. Nikomu jste vlastně neuškodila?
1: No, neuškodila, to však dívajte se, děvčička se těšila a takto. No a druhý případ, to tam byl jako jeden z těch mechaniků leteckých, takový fajn kluk to byl, no tož kluk už měl skoro 27 roku. A ráno byl takový šoufli, víte, přebral někde, bylo mu blbě. No a tam my jsme měli takový, jak když meziskládek, tam byly náhradní přístroje, takové věci, co se bylo někdy za provoz nutné vyměnit. A regál byl ode zdi, tam asi metra půl a tam byly naskládané potahy prostě, co se navlékali na letadla, které byly na stojánce venku. Mm-hmm. Takové z té celty, víte?
0: Ano,
1: ano. A mu bylo tak zlé a blbě a říká, Božka, co by se stalo, kdybych já si tady mezi ty celty lehl a ty mě jednou přikryla, chvíli se tady prodřímal. Já říkám, klidně, lehni, zakrý se, zamkla jsem sklad. No a to zkracovala se normálně a to a teďka se furt ptali, kde je Mirek Sedláčku, kde je ten Mirek, kde je, já nevíš, kde je, já říkám, nevím nic. No tož potom jsem za hodinu a půl jsem šla za ním, říkám, stávaj, už půjdeme na oběd. No takže to byla další taková milosrdná lež, nic se nestalo. Ale já bych vám řekla jednu, třeba je taková spíš nemilosrdná ta lež. Hmm. Můžu?
0: Samozřejmě.
1: Takže to vám řeknu z domu, to je asi 40 roku, nebo tak nějak v 87. moja dcera začala stavili. My jsme měli zahradu sad, trnky, durancie, každý rok se pálilo, takových 50-60 litrů slivovice.

0: No a to zase balicky jako byla, aj proti stavebníky. No a to jsme potom jeden rok také pálili, bylo to ve 25 milionoch, manžel to dovezl dom, zanesl to do sklepa, položil to na prostřed toho sklepa a tam to stálo, ta slivovica. No a myslím, já vám nevím, jestli za měsíc nebo jak, co si jsme šli spolem z práce a co si jsme šli do toho sklepa dělat, no tak jsme to otevřeli, ho ten sklep, a on říkal, co tady ty demiony, to je prázdné, a já jsem chtěla říct, ano, ale jsem se zadržela, říkám, no ne, já jsem chtěla říct, ne, no blbneš, tak. A já mu říkám, ano, je to prázdné, to nic, šli jsme dom, zas čas běžel, on v sobotu obyčejně vypadl, došel až večer, tak já vždycky po troše, košterem jsem natahovala tu slivovicu, do litru, já jsem to cechovala, všecko jsem to rozléla. A pane kapitánci, myslíte si o mě, co chcete, a já jsem tu slivovicu všecku prodala a on neměl o tom ani ponětí. Vůbec žádné starosti nad tím, prostě to bylo něco doma, tím to pro něho skončilo. A moja slivovice, to jsem já měla zas kamarádku takovou, však z Havříc, odkud je můj manžel, a to šla mě poradila. Tak do Rakouska šla jedna várka, myslím 5 litrů, jedna šla do Švýcarska a jedna dokonce až do Izraele.
1: No, teda, takové... vy jste vlastně dělala propagaci, propagaci krásné úrodné Moravy.
0: No byla dobrá, byla opravdu velice dobrá, ale víte, takovou neřez já jsem udělala. Ale víte, co jsem udělala? Jako naši postavili a to. A já jsem za ty peníze koupila jim lino do jedné místnosti, protože oni jako nedávali parkety, tolik peněz neměli, tak lepili gumu lino. Takže to stálo, myslím, 1700, tak to jsem ještě musela něco přidat, protože tehda byla ta slivovica tak za 120 korun.
1: To jsou dávné doby, to jsou dávné doby. No. Paní Boženko, moc krát děkuju za tyhle vaše příběhy a u toho posledního vlastně můžu říct jenom jedno, budiš vám odpuštěno.
0: No.
1: Udělala jste dobrou věc pro někoho dalšího.
0: Pane Borko, to už je promlčeno a já to tak zadřím toho, jak to říkala Květa Fialová. Já už jsem v takových rokoch, že já můžu na veřejnosti říct, co chci.
1: Víte, že máte pravdu, já se k tomu no, taky blížím.
0: Tak jsem ráda, že se mě to odkýval, mějte se pěkně.
1: Děkuju a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Blížím se k tomu, ale dokud budu na veřejnoprávní vlně, tak si dám pozor. No, co není lež, píše Sváťa z Brna, je to, že zdravím srdečně všechny linkaře. A myslím, že na dnešní téma, pokračuje, také platí, chceš-li někoho přesvědčit o pravdě, musíš i trochu lhát. Podepsán Sváťa. No, zajímavý pohled. Jak jste na tom s milosrdnou lží? Někdy jste ji použili? Někdo milosrdně lhal vám? Zavolejte. Tohle je číslo do Noční linky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. Dnes na téma milosrdná lež. A než dostane slovo další posluchač, bude to Jaromír, který telefonuje. Dovolím si ocitovat to, co napsala na jednom řádku na webu rozhlas.cz/linka Dana. Zdravím a těším se na Noční linku dnes. Nemám ráda lži a cením si upřímnosti. Milosrdná lež není pravda a poznám dříve či později intuitivně lež i přetvářku, ať milosrdnou či nemilosrdnou. Těším se na příběhy a všechny vás zdravím. Tak s tím dalším příběhem možná Jaromír čeká. Dobrý večer, Jaromíre.
1: Dobrý večer, pane.
0: Zdravím vás srdečně. Poslouchám.
1: Já vás taky. No a teď můžu jako začít, že?
0: Ano, jsme ve vysílání, ano.
1: Já jsem rodák z Krnova, dalo by se říct, že tam křižím vždycky, že pan Vrastička z Krnova a tak dále, ten pan se Olomouce, tam volá vždycky a tak dále, že nechci říct jako toto, to a teď chci říct jako způsobem říct, že jsem chodil do školy, že my všichni chodili do školy a teď chodil jsem do 7. třídy jsme byli a teď byl tam, jako byli spolužáci, že a tak dále, a teď byli tam v Trnově, byl okruh Bezřicha Smetany, jako druhá ZDŠka, tak jsem chodil do té školy, že, se spolužákama. No a jedno, měli jsme ranní, odpolední, a byl tam pan učitel, náš, jako, že, pan Ostrčil, Roman, a potom jsem ho potkal, no to, jako aj potkávám ho teď, jako že ještě žije. A teď se stala věc, kdy pan ředitel byl u nás, pan Žižka nějaký, jo? Nějaký tato, nevím to, no, jako jméno, ale Žižka byl. No a teď jsme normálně jako byli, no byla ta doba, že ta komunistická, že dalo by se říct, že a teď prostě jsme zažili, jsme šli na odpolední, měli ranní odpolední tělocvik, no a ten pan otočil, bylo to z těch, že, v parku, byly ty tělocvičná, tam byla tak dále, tak jsme šli, že, nevící jat na tu odpolední, no a teď tam byly takové jezírko a byl tam pomník ruských vojáků, že, sovětských, že, a tak do památník, že, a tak dále, už tam není, a teď prostě, teď tam byla, na tým jezírku byla tačenka prostředku, byl kruh, jo, 6x6 metrů rybník, a teď prostě můj spolužák, nějaký, jako Jiří Kaban, jako Kaban, on byl potom, tak ten čarovník, jako oborem, a to on byl, jako ten, jako můj spolužák, který seděl v tom v lavici a teď přišli jsme a on hodil kamen na tu kačenu. Teď přišla ta paní od toho ředitela Žižky, přišla jako jeho manželka, která byla učitelka jako v tím, že ve školce, teď přišla s těma dětkama k tomu pomníku a tak dále a teď to viděla, že ta kačena toto, já jsem přicházel a se to stalo. A teď ona na týto, a teď ty kluci, jak to rozbilo, tak se rozutekli, že?
0: Co se rozbilo?
1: A utíkali to svišní, a já jsem tam přicházel a toto, a ona na mě, že no, a to jste udělali vy, a vy jste rozbili toto, a toto tady je památník, vy jste toto, že zhanobili, jako ten, že úsek, který dám to, nebo nevím, jak to mám říct, a teď, a jak se jmenuješ? A já říkám, já se jmenuji jiná, že jako, jak, no, já jsem mi říkal, že jsem se zalékl, že jsem nebo zalékl, to tak jsem zelhal, říkám, Špaček. A, jo, Jaromír Špaček. A ona, a nevím, já se jmenuji jiná, že, a teď to, no, to je tady, jsem to, no, mozu to říct, a mě znají kluci Benny, že, a teď prostě, a z Krnova, teď si to slyší, tak mě moji maminku a všetky tatínka znali, byli instalátor a tak dále a tak dále. A no a teď prostě ona mi říká, no tak teď to, a teď prostě ona, já jsem řekl Špaček, a ten učitel, jako ten pan Ostrčil, jako ten Roman, vyběhl To byl jako komout, že? No a dokonce dělal v SCB a tak dále, jsem se potom dozvěděl a prostě zavolal moje jméno to pravé na mě. A ta, a ty se zelhal, a teď půjde, a teď mu to říká ten, že velice, že důležitý byl a tak dále. No a říká tak, a teď půjdeš tomu učitelovi, ředitelovi, před toto ředitel druhý den, jenomže moje sestra, jo, Hanka, která jako dělala, jako byla v Gimpel a tak dále, dělala jako souboru jako zpětmen, jo, perfektně jako to byl, že tento a prostě a ta Žižková Šárka, jako to byla od toho ředitela, dcera a tak dále a teď moja, teď toto přišlo jako toto, že on mě jako, že narčil, že jsem měl hal, že jsem hal, že to jméno, no a prostě teď ta ona brečela a říkala tatínkovi, že to je od, on, oni byli dobré kamarádky, nejlepší, jako je zpěvačky, nejlepší a tak dále a teď ona říká souboru, že to a říká mu tému ředitelovi, jako jo, tému tatínkovi, prosím tě a toto a teď ta Žižková a to byla, ona byla jako obezřetná, že komunistka, zarděla, že a tak dále, no a prostě no, jsou po smrti, no to je všechno jako přijíždeno, ale způsobem, když se to dostalo, že tady tato verze, jo, že jsem prostě, ona brečela ta a zastávala jsem toto te, a říkala, te, že to je od kamarádky, jako ten bratr a tak dále, aby mi neoblížovali. Jo? No a takže ta doba, jako jo, byla, že? No. Takže se to stalo tady tato věc. No. A moc věcí takových, když já jsem jako a i ve Zlíně jsem zažil tady tato, že jsem musel, hadce, pane Borku.
0: Já vás poslouchám, asi užívám tu košatost vašeho příběhu. Snažím se v tom zorientovat, takže jestli tomu správně rozumím, vy jste se nejprve představil cizím jménem, poté, co zřejmě váš kamarád chtěl hodit po kachně, ale něco tam rozbil, nevíme co. Potom se na to přišlo a jaký to mělo, prosím, konec?
1: Konec to mělo to, že nic se nestalo.
0: No.
1: Protože ta Šárka...
0: Konec dobrý, všechno dobré.
1: Ano, perfektně a tak dále.
0: Nevím, co bylo horší, jestli jste to zhanobení pomníku osvoboditelům, anebo to, že jste se představil jiným jménem. No, myslím, že to první.
1: A Špaček.
0: Špaček, budu si vás pamatovat. Jaromíre, děkuju, mějte se hezky a dobrou noc.
1: Pane, a vždycky vás rád, ale vždycky a všetci lidi to říkají, ale toto je všechno pravda o vás. Já bych vás chtěl osobně poznat, já znám pana Bolka, Polívku, jo, pana Donutila, všetci tyto jako ty nebo Čmaňa, víte, kdo byl Čmaňa?
0: No jistě.
1: No, Zedníček, že?
0: No ano.
1: Nebo pan Hrachový, jo?
0: No tak to máte pěknou sbírečku. Jaromíre, aby došlo i na ostatní z jejich příběhy, poděkuji vám a popřeju dobrou noc. Mějte se hezky.
1: Já jsem vás velice rád slyšel. Díky. A já jsem to zkusil a já jsem se normálně, kurva, že to musím tak říct, dovolal.
0: Mějte se pěkně. Raději dobrou noc. Naslyšenou.
1: Já vás vždycky...
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posluchači a posluchačky Noční linky a jejich příběhy. To je to, co tvoří tyhle dvě hodiny našeho povídání. Vždy je to jisté téma, které by mělo spojovat vaše příběhy. A s tím dalším se teď možná někdo přihlásí na čísle 731 800 900. Ovšem, já ještě zkusím ocitovat to, co napsala Petra z Pardubic na téma Milosrdná lež. Myslím si, že říct pravdu je lepší, než říkat milosrdnou lež. Ale v případě nemoci je říkat citlivě. Já mám od konce dubna mámu v nemocnici, v Neratovicích, na jipce. Je v kómatu. Když jsem tam naposledy volala, tak mi doktor řekl, že stav je stále stejný. A když jsem se zeptala, co s ní budou dělat, tak mi řekl, že ji budou polohovat a že jednoho krásného dne dostane zápal plic a že pak zemře. V tu chvíli jsem na mobil zůstala nevěřícně koukat a něco jsem si o něm myslela. Dál už tento vzkaz nepokračuje. Jen podpis. Petra Fuňková. Petro, děkuji i za tenhle malý střípek dnešní noční linky na téma Milosrdná lež. A jsem zvědavý, kdo přidá svůj příběh na telefonu 731 800 900. Dobrý večer, tady je Borek.
1: Dobrý večer, tady Václav.
0: Zdravím vás, Václave, jsme ve vysílání a my posloucháme, tedy my, co máme našpicované uši, posloucháme váš příběh na téma Milosrdná lež.
1: No, mě to docela zaujalo, tenhle téma. A milosrdná lež byla na mě použitá, když jsem byl malej kluk a nechtěl jsem jíst králíka. Když jsem mi tak jako ekloval v krku a máma upekla králíka a táta říkal, když to je kuře. No a já jsem ho zbaštil úplně bez problémů, že jo. A pak táta přišel, jak ti to chutnalo? Říkám, no bylo to výborný to, a bylo dobrý kuře, viď? A víš, co si jet? No, a říkám, no kuře ne, ty jsi to říkal, no, byl to král.
0: Že vy jste, Václave, od té doby tak úplně všemu, co vám rodiče říkali, nevěřil?
1: No, tak...
0: Na mátku Ježíšek, Mikuláš, jak se rodí děti, že?
1: Hodně jsem pochyboval, no, pochyboval.
0: Kolikže vám bylo let, prosím, s tím králíkem, když jste tedy měl tady...
1: Helejte, já si myslím, že tak 6-7.
0: Jo, no tak aspoň hezkých 6 roků života, kdy jste věřil 100%. No a pak už jste vstoupil mezi dospělé.
1: No, bylo to takový trošku zklamání, ale já jsem to tak nějak tenkrát nebral. A k toho králíka jen do dneška. Ale já jsem si potom vzpomněl i na sebe, že používat milosrdnou lež je někdy, ne někdy, ale i potřebný.
0: Buďte konkrétní. Protože,
1: jo, mám takový příběh. Já jsem se vždycky zajímal o takový tajemné věci, třeba o předpovídání z karet, chiromantie a takovýhle ty věci mě od malička nebo od mladých let hodně zajímalo a když jsem se dostal do puberty, tak jsem na to balil holky, protože vždycky, když jsem jim předpovídal z ruky, jo, tak jsem je vzal za ruku a no a ten kontakt, byl to úžasný a měl jsem to štěstí, že moje teta chiromantii ovládala a já jsem teda byl učenlivý žák a snažil jsem se teda pochytit ty věci od ní. Ona byla taková fajn, že ty zkušenosti předávala hodně ráda a já jak jsem teda byl takový mladý, učenlivý a horlivý a v pubertě a tak ty holky, že jo, a jsem balil na to a oni chtěli vědět, jak dlouho budou žít. Většina lidí nebo většina těch holek tenkrát mladých nebo holek i kluků, že jo, mělo jako dotaz, ale ty předpovídáš ruky a já bych chtěl vědět, jak dlouho budu žít. A já tenkrát, že jo, trouba taky jsem byl, no, že jo. Takže já jsem udělal jednou chybu a jedné holčině jsem Řek měla krátkou čáru života a řekl jsem jí pravdu. A ona potom asi za měsíc zemřela. Zemřela na nehodu, což jsem i tam viděl tenkrát v té ruce.
0: To jste skutečně četl z její dlaně, ano?
1: No, dělám to do dneška. Takový věci. Protože opravdu ten osud v těch rukou máme napsaný. Ten osud je vlastně v tom člověku a vyzařuje to. A pokud se na to trošku napojíte, tak dokážete číst i z toho člověka. Ale potom jsem udělal tu chybu, teda, že jsem jí to říkal a ona fakt zemřela a moje teta mi tenkrát poměrně dost, nechci říct vynadala, ale důrazně mi řekla, že nesmíš nikdy říkat nikomu, jak dlouho bude žít. Protože ten člověk si to může vzít jako svoje. A teď bych mu mohl říct pravdu, že má krátkou čáru života, že tady dlouho nebude. A ten člověk třeba podvědomně, že jo, si to zapíše a nemusí. Může to brát jako bernou minci a tak tady dlouho není, opravdu.
0: Že to je vlastně taková sebe naplňující se předpověď.
1: Ano, přesně tak, přesně tak. A já od té doby prostě zakázal jsem si to a už to neříkám a vždycky, když se mi někdo zeptá na délku svého života, tak řeknu 99,5. Takže tu milosrdnou lež tady v tomto případě vždycky používám, protože není to dobrý to prostě říkat v tomhle směru pravdu.
0: Řekněme, je to neetické od chiromantika.
1: Přesně tak, přesně tak.
0: Já teď sám trošku odbočím, co je druhý nejčastější dotaz při věštění budoucnosti nebo čtení, zdraví. Čtení z dlaně. Zdraví.
1: Zdraví. Nejčastěji se teda vždycky ptají lidi, jak dlouho budu žít a druhý teda to zdraví, no potom následuje děti, štěstí, peníze, srdce, láska a takové věci, ale nejčastější teda ta délka života. Ale chiromantie není o tom, aby jsme předpovídali, nebo aby ten člověk dotyčný předpovídal tomu druhému tu délku toho života, to už jsem dneska pochopil. Je to o tom osvětlit některé věci a vysvětlit jim některé věci, proč se tak dějou, jak se dějou v jejich životě.
0: Děkuji vám za nový pohled, třeba i na tu chiromantii. Václave, děkuji a přeju dobrou noc.
1: Taky děkuji, protože já si osobně myslím, že to je docela jako zajímavá věc. A mohlo by to zajímat i ostatní lidi.
0: Máme stejný názor. Mějte se hezky. Tak. Dobrou noc.
1: Díky, naschle.
0: O milosrdné lži si můžeme povídat i v té příští hodině Noční linky, ale to už bude pod jiným datem. Zatím ještě pořád platí, že máme 9. června, že svátek mají všechny Stanislavy. Samozřejmě gratuluju. A zítřek, tedy ten 10. červnový den, ten bude začínat opět otázkou, jestli vám někdy někdo milosrdně lhal, anebo jestli naopak vy jste někdy použili třeba pro úlevu, anebo abyste někoho neurazili, milosrdnou lež. Posloucháte Noční linku? Za chvilku bude nový den.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Vážení posluchači, vážené posluchačky, už jen pár vteřin a bude tady 10. červnový den. Začínáme jej ovšem v tom pásmu Noční linky, ve které si jako vždy povídáme na určité téma. Povídáme není v tomto případě tak úplně dokonale přesné, protože nejenom to, co zavoláte na číslo 731 800 900, ale i to, co napíšete na web rozhlas.cz/linka, může odeznít, pokud se to samozřejmě týká tématu. Od mikrofonu vás z brněnského rozhlasového studia zdraví Borek Kapitančik. A první vteřiny tohoto dne, tedy 10. června, věnuju hned trojici vašich psaní, vašich vzkazů, vašich glos na zmíněném webu. Nejprve to, co napsal, jako už tradičně konec konců, František, cituju, oni jsou to vlastně dva vzkazy a začínají oba dva úplně stejně, ale ten druhý je dokonce i dopsaný. Takže dobrý večer, většina mojich debat, čtu, jak je psáno, je pravdivá. V hospodě, když vedu nějaké debaty o mojich zážitcích, tak ti moji kamarádi mě nějak moc nevěří. A to mě štve, musím říct, že takových 80% je všechno pravda. O těch dalších 20% vůbec nehovořím. Mně se špatně lže, pokračuje František. Neumím to. Tam bych se do všeho brzo zamotal. A lhaní by mě bylo málo platný. A i moje příspěvky do Noční linky nejsou vymyšlené. Hlavně musím vždycky zalovit do minulosti. Františku, lovte klidně dál. Ten druhý vzkaz je o hodně kratší, napsal Bedřich, a i to je vlastně u tohoto posluchače zvykem, že se příliš nerozepisuje. Dobrý večer, nemám rád, když někdo lže. No a do třetice od pana France. Žena v pokročilém již věku má syna, který se umí nosit jak šafář. On o sobě říká, že je workoholik a bez práce prý nemůže být. Řeči se vedou a voda teče. Nemohu přece té ženě říct, že má syna, který i v práci musí být zadarmo drahý. Ona to ví, ale je to její dítě a drží to v sobě. Z chaloupky pod lesem v Bílých Karpatech zdraví Noční linku pan Franc. Ne, to ještě není konec. Pan Franc vždycky ještě něco dodá. Já jí jej pochválím a věřím na zázrak, že se v jejím synovi probudí dobrý hospodář. Má zkušenost se životami, ale říká, zázraky se nedějí. Tak abychom si to upřesnili, tématem nejsou zázraky, tématem našeho povídání v Noční lince, ale milosrdné lži. Museli jste je někdy použít? No, možná, že slovo museli nebylo zcela přesné. Byli jste přitlačeni okolnostmi k tomu, abyste použili milosrdnou lež? A lhal někdo milosrdně vám? Napište nebo volejte. Číslo je 731 800 900.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A i takové věci se stávají, tedy to, že někdo zavolá, jenom sdělí svůj názor a nechce vstoupit do vysílání, což je přesně ten případ, který se udál zatímco vám zpíval Karel Gott. Dovolím si tedy aspoň v úvozovkách vydestilovat to nejpodstatnější, co náš posluchač říkal. Podle něj by lidé vůbec neměli lhát. Podle něj jakákoliv lež je lží a ať už je milosrdná nebo jakákoliv, lidé by neměli lhát. Tak doufám, že jsem to neskreslil přes příliš. Ale teď už je čas na někom dalším z vás, který třeba nemá problém s tím vstoupit do vysílání a říct svůj příběh na téma milosrdná lež. Ano, byla tady už několikrát ta možnost na tohle téma promluvit v Noční lince, ale ani zdaleka se nikdy nedostane na vás na všechny. Takže berme to tak, že teď dostává šanci třeba někdo, kdo ještě o milosrdné lži v Noční lince nemluvil. Ještě nevím, kdo to je. Dobrý večer, tady je Borek.
1: Dobrý večer, tady je Jana z Prahy. Pane Borku, jsem vás dlouho neslyšela.
0: To je zvláštní, já jsem tady každý týden minimálně jednou. Ale dobře,
1: no, já se nedovolám.
0: Jo, takhle. Jakože jste se nedovolala, ne? Ale že jste mě neslyšela. Jo.
1: Není to lež. Je to příběh mého syna, když lezl do puberty nějak. Hele, on byl strašný rošťák, on se nenechal nic líbit, rád se pral, hezky se učil, chytrý kluk. A on než byl hál, tak vymyslel takovou krásnou věc, to se usmějete. Něco ve škole rozbil, já už nevím co. A pak jsem se to dozvěděla od toho, od mého spolužáka užalovaného. Tak jsem se to dozvěděla a on šel a vytahoval z kasičky peníze, protože oni si museli šetřit, když něco rozbili, museli to zaplatit. Mm-hmm. No tak si šel a já říkám, Václave, co tam hrabeš, ale mám nějaké poptávky, musím to.
0: Nějaké závazky, tak.
1: Nějaké závazky. Tak jsem se nevyptával, protože jsem viděla, že má někde něco. No kolik mu mohlo být, 10 let, víc mu nebylo. A já říkám, hele, víš co, vybal toho, co si proved. Já se to stejně dozvím. Tak mi to řekne. On, mami, já ti to řeknu. Ale počkej chvíli. Tak mi řekl, že rozbil dveře u vchodu do školy. A že to musí zaplatit. A že byly na to dva, ale prostě on šel do té kasičky a že to zaplatí. Jo, ale neřekl mi to takhle celý. Řekl mi, že jenom rozbil dveře. Mm-hmm. A vůbec nic neříkal. A já mu říkám, Václava, řekni mi to znova a celý. Tak mi řekl celou pravdu. A mami slib mi, že dostanu poloviční trest. Ještě řeknu já celou pravdu. Jo? Tak jsem mu to slíbila. Jsem říkala, no, tak to už jo, jsme se dohodli. Tak mi to od těch dveří řekl. Ale mami, ne, abys to šla za mě vyřizovat, my jsme na to byli dva. Já říkám, vyřiď si to sám. Ať ti ten druhý dá druhou půlku, protože tenkrát ty dveře byly drahý. No, tak jo, ale já jsem se pak s tátou, jsme se tak tomu smáli, jak ten kluk na to přišel. Já, on měl strach, aby nedostal celý trest, tak mi řekl půlku jenom, jo. Já se říkal, jak on na to mohl přijít, takový malý kluk.
0: To je ta nepopsatelná chemie mezi rodičemi a dětmi. A obráceně samozřejmě. No, to bych se vás taky mohl zeptat, jestli jste na svých dětech nebo na svém synovi vždycky poznala, kdy mluví pravdu a kdy, řekněme, pravdu mírně ohýbá.
1: Ne? To jsem nepoznala, mm-hmm. protože u nás bylo zakázané lhát. Radši říct pravdu a nebo říkat nic. Mm-hmm. A dcerka nebyla tak chytrá jako on a ona neměla potřebu lhát taky říkat. Ta udělala tak jednu usmělnou věc. Vymalovali jsme jim pokojíček, oni měli psací stůl u zdi. Každý měl půlku toho stolu, protože tři pokoje by tak, oni měli každý půlku. A dcerka si dávala do plnícka novou náplň. Víte, jak byly ty bombičky mm-hmm. do plnících.
0: Ano.
1: Tak se seděla u stolu a ono jí to došlo, tak to tam naplňovala a najednou cík. Cíklo to a udělalo krásnou velkou kaňku na zdi, na ty nový zdi.
0: No, to člověka naštve, no, ale tak určitě to neudělala na schvál. Já to říkám záměrně, protože já jsem dost často používal technická pera a ta se musela, nebo aspoň ta, která jsem měl, já se musela občas takzvaně rozklepat. A potom, když to tu tuš vzalo prostě, jo, ten pohyb, tak rov, už to bylo na zdi.
1: No, ne, ale představte si, co ona provedla. Ona věděla, že dostane. Protože dva dny předtím jsme malovali ten pokoj. A ona měla strach z trestu. Tak nic neříkala, já přišla do pokoje se podívat, tak mají poklizinu a najednou vidím nad tím stolem modrou, krásnou želvičku. Ona z toho udělala zvířátko z té kaňky.
0: Kreativní, jo? Kreativní děvče.
1: No, ona krásně malovala od jak živa. A já říkám, co to má znamenat, tohleto, ty jsi malovala. No, malovala. Musela jsem, aby to nebylo tak ošklivé.
0: Takže řekla pravdu.
1: Řekla pravdu, aby jsme se to usmáli. No, to tam měla dlouho, dokáž chodila do školy.
0: No, ale to je nakonec ten nejlepší možný závěr. Paní Ano, já vám děkuju, mějte se hezky a jsem rád, že jste se dovolala.
1: Tak jsem si vzpomněla po letech, když syn už je v důchodu a dcera jde do důchodu, teď taky. Tak. Ale po letech jsem si na to vzpomněla.
0: Pořád to hezky maluje, jen tak mimochodem?
1: Krásně maluje. Ona no, je šikovná.
0: Stačilo akorát proti. Vymalovat. No.
1: A ona malovala, když byla dospělá, tak malovala. My jsme si malovali sami, tak nám pomáhala malovat.
0: Ale... Děkuji za váš příběh, paní Ano, a přeju vám krásný červen. Naslyšenou.
1: Vám taky, hlavně vám bude hodně teplej, strašky se vypotíme, třeba i při tom spocení s hubnem.
0: No, to jste ani nevíte, jak narazila na jedno z budoucích témat noční linky, které budeme vysílat z Brna. Bude to v pátek 26. června, kdy bude tématem kila dolů, nejen do plavek. Tak dobrou noc, naslyšenou.
1: Taky mějte se moc fajn.
0: To byla naše posluchačka na téma Milosrdná lež a vy můžete být těmi dalšími na tomhle telefonním čísle po písničce, kterou vám zaspívá Jana Chládková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer při poslechu Noční linky Českého rozhlasu, anebo dobré ráno, protože už máme po půlnoci a byť se tomuto, řekněme, pozdravu po půlnočnímu někteří brání, já jej přece jenom občas budu používat, protože zase každý máme trošku jiné biorytmy. Ale teď jsme vlastně ještě pořád na začátku té druhé části Noční linky, takže stojí za připomenutí, že tématem je milosrdná lež. A ten svůj pohled na tohle téma, možná, že i s příběhem, pevně tomu věřím, přináší do našeho vysílání Radek. Vítám vás, zdravím do Uherského Hradiště.
1: Dobrý večer, pane Borku, vám i všem posluchačům. Já jsem mluvil, že nemám úplně konkrétní příběh, ale mám spíš takovou tu životní zkušenost. Jak říkám, jsou už jako 35 let ženat.
0: Kolik řekněte to ještě jednou, prosím vás, zřetelně, jo?
1: 35 let.
0: No tak to musíte mít zkušeností až nad hlavu.
1: Ano, ale to není, jo, tak ono by to řekl pan Špaček, že v podstatě je taková ta diplomacie, třeba nejenom vůči ženám, ale vůči komukoliv, neurazit, no tak prostě, no tak někdy neřeknu úplně tu pravdu, i když to vidím těma očima, tak to tak tohle neřeknu. A kdo... je ženat, pardon, třeba tak jak jsme my.
0: Někteří jsme, někteří už nejsme, ano. Tenhle pohled mi totiž moc chyběl. Já sám jsem se o něm zdráhal příliš hovořit, protože na mých příbězích zase tolik nezáleží. Ale jsem rád, že se na to díváte právě z téhle pozice. No, řekněte mi to takhle. Když se vás žena zeptá, před dovolenou to tak bývá.
1: Kamkoliv jdeme do společnosti, takže no, má minimálně třeba 3 modely, nebo 2. Mm-hmm. A teď tenhle, jo.
0: Co myslíš, sluší mě to?
1: Ale samozřejmě.
0: Jo.
1: A ona se mě ptá, jo. A ta milosrdná lež, že ani jeden není úplně OK, jo. Ale samozřejmě, že vyberu, popravdu, jakože takto, a řeknu, no jasné. Super, ale opravdu říkám třeba milostná lež, protože třeba moje žena má jiný vkus i po těch letech, když jsme stejný ročník, jo, že já mám takovou představu asi o té módě jak ona, ale no tak jo, vlastně, ne, tak to je super, to je taky ještě super, no ale ne, to je bomba, ne, tak v tento běž, jo.
0: Tak přesně, protože, ano, ten třetí je úplně
1: a
0: nejlepší.
1: A ona se potom ta žena cítí dobře celý ten večer.
0: Jo.
1: Jasně, rozumíte. Jo,
0: pokud se všem najde někdo, kdo nemá sklon k milosrdným lžím a řekne jí potom na plese pravdu, tak to je potom doma průšvih. Ty jsi mě lhal, že jo?
1: Nějaká, ale to se zatím nestalo asi.
0: Okay,
1: nějaká třeba jiná žena. Ale že tak to mě jedině napadlo, že když jsem to použil mnohokrát, jo, že říkám ano, jo, protože ona ta žena to potřebuje slyšet, že toto opravdu ne.

0: jako člověk, jo, protože já jsem to udělal pro ní, aby se fakt ta žena cítila dobře, tak jako, že ano, to ti, no tak to je bomba, jo. I když jsem úplně o tom nebyl přesvědčen, takže jsem vědomě trošku, o tom je ta dneska ta debata, že jsem trošku zhalahala, jo, že to byla ta milostná lež.
1: No já jsem nezačal s diplomací, to vy jste na začátku začal s diplomací a s tím neurážením citů druhých. No tak ano, máte pravdu, já s vámi souhlasím.
0: Byla to milosrdná lež.
1: Byla to milosrdná lež a doma byl klid. No.
0: Ne, hlavně, ne, tak o tom to nebylo, že doma byl klid. Doma je klid furt, my jsme jakože super partneři, no tak, ale že žena se cítila dobře.
1: Tak, dobře, vy jste člověk čistého srdce.
0: No, vy taky.
1: Díky, mějte se hezky a dobrou noc.
0: Vám taky děkuji a všem posluchačům.
1: Za všechny děkuji. A ještě to, co napsala Helena na rozhlas.cz / Linka. Ze zásady bych nikdy nikomu nelhala, protože si myslím, že i to, co se může zdát krutou pravdou, se dá říci tak, aby to nebolelo, nezranilo, neublížilo. Jen se to musí říct s empatií, s citem. A třeba i s vysvětlením, proč je pravda lepší. Ale je vidět, že výjimky musí být ke všemu. Že záleží na situaci. Třeba ta paní, která neskazila tatínkovi a holčičce lyžování. To je nádherný případ té takzvané bílé lži. O milosrdných lžích si můžeme povídat ještě 35 minut. Zavoláte? Číslo je 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Nerušený poslech Noční linky Českého rozhlasu, ve které si dnes povídáme o tom, jestli vám někdy někdo milosrdně lhal, nebo jestli vy jste někdy použili tu milosrdnou lež. A v tuhle chvíli nám to přichází říct pomocí telefonu 731 800 900 Jirka. Zdravím vás, Jiří.
1: Dobrý večer, zdravím vás, pane kapitánčík.
0: Děkuji. Nápodobně. Je to na vás, je to na vás. Řekněte, jestli vy jste někdy někomu milosrdně lhal?
1: Já jsem tu milosrdnou lež použil ve chvíli, kdy můj bratr onemocněl nádorem na mozku.
0: Vy jste měl informace přímo od jeho lékaře zřejmě, nebo se jenom špatně dohadu?
1: Jo, já to přímo od bratra, že měl nějaký nádor na hypofýze, to je podvěsek mozkový.
0: To jste věděl od něj, od bratra?
1: Od bratra jsem to věděl. A on se mě tenkrát ptal, jestli vypadá jako na umření, že vlastně to se před tou operací nedá zjistit, jaký ten nádor je a jak dlouho ten člověk může žít, nebo prostě ta prognoza se nedá zjistit před tou operací. A on se mě tenkrát ptal, jestli vypadá tak, že by třeba umřel. A v té době on používal makrobiotiku, to byla tenkrát takový směr jako výživý právě v těch případech nějakého onkologického onemocnění. A na základě toho vůbec nevypadá zdravě. A ptal se mě teda, jestli vypadá jako na umření. A já jsem mu řekl, že rozhodně ne. Slyšíme se ještě?
0: Já vás slyším, ano, slyším. Nechci vás příliš přerušovat, protože to je příběh, který bych si rád vyposlechl až do konce.
1: Aha, jo, takže to zkrátím. Dopadlo to úplně skvěle. Prostě nádor mu ve vojenské nemocnici v Praze odoperovali, zjistili, že to byl nezhoubný nádor. Ta hypofýza, prostě když onemocní, tak onemocní většinou nádorem. A to může být zhoubný nebo nezhoubný. Takže tenkrát tomu bratrovi jsem milosrdně zalhal, i když vůbec v tu chvíli zdravě nevypadal, že teda na umření nevypadá a že si myslím, že tady bude ještě dlouho. Jo? Ale dopadlo to tak, že prostě bratr má mozek odoperovaný a žije dodnes a dneska nám je bratrovi je 62 let.
0: Jestli můžu, tak ho vaším prostřednictvím zdravím. A vás se ptám, Jirko, vy jste potom litoval té milosrdné lži, nebo ne?
1: Nikdy jsem toho nelitoval.
0: Děkuju. Stačí
1: nikdy
0: mi to.
1: Jsem toho nelitoval a jsem rád, že to tak skvěle dopadlo.
0: Kdo ví, možná jste ho vlastně povzbudil. A
1: je to možné.
0: Možná jste přispěl i k tomu, jo. Jak to dopadlo. Byť, jak říkáte, to byl benigní nádor. Děkuju, Jirko, a mějte se hezky.
1: Jo, přeju
0: vám i bratrovi hezký červen. Naslyšenou.
1: Jo, děkujem.
0: O milosrdné lži si ještě chvilku povídat můžeme, anebo můžete napsat rozhlas.cz/linka. To je adresa webu, kam se vaše příběhy, vaše poznámky rozhodně vejdou. A tady je číslo. To můžete zvolit, chcete-li o tom, jak někdo vůči vám použil milosrdnou lež, anebo to bylo možná naopak, popovídat všem, kteří poslouchají.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Kdo ví, možná, že některým už se pomaličku klíží víčka. Ale ještě chvilku tady bude noční linka na téma milosrdná lež. Tou další, která se dovolala na číslo 731 800 900, je paní Alena. Přeju dobrý večer.
1: No, dobrý večer.
0: Nebo dobré ráno,
1: Nebo to už je jedno.
0: No, takže máte pravdu, ale zdravím všemi možnými způsoby. Paní Aleno, někdo vám někdy milosrdně lhal? A nebo jste to byla vy, kdo použil tu milosrdnou lež?
1: No, byla jsem to já, samozřejmě. Takhle, jednou se tady ve vesnici objevil pejsek, kterýho jsme si vzali, jsme v životě psa neměli, takže jsme si ho vzali a strašně jsme ho milovali. Byl to takovej, no, takovej ten
0: pouliční směs.
1: Ale jako prostě zlato, zlato. No a jednou byli jsme asi 4 roky a on strašně miloval bouřku, jo. To jak prostě se zablesklo a hromy, tak on úplně tomu šel naproti a jako prostě a s tou bouřkou tenkrát jako taky jsme si ho vzali v té době, jo. Bylo to takový, prostě s tou bouřkou jsem přišel. A při té jedné bouřce bylo to takhle v srpnu, prostě najednou dostal strašný záchvat, jo. Prostě začal se kroutit na zemi a prostě tohleto. Takže jsme prostě ho odvezli na veterinu večer, oni nám, doktor ho jako prostě uklidnil injekci nějakou a říkal, přijďte ráno, prostě to zřejmě dostal nějaký epileptický záchvat, to zítra vyřešíme. No ráno to, co bylo ráno, to bylo něco hroznýho. Manžel byl v práci, jak já jsem poprosila souseda, tak jsme ho prostě vzali do deky, že ho odvezli jsme ho na veterinu a oni prostě, že si ho tam nechají, jako v nemocnici. No a když vy máte zvířata, vy víte určitě, pro vás je veterinář pán Bůh, samozřejmě, že jo, to je prostě to, no takže si ho necháš v nemocnici, já jsem tam každý den volala. No ale teď k tématu. Moje dcera zrovna jako odjížděla na dovolenou, byla těhotná poprvé, jako už po 30 letech byla těhotná a odjížděli s manželem na dovolenou do Řecka. A to bylo prostě v pátek, oni v sobotu odjížděli a doktor mě řekl, ráno si, přijďte si pro něj ráno, my už vám ho dáme domů. I když já jsem tam každý den chodil a on byl nějaký prostě pod injekcema, ani mě nepoznával, tak na mě koukal divně a tohle. No nic, takže prostě to. No a já jsem tam ráno volala a on mi řekl prostě, že uhynul. Jo, že měl strašný záchvat a že ho museli prostě uspat. A teď ta dcera, ona ho strašně milovala, prostě to, ona mu dala jméno prostě a jako to bylo prostě zlatíčko naše. A oni odjížděli, já jsem říkal, no já ji prostě nemůžu zkazit vůbec dovolenou, jo. No takže jsem říkal, Martí, odjedete a my si pro něj přijedeme a bude to dobrý a jako prostě to, no tak ona tomu věřila, odjeli na dovolenou a teď ty SMSky její prostě z ty dovolený, jo, prostě jako posílá sluníčko, aby se prostě už jako zrekrovala, uzdravila, aby byl v pořádku a tohleto. Já měla takovou hrůzu, až přijedou po tom týdnu. Prostě my jsme jí celý týden prostě lhali, že ten pes prostě žije a že je v pořádku a že už se rekreuje z toho a že mu dáváme prášky prostě na tu epilepsii a že to je dobrý a to jako. Takže prostě to byla taková ta moje milosrdná lež, jo, kterou prostě se mi nechtěla zkazit dovolenou. A věděla jsem, že teda až přijede, že to bude prostě hrozený, jo, což teda bylo.
0: A
1: jo.
0: Bylo.
1: Bylo. Tak já prostě, ale ten týden prostě dovolený se mi prostě neskazila. Vím to, že jako ona by asi bývala se snad sebrala a jela domů, nebo já nevím co, jo, prostě by tam nebyla dál, protože jako to bylo opravdu, jako, a já od té doby jsem úplně psychicky na tom tak strašně, že už si bych si ani jako žádný zvíře já mám 5 koček, že jo, samozřejmě, že tady na vesnici vždycky něco přijde, já si to nechám, takže mám 5, ty tady kolem mě ležejí všichni, samozřejmě já stojím, protože je mám na židli, no takže
0: takhle. Paní Aleno, ale no, já naprosto rozumím tomu, co jste udělala, tedy tomu důvodu, kvůli kterému jste vlastně milosrdně své dceři lhala. A budíš vám odpuštěno. Zeptám se vás, jak se ten pejsek jmenoval?
1: Jmenoval se Balín. Balísek. To bylo něco z Pána prstenů, nějaký Balín tam byl, Martina ho pomenovala Balín, jako prostě Balísek to. On byl něco jako Jack Russell, ale takový, jako, on byl i kupírovaný. Yeah. Třeba jsem tenkrát pro něj dělal, já jsem objela všechny vesnice, všude jsem dávala, jako prostě, abych ho vrátila majitelu, všude jsem lepila jako inzeráty a to a nakonec nám zůstala, byli jsme rádi, protože to bylo něco úžasného, co to bylo za zvíře. To nebylo zvíře, to bylo prostě...
0: No, o tom není vůbec pochyb. A já si myslím, že teď nám rozumí hlavně ti, kteří doma pejsky, anebo kočičky, nebo jakékoliv zvířátko mají. Ostatním se to těžko vysvětluje a já říkám, ano. Udělala jste dobře. Paní Aleno, děkuju.
1: Se mě uklidnil. Tak jo, mějte se hezky a dobrou
0: mějte
1: noc
0: se pěkně.
1: Všem posluchačům.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: O tom, jestli jste někdy někomu takzvaně milosrdně lhali, nebo jestli někdy někdo takzvaně milosrdně lhal vám, jsme si povídali a vlastně ještě pořád povídáme v noční lince Českého rozhlasu. A je to pan Franta, který teď čeká na telefonu a který k tomu má co říct. Pěkný večer, dobré ráno.
1: Dobré ráno, nebo dobrý večer ještě. Tady Franta, slyšíte mě dobře?
0: Slyším vás výborně, nebudu vás přerušovat. Každému dávám čas, i vám.
1: Takže můj příběh, já jsem ročník 55, takže už mám 70 let a mám příběh z mládí, že jsem tenkrát měl, ještě za Komančů, jsem měl štěně boxera za 850 Kč s papírem a perfektní pejsek, žíhané boxer, jo. A ten, já jsem si pak udělal knížku, jsem si našel a jsem moc cvičil. Oni ty boxery jsou málo ovladatelní, protože jsou milí, oni aj čichají a všechno, jo. A on ten pes se mu tak jako v 8. třídě vycvičil, že on pak jsem šel na střední školu a on mě vždycky, když byl pátek a jsem přijel ze střední školy, ze Znojma, tak on už mě otec musel pustit a on mě čekal na zastávce.
0: Franto, já mám takový pocit, že vy jste inspirován tím předchozím telefonátem, chtěl popovídat svůj příběh o pejskovi, nikoli o milosrdné lži, že je to tak?
1: Taky o milosrdné lži, protože on pak začal být nemocný a teď mi říkal vždycky, je v pořádku, jenže on pak pomale, už někdo ho asi otrávil, on pak pomale
0: ale ne,
1: umíral.
0: Ne,
1: jo.
0: Ne, to jo. Ne.
1: No, to bylo. Jako byl v nejlepších letech, 3 leté, 4 leté a já jsem měl tu strašnou výhodu, rozumíte, že když jsem přijel z střední školy, tak otec ho musel pustit, on čekal na zastávce, já musel jsem mu dát kabelu do čumáku a on nesel mě tu těžkou kabelu, mě nesel dom, rozumíte, jo? A on se tam je tak těšil vždycky a pak už začal jako být špatné. Otec vždycky říkal, on je dobrý, já jsem vždycky volal, tak co, ten Arol. A on říkal, jo, je dobrý. Když jsem přišel do říkám, taťko, když jsi mě lhal. Jo? Takže mě nechtěl zkazit ten týden, že jsem byl pryč, rozumíte? Že on pak křadl. A já jsem pak už mě nepoznal, jo? A tak vždycky jen kňučel a říkám, Arole, prosím, tak já jsem pak, už nebylo jiný vyhnutí, tak já jsem ho pak musel, rozumíte, mě to bylo až, ale musel jsem, že mu se trápil hrozně. Musel jsem pistolu na prase ho zastřelit a mám ještě hrobeček na něho. A od ty,
0: tohle nerad slyším.
1: A od ty doby, od ty doby jsem pak měl rád strašně boxery, rozumíte, jo, a pak ještě byl taková příběh zase o boxérovi, že manželka mě tenkrát jela na dovolenou, na zájezd, dělala jako ona byla lékařka, jela dozor s jedním klukem, mám 2 kluky a říkala, jestli chceš boxéra, tak známá je jedna, má ve Znojmě boxéra. Rozumíte, ale nebudu říkat podrobnosti, říká, tak já se na něho půjdu podívat. Jo, tak jsme tam šli se podívat a my jsme šli po schodech a já jsem si vzal sebou, říkám, no tak za toho boxera dám tak 1000 korun, maximálně 1500. Jo, tenkrát v té době, ten druhý klub byl malý. Tak my jsme jdem po schodech a paní už nás čekala, jsme tam zvonili dole a já jdu tak po těch, říkám, to byl zase žlutý boxer, jo? Říkám, no ten je pěkný. A tam přijdeme a ona říká, kolik za něho mě chcete, že ona manželí koupil boxera prostě a ona ho nezvládá, ale chtěl mu se někomu půjčit, to je taky dlouhý vykládání, to zkrátím, rozumíte? A ona říká, tak pane, kolik mě za něho dáte? A kluk řekl, no taťka říkal 1500 nebo až 2000 maximálně, jo? Ale člověk neřekl, že jsem chtěl jako snížit. A ona říkala, je, tak to já vám k němu dám všechny ty, co máme, obojek, řeminek, misky, všechno vám dá. Tak jsme to všechno měli a měli jsme ho doma, rozumíte? Jo, pak jsme postavili barák, okál, to je jedno, rozumíte, tak v rychlosti. A ten pes, on se bál všeho, my máme doma i zvířata, kusy měli koně, jezdili na koních a on se jich bál, když se uviděl, tak se jich bál a pak byl už s nima běhal jako za koníma perfektní, se mnou jezdil s traktorem, vždycky se těšil, že jeden s traktorem hrozně.
0: No vy jste pejskař už od prvního poslechu.
1: No a takže zase jsme pak museli klukům lhát, že ten pes měl právě, jak ta říkala paní, tu epilepsii, taky ten náš to taky měl. No taky měl. A my jsme kopali vzadu, jako na zahradě, jsem skopil zahradu a na to postavili jsme okál, a to je v rychlosti, jsme kopali základy, jo, a on chodil furt za mnou, vždycky byl všude v patách, já říkám, Done, to se jmenuje se pes Don, jo, říkám, prosím tě, neotravuj, tady furt, tady, my jsme tam kopali s klukama ty základy na ten chlív, proti koně.
0: Že no, to jsou vedlejší vodu, věci, jedno. Ano, pojďme k věci.
1: Vedlejší věci. A pak on najednou šel, ten pes dolů, říkám, prosím tě, neodběž si tam lehnout dolů. Tak on šel, jo, a pak tam šel, pro něco jsem ho poslal a on na mě křičí, taťko, Don má nějaké zase záchvat. A já říkám, prosím tě, jo, a manželka, prosím tě, žádný záchvat, ten kluk, že zase, jo. Tak já jsem tam ani nechtěl jít a pak tam šel druhý kluk a fakt mám kam zatím, že, jo, že to byl můj pes, jako, jo, jo. A tak já jsem utíkal dolů a ten pes, rozumíte, ještě, jo, se na mě podíval a vyplázal jazyk a vybídechl naposled, jako, rozumíte, jo.
0: No. Něco podobného se stalo mému známému, ano. A řeknu vám, to se neposlouchá zrovna dobře. Ale Franto, i tak vám děkuju za váš telefonát a snad někdy příště s něčím veselejším.
1: A teď od té doby už mám, že máme statek velké, mám už teď třetího Dona, ale vlčáky mám. A to jsou perfektní psi teda. To je, teď tady vedle mě leží, jo, za teď pedu ze statku, to je dom a on chce jezdit se mnou, anebo béky mě nahání, všechno, rozumíte, umíš, dáváme dodávku béku, já ho pustím a říkám, Donej, nažeň béky a vonovali a už jen říkám a na vocas, rozumíte, tak vyžede mě až na vůz šuchno. A říkám, ten druhý kluk se mu hospodaří, říká, nepouště toho psa, já říkám, bez psa to neuděláme, rozumíte.
0: Franto, děkuji vám moc krát za váš telefonát, ale protože už se blíží závěr noční linky, budu muset ukončit naše telefonování a jsem rád, že jste uzavřel, byť trošku smutným příběhem, částečně naši dnešní noční linku. Mějte se hezky.
1: Naschledanou.
0: Ta příští noční linka za 22 hodin začíná. Pro vás bude mít další téma. Jitka Lukešová připravila téma My a životní prostředí. I jí budete moci volat na číslo, které jste využívali dnes, tedy 731 800 900. A budete moci samozřejmě i psát na web noční linky rozhlas.cz/linka. Takže pro jistotu ještě jednou kouknu, jestli se tam objevilo nějaké nové psaní právě na téma milosrdná lež, kterým jsme se dnes v úvozovkách zabývali. A protože všechno již bylo řečeno, všechno již bylo citováno, ano, dívám se, jo, tak to je František Švaříček, který děkuje za uveřejnění jeho vzkazu. Pak je tady zvláštní, to je zvláštní, někdo se za Františka vydává a píše se jako František Škvaříček ze Židlechov. A už vidím, to je posluchač, který se zabývá mým osobním vzhledem. No, děkuju moc krát za rady, určitě nevyužiju, ale i tak díky za všechna vaše psaní. Příště se na vás budu těšit tenhle pátek, málem jsem řekl v sobotu, tenhle pátek a to další téma, které pro vás budu šířit během 2 hodin noční linky z brněnského rozhlasového studia, bude téma stopaři, stopařky. Kdo ví, možná, že v době levných letenek a sdílených automobilů ten fenomén, zejména letního stopování, jakoby mizel. Jestli ano nebo ne, tak o tom si budeme moci povídat v pátek 12. června. S přesahem do soboty 13. Takže přece jenom ta sobota tam tak trošku slyšet bude. Teď už ale opravdu dobrou noc, sladké sny a naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí. Přiznám se vám, že scénáře pro naše večerní setkání mě často zavedou někam hodně daleko ve vzpomínkách. Dnes například na společné besedy, které jsem uváděl a měl tu čest se ptát, ale hlavně naslouchat. Vyprávění herce, kterému, ano, pravda, jedna role v televizním seriálu zásadně změnila život, ale on sám vždycky zůstával sám sebou. Miloval létání na větroních, miloval svou hereckou profesi a nad jiné si rozuměl taky s rozhlasovým mikrofonem. Pan Vladimír Brabec.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Už jsem tu svého času připomínal, že zatímco spisovatel Václav Lacina měl sbírku satirických povídek Slyš a piš, v září roku 1961 se u nás na rozhlasových vlnách objevil pořad, který se jmenoval přesně obráceně, totiž Piš a slyš. A světe div se, poprvé v něm bylo hodinové vysílání složeno z krátkých a komentovaných příspěvků a taky hraných scének spojených hudbou. Takový originální magazín zajímavostí a kuriozit. No a mezi jeho průvodci byste v té době našli i mladého herce, takto Benvolia z Krejčova Romea a Julie v Národním divadle, Vladimíra Brabce.
2: Originality.
3: Arabský král Saud dosáhl zajímavého světového rekordu. Během jediného dne se stal 6x otcem, 6 jeho žen z celkového počtu 80, totiž v týžden porodilo. Pokud vás to zajímá, tak to bylo 5 kluků a 1 holčička.

Babwang Singh, 87-letý prorok jedné náboženské sekty v Dillí, si předpověděl, že zemře 7. září v 10 hodin dopoledne. Dal si vykopat hrob a lehl si do něj čtvrt hodiny před očekávanou smrtí. 6 000 věřících se s ním přišlo rozloučit. Čekali až do 11. Smrt ne a ne přijít. Po další půl hodině vstal prorok z hrobu a oznámil, že se tedy nedá nic dělat a že to pravděpodobně byl omyl. Dnes leží Babwang Singh v nemocnici. Léčí ho tam ze zápalu plic, který si přivodil tím, že dlouho ležel na studené zemi.

0: Oldřich Fikejs z Častolovic se ptá, jak vzniklo úsloví zná své papenheimské. Kdo to byli ti papenheimští a kdo je to tak dobře znal?
1: To si vezmu na starost, ano.
2: Posaďme se, pánové. Prosím, pane Vevodo.
3: Děkuji.
2: Tak, mistře, vy třeba tady?
1: Děkuji vám.
2: Prosím, prosím. A pan generál tady?
3: Děkuji.
2: No. Pánové, dneska jsme vás pozvali, abyste nám vysvětlili, jak to bylo s papenheimskými. Kdo to byl nám jistě nejlépe může říci, pan generál hrabě Papenheim?
4: Samozřejmě, velmi rád. Kdo to byl?
2: Ano.
4: Byli to vojáci kynistického pluku, který nesl moje jméno. Pluk, to byste měli vědět, bojoval ve vojsku jeho milosti rakouského císaře Rudolfa II. Ve 30leté válce.
2: Ano.
4: Zúčastnil se například známé bitvy u Lícenu. Byli to stateční, spolehliví hoši, jak tady vévoda z Valdštejna jistě rád potvrdí.
3: Ano, jistě. Znám své papenheimské. Válčili pod mým vrchním velením proti Švédům.
2: A z té války proti Švédům pochází ten váš výrok, pane vévodo, že?
3: Kdo by si pamatoval, co kde řekl před více než 300 lety?
2: Ovšem.
3: Zeptejte se tady pana dvorního rady Schillera. Jen mě ta slova vložil do úst.
2: Ovšem, pánové se vlastně setkávají poprvé. Vy, pane Vevodo, jste byl v roce 1634 zavražděn v Chebu. A mistr Friedrich Schiller, dramatický spisovatel, se narodil teprve 125 let po vaší smrti. To je jistě zajímavé setkání. Mistře, teď je na vás, abyste vysvětlil, jak ten výrok vznikl.
1: Ano, velice rád. Tak tedy, když jsem psal historii 30leté války...
2: Ano, to jste byl tenkrát profesorem dějin na univerzitě v Jeně, že?
1: Ano, správně. Tak tehdy mne zaujala osoba vévody Albrechta z Valdštejna a jeho tragický osud. Zvolil jsem ho za ústřední postavu trilogie, kterou jsem potom napsal a pojmenoval po něm Wallenstein. Jo, a ten výrok, na který se ptáte, tak ten je z posledního dílu.
2: Mohl byste nás několika slovy uvést do situace,
1: ano,
2: za které byl pronesen?
1: Prosím, pane Brabče. Albrecht z Valdštejna byl od malička ctižádostivý, možno říci, no, kariéristický. Ano?
3: No, pane dvorní rado, to si vyprošuji.
1: Promiňte, říkám to v zájmu historické pravdy. On tedy touží po bohatství, sní o moci, o slávě. Toho všeho se mu dostane. Velí císařské armádě, získá přízeň panovníka, ale opět ji ztratí. V době, která vás tolik zajímá, ano, stojí znovu v čele císařova vojska proti Švédům. Hraje ale dvojí hru. Tajně se Švédy jedná a doufá, že s jejich pomocí získá pro svoji hlavu českou královskou korunu. Vídeň se dovídá o jeho spojení s nepřítelem a prohlašuje ho za zrádce. Valdštejn chce vojsko převést na druhou stranu, ale pluky jeden za druhým ho opouštějí. Papenheimští nechtějí uvěřit, že jejich vojevůdce zradil císaře, kterému přísahali, volí delegaci a posílají ji k Valdštejnovi. Valdštejn je v kritické situaci. Věrnost kyrisníků si musí udržet.
2: Ano, děkuji, mistře, to stačí.
1: Ano.
2: Z výňatku ze Schillerova dramatu, který jste slyšeli, by vyplývalo, že výroku se užívá o někom, koho dobře známe, můžeme se spolehnout na jeho věrnost a přízeň, děj se, co děj. Ale papenheimští Valdštejna opouštějí, když se přesvědčí, že Valdštejn chce císaře skutečně zradit, aby dosáhl svých osobních cílů. Z tohoto hlediska je smysl výroku už poněkud jiný a smysl, ve kterém se ho užívá dnes, se daleko posunul od původního významu. Znát někoho jako své papenheimské není vůbec žádná lichotka.

0: Piš.
1: A slyš.
2: Pořad zajímavostí a kuriozit na přání posluchačů. Připravují Ivo Fischer a Miroslav Kratochvíl.
3: A? A ne? Anekdo? Anekdoty. Vypráví je Zdeněk Jirotka.
4: Tak nejdřív jednu starou a naši. Je to vysvětlení, jak vznikl název Roztěž. Vypráví se, že tam kdysi král Václav se svou družinou lovil v hlubokých lesích a při tom honu družina narazila na dvojici milenců. Někteří páni z králova průvodu se rozhořčovali, hlavně kněží, ale dobrý král Václav kynul rukou milencům a řekl jim: Roztěž a množte se. A od té doby se tam říká sedlec u Kutné hory.

jiné dvě jsou cizí. Četl jsem, že byl jakýsi pilot britské společnosti potrestán distancí 4 týdnů za to, že vyděsil cestující. V plné pilotní uniformě se procházel kolem fronty lidí čekajících na letadlo a ostentativně si četl v příručce nazvané Jak se naučím řídit letadlo.

konečně třetí. Jakási dáma hodlala strávit svou dovolenou v malém hotelu u moře. Protože neměla ráda psy, těsně před odjezdem poslala ještě dotaz, jestli do toho hotelu smějí psy být voděni. Vedoucí hotelu měl psy rád a sám dva nebo tři měl, a tak předstíral nepochopení a té dámě odpověděl. Ano, do našeho hotelu psi mohou. Jsem v hotelovém podnikání 28 let a ještě nikdy jsem neměl důvod, abych si stěžoval na psy. Nikdy jsem nemusel mezi druhou a třetí hodinou ranní volat policii, protože by opilý pes rozbíjel hotelové zařízení. Psi nekradou lůžkoviny ani příbory. Nezahazují nedokouřené cigarety a tedy nezaviňují požáry. Váš pes bude v našem hotelu srdečně vítán. S úctou vedoucí. Dodatek. Jestliže se váš pes zaručí za vás, můžete přijet taky.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Vladimír Brabec má na svém hereckém kontě v rozhlase pěknou řádku postav a jak už to pro něj, nebo vůbec jeho hereckou generaci obecně platilo, ti nejlepší byli ve své době na Vinohradské u mikrofonu jako nebo možná i víc než doma. Jen si to vezměte. Brabčáka, jak mu kolegové familiárně přezdívali, jste mohli slyšet v rozhlasové zábavě, v kabaretu, stejně jako ve velkých rolích světového a domácího repertoáru. No a někde mezi tím jsou i povídky. A povídky takového humoristy, jako byl třeba Stephen Leacock, tak to je pro dobrého herce u mikrofonu vždycky chuťovka a majstrštyk.

boháči šťastní. Dovolte, abych se hned na začátku téhle úvahy přiznal, že k ní nemám patřičné podklady. Nikdy jsem žádné opravdové boháče neznal, ba ani neviděl. Nejednou jsem si myslel, že jsem nějaké objevil, ale ukázalo se, že jsem se mýlil. Nebyli vůbec bohatí, byli úplní chudáci, byli na tom špatně. Pořád měli nedostatek peněz. Nevěděli, kde vzít 10 000 dolarů. Ve všech případech, které jsem studoval, jsem se dopustil stejného omylu. Často jsem si představoval, že když někde mají 15 sluhů a služek, jsou určitě bohatí. Předpokládal jsem, že paní, která si zajede do centra města v limuzíně, aby si koupila klobouk za 50 dolarů, musí být při penězích. Omyl. Při blížším zkoumání se ukáže, že tihle lidé vůbec bohatí nejsou. Musí se omezovat. Říkají to sami. Žijí ve stísněných poměrech. Když vidím v operní loži skupinku 8 elegantních lidí, vím, že jsou všichni ve stísněných poměrech. Okolnost, že pak jedou domů v limuzině, s tím nemá vůbec nic společného. Jistý můj přítel, který má ročně 10 000 dolarů, si mi nedávno s povzdechem stěžoval, že je pro něj naprosto nemožné udržet se na stejné výši s boháči. Při svých příjmech si to nemůže dovolit. Jedna moje známá rodina, která má ročně 20 000, mi řekla totéž. Nemohou se udržet na stejné výši s boháči. A nemá prý význam se o to pokoušet. Jeden muž, kterého si velice vážím a který má ročně 50 000 dolarů ze své advokátní praxe, se mi s největší upřímností svěřil, že udržet se na stejné výši s boháči je pro něj absolutně vyloučené. Je prý lepší smířit se s brutálním faktem, že je chudý. Prý mě může pozvat jenom na prostou večeři, které říká domácí strava. K jejímu servírování je třeba pouze 3 mužů a 2 žen. A prosil mě, abych se s tím spokojil. Pokud si vzpomínám, nikdy jsem se nesetkal s tím milionářem panem Carnegiem, ale vím, že kdybych se s ním setkal, řekl by mi, že je pro něj naprosto nemožné udržet se na stejné výši s panem Rockefellerem. Pan Rockefeller má nepochybně stejný pocit. Na druhé straně je jisté, že někde existují a musí existovat nějací bohatí lidé. Pořád narážím na jejich stopy. Vrátný v budově, kde pracuji, mi pověděl, že má v Anglii bohatého bratrance u jihozápadní železniční dráhy, který dostává 10 liber týdně. U té dráhy by prý nevěděli, co by si bez něho počali. Podobně ta paní, která v domě, kde bydlím, chodí lidem prát, má bohatého strýce ve Winnipegu. Ten tam má svůj vlastní dům bez hypotéky a 2 dcery na studiích. Jenže tyhle případy bohatství znám jenom z doslechu. Nemohu se za ně osobně zaručit.

No člověka jmenuje se Spak, který minulý měsíc přebral ze svého soukromého bankovního konta 20 tisíc dolarů. Řekl mi to u oběda ve svém klubu s omluvou, že se nějak necítí ve své kůži. Sdělil mi, že ho to otravuje. Že prý pokládá od své banky za neslušné, že ho na to vůbec upozornila. Mohl jsem s jeho pocitem jistým způsobem soucítit. Měl jsem tehdy ze svého vlastního konta přebráno 20 centů. Věděl jsem, že když se banka začala dožadovat přebraných částek, může to příště postihnout i mne. Spak řekl, že nejspíš bude muset ráno zatelefonovat svému sekretáři, aby prodal nějaké papíry a vyrovnal to. Připadalo mi to strašné. Chudí lidé nejsou nikdy dohnáni k něčemu takovému. Znal jsem případy, že někdy museli prodat nějaký kousek nábytku, ale představte si, že byste museli prodat dokonce i papíry ze svého psacího stolu. Takhle trpkou nutnost chudý člověk nikdy nepozná. Právě s panem Spagem jsem často hovořil o problému bohatství. Je to muž, jenž se vypracoval vlastním úsilím a ten mi znovu a znovu opakoval, že bohatství, které nashromáždil, pociťuje pouze jako břemeno. Býval prý mnohem šťastnější, když měl jenom prosté a skromné životní potřeby. Nejednou mi říká, když spolu sedíme u oběda o 9 chodech, s jakou radostí by dal přednost obyčejnému kousku vařeného vepřového s trochou tuřínové kaše. Říká, že kdyby bylo po jeho, dal by si nejraději k obědu párek s kouskem chleba. Už jsem zapomněl, co mu v tom brání. Viděl jsem Spaga, jak odstrkuje svou číši šampaňského, nebo svou číši, když to šampaňské vypil, s jakýmsi opovržlivým výrazem. Vzpomíná prý na bublající potůček za farmou svého tatínka, kde lehával v trávě na břehu a pil z něho, co hrdlo ráčilo. Šampaňské prý nikdy nemělo takovou chuť. Navrhl jsem mu, aby si lehl v klubu na břicho a napil se minerálky. Odmítl to. Vím dobře, že můj přítel Spak by se vůbec rád zbavil svého bohatství, kdyby to bylo možné. Dokud jsem tenhle problém nepochopil, domníval jsem se, že bohatství se lze snadno zbýt. Ale ukazuje se, že to není možné. Je to břemeno, které bohatý člověk musí nést. Ale potíže pana Spaga, který je svobodný mládenec a stravuje se ve svém klubu, jsou konec konců v jistém smyslu sobecké. Snad teprve v domácnostech nebo spíš v rezidencích boháčů dochází denně k těm největším tichým tragédiím, k tragédiím, o kterých šťastní chudí nic nevědí a vědět nemohou. Zažil jsem takový případ docela nedávno, když jsem byl na večeři v domě Ashcroft Fowlerových. Když jsme kráčeli do jídelny, paní Ashcroft Fowlerová se tiše zeptala manžela, říkal už něco Meadows? On sklíčeně zavrtěl hlavou a odpověděl ne, ještě neříkal nic. Viděl jsem, jak si vyměnili pohled tichého soucitu a vzájemné pomoci, jako dva lidé v nesnázích, kteří se milují. Jsou to moji staří přátelé a ze srdce s nimi cítím. Po celou dobu večeře, kdy Meadows, to byl jejich vrchní komorník, naléval víno ke každému chodu, jsem pocitoval, jak se nad hlavami mých přátel vznáší nějaké neštěstí. Když paní Ashcroft Fowlerová povstala a opustila nás, zůstali jsme sami u Portského. Přitáhl jsem si křeslo blíž ke křeslu Fowlerovu a řekl jsem, můj drahý Fowlere, jako svému starému příteli mi doufám odpustíte, že si dovolím něco poznamenat. Vidím, že vy a vaše paní jste v nějakých nesnázích. Ano, řekl velice smutně a tiše. To jsme. Promiňte, ale povězte mi, člověku se ulehčí, když si o tom s někým promluví. Týká se to nějak Meadows? Na chvíli se rozhostilo mlčení a já už tušil, co Fowler řekne. Vznášelo se to přímo ve vzduchu. Meadows, řekl konečně, snaže se nedávat příliš najevo své pohnutí, nás opouští. Chudáku, brachu, stará, politoval jsem ho a vzal jsem ho za ruku. Je to tvrdá rána, že? Řekl. Franklin odešel minulou zimu.
bez našeho zavinění.

Dělali jsme všechno, co jsme mohli. A teď Meadows téměř přitom zavzlikal. Nevyjádřil se ještě definitivně, pokračoval Fowler. Ale sotva se dá doufat, že by u nás zůstal. Má k tomu nějaký důvod? Otázal jsem se. Nic určitého. Meadows nás nemá rád. Zakryl si dlaní obličej a zmlkl. Odešel jsem velice tiše, o chvilku později bez rozloučení s paní v saloně. Po několika dnech jsem se pak doslechl, že Meadows od nich odešel. Ashcroft Fowlerovi to prý v zoufalství vzdali. Najmou si jen malé apartmá o 10 pokojích a 4 koupelnách v Grand Hotelu a protlučou tam nějak tu zimu. Člověk si však nesmí malovat boháče v naprosto ponulých barvách. Najdou se mezi nimi případy nefalšovaného bezstarostného štěstí. Pozoroval jsem, že je to zejména případ těch boháčů, kteří měli to štěstí, že se zrujnovali. Absolutně a naprosto zrujnovali. Uvedu příklad. Šel jsem nedávno s jedním svým přítelem a proti nám jelo auto s elegantně oblečeným mladým mužem, který vesele švitořil s hezkou ženou. Můj přítel smekl klobouk a bujaře jim zamával. Chudák starý Edward Rozmara, poznamenal pak, když automobil zmizel z dohledu. A co pak se mu stalo? Zeptal jsem se. To jste ještě neslyšel? Opáčil můj přítel. Je zrujnovaný. Úplně na mizině. Nezůstal mu ani měďák. Bože můj, lekl jsem se. To je strašná rána. Bude nejspíš muset prodat to krásné auto. Můj přítel zavrtil hlavou. Ale ne, řekl. To sotva. Jeho paní by je, myslím, prodávala nerada. Přítel měl pravdu. Rozmarovi neprodali svůj automobil. Neprodali ani svou velkolepou rezidenci. Přirostla jim nejspíš příliš k srdci, než aby ji prodali. Někteří lidé mysleli, že se Rozmarovi budou muset vzdát své lože v opeře. Zdá se však, že ne. Jsou příliš muzikální, než aby se té lože vzdávali. Mezitím se všude rozneslo, že Rozmarovi jsou úplně na mizině. Fakticky už nemají ani měďák. Můžete celého Rozmaru koupit, jak jsem informován. Ano, za pouhých $10. Ale Rozmara, jak pozoruji, pořád ještě nosí svůj tulení kožich, který má cenu přinejmenším 500.

0: Krásnou hereckou příležitost dostal Vladimír Brabec i v rozhlasové hře Ludvíka Aškenaziho Bylo to na váš účet. K pohledu na sebe sama v zrcadle předchozích let využil režisér Jiří Horčička jistou hlasovou podobnost Vladimíra Brabce a jeho velkého hereckého vzoru pana Karla Hegera. Ostatně dřív, než se dnes rozloučím právě ukázkou z Horčičkova režijního opusu, přidávám ještě navrch Vladimíra Brabce jako skvělého imitátora vážených hereckých kolegů z Národního divadla. Tak všechno dobré a při další zkoušce v rozhlasovém archivu zase naslyšenou.
1: My jsme jednou tady s Božou Bezouškou dělali jednu, to byla vůbec moje první estráda v životě, od té doby jsem estrádu nedělal. A byla ku podivu dobrá tenkrát, ne protože jsme v tom my účinkovali. Ten ďábel Vladimír Dvořák mě chytil a teď mě začal ždímat, jako... Jo, ale Vladimíre, my jsme tady, to víš, to se tak různě prolákne z divadel, ty taky umíš pivce. No a tam tedy já jsem se svěl živý vysílání, žena doma, ta už utírala všechno, že jo, děti řvali smíchy, kámo mě až dovedl, no a já jsem tam, teď mě vyždímal, říkal, musíš něco říct z toho piva, co umíš jako pivec. A to jsme tenkrát dělali paničky Vincorský, jak už tady bylo poznamenáno, má velerole že jo. Bylo mě to trapný, jo, pustit do etéru, teda co mě ten pivec řekne, co si bude o mně myslet. No tak jsem začal, no tak to víš tedy, Vladimíre, to je totiž tak. Jsou věci, které se můžou říkat a taky, které se nesmí. Že jo, a teď jsem něco si vymyslel šílenou hovadí. A říkal, no a jo, teďko on se smál, to je ohra, ještě něco s paníšek. Já říkám, no jo, ale teď ještě nebyla premiéra, mě kolega, a teď jsem strašně jaksi, jsem to házel na toho pivce, abych zítra si sedem na té zkoušce, tak aby mě nedal pár pacient, že jo, že to je taky... Člověk, který měl sílu a ten, když s těma nohama něco udělal, tak jsem proletěl do výkam. No a on říkal, no něco z těch paníček neznáš. A já říkám, no tak, paní Vodičková, ale no to, já jsem, to se vyčtěte, no tohle je někdy, to fadá. Jo, a teďka takhle, no odešel jsem. Teď jsem říkal, pro Krista pána, ráno přijdu do zkoušky. Všichni tak teď už od té vrátnice pozorují a každý už se dělá jenom takový. No tak běžte tedy, pane, tak jsem říkal, pro pána, vylezu nahoru, pleskot, jo, takhle na mě. A přijde se ke mně, pivec říkal, poslyš tady, Brabčáku, to ti bylo ohromný, to bylo ohromný, ty si se mnou vyděláváš. Ale to dělej dál, kamaráde, to dělej dál, ty jsi, a co ses tak omlouval, co pak já jsem nějaký usurpátor. Ty můžeš, já ti to dovolím, to je ohromný, kamaráde, to je ohromný, jen dělej, máš rodinu, jen si vydělej na mě, vydělej si.
2: Já jsem jednou byl na představení, tam hrál hlavní roli Heger, že jo, smrtokoněho testujícího, a ty jsi hrál jeho syna. Já jsem najednou s důzou koukal, já jsem nemohl rozeznat hlasy.
3: Jak byl tatínkovi podobný.
2: Tatínkovi podobný.
3: Já jsem dělal kvůli tobě tenkrát.
2: Jo, takhle.
4: Bífy, ty chlapči, to není možné.
2: Jo, takhle. Ano. A ty jsi mu takhle odpověděl, ale tatí.
4: Ale tatí to... No my jsme to tak nemysleli.
5: Divadlo pro vaše uši.
6: Je to 22-76-75?
7: Ano.
6: Pan Jaroslav Pokštefl?
7: Jo.
6: Pane Pokštefl, dám vám nový jičí.
7: Ne, slyšno, já nechci žádný nový jičí.
6: Okamžik.
7: Haló, slično, jste na drátě.
6: No prosím.
7: Neříkala jste něco jako nový jičín?
6: Pane, tak se probuďte, máte tu bleskově nový jičín.
7: Kočičko, já chci spát, já mám dneska narozeniny, já nechci žádný nový jičín, tak buďte tak hodná. Kočičko.
6: Pane, já pro vás nejsem žádná kočička.
7: Žádný nový jičín.
6: Haló, jičín spojují. Haló. Je tam Jaroslav Pokštefl?
7: Snad nevím.
8: Jarinku, jsi to ty?
6: Mluvíte?
8: Jarinku, já jsem teta Anna.
7: To snad ne.
8: Haló, víš, kdo tě volá?
7: Ano, teto, ano, promiň, teto, já jsem trochu to. Včera mě bylo totiž 40 a byli tu spolužáci. Nepláče tam někdo za tebou?
8: Ne,
7: Ale to tam za tebou pláče nějaký dítě, nebo je to kočka? Promiňte to, já jsem hroznej.
6: Jarinku, pan Kohoutek je mrtvý.
7: Jo, tak to pláčeš ty, to nepláče, je to hrozně drahý plakat bleskově z Jičína do Prahy.
6: Jarinku.
7: No tak, já vážně nevím, co bych ti řekl. To slovo soustrast je hrozně blbý, tak mám ti říct soustrast?
6: Ty jsi mu měl aspoň jednou zavolat, Jarinku, aspoň jednou za těch 20 let, aspoň jednou. No víte?
7: Teto, tak kdy je ten pohřeb? Halo, slečno, byli jsme přerušeni. Halo, slečno, byli jsme...
2: Tak já budu muset do toho Jičína volat zpátky a musím jet na ten pohřeb.
7: Ale ne, nepojedu. Kde to je ten nový Jičín, pane Pokštefl? Máte mapu? Nemáte. Dneska je mám 40 a nemáte ani mapu. No tak co máte? Co máte, pane Pokštefl?
2: Jo, máte. Dva obléky, z toho jeden večerní, košile, ponožky, knihy, lampu, lodičky pana Zazavého. Jo, kapesník, jo, klobouk, jo, místo ve státním statistickém úřadě. Jo, a tetu. Já budu muset volat do toho Jičína zpátky.
7: No ale kam? Teď ani nevím, kde bydlí. A bolí mě hlava, a je mi 40 a nic.
2: Když umřel ten Kohoutek, uvařím si vajíčko na měkko. Co tu mám? Čaj? Dobrý. Uvařím si čaj, naliju si do něj ten včerejší rum a tu smrt abstinenta zapiju. Tak koho jsem tu včera měl? Kandr, jo, Huml, jo, Řepka, jo, Frič. Byl tu Frič? Byl, spolužáci. Co jsme to pili. Nevyprávěl jsem jim o tom Kohoutkovi, jak jsem mu dodával tu rakev. Ano, všichni jsme dávali něco k lepšímu. No, k lepšímu to zní dobře. Nasmáli jsme se, hoši. Nakonec jsem vlastně nikoho neměl na světě tak rád jako pana Kohoutka, ačkoliv jsem ho vlastně neznal. Tetu Anu jsem měl taky rád, teta bývala krásná, kus? Kusanec. A proč jsem ji nenáviděl? Jo, protože chodila s tím Němcem, jo tak. A co mi to říkala tenkrát? Jarinku, sedni si, já jsem si nesed, hrozně mě bolely nohy, ale já si nesed, no, jsem ještě býval hrdina. Jednoho jsem sfackoval, druhého jsem nezdravil, za třetího jsem dával ruku do ohně. No ohně, jo, oheň. Oheň, bejvávalo. Bejvalý. Tyhle Čecho. Popel, pak oheň. Popel, oheň. No, 40. narozeniny Jaroslava Pokštefla, úředníka. Tak, co teď udělám? Zavolám nový Jičín, nezavolám nový Jičín. Zavolám. Je neděle, ležme. Relaxujme. Je nám 40 a jsme sami. Udělejme si znovu zectnost. Ať je ticho. Ať jsme sami. Sama se děla. No jo.
9: Haló, teto. Tak, kdy bude pohřeb?
0: Nevím, Jarinku.
9: Prosím? Kdo volá?
0: To jsem já, Jarinku. To jsem já.
10: Jarínek.
11: Kdože?
10: No přece já. Ty.
11: No to jako, že si volám sám?
10: No ano.
11: Já, že volám sobě?
10: No ano.
11: Ale dí, nepovídej, já jsem nikdy takovej hlas neměl. A odkud voláš?
10: Z budky na Pankráckém náměstí.
11: Ale dí, já jsem nikdy takovej hlas neměl.
10: Nikdo nezná svůj hlas, Jarínku.
11: Ty, že voláš z budky na Pankráckém náměstí, přísahej.
10: Jarínku, tak formálně, to už nevěříš ani sám sobě?
11: Sobě určitě ne.
10: Tak na co ještě věříš, Jarínku? Na co věříš?
11: Kdo to tam vzadu za tebou brečí? Co je to tam, kočička nebo kočárek?
10: Jarínku, to se ti zdá.
11: Tak ty se mně zdáš.
10: Ano. A ty mě?
11: A jak se ti zdám?
10: No, nemitý.
11: Aha, jo.
10: Nejsi mrtvý, Jarínku?
11: Ne. To, co tě to napadá, to bych přece nemohl telefonovat. Mrtví přece netelefonují.
10: Ale telefonují.
11: Ty mě strašíš.
10: Jo, ještě strašíš lidi.
11: A ty, že voláš z budky na Pankráckém náměstí?
10: Ano.
11: Jste, jak jsme volávali pana Kohoutka?
10: Ano.
11: A jste, jak jsme volávali Hanku?
10: Ano.
11: A máš vpředu vylomenou jedničku?
10: Mám.
11: A krásného Havla jako blouznivý italský básník.
10: Mám.
11: A co máme v pravý kapse?
10: Okamžik. 4,60 Kč, cigarety, fotku a papírek s číslem telefonu pana Kohoutka.
11: To jsme se navolali, viď? Bylo to 99.3.17. Souhlasí.
10: Na to jsme přece nemohli zapomenout. Poslyš, ten zkusil ten Kohoutek, viď?
11: A proč jsme volávali právě jeho?
10: Proč? Zavřeli jsme jednou oči, otevřeli jsme seznam a řekli jsme si, že to bude šesté jméno Sezora.
11: Sezora. Jo, představ si, Kohoutek umře.
10: No vidíš, a proto tě volám.
11: Asi jako můj hlas, a nebo co? No teda, já ti věřím, rád ti věřím, protože mě se to hodí. Jarínku, představ si, že jsem toho Kohoutka už od konce války nevolal, jak jsem se tehdy na něj rozlobil, víš, jak jsem vyhodil to vajíčko oknem. Prý nás měl hrozně rád, Kohoutek. Říká teta Anna, tebe a mě snad taky, říká teta Anna. Jarínku, jsi tam?
10: Ano.
11: Jarínku, víš, že bych to ještě jednou rád zažil, jak jsme volali pana Kohoutka. No Jarínku, proč mlčíš? Jarínku, buď tak hodnej, předveď mi, jak jsme volali pana Kohoutka. Jde to?
10: Všechno jde.
11: A právě že ne. Všechno nejde. Kolik je ti teď, Jarínku? 17?
10: No, téměř.
11: Tak to řekni ještě jednou, to. Všechno jde.
10: Všechno jde. Všechno jde. Všechno jde.
11: No, tak mi to zahraj. Jak jsme volali Kohoutka.
12: Prosím, tady Kohoutek.
10: Máte, prosím, doma slepičku?
12: Nikoliv, tady Kohoutek, studente.
10: Nesmějí se, Haničko. Počkej, ty to teprve přijde. A snesla vám včera vajíčko?
12: Nikoliv nesnesla. Vy máte vajíčka rád, studente.
10: Ale ne, vejce z duše nenávidím. Tak to bude asi omyl.
13: Já úplně pláču, Jarínku.
11: Haló, Jarínku. Haló. Ještě jednou, Jarínku. Prosím tě, ještě jednou.
12: Prosím, tady Kohoutek.
10: Zde pohřební ústav Concordia.
12: Aha.
10: Máte u nás objednanou rakev, pane.
12: To si zas ty.
10: Prosím, netykejte, nepásli jsme spolu ovce. Máte u nás objednanou rakev, natáhněte si rubáš a čekejte v leže.
12: Ještě tě to neomrzelo, uličníku.
10: Právě že ne, Kohoutku, já se ve škole nudím.
12: Dobře ti tak, propadni. To mě budeš volat každý pátek, do smrti.
10: No, do smrti. Buď tak hodný, Kohoutku. Zavolej slepičku, je doma.
12: Tak dobře, šla nakoupit. No, a dál?
10: Kohoutku, nemáte tam hezký vajíčko?
12: To taky znám, to tu bylo. Ty nemáš fantazii.
11: Promiň, Koutku, promiň, já to musím položit. Maminka jde. Koutku, papa, papa, z Vratiny mám pětku.
12: Fuj, s pětkama mě nevolej. A víckrát mi neříkej, natáhněte si rubáš, já se pak bojím.
11: Je, to je prýmá, Koutku, to je prýmá. Boj se, ahoj.
14: No, že by to byl zrovna dobrý vtip.
11: Byl.
14: To jsi ho vymyslel, počkej, v kvintě?
11: V kvartě.
14: No, no, na kvartu to jde. Ve 40 to úředníka už nenapadne.
11: To je smutný.
14: To není smutný.
11: To je smutný.
14: Vlastně je.
11: A ty, dal ti někdo něco k narozeninám? Já jsem toho vždycky dostal.
14: Ne.
11: Ne?
14: Ne. Ty máš něco pro mě?
11: Tak, co bys chtěl?
14: Tvůj hlas. Já bych chtěl mít tvůj hlas.
11: Ten máš stejně. Člověk má všechny svý hlasy najednou. Mám ti to říct? O hlasech?
14: Řekni mi o hlasech, Járinku. K narozeninám.
11: Tak. Člověk má jarní hlas a letní hlas. Podzimní hlas a dva zimní hlasy, teplý a studený. Má hlavní hlas a vedlejší hlas. A hlas, kterého se bojí, protože...
14: To neříkej.
11: A rozvitý hlas a vzkříšený hlas. A puklý hlas a slepený hlas. A zamrzlý hlas. Žena má svůj mužský hlas. A muž má svůj ženský hlas.
14: Jarinku, to je od tebe hezký dárek. Děkuju ti, Jarinku. To se mi zdáš k narozeninám, viď?

jsem na dno světa, níž než umím říct.